0: Vnitra je tak ohrožená potravinová bezpečnost. Česko je dál taky zemí, kde končí odpad ze zahraničí. Inspekce loni za nelegální nakládání s odpady udělila pokuty za 27 milionů. Marek Sedláček, Radiožurnál.
1: Městská část Brno-Střed vyhlásila soutěž o složení vánočních fanfár. 4 vítězné skladby pak v podání žesťových kvintetů zazní v centru města vždy o adventní neděli. Skladatelé nejlepších fanfár také dostanou finanční odměnu. Podmínky soutěže přibližuje mluvčí městské části Michal Šťastný.
2: Skladba by měla mít zhruba od minuty a půl až do 5 minut. Přihlášky budeme přijímat do 31. srpna a to v podobě notového zápisu a nahrávky MP3.
1: Sport. Pardubičtí basketbalisté poprvé uspěli ve finále Národní ligy proti Nymburku. Ve třetím zápase na své palubovce porazili favorita 79-78 a snížili stav série na 1-2. Hlavní trenér Pardubic Jan Šotnár považoval vítězství za zasloužené.
3: Byl to zase ten klasický zápas s Nymburkem. My jsme bojovali o 106, zahráli jsme nad naše možnosti, předměn na druhém poločase. V prvním poločase nás výborně podržel Michal Svojanovský, byl takovej žolík a vydrželi jsme v obraně. Prostě některý míče se přiklonili víc k nám, ale já říkám, já vždycky nevěřím na štěstí. Jak jsme prohráli v Nymburce, jak jsme se zasloužili ty prohry, ačkoliv byly těsný, ale nesmyslím, že jsme se zasloužili vyhrát a je to zaslouženě 2-1.
1: Finálová série Národní basketbalové ligy pokračuje čtvrtým zápasem dnes od 18 hodin v Pardubicích.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečné překážky na D11 u Prahy a dálnici D55 u Uherského Hradiště. Na dálnicích jsou hlášeny překážky. Na D11 na výjezdu z Prahy do Hradce Králové 4. kilometru zvěř na vozovce, podobně na D55 z Bzence do Uherského Hradiště za sjezdem na Nedakonice. Opět sražená zvěř, 54. kilometr, dejte pozor, v levém jízdním pruhu. Další překážka je pak hlášená na dálnici D46 u Prostějova směr Olomouc, 22. kilometr, bez podrobností. Má to být předmět. U Brna na silnici z Ostrovačic do Žebětína havarovalo osobní auto. Nehoda je na úrovni Masarykova okruhu, auto bylo převrácené, čekejte, minimálně omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál Jiří Štefl.
6: Ve 2 hodiny 6 minut je pondělí 8. června a teď je tady taky čas na pravidelnou noční telefonickou soutěž. Je tady nový týden, proto pro vás máme taky novou cenu. Až do neděle soutěžíte o novou knihu Dědictví skotských templářů Vlastimila Vondrušky. Je to druhý díl nové románové řady, ve které Vlastimil Vondruška propojuje současnost s dávnou historií. Zavolejte si o novou knihu, tady jsou telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Těším se na vás.
7: Noční radiožurnál
4: a Jiří Štefl.

0: letos vystoupí na festivalu Colors of Ostrava vlastně už za pár týdnů. Teď jsme vám ohráli ve vysílání nočního radiožurnálu. Tohle byla mimochodem i píseň z filmu Pláž s DiCapriem. A byl to hlavně ten hudebník, který si říká Moby. 10 minut po 2 hodině v radiožurnálu telefonická soutěž. Zavolejte si o novou knihu Vlastimila Vondrušky Dědictví skotských templářů. Ještě jednou telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255.
1: Užijte si díky radiožurnálu další napínavý příběh propojující historická fakta s dávnými legendami, rodinným tajemstvím i detektivní zápletkou. Vypravte se za templářským pokladem na Moravský hrad i do Skotska. Sledujte, jak mladá lingvistka a historička Afrodita Rossová vyřeší vraždu na Skotském hradě díky svým odborným znalostem, schopnosti logicky uvažovat a obstát pod tlakem. Druhý díl nové románové řady Vlastimila Vondrušky Dědictví skotských templářů dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: První telefonická soutěž tohoto týdne na telefonu Lucie. Lucie, dobrý den.
2: Dobrý večer.
0: Tak čím to je, že dneska v noci nespíte?
2: My jsme tady s přáteli na chatě a hrajeme deskové hry.
0: Tak kdo vyhrává v deskovkách zatím?
2: No tak zatím já samozřejmě. A pak je v závěsu můj kamarád Dominik.
0: A co hrajete?
2: Hrali jsme tady hru Times Up, je taková obdoba aktivit.
0: Aha, to myslím si, že je skvělá zábava takhle na večery. Lucie, pojďte vyhrát teď v telefonické soutěži. Myslím si, že pro vás mám jednoduchou soutěžní otázku. Můžete vyhrát novou knihu Vlastimila Vondrušky Dědictví skotských templářů. Je to kniha, která propojuje současnost s dávnou historií. No a vydáte se tedy mimo jiné do Skotska. A já se ptám, jaké je hlavní město Skotska? Mám 3 možnosti. A nebo to víte?
2: Vím.
0: Tak povídejte.
2: Takže hlavní město Skotska je Edinburgh.
0: Ano, přesně tak. Tak nejenže vyhráváte v deskovkách, teď vyhráváte i v té telefonické soutěži dnešní. Tak doufám, že knížka se bude líbit. Jak dlouho to ještě stihnete nebo budete hrát vaše deskovky teď?
2: Já myslím, že už jsme dohráli, že se půjdeme podívat na kopec na hvězdy.
0: Tak to jste odvážní teďka v noci. Tak děkuju, že nás posloucháte. Užijte se krásný nedělně pondělní večer. Naslyšenou.
2: Moc krát děkuji, naslyšenou.
0: Bez větří před námi nová píseň Michala Prokopa Framus 5, no a telefonická soutěže zase zítra po 2 hodině v noci.

0: Posloucháte Radiožurnál, začínáte s námi nový týden. Bude to týden mimo jiné ve znamení sportu a fotbalu. Česká reprezentace se v severním Texasu připravuje na úvodní zápas ve skupině mistrovství světa ve fotbale. V noci ze čtvrtka na pátek čeká národní tým v mexické Guadalajaře, Jižní Korea. Na otevřený trénink se přišli podívat stovky lidí, včetně českých rodáků žijících ve Spojených státech, Martina a Emily.
1: Narodil jsem se ve Slavičíně, okres Zlín.
2: Jak dlouho už žijete v Americe?
1: Tak toto už je taková druhá fáze a ta je 11 let, takže v Dallasu jsme 11 let, ale předtím jsme s manželkou žili v Chicagu asi nějakých 12 let.
3: Tak já jsem byla narozeněna v Čechách, v Praze a tady už žiju 18 let v Dallasu, ale ještě mám rodinu tam v Čechách, tak každý rok tam přijdu jedenkrát. Musím mluvit s babičkou dědu česky, protože nemluví anglicky, tak mě to jde. Ale vím, že mám nějaký amerikánský akcent a nějaký slova mě to nejde, ale to rozumím, tak jsem ráda. Doufám, že si to nikdy nezapomenu.
2: Jaký máte vztah k fotbalu?
3: Když hrajou v Eurocup nebo hrajou na ten World Cup, tak to vidím, ale normálně moc na to nevidím, protože máme hrozně moc sporty tady taky. Tak jsem ráda, že po prvníkrát 20 let Čechy jsou zase na ten World Cup a jsou tady 20 minut u můj dům.
1: Tak jako kluk jsem vyrůstal na vesnici, takže jsem fotbal jako každý jiný kluk hrával a díky tomu ho občas hraju i tady. Samozřejmě jako Čech sleduji fotbal.
2: A sledujete český národní tým?
1: No samozřejmě. Jak se to dá, tak sleduju. Je to někdy složité tady z Ameriky, protože to musíme většinou přes VPNku a českou televizi sledovat, ale dá se to, no je to trošičku složitější. Tady jsme strašně šťastní, že ze všech možných amerických lokalit si česká reprezentace vybrala nebo bylo jí přiděleno město Mansfield jako tréninkové zázemí, takže pro nás vynikající, je to asi jenom hodinu a půl od Prosperu, kde bydlíme.
4: Ty lidi, teďka tady na tom tréninku všichni jsou strašně milí a nevím, jestli to předstíle, ale vypadá, že si to užívají. Jsou takový nadšený, že nás vidějí, takže snad jim to vydrží.
2: Přeje si reprezentační obránce Jaroslav Zelený, který už se začátku mistrovství světa ve fotbale nemůže dočkat, jako fanoušci Martin a Emily.
3: Ano, myslím, že ano, určitě máme, jako v práci, máme všichni lidi, hrozně moc lidi, jaký mají rodinu, jaký jsou Itálie, nebo jsou Argentíny, tak, nebo Mexiko, Argentina, tak všichni se
2: Těší
3: se na ten World Cup. Ano.
2: Z texaského Mansfieldu Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
5: 20 let čekání je u konce.
6: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
5: Naši komentátoři přímo na stadionech.
6: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
5: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
6: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
5: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
6: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
5: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
6: Radiožurnál.
5: Fandíme s vámi.

0: 8. červnová noc a taky vysílání Radiožurnálu. Přeju vám dobrý start do nového dne. Máme pro vás další zprávy, včetně aktuální zelené vlny s Milanem Glistou. Jak s vám jede, zavolejte nám do dispečinku zelené vlny 800 553 553. Šťastnou cestu. 2 hodiny 30 minut. Ve studiu taky Martin Matějka.
1: Arménský premiér a předseda strany Občanská smlouva Nikol Pašinjan oznámil své vítězství v parlamentních volbách. Tamní volební komise zatím zveřejnila předběžné výsledky přibližně 1/5 volebních místností. Podle nich proevropská Občanská smlouva získala 54% hlasů. Pašinjan to označil za historické vítězství. Proruská aliance Silná Arménie je zatím na druhém místě s necelými 22%. Volební účast v zemi se 3 miliony obyvatel byla vysoká, skoro 60% oprávněných voličů. Očekává se, že ústřední volební komise oznámí oficiální výsledky hlasování během dneška. Ministerstvo školství spustilo novou aplikaci pro plánování kapacit mateřských škol. Obcím a dalším zřizovatelům ukáže, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde jich naopak bude dostatek. Nástroj vychází z údajů o porodnosti, migraci a dalších demografických datech Českého statistického úřadu. Projekce sahají až do roku 2035 a ministerstvo je bude průběžně aktualizovat. Poslanec motoristů a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek pravděpodobně nebude dál prosazovat svůj pozměňovací návrh o větrných elektrárnách. Řekl to v televizi Prima. Turek navrhoval zvýšit minimální vzdálenost elektráren od odbydlených oblastí. Evropská komise ale podle ní vládu upozornila, že přijetí návrhu by mohlo ohrozit plnění závazků České republiky a zkomplikovat tak přístup k evropským penězům. A nigerijská armáda osvobodila 360 lidí, které unesla teroristická skupina Boko Haram. Mezi zachráněnými jsou dospělí a děti unesení z různých vesnic ve státě Borno na severovýchodě země. Dvě děti podle prohlášení armády v dlouhém zajetí zahynuly. Nigerijský stát Borno čelí útokům islamistů z Boko Haram už 17 let. Konflikt má tisíce obětí a na 2 miliony lidí vyhnal z domovů. Sport. Česká reprezentační brankářka Sabrina Novotná vyhrála s Métami ligu mistryň házenkářek. Při finálovém vítězství 31-29 proti Děru byla náhradnicí švédské jedničce Johanně Bunsenové. Když se dostala do branky, předvedla proti osmistřelám dva úspěšné zákroky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 na Vysočině a nehoda u Nýřan. Na dálnici D1 z Brna do Prahy u sjezdu na Měřín stojí nákladní auto. 134. kilometr vpravo na krajnici u auta je silničářské značení. Na plzeňskou silnici 180 mezi Nýřany a Zbůchem se srazila dvě osobní auta. Nehoda je na kruhovém objezdu u průmyslové zóny před dálnicí do Rozvadova. Ta překáží, zasahuje do jízdního pruhu. U Brna mezi Ostrovačicemi a Žebětínem šetří nehodu nebo odklízí následky u Masarykova okruhu. Pozorně, bylo tam převrácené osobní auto. A na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 u sjezdu na Barrandov před chvílí zrušili noční uzavírku. Na 16. kilometru jsou opět průjezdné všechny pruhy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Štefem.
0: 4 minuty po půl třetí v pondělí 8. června.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
0: Nás hudby v téhle půl hodině třeba Eros Ramazzotti, Adele, Callum Scott a teď taky Mika. Klidnou noc.

0: Tohle byl Callum Scott, ideál posloucháte vysílání nočního radiožurnálu na hodinách 3/4 na 3. Od legendy o komunistickém hrdinovi až po podcast o kutnohorském léčiteli. Festival Pri Bohemia Rádio už 50 let odráží dobu a představuje to nejzajímavější z rozhlasové tvorby. Přehlídka dokumentů, reportáží i podcastů, která se v posledních letech pořádá v Olomouci, má dnes mezinárodní přesah. Účastní se jí rozhlasoví tvůrci z Ukrajiny, Polska nebo Švédska. Historie akce se ale začala psát už v roce 1976. Kam se teď na chvíli vrátíme?
1: Rozhlasová hra svou neopakovatelnou atmosférou důvěrnosti dokáže promluvit přímo do nitra člověka.
2: Komentuje v červnu roku 1976 vznik festivalu rozhlasová reportérka Jitka Pražáková.
1: Aby takovou opravdu byla, uspořádal tento týden Český rozhlas festival české původní rozhlasové hry Pri Bohemia.
2: Tehdejší soutěžní tituly spojuje jak jinak než socialistické téma práce.
1: Pri Bohemia získala hra Jiřího Procházky Legenda o Janovi, která je baladickým příběhem o Janu Švermovi.
2: To byl komunistický novinář a politik. V rámci festivalu dostal rozhlas dokonce za úkol vytvořit prototyp kladného hrdiny.
3: Všechny úvodní stručné referáty orientovaly pozornost autorů i všech tvůrců na těžkou, náročnou a odpovědnou cestu za hledáním nového současného hrdiny našich dnů, zobrazení prostého pracujícího člověka se všemi jeho starostmi a radostmi, zcela v duchu závěru 15. sjezdu strany k úkolům umělecké fronty.
2: V roce 1980 se rozhlasový festival přesouvá z Mladé Boleslavy do Plzně.
4: Výsledky soutěže budou vyhlášeny zítra v 11 hodin na plzeňské radnici.
2: Po listopadové revoluci je budoucnost akce nejistá. Nakonec se ale stěhuje do lázeňských Poděbrad, kde pak zůstává dalších 20 let. Postupně se rozšiřují i soutěžní kategorie, přibývá reportáž a dokument. A v roce 1995 se z Pri Bohemia Rádio stává mezinárodní festival.
5: Většinou se přihlásilo tak 5-6 zemí od Bulharska po Británii.
2: Vzpomíná tehdejší ředitel festivalu Josef Havel.
5: Já jsem měl takový malý cíl, aby to byly malé Karlovy Vary.
2: Aby osobě dal zapomenutý festival vědět, začíná pořádat také slavnostní ohňostroje. Ten v roce 97 měl mezi diváky i prezidenta Václava Havla.
5: Když pak přijel pan prezident, tak jsem ho vítal a říkal jsem, pane prezidente, bude tady potom večer ohňostroj, tak aby se ochranka také nelekla. A pan prezident řekl doslova, výborně, prskavky mám rád.
6: Pri Bohemia Radio 2025. The audio festival you have to hear.
2: Od roku 2016 se mezinárodní festival přesouvá do Olomouce a o 6 let později přidává novou kategorii podcast.
7: Určitě v tom má hodně prsty.
8: Našla jste něco užitečného?
9: Nic moc.
2: Kromě veřejných poslechů soutěžních sekcí pořádá festival i koncerty a besedy. 50. narozeniny rozhlasového festivalu Pri Bohemia Rádio můžete přijet oslavit do Olomouce na podzim, a to 18. až 22. října. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Teď zprávy s Martinem Matějkou.
3: Filipíny zasáhlo zemětřesení o síle přes 7 stupňů, úřady varují před tsunami. Schodek rozpočtu bude příští rok vyšší než letos a snižovat se začne až v roce 2027. Tenista Zverev ovládl Roland Garros a vybojoval první grandslamovou trofej v kariéře. Dnes bude slunečno, odpoledne od západu přibude oblačnosti, teploty až 28 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Filipínský ostrov Mindanao zasáhlo zemětřesení o síle přes 7 stupňů. Tamní a indonéské úřady vydali výstrahu před tsunami. Filipínská seismologická agentura vyzvala obyvatele některých pobřežních oblastí, aby se okamžitě evakuovali do vyšších poloh. Vědci očekávají vlny o 1 metr vyšší než je běžné, které by mohly trvat i několik hodin. Z místa zatím nehlásí žádné oběti, podle policie mají ale některé budovy praskliny. Ostrov Mindanao patří k největším filipínským ostrovům. Filipíny leží v takzvaném ohnivém kruhu, setkávají se tam tektonické desky, kvůli čemu jsou zemětřesení v oblasti poměrně častá. Deficit státního rozpočtu se příští rok zvýší. V internetovém pořadu Poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Snižování schodku podle ní bude možné až v dalších letech.
4: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje snižování schodku rozpočtu do 0,5% bodu za rok. Vyplývá to z fiskálně strukturálního plánu, který schválila minulá vláda. To podle Schillerové ale není reálné.
5: My bychom měli příští rok mít 0,9% HDP, pak 0,5%. Taková konsolidace samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
4: Ministryně tak chce jednat s komisí o změně plánu. To ale kritizuje poslanec Jan Skopeček z ODS. Podle něj je kritika strukturálně fiskálního plánu jen snaha odvést pozornost od rostoucího zadlužování.
6: Kdyby uměli sestavovat rozpočty, tak je ten rozpočet v příštím roce bez zesporu nižší než v roce letošním.
4: Letošní deficit rozpočtu je 310 miliard korun. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
3: Do slavné vodní nádrže před Lincolnovým památníkem ve Washingtonu se po týdnech stavebních prací vrátila voda. Donald Trump nechal historickou nádrž přebarvit na modro.
7: Dno vodní nádrže mělo původně barvu šedivého kamene. Prezidentu Trumpovi ale připadala nádrž špinavá a tak se rozhodl ji nechat přebarvit. Jennifer, která přijela k reflexní nádrži s manželem z Utahu, ale připadá smutné, že by měla barva připomínat floridské bazény. Původní rozpočet ze 2 milionů dolarů vzrostl na 1 013 000, tedy přes 250 milionů korun. A to se nelíbí Terencemu z New Yorku. Uznává, že modrá barva je hezká, ale Američané teď podle něj potřebují peníze jinde. Americký prezident tímto ve svém otisku do hlavního města nekončí. Nyní chce podél této trasy vytvořit promenádu, která by se jmenovala Trumpova. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Sport. Tenista Alexandra Zverev získal první grandslamový titul v kariéře. Ve finále Roland Garros porazil v 5 setech Itala Coboliho a stal se prvním Němcem po 30 letech, který triumfoval na turnajích Velké čtyřky. Naposledy se z takového úspěchu radoval na Australian Open Boris Becker. Zverev měl dlouho nálepku výborného tenisty, kterému chyběl velký titul. K tomu Zverev řekl:
8: Kdybyste mě teď nazval nejhorším tenistou, který kdy získal Grand Slam, bude mi to úplně jedno. Pro Německo je to velká věc. Poprvé na Roland Garros vyhrál Němec. Mezi ženami tady dominovala Steffi Grafová, ale mezi muži jsem první. Přiznám se, že teď už jsem trochu opilý, tak se možná budu trochu opakovat, ale jsem strašně šťastný, že tady vedle sebe mám tuhle trofej.
9: I'm just happy to be sitting next to this trophy.
3: Kateřina Siniaková triumfovala ve čtyřhře s Američankou Townsendovou. Ve finále na pařížské Antuce porazili srbsko-kazašskou dvojici Kroničová Danilinová 6-2 a 7-5.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na silnici 57 na Bruntálsku a v Semilech. Dálnice teď bez kolon na silnici 57 z Krnova do města Albrechtic. Havarovalo osobní auto, nehoda je za obcí Krásné Loučky. Na místo vyjela policie, hradí průjezd s opatrností. Na plzeňskou silnici 180 mezi Hnířany a Zbůchem se srazila dvě osobní auta. Nehoda je na kruhovém objezdu u průmyslové zóny, kousek před dálnicí do Rozvadova a zasahuje do jízdního pruhu. Na výjezdu ze Semil do Božkova se střetlo osobní auto s lesní zvěří. Nehodu taky možné překážky čekejte u průmyslové zóny, je to kousek za obchodem Tesco. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál Jiří Štefl.
2: 3 hodiny 6 minut pondělí 8. června, přeju vám dobré, velmi brzké pondělní ráno. My se podíváme do budoucnosti, no a zjistíme, jak by mohla vypadat železnice za pár let. Budeme zjišťovat to, jak to vypadá tedy s autonomními vlaky na železnici.
0: Radiožurnál a Jiří Štefl.

0: tě dokola.
1: Vlak nebo tramvaj v běžném provozu na trati bez strojvedoucího nebo řidiče je dnes v Česku pořád ještě science fiction. Možná ale ne už nadlouho. Výrobci technologie pro autonomní provoz testují, vždy ale za přítomnosti personálu. A to i proto, že to vyžadují současné zákony. Drážní úřad teď začíná připravovat změnu, která umožní provoz kolejových vozidel i bez dohledu strojvedoucího nebo řidiče.
2: Třeba společnost AŽD provozuje na své dráze autonomní motorový vůz Edita a technologii popisuje náměstek ředitele pro výzkum a vývoj AŽD Antonín Diviš.
3: Jsou tam systémy, které zajišťují snímání okolí, identifikaci předmětů, překážek.
2: I když jede vlak sám, sedí v něm strojvedoucí.
4: Ten vlak předběhl českou legislativu, takže s tím máme trošku problém. I když jede v automatickém režimu, ten strojvedoucí má to vozidlo pod dohledem v rámci legislativy.
2: Říká generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle. A další příklady. Plzeňská škodovka druhým rokem provozuje autonomní depo ve finském Tampere. I v tomto případě je stále v tramvaji přítomný řidič, vysvětluje Jiří Liberda z plzeňské Škoda Group.
5: Potřebujete řidiče, kteří prostě nasednou, dvě minuty s tím vozidlem popojedou, vysednou, čekají. Toto je oblast, kde jsme schopni ty činnosti nahradit, automatizovat.
2: K tomu, aby ve vozidle nemusel být strojvedoucí nebo řidič, teď brání kromě technologické připravenosti taky legislativa, která přítomnost personálu na stanovišti požaduje. Změnu a bezpečnostní požadavky pro autonomní provoz teď začíná připravovat drážní úřad, říká ředitel jeho technické sekce Radek Šafránek.
6: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího, bez toho řidiče. Musí být zajištěná nějaká bezpečnost, třeba formou nějakých zábran na nástupišti, aby se nepřekročila rychlost, aby to zastavilo včas.
2: Zhruba do roka chce mít drážní úřad materiál připravený k předání na ministerstvo dopravy. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: Tady je vysílání Radiožurnálu, přeju vám dobré, velmi brzké pondělní ráno, a to v čase, kdy na hodinách za chvíli bude půl čtvrté. 135 let je nenápadné technické památce, kterou najdete v Žimrovicích na Opavsku, papírenskému vodnímu náhonu na skalnatém břehu řeky Moravice. Pro svou továrnu ho nechal postavit tehdejší podnikatel a vizionář Karl Weissenhun. Náhonem, který je dnes oblíbenou turistickou atrakcí, se od roku 1891 plavilo dřevo.
1: Vykatí se zleva doprava tady ručně vyražený ve skále, téměř 4 kilometry. Voda ale pořád teče i po 135 letech a u jednoho z mostů čtu na pamětní desce. Karl Weissenhun tady postavil v roce 1891 papírnu v Žimrovicích s ojedinělým náhonem pro dopravu dřeva.
2: Jako děcko jsme si tam chodili koupat, že celý život jsem ho viděl v akci.
1: Stanislav Biller propojení s Weissenhunovým náhonem tak trochu zdědil.
2: Maminka dělala v papírně, můj děda dělal v papírně. Je neuvěřitelné, že tento kanál 3600 metrů byl vybudovaný za 9 měsíců.
1: Původně 3 ručně ražené tunely ve skále, 2 kamenné akvadukty ve svahu podél koryta řeky Moravice. Jedním z průvodců je tady Miroslav Šustek. Náhon je podle něj výjimečný už jenom tím, že pořád stojí a funguje. I když už dávno skončilo plavení dřeva do papíren, pomáhá třeba s čištěním papírové hmoty.
3: Další věc je trasování, že celý ten kanál jde vlastně po úbočí takového horského masivu nebo hřebene ve velmi těžkých jako a obtížných geologických podmínkách.
1: A tak jako kdysi zajišťuje výrobu elektřiny, je to pamětnická vodní elektrárna.
3: To znamená, je to zdroj vody pro papírenskou výrobu samotnou a je to zdroj vody pro pohon turbín, které vyrábí elektrickou energii.
2: Je to asi takových 10, když se moc daří, 13% odběru elektrické energie ze sítě.
1: Doplňuje Stanislav Binar. 135-letý Weissenhunův náhon je součástí takzvané technotrasy, propojení pozoruhodných míst v Moravskoslezském kraji, a je možné se objednat i na komentovanou prohlídku. Z Opavska Martin Knitl, Radiožurnál.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Dobré jitro, je 3:30. Přehled zpráv má Martin Matějka.
2: Izrael čelil íránskému raketovému útoku. Proti vzdušné obraně se podle webu Times of Israel podařilo zneškodnit minimálně 2 střely. Armáda tvrdí, že zneškodnila všechny rakety, detekovala ale další vyslané zbraně. Na některých místech v zemi zněly sirény, ty byly slyšet taky v částech sousedního Jordánu, uvedla to tamní státní televize. Íránské revoluční gardy naléhají na židovský stát, aby přestal s útoky na Libanon. Izrael už dřív uvedl, že se chystá na ostřelování za nedělní úder na libanonské hlavní město Bejrút. Izraelské letectvo tam cílilo na sídlo militantního pro íránského hnutí Hizballáh. Policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku jako podezření z nedovoleného ozbrojování. Policisté na místě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch vážně zranil starší ženu, která je s popáleninami v pražské Vinohradské nemocnici, a taky mladého muže. Tomu v případě prokázání viny hrozí až 2,5 roku vězení. Město Český Dub na Liberecku spouští druhé kolo elektronické aukce stavebních pozemků. Na téměř 10 hektarech v lokalitě na Zhůrách je 55 parcel pro stavbu rodinných domů. V prvním kole v březnu město většinu prodalo, zbylých 19 teď nabízí dalším zájemcům. Vyvolávací cena pozemků se pohybuje od 2,2 do 6,5 milionu korun podle velikosti parcely. Podrobnosti zájemci najdou na webu města. A nová autobusová linka propojila turistická místa v plzeňském a středočeském kraji podél řeky Berounky. O víkendech a státních svátcích spoje výjíždí z Radnice na Rokycansku do Křivoklátu 4x denně. Trasa vede kolem vodáckých kempů a oblíbených turistických cílů na Berounce, jako jsou zříceniny hradu Lipštejn, Krašov nebo Týřov, Skryská jezírka nebo hrad Křivoklát.
3: Sport.
2: Motocyklový jezdec Filip Salač obsadil druhé místo ve velké ceně Maďarska třídy Moto2. Nestačil jenom na lídra šampionátu Manuela Gonzálese ze Španělska, který vyhrál třetí závod za sebou. A Salač umístěním nastupních vítězů naladil na nadcházející závod v Brně, kde se pojede za 2 týdny. Představí se tam jako 9. muž průběžného pořadí.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavírky v Praze a nehoda na Bruntálsku. Na dálnicích plynulý provoz. V Praze na městském okruhu postupně končí noční uzavírky. Průjezdný je už Strahovský tunel směr Barandovský most. Zavřená je od včerejška kvůli mytí tunelů část Blanky, obousměrně mezi sjezdy na Patočkovou a Letnou. Na silnici 57 z Krnova do města Albrechtic čekejte omezení po nehodě osobního auta. Havarovalo za obcí Krásné Loučky a šetří tu nehodu policie. A ve Zlíně je nová uzavírka. Neprůjezdný je kvůli opravám povrchu most mezi Sokolskou ulicí a sportovním areálem Vršava. Ta uzavírka potrvá 2 dny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů, na horách pak naměří kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: 13 let by měla ve vězení strávit Daniela Kleteová.
7: Bývalá členka teroristické organizace frakce Rudé armády.
8: Rozhodl zemský soud v Dolním Sasku.
9: Při akcích jim měli pomáhat 2 komplicové.
10: Ernst Volker Staub und Burkhard Garwig.
11: Kvůli možnému podílu na 3 útocích před rokem 1993 hrozí Kleteové další proces.
5: Teroristka důchodkyně, doma měla paruky, zlato a zbraně. Teď ji zřejmě čeká prázdná cela. Desítky let ji policie nemohla dopadnout. Nakonec spadla klec. Fascinující příběh krajně levicového extremismu z Německa vypráví Tomáš Havlín, náš berlínský zpravodaj. Dnes je pondělí 8. června. Ahoj Tomáši, zdravíme tě do Berlína a díky, že jsi našel chvíli na Vinohradskou 12.
12: Ahoj Matěj, děkuju za pozvání a zdravím tebe i všechny posluchačky a posluchače.
5: Tak 13 let dostala krajně levicová teroristka Daniela Kleteová. Jak ten rozsudek dolnosaského soudu přijala?
12: Mohlo to být 15, nakonec je to 13. Píše se o tom v médiích, že zachovala dekorum, vážná tvář, žádná velká scéna. Ani potom nevydávala žádné prohlášení, jenom v té právní rovině, to znamená, její právní zástupce podal odvolání. Ten rozsudek ještě není pravomocný. Samozřejmě 13 let dlouhá doba, jí je 67 let, čili měla by zůstat ve vězení do 80. A odvolání to bude těžké. Takže osobně může to pro ní být náročné, ale myslím si, že v jejím případě stojí odhlídnout trochu od těch osobních aspektů. Ona celý proces interpretovala politicky jako určitou formu státní represe a jako snahu státu postihnout určitou kapitolu svých vlastních dějin. A z tohoto hlediska si myslím, že ten rozsudek a ten trest i ta jeho výše může být něco, co si ona dokáže vysvětlit, co jí může dávat smysl z hlediska analýzy, jak ona analyzuje současný stav světa, německé politiky a podobně.
5: Takže teroristka, důchodkyně, zároveň já jsem viděl některé fotografie, ona se i usmívala, takže to asi bere s nějakým nadhledem přeci jenom ve svém věku. Na druhou stranu, ty jsi říkal, že to taky vnímá jako snahu státu postihnout určitou etapu své vlastní minulosti. Daniela Kleteová byla dlouholetou členkou krajně levicové extremistické skupiny teroristické frakce Rudé armády. Za co přesně si odsedí těch 13 let? Co přesně všechno měla spáchat?
12: Ještě bych se zastavil u toho, byla členkou teroristické organizace frakce Rudé armády, protože ano, jsou tady v Německu média, která to takto řeknou, naplná ústa, teroristka, některá jsou opatrnější, říkají údajná teroristka. Mm-hmm. To členství, to bych řekl asi, že je taky jakoby věčný problém. V každém případě je to trestný čin, ale v tuto chvíli už by byl promlčený a jestli byla nebo nebyla členkou, to nebylo součástí dokazování teď u toho soudu v Dolním Sasku ve Verdenu. A ona se k tomu členství během toho procesu žádným způsobem nevyjádřila. Za co ale byla odsouzena, byla série loupežných přepadení, ke kterým došlo zejména na severu, na severovýchodě Německa v letech 1999 až 2016, čili už po rozpuštění organizace frakce Rudé armády. Byla to přepadení supermarketů a dodávek, které slouží k převozu peněz a trojice údajných členů frakce Rudé armády vedle Daniele Kleteové ještě Burkhard Garweg a Volker Staub si tak měli přijít v přepočtu na necelé 3 miliony eur, kterými financovali svůj život v ilegalitě, mimo ten občanský život, samozřejmě v situaci, kdy neměli možnost nějakého běžného nebo regulérního výdělku.
5: A ty jsi říkal, že mohla dostat až 15 let, nebo tolik jí asi bylo navrženo. Obhájci naopak žádali zproštění viny, což je docela kontrast teda oproti tomu konečnému trestu.
13: Es verkennt damit die Aufgabe der Justiz.
5: Čím to obhajovali a jak to, že jim teda soud nakonec nevyšel vstříc, respektive proč se nakonec přiklonil na opačnou stranu?
12: Oni obhajovali to zproštění tím, že vlastně proti Daniele Kleteové nebyly žádné přímé důkazy, to znamená během celého toho soudu, který trval rok, tak nevystoupil žádný svědek, který by řekl, ano, tu jsem tam viděl, ta tam byla, ta měla třeba zbraň nebo prostě byla u toho loupežného přepadení. Nic takového se nestalo proti Daniele Kleteové a to ostatně i připouštěl státní zástupce, mluvila především takový nepřímý řetězec důkazů. To, co se našlo u ní doma, když byla zadržena nakonec po více než 30 letech v ilegalitě v únoru 2024 v berlínském čtvrti v Kreuzbergu. Tam bylo zlato, byla tam hotovost, byly tam nějaké, později se ukázalo, atrapy granátů a granátometu, taky tam měly být části poznávacích značek aut, které ta trojice, o které jsem mluvil, používala k útěku. Takže toto byly předměty, toto byly věci, které nakonec soud uznal jako dostatečné pro odsouzení Daniely Kleteové ke 13 letům vězení. A proč to nebylo 15 let? Protože soud nepřistoupil na to, že by byla vina pokusu o vraždu. U posledního z těch loupežných přepadení, ze kterých byla obviněna, to bylo v Ubrem ve Štúru, došlo ke střelbě tam byla prostě dodávka a byli v ní dva zaměstnanci a dveře se automaticky zablokovaly, oni je nechtěli otevřít a jeden z pachatelů ze vzdálenosti asi půl metru, myslím, že dvakrát vystřelil proti čelnímu sklu a tam státní zástupce žádal, aby se to kvalifikovalo jako pokus o vraždu, čemuž soud nevyhověl. Ostatně nebylo prokázáno, že by to byla právě Kletová, která by tu zbraň držela.
14: Ty jsi říkal, že po ní policie pátrala kolik, 3 dekády?
12: Říká se, že ona tedy odešla do ilegality někdy na začátku 90. let a to z toho důvodu, že byla podezřela ze série trestných činů, které byly přičítány takzvané třetí generaci frakce Rudé armády na přelomu 80. 90. let. Takže zhruba, řekněme od toho 93. roku, mohla být tedy v ilegalitě.
14: Já jsem se díval, že v západních médiích oni píšou nebo psali jako o nejhledanější Němce, že prostě dlouhou dobu policisté nemohli zjistit, kde se nachází. Jak je to možné? Jak je možné, že ji tak dlouho nemohli vypátrat?
12: No, byly tam i některé bizarní případy, mám pocit, několik let dozadu, asi před 7 lety, to byla nizozemská policie, která vzala stečí jeden venkovský domek na pobřeží, tedy v Nizozemsku, protože jí kdo si dal tip, že jsou tam 3 lidé, kteří připomínají tu trojici Kletová, Garvek, Štaub, tedy ty poslední teroristy z RAF, kteří jsou stále na útěku. Samozřejmě to nebyli oni, policie s použitím vrtulníků ozbrojená tam tehdy udělala razy a zatkla trojici Němců, kteří nebyli to. A takové případy se opakovaly, když možná ne tak spektakulární, ale v individuálních případech, to znamená, policie dostala tip, někoho zadržela. Ale jakým způsobem se dařilo tak dlouho se skrývat, vlastně asi k tomu nebylo možná potřeba tolik. Daniela Kletová měla falešnou identitu, falešné doklady, které jí zřejmě vyrobil Burkhard Garvek, který taky žil docela dlouho v Berlíně, dokonce na dohled od centrály německé kriminální policie. Byla to doba, kdy ještě nebyly sociální sítě. I to jí vlastně umožňovalo žít do značné míry soukromý život a samozřejmě musela mít určitou podporu okolí.
14: No a taky musela něco dělat, ne? To neznamená, že nemohla chodit na veřejnosti, že asi musela pracovat taky, tak co dělala vůbec celou tu dobu?
12: Já vím, popravdě řešilo nějaké jako dobrovolnické činnosti. Vím, že byla ve svém okolí poměrně oblíbená, protože doučovala děti matematiku, taky se účastnila a časem, myslím, pořádala nějaké kurzy capoeiry, brazilského bojového umění, potom taky na ten falešný doklad odletěla do Brazílie, takže byla trochu cestovat. Ale pokud jde o tu obživu, tak tam je možné, tedy, a teď už je to asi tedy zřejmě, no, můžeme to považovat za prokázané, tak tam byly zdrojem ta loupežná přepadení, přičemž v tom období, kdy je měla páchat, tak údajně svým známým v okolí Daniela Kletová říkala, že má nějakou práci v pečovatelském odvětví v jižním Německu, za kterou musí odjíždět a s touto legendou se vždycky na čas jak si odjela z Berlína, aby se zase po nějaké době vrátila zpátky.
14: A před těmi 2 lety někdo prásknul, že na ní přišli?
12: Tam to není tak úplně vyjasněné, ale třeba ten její kolega a možná nějak svého času partner Burkhard Garvek, když se v prosinci před 2 lety přihlásil takovým dopisem z ilegality, tak on tam vlastně velmi kritizoval novináře ARD, kteří vytváří takový podcast o dlouhodobě hledaných osobách a ti se svého času spojili s jedním reportérem nebo žurnalistou z projektu Bellingcat. A

0: z ARD skutečně vedla k jejímu dopadení, to oficiálně potvrzené není. Garvek, tedy další člen RAF, který zůstává na útěku, si to myslí, policie to nepotvrdila, mluvila o nějakém typu z řad veřejnosti, ale nekonkretizovala ho. Mm-hmm. Víme jenom, že ten, kdo jí ten typ dal, tak si odnesl odměnu, bylo to myslím v přepočtu asi 500 000 korun.
1: No, ty jsi říkal, že ona je spojovaná teda se třetí generací frakce Rudé armády. Chápu, že tam byla teda i druhá a první, ale proč se to rozděluje?
0: No, je to takové neformální rozdělení. Jsou to různé skupiny, které na sebe více či méně navazovaly od přelomu 60. a 70. let až po začátek 90. let a nakonec to rozpuštění v roce 1998. No. Zatímco ta první generace spojená s jmény jako Andreas Bader nebo Ulrike Meinhof nebo Gudrun Enslinová, tak vlastně měla mít na svědomí bombové útoky, zejména na objekty spojené s americkou armádou v Německu, a členové této generace potom dodnes to není vyjasněné, měli spáchat sebevraždy při věznění ve Stuttgartu, tak ta druhá generace byla zaměřená na to, snažila se osvobodit tu první generaci. V existenci té druhé generace do značné míry vyvolala ta první a uvěznění členů té první generace. A o té třetí, která vznikla někdy v 80. letech, v polovině 80. let a měla být aktivní, tak do toho roku 93 se toho vlastně moc neví. Není úplně jasné, kolik měla členů. 10 vražd se jí přičítá, ale vlastně nejsou známí jejich pachatelé. Důvodem, proč to tak je, má být to, že vlastně postupem času se z generace na generaci frakce Rudé armády čím dál tím víc konspirovala. Částečně se oddělovala, izolovala od širšího levicového hnutí, ale možná vlastně i ztrácela jeho podporu, čili o té třetí generaci toho tolik známého není. Policie vlastně ani neví, kdo v té třetí generaci tak úplně měl být.
1: Mm-hmm. No, ty jsi zmiňoval tu první generaci a ta jména, která v rámci té první generace působila, totiž podle nich se taky frakci Rudé armády přezdívá, respektive je to jiný její název, Bader-Meinhof Gang.
0: Jsou to lidé z té první generace, které jsou vlastně, když si to tak vezmeme, tak jsou o generaci starší než Daniela Kletová. Ona vyrůstala v Karlsruhe, tam chodila na nějaké dívčí gymnázium, dospívala na tom přelomu těch 60. 70. let. Ve chvíli, kdy byly Bader a Meinhofová dopadená, tak jí bylo 14 let. A chodila tehdy na střední školu, na dívčí gymnázium, začínala navštěvovat politické vězně. A v tu chvíli, jak řekla u soudu teď v květnu v závěrečné řeči, od té doby taky policie začala poměrně intenzivně sledovat a začala si vlastně všímat z různých plakátů toho, že něco jako frakce Rudé armády existuje a přišlo jí to sympatické, protože z jejího pohledu to znamenalo a představovalo nějakou zásadní opozici vůči systému, který jí přišel jako nepřátelský a utlačující.
1: A propadla teda tomu revolučnímu boji proti západnímu Německu a proti kapitalismu?
0: Ona tvrdí, že snila o lepším světě a to, že je potřeba ho chránit a i prosazovat násilím, tak, že to si uvědomila někdy právě na tom začátku 70. let. Hmm. V té závěrečné řeči specificky zmiňovala Pinochetův puč v Chile, že to byl moment, kdy si uvědomila, že proti té nespravedlnosti a útlaku je potřeba mít nějaké zbraně v ruce, protože kdo je nemá, tak ten zajde.
1: Když se řekne v Německu frakce Rudé armády, tak na co teďka lidé nejčastěji vzpomínají, když je to poměrně dost bolavé jméno v německé historii?
0: Já si myslím, že v tuto chvíli je už to vnímané spíš jako relikt. Jo? Ani se spíš...
1: Žádní nástupci?
0: Myslím, že se objevil se nějaký žhářský útok u Hamburku, jestli se nepletu. To znamená, tak jak se to teď v Německu nějakou dobu děje, že schoří někde nějaká transformační stanice a vypadne proud nebo něco podobného. Myslím, že něco takového se, tak izolovaný případ se po zadržení Daniely Kletové objevil, ale že by v tuto chvíli někdo, řekněme, unášel letadla nebo nějaké exponenty světa politiky nebo hospodářství pro to, aby vymohl osvobození Daniely Kletové, to se asi čekat nedá a ono je to dané prostě i nějakou reflexí. Myslím si, že obecně i v těch kruzích, které by RAF mohly podporovat nebo by mohli romantizovat, tak jsou si vědomi toho, že se změnil asi v něčem dějný kontext, že neexistuje, a to bylo vlastně důvodem pro rozpuštění RAF samotné, že neexistuje nějaké širší sociální hnutí, to znamená, že ty členové té skupiny

0: fungují do značné míry izolovaně a že za takových podmínek nedává to politické násilí žádný smysl.
1: Mm-hmm. To znamená, že tu jsou krajně levicové skupiny v Německu, my už jsme o nich spolu ostatně mluvili. Dřív Angry Birds, Vulkan Gruppe, to byl ten blackout v Berlíně, že jo, pak různé sabotáže na železnici, poškozování kabelů a tak dále. Ale že by někdo z nich následoval přesně to, co dělala frakce Rudé armády před těmi 20, 30, 50 lety, ty teroristické útoky, ty vraždy, to tam aktuálně nevidíš. Nicméně dva další členové, a ty už si je zmiňoval, ty jsou stále na útěku. Pátrá po nich německá policie, po těch dvou, Burkhard Garweg a Ernst Volker Staub, pokud se nemýlím, to jsou ta jména těch dvou.
0: Určitě po nich policie pátrá, nebo je po nich dál vyhlášeno pátrání. Myslím si, že tím zadržením Daniely Kleteové se to ještě celé trochu jaksi podpořilo. Určitě policie, když, a to i Daniela Kletová zmiňovala během soudu, že její zadržení policie využila k tomu, aby znova jaksi rozčeřila vody, znovu si pozvala bývalé členy RAF k výslechu i třeba pod nějakou pohrůžkou pokut. Takže byl to takový jako pro policii příležitost znovu jaksi prohledat nějaké prostředí, je i třeba se podívat, jestli v něm nemůžou být nějaké nové důkazy nebo se nezjistí něco jiného, ale že by to k něčemu vedlo vyloženě, to zatím nevíme. Vede to k tomu, že ten Burkhard Garweg se častěji ozývá. On už v zimě před 2 lety po zadržení Daniely Kleteové zveřejnil dopis, vydal otevřený dopis, takový jako dopis z ilegality, ve kterém se vyjadřuje k celému tomu procesu a vlastně odmítá to, jakým způsobem jsou zobrazováni v médiích. A následně se vlastně přihlásil ještě několikrát, protože on začal vést takovou otevřenou veřejnou debatu s Caroline von Braunmühlovou, což je německá socioložka, ale zároveň je to dcera jedné z pozdních obětí RAF Gerolda von Braunmühla, který byl úředníkem na ministerstvu zahraničí. A vlastně s ní vede otevřenou debatu. Oba už si vzájemně vyměnili několik dopisů. Ten poslední z nich je, myslím, z letošního ledna, kdy to rozvržení je zhruba takové, že Garweg vlastně argumentuje, protože ta cesta toho politického násilí, kterým se RAF vydala, tak že byla chybná. Zatímco ta Caroline von Braunmühl říká, že sice truchlila za svým otcem, ale zároveň, že si uvědomuje, že frakce Rudé armády měla širší obecné cíle jako dosažení nějaké obecné sociální a politické spravedlnosti.
1: Každopádně, že by teď existovaly nějaké stopy navíc nad rámec toho, o čem i my jsme ve Vinohradské 12 před 2 lety mluvili, nejsou. Neexistuje teď, kromě těch dopisů té diskuze, nic, co by ukazovalo na to, kde ti dva se teď mohou nacházet.
0: Já jsem jenom zaznamenal v médiích něco v tom smyslu, že Garweg už mi možná zase se nějakou dobu zdržoval v Hamburku podle tamních kriminální policie, ale to jsou jenom takové štěky, které se občas objeví v médiích. Rozhodně to není tak, že policie by někam přišla a tam dohoříval oheň před 5 minutami, tam někdo byl, že by někomu byl na horké stopě, tak to není, a nebo nevíme o tom.
1: Hrozilo by jim možná to stejné, co teď bylo a je přičítáno Daniele Kleteové, za co byla odsouzena?
0: Nepochybně by byli souzeni za stejné trestné činy, přičemž teď Daniele Kleteové hrozí ještě další proces. O tom, jestli bude, se rozhodne u Vrchního zemského soudu, myslím v Hesensku ve Frankfurtu. Žalobu tam podalo Vrchní státní zastupitelství v Karlsruhe a tam jde o sérii útoků frakce Rudé armády ze začátku 90. let, o střelbu na americké velvyslanectví v Bonnu a jeden nezdařený a jeden zdařený bombový útok, ten nezdařený na Deutsche Bank a zdařený na jednu věznici čerstvě postavenou na západě Německa. To jsou zločiny, které Vrchní státní zastupitelství Daniele Kleteové přičítá, za které by ji ještě rádo stíhalo, a jestli se to tedy podaří a jestli to bude možné, tak o tom rozhodne ten soud ve Frankfurtu, na to se ještě čeká.
1: A ty si současně říkal, že ona se může ještě odvolat proti tomu rozsudku, který teď padl před pár dny, to znamená, že těch 13 let nemusí být finální verdikt, není to pravomocný rozsudek. Nesmíme zapomenout taky na to, že Kleteová má mezi lidmi stále své příznivce. Mimochodem, protože konec konců u toho soudu ji podporovali sloganem Svobodu pro Danielu. Tak uvidíme, jak to s ní ještě bude. Každopádně, Tomáši, moc díky, že jsi si se mnou popovídal o Daniele Kleteové a vůbec o frakci Rudé armády.
0: Díky.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Zpravodajský podcast Českého rozhlasu se dneska spojil s Tomášem Havlínem, mým kolegou zpravodajem v Německu. Ptal jsem se ho na odsouzenou krajně levicovou extremistku, kterou policisté nemohli desítky let dopadnout. Teď ji německý soud zatím nepravomocně poslal na 13 let za mříže. Tenhle díl dali dohromady moji šikovní kolegové Kristýna Vašíčková, Téa Veseláková a Jaroslav Pokorný. Pomohli taky Tereza Velebilová a Hana Řeháková. Díky za to. Hlavně ale děkuju vám, že nás posloucháte. Jsme každý den s vámi, rádi a nejinak tomu bude i celý tenhle týden. Naslyšenou zítra.

0: Nový den, nový týden, pondělí 8. června, Radiožurnál přeje dobré ráno, tohle byl Elton John. Za chvíli pro vás máme taky aktualizaci zelené vlny s Milanem Glistou. Dobře dojďte, šťastnou cestu. Radiožurnál 4 hodiny. Teď zprávy a Martin Matějka.
1: Izrael a Irán na sebe během několika hodin vzájemně zaútočili. Arménský předseda vlády prohlásil svou proevropskou stranu za vítěze voleb. Komise zatím sečetla přibližně pětinu hlasů. Čeští fotbalisté ve Spojených státech pokračují v přípravě na začátek mistrovství světa. A dnes bude slunečno, odpoledne od západu přibude oblačnosti, teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Izraelská armáda oznámila, že zaútočila na vojenské cíle v západní a střední části Íránu. Tamní média informovala o explozích v Tehránu a v několika dalších provinciích. A to jen několik hodin poté, co Írán v odvetě za úder na Bejrút odpálil rakety na Izrael. Americký prezident Donald Trump telefonicky varoval izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, aby ofenzivu neoplácel. Obě strany zároveň vyzval k návratu k jednáním. Íránské revoluční gardy k nedělnímu útoku uvedly, že šlo o varování a že v případě další agrese Izraele svou ofenzivu rozšíří na všechny americko-izraelské cíle v regionu. Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol. Nástroj ministerstva školství ukazuje, kde budou místa chybět a kde naopak přebývat až do roku 2035.
3: Obce a další zřizovatelé můžou díky nové aplikaci sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
4: Obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy.
3: Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla po aplikaci starostové sáhnou, třeba aby si ověřili data, která sami mají.
5: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu, tu 5-10 let budou volné k jinému využití.
3: Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
1: Arménský premiér a předseda strany Občanská smlouva Nikol Pašinian oznámil své vítězství v parlamentních volbách. Tamní volební komise zatím zveřejnila předběžné výsledky přibližně 1/5 volebních místností. Podle nich proevropská Občanská smlouva získala 54% hlasů. Pašinian to označil za historické vítězství. Proruská aliance Silná Arménie je zatím na druhém místě s necelými 22%. Volební účast v zemi se 3 miliony obyvatel byla vysoká, skoro 60% oprávněných voličů. Očekává se, že ústřední volební komise oznámí oficiální výsledky hlasování během dneška. Ještě dnes bude mimořádně otevřený zemský archiv v Opavě. Připomíná 125 let třetího největšího státního archivu, který uchovává velké množství dokumentů. Jak potvrdila opavská archivářka Irena Moravcová, kdyby se regály s listinami seřadily vedle sebe, byly by dlouhé 10 kilometrů. Zájemci si můžou prohlédnout depozitáře a dozví se podrobnosti o moderním badatelství.
6: Ten archiv už není jenom to místo, kde se oprašují ty staré listiny, ale je to moderní instituce, stráží tu historickou paměť. Dneska díky možnostem, které nám dává digitalizace, můžeme ty archiválie, které jsou uložené u nás, zprostředkovat lidem do celého světa. Máme i věrné sledovatele a věrné badatele až v Austrálii.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na start mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí v noci na pátek našeho času v mexické Guadalajaře zápasem s Jižní Koreou. Dosavadní vrchol kariéry vyhlíží i obránce David Douděra, který má navíc v týmu bratrance záložníka Lukáše Červa. A pokračuje Douděra.
7: Na to budu vzpomínat celý život, až si s Červou sem za 40 let sedneme u ohně a budeme brečet společně, jak jsme z malých kluků z dovolený, když jsme si kopali na pláži, když jsme si zakopali na mistrovství světa společně. Aby dva členové z rodiny tohle to dokázali, tak si myslím, že jako obrovský úspěch. Na mistrovství nás pojede 20. My jsme chtěli vypravovat soukromý letadlo, ale není to v našich možnostech, ale bude to sranda.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nové omezení na D7 za Prahou a nehoda na Bruntálsku. Na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova před chvílí začaly opravy vozovky. Za sjezdem na Stehlče ve 10. kilometru zavřeli pravý jízdní pruh. Omezení je v úseku dlouhém zhruba 500 metrů. Kolona se tam teď netvoří. Na silnici 57 z Krnova do města Albrechtic šetří noční nehodu osobního auta. Havarovalo za obcí Krásné Loučky. Podle policie následky nehody překáží, tedy zasahují do jízdního pruhu. A v Táboře je nová úplná uzavírka ulic Mostecká a Husova. Omezení s výjimkou křižovatky s ulicí Hromádkova, která zůstane průjezdná, potrvá do konce června. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál s Jiřím Štefem.
0: A je pondělím 8. červnový den, 6 minut po 4. Přeju vám dobré ráno, tohle jsou Cranberries.

0: Bílá slepecká hůl a k ní čtyřnohý chlupatý průvodce. Liberec hostil o víkendu 10. ročník mistrovství republiky vodících psů pro nevidomé. Soutěž prověřuje sehranost zrakově postižených a jejich psů za běžného městského provozu.
1: Tak na start. A start je tady, jo?
2: Tak před.
3: Při soutěži musí psi prokázat, jak jsou schopni provést bezpečně nevidomého v běžném městském provozu, vysvětluje ředitel závodu Roman Vaněk.
4: Musí být schody, dveře, eskalátor, přejít křižovatku, obejít překážku, najít lavičku, konec začátek chodníku.
1: A teď doleva.
2: Ty povely ne, prosím, až na poslední chvíli a fakt hodně dopředu. Mm-hmm. Jo? Takže?
3: Doleva.
2: Doleva, refi.
3: Ten rozhodčí jde s vámi a vlastně dává příkaz, ale nedává je tomu psovi.
4: Přesně tak, majitel musí dát povel, on ne ten rozhodčí.
3: Kdyby mu to řekl ten rozhodčí, tak ten pes ho prostě ignoruje.
4: Ano, ten vodící pes se poslouchá jenom svýho pána.
2: Rafičku, schody, pojď, schody.
3: Někdy ale i sebelépe vycvičený pes má své dny, říká Stanislav Poloprucký z Opočna.
5: Chvíli to trvá, než se člověk s ním zžije, aby to dělal podle mě. On je paličetej, já jsem paličetej.
3: Musíte být vlastně oba trpěliví, že?
5: No.
3: Soutěž ale není jen o psích dovednostech, je určena i veřejnosti, aby viděla, jak pes s nevidomým fungují, říká organizátorka Marcela Vaňková.
6: Pořád ta společnost s tím není seznámená, má tendenci pomáhat třeba i někdy nevhodně. Tady uvidějí, co pes zvládne, kdy nemusí člověk pomoct, kdy zase jo.
3: A že to někdy na ulici není lehké, potvrzuje i Adéla Červinková z Mostu.
7: No hlavně lidi. Oni vám jdou přímo proti vám a manžel říká, že koukají přímo jako do očí, jestli vidím nebo nevidím.
3: A neuhnou nebo?
7: A neuhnou vůbec, takže kolikrát do nich vrazím, jo, nebo to.
4: V dnešní době je vlastně plno vědomého taky těžký ty elektrokoloběžky, elektroauta. A nejhorší je, když jdete s pejskem vodícím a jde proti vám paní s kočákem a kouká do mobilu. A prostě do nás narazí, nebo mi je nabourá do psa, jo.
3: Lidé si tady také proto mohli vyzkoušet, jaké to je jít poslepu s bílou holí.
2: Musíte se přesně trafit mezi ty dvě desky.
8: Jasismaria. Čeky se bojí udělat krok dopředu.
9: Strašný. Klobouk dolů před těma, co nevidějí a prostě chodí úplně normálně.
3: Výcvik vodicího psa trvá 2 roky a stojí přes 300 000 korun. Jana Pavlíčková, Radiožurnál. Mažu stopy.

0: Britští rokeři Clash ve vysílání Radiožurnálu. Dobré pondělní ráno. Sbírka japonských mečů, mumie mladé ženy nebo mumifikovaná zvířata starých Egypťanů. Nejen tohle najdete v nově opraveném městském muzeu v Moravské Třebové. Otevřelo se po dvou letech rekonstrukce.
1: Je to úžasný, je to úplně něco jiného. Nejvíc mě zaujal egyptská mumie, ta naše RR budova muzea prokoukla.
2: Myslí si paní Marie, muzeum nechal před 120 lety postavit americký obchodník a rodák z Moravské Třebové Ludwig Holzmeister. Dovnitř nechal uložit artefakty ze svých cest po Asii, Africe a Austrálii. Hned v úvodu nové stálé expozice návštěvníky vítá obrazovka s jeho pohyblivou podobiznou.
3: Jmenuji se Ludwig Vincent Holzmeister a narodil jsem se roku 1849 zde v Moravské Třebové do vážené měšťanské rodiny. Své sbírky jsem budoval s jasným cílem ukázat krajinu, krásu a rozmanitost cizích kultur.
2: A to se podařilo, lidé se seznámí s předměty například z Číny, Japonska, Indie nebo Egypta, nově ale také v kontextu s Moravskou Třebovou, říká autor expozice Pavel Onderka.
4: Expozice je rozdělená do pěti sálů, kdy první sál vlastně návštěvníka uvede do Moravské Třebové ve 19. století a společně s Ludvíkem Holzmeisterem se v následních sálech vydává na cestu kolem světa, tak jak ji uskutečnil na počátku 20. století. Exponáty jsou v rámci nové expozice prezentovány podle nejnovějších trendů v muzeologii, včetně světové muzeologie a dostávají vlastně adekvátní prostředí tak, aby mohly vyniknout.
2: A to je patrné i u nejcennějšího exponátu mumie Her, která je nově nasvícená, doplněná o videomateriály a zasazená do potemnělé místnosti, která má připomínat hrobku. Jednotlivé části nové expozice jsou rozdělené podle zemí, odkud pocházejí artefakty a u každé hraje jiná pro danou oblast typická hudba. Kromě mumie ženy můžou návštěvníci vidět také mumifikovaná zvířata, staré egyptské sošky, orientální nádobí, japonské meče a další zbraně, nebo třeba buddhistický oltář. Z Moravské Třebové Barbora Soukupová, Radiožurnál.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Čtyři hodiny 30 minut. Zprávy už má Jana Utendorská.
3: Izrael udeřil na vojenské cíle v Iránu. Iránská státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu, Tabrízu a Isfahánu. Izraelské letectvo uvedlo, že útočí na vojenské cíle v západní a centrální části Iránu. Údery jsou zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Iránu na izraelské území. Americký prezident Donald Trump předtím vyzval izraelskou vládu, aby na nedělní útoky neodpovídala. Prezident Petr Pavel se zúčastní dnešního zasedání vlády. S ministry chce mluvit o koordinaci zahraničních cest, například na červencový summit NATO v Ankaře nebo na valné shromáždění OSN. Pavel dál trvá hlavně na své účasti na aliančním summitu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale dříve řekl, že by prezident součástí delegace být neměl. Slovenský soud by měl dnes napodruhé začít hlavní líčení v jednom z nejsledovanějších případů korupce, takzvané kauze Očistec. Týká se údajného zneužívání policie ve prospěch politiků a vlivných podnikatelů v letech 2012 až 18. Mezi obžalovanými je i současný místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar ze strany Směr premiéra Fica. A na středních školách dnes začínají druhá kola přijímacích zkoušek. Potrvají do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli v online systému DIPSY podat až 5 přihlášek, z toho 2 na obory s talentovou zkouškou a 3 na obory bez ní. V druhém kole už jednotnou přijímací zkoušku nedělají. Počítá se jim výsledek z toho prvního.
0: Sport.
3: Basketbalisté Pardubic zvítězili ve třetím utkání ligového finále doma nad Nymburkem 79-78. V sérii tak snížili na 1-2 na zápasy. Trestným hodem 2,5 sekundy před koncem o tom rozhodl Američan Joe Bryant. Nejlepším střelcem byl se 24 body nymburský Jaromír Bohačík. Finálová série na 4 vítězství pokračuje dnes od 18 hodin a to čtvrtým zápasem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D5 u sjezdu na Rokycany a uzavírka ve Zlíně. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Rokycany stojí nákladní auto. 64. kilometr nepřekáží, stojí na krajnici. Na D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova pozorně i za sjezdem na Stehlčeves. Na 10. kilometru kvůli opravám vozovky po ránu zavřeli pravý pruh, je to úsek dlouhý zhruba 500 metrů. V Praze na městském okruhu naopak skončily noční uzavírky tunelů, průjezdný je Strahovský tunel a taky už komplex Blanka. A ve Zlíně nová uzavírka, neprůjezdný je kvůli opravám povrchu most mezi Sokolskou ulicí a sportovním areálem Vršava. Ta uzavírka potrvá 2 dny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekejte jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů, na horách bude kolem 20. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je dál s vámi Jiří Štefl.
2: Velmi rád, dobré pondělní ráno. Ve vietnamském hlavním městě Hanoji je místo, kde vám natočí české pivo a naservírují smažák nebo třeba guláš. No a místní vietnamská kapela hraje písně od Olympiku. Jak vzpomínají Vietnamci na dobu, kdy studovali v Praze a jak je na tom jejich čeština? I to uslyšíte za pár minut.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál v pondělí ráno je 8. června, za chvíli bude 3:15. Vlastně to není tak překvapivé, že ve Vietnamu žije spousta lidí, kteří dobře ovládají češtinu. Podle některých odhadů je jich víc než 200 tisíc. Mnozí z nich byli za minulého režimu v Československu na studiích a dodnes na to vzpomínají. Na Prahu české jídlo i na českou muziku. V Hanoji se přátelé Česka scházejí pravidelně. A kde jinde, než v tamní české hospodě.
1: Restaurace v centru rozpálené Hanoje se jmenuje Hoa Vien, tedy květinová zahrada. Ale hned pod nápisem je na fasádě domu mozaika, která zasvěceným říká, že uvnitř se mohou schladit českým pivem. Autor z malých dlaždiček vyskládal obraz pijana plného půl litru a slova dej Bůh štěstí. Uvnitř už není pochyb, vypadá to tu jako v klasické pivovarské hospodě. O hudbu se stará kapela jménem Láska a na trubku v ní hraje pan Kung Hading, který žil v Praze na přelomu 70. a 80. let.
2: Vystudoval jsem na pražské konzervatoři. Už dlouho nevidím Českou republiku, ale Česká republika je v mém srdci.
3: Okno přízemí je zavřené dnes.
1: Kapela Láska hraje každou neděli a má 6 stálých členů. Repertoár se odvíjí od jejich oblíbených písní, říká pan Kung.
2: Lidové a taky The Olympic, Karen Ross.
1: Některé české lidovky tady v hospodě Hoa Vien zní i ve vietnamštině. O překlad se postaral pán s česko-vietnamskou přezdívkou Do Honza.
4: Československo je pro mě opravdu krásný druhý domov. Kde jsem měl lásku, kde jsem měl českou maminku, kde jsem měl i dům. Měl jsem hodně úspěchu.
1: Do Honza vystudoval ČVUT a taky českou literaturu a věnoval se hlavně překladům českých básníků do vietnamštiny. Umění v obou zemích je ale podle Do Honzy hodně odlišné.
4: Češi mají trochu jiné myšlení a Vietnamci většinou zaměřují na válku, protože my jsme měli tolik válek. A přitom Češi zase milování, krásná příroda.
1: V Hoa Vien dostanete plzeňské pivo, vaří si tu i vlastní a samozřejmě z českého chmele a českých kvasnic a také kuchyně je tady samozřejmě česká.
5: Smažený sýr, nebo řízek, nebo bramborák a máme radí Vietnamci, mají radí drožkovou polévku. Jo, tak a tady vaříme, ale ne tak dobrou, jako tam máte.
1: Říká mi paní Trank.
5: Vystudovala jsem v roce 1974 na Matfizu, na Karlově univerzitě.
1: Dnes se paní Trank živí jako lektorka českého jazyka. Předává studentům lásku k Česku, ale připravuje je i na kulturní rozdíly.
5: Já myslím, že Češi je upřímnější, ale Vietnamci jsou srdečnější.
1: Říká paní Trank, jedna z mnoha Vietnamek a Vietnamců, kteří i po letech stále vzpomínají na svůj čas strávený v Česku. Z hospody

Ozzy Osbourne ve vysílání Radiožurnálu. Máme pro vás první ranní zprávy. Za chvíli bude 5. Po 5. hodině s vámi už bude v ranním Radiožurnálu Petr Král a Jiří Štefl zase zítra. Naslyšenou. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Radiožurnál 5 hodin. A teď zprávy a Jana Utendorská.
2: Izrael a Irán na sebe během několika hodin vzájemně zaútočili. Stát chce změnit pravidla plánování schodků, snižování deficitu podle Schillerové začne po roce 2027. Vodní slalomář Krejčí vyhrál na světovém poháru v Praze kajak cross, druhý byl Přindiš a bude slunečno, teploty až 28 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Izrael oznámil údery na vojenské cíle v Iránu. Iránská státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu, Tabrízu a Isfahánu. Izraelské letectvo uvedlo, že útočí na vojenské cíle v západní a centrální části Iránu. Údery jsou zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Iránu na izraelské území. Americký prezident Donald Trump předtím vyzval izraelskou vládu, aby na nedělní útoky neodpovídala. Podle izraelské armády iránské rakety zachytila protivzdušná obrana. Teherán tvrdí, že cílem byla letecká základna na severu Izraele. Státní rozpočet pro příští rok bude mít větší schodek než ten letošní. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to řekla v pořadu Poledne s Moravcem. Stát podle ní nezvládne splnit fiskální strukturální plán, který schválila minulá vláda. Kabinet proto podle Schillerové jedná s Evropskou komisí o změnách tohoto dokumentu.
4: My bychom měli příští rok mít 0,9% HDP, pak 0,5. Nesmysl. A taková konsolidace i není žádoucí, protože samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
2: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje jeho snižování do 0,5% bodu ročně. To začne podle Schillerové stát dělat po roce 2027. Zemětřesení, které zasáhlo filipínský ostrov Mindanao, má nejméně 5 obětí. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na tamní policii. Podle té se ve městě nedaleko mořského epicentra zřítilo několik budov. V oblasti jsou taky výpadky proudu. Seismologové informovali, že otřesy měly sílu 7,8 stupně. Filipínské, indonéské i americké úřady vydali výstrahu před vznikem vln tsunami mezi 1 až 3 metry. Lidem doporučili evakuaci do vyšších pater nebo do vnitrozemí. Mindanao je jeden z největších ostrovů Filipín. Souostroví leží v takzvaném ohnivém kruhu, ve kterém se setkávají tektonické desky. Zemětřesení jsou tam proto častá. V Lukově na Třebíčsku i ve Starovičkách na Břeclavsku místní oslavili děkovnou mší své rodáky, dva nové blahoslavené kněze Jana Bolu a Václava Drbolu. Oba v 50. letech nechali popravit komunisté. V rodišti Jana Boli v Lukově přišlo podle farnosti nejméně 1500 věřících.
5: Teď po 20 letech přichází to, už je to tady.
6: Říká mi Petr Václave.
7: Teď jdeme na svatořečení. Takže potřebujeme alespoň jeden zázrak.
6: Eva Vodičková z Jemnice má i jednu kandidátní prosbu o zázrak.
8: Budu se modlit, mám v rodině chlapce, kterému je 12 let a má těžkou cukrovku.
6: Katolický liturgický kalendář počítá s každoroční připomínkou umučených kněží 17. června. Z Lukova, Daniel Zach, Radiožurnál.
3: Sport.
2: Kajakář Jakub Krejčí získal na světovém poháru v Pražské Troji 2. zlato. Po vítězství v pátečním vodním slalomu uspěl i v nedělním kajak krosu. Druhý dojel Vít Přindiš, který startoval hned vedle něj. Nad tím, že soupeří s jiným Čechem, se ale snažil Krejčí nepřemýšlet.
9: Je to trošku jiný, ale snažím se od toho trošku odprostit, protože je to furt jenom finále, je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
2: Zlato získala také Kateřina Beková v časovce kajak krosu, v kontaktních jízdách pak vypadla ve čtvrtfinále. Češi vybojovali v Troji celkem 5 medailí, nejvíc ze všech týmů.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážky na D1 na Vysočině a dálnici D6 na Chebsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Velkou Bíteš jsou hlášeny kusy pneumatiky. 162. kilometr. Dálnice průjezdné, nehody na nich hlášeny nejsou. Na D6 na Chebsku vjezdu na dálnici směr Karlovy Vary Praha, hlásil náš zpravodaj straženou zvěř. D6 začíná na kilometru 159.
11: Při vjezdu na dálnici D6 od Německa je v levém pruhu stražená srna, je vidět na poslední chvíli.
10: U Brna mezi Ostrovačicemi a Žebětínem omezují průjezd následky noční nehody. Na úrovni Masarykova okruhu havarovalo osobní auto. Bylo převrácené. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 23 až 28 stupňů, na horách bude kolem 20. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní Radiožurnál, je s vámi Petr Král.
1: Dobré ráno, 6 minut po 5. hodině odpočatí, nebo byste potřebovali po víkendu ještě víkend, tak dá se to, ale bude to stát 2 dny dovolené. S vámi ranní Radiožurnál pondělí, my to pondělní ráno začínáme vínem, přesněji řečeno chorobou, která dokáže doslova zničit celé vinohrady. Tak vinaři popisují nemoc zvanou zlaté žloutnutí. Co to přesně je? Dozvíte se.

0: 9 minut po páté, to byl Kín na začátek ranního radiožurnálu a pokračujeme malým hmyzem, který dokáže zničit celé vinohrady. Tak to je křísek révový, přenašeč nemoci vinné révy zvané zlaté žloutnutí. Loni se Evropou začala výrazně šířit její nová agresivní forma. Velké škody způsobuje zejména na Slovensku, ale také v Maďarsku i ve Slovinsku. No a první případy v sazenicích zachytili a zlikvidovali už také experti v Česku.
1: No je to obrovský strašák, já se to snažím nepřipouštět, ale je to v podstatě za kopcem. Na Slovensku je to jakoby v některých případech až fatální.
2: Sdílí své obavy vinař Roman Fabik. Zlaté žloutnutí se sice v Česku objevuje už několik let, loni se ale Evropou začala šířit jeho agresivnější forma, upozorňuje inspektor Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, zkráceně UKSUS, Jan Šamánek.
3: Pokud se někde objeví, tak velice rychle se může přenést na okolní keře.
2: UKSUS proto začal namátkově testovat dovážené sazenice révy, které jim vinaři hlásí. Ve dvou případech nákazu testy v laboratoři potvrdili.
3: V jednom případě šlo o 4800 sazenic, které ještě nebyly vysázeny, takže byly vráceny dodavateli. A druhá zásilka, to bylo do asi 2000 rostlin, která už byla vysázena, se musela vytáhat a zlikvidovat.
2: Zlaté žloutnutí přenáší drobný hmyz křísek révový. Choroba se projevuje, jak název napovídá, barevnými změnami na listech révy.
3: Listy bílých odrůd jsou žlutozeleně zbarvené a červených odrůd červeně až červenofilově.
2: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský proto na vinaře apeluje, aby vinice před přenašečem křískem révovým ošetřovali a dovoz sazenic ze zahraničí včas hlásili. Pokračuje mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
4: Také doporučujeme nenakupovat materiál z oblastí silného výskytu. Dále se mohou bránit sledováním zdravotního stavu vlastního vinohradu.
2: Aby se případné šíření nemoci dalo včas zastavit, chce UKSUS začít letos využívat k monitoringu vinic snímky z družin. Podrobné informace o zlatém žloutnutí i ochraně proti křískovi révovému podle Hrabčákové vinaři najdou na rostlinolékařském portále. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: vámi ranní radiožurnál, to byly New Radicals, abychom vás ještě více probrali, tak vás už za chvíli v té další reportáži ještě před půl šestou usadíme do zubařského křesla. Máme pro vás nějaké stomatologické novinky. Tady je radiožurnál 5.15. Po ránu sledujeme lecos mimo jiné i sčítání hlasů v parlamentních volbách v Arménii. Ústřední volební komise zatím oznámila výsledky elektronického hlasování. Podle nich jednoznačně vyhrála vládnoucí strana Občanská smlouva premiéra Nikoli Pašiniana. A my v Jerevanu máme také reportéra Jeremia Marka. Spojíme se s ním pro aktuální informace v 8.20. Na kolony se musí ode dneška připravit řidiči mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm. Na silnici, která je hlavním tahem na Slovensko, začíná demolice mostu v Zašové. Provoz je proto teď řízený kyvadlově pomocí semaforů.
1: Probouzíte se do slunečného začátku týdne. Teploty přes noc klesly až k 8 stupňům Celsia, na Moravě dokonce slabě mrzne. Přes den ale teploměry ukážou až 28 stupňů. Nad většinou Česka bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne a večera ale začne hlavně v Čechách od západu přibývat oblačnost. A právě ta přinese změnu počasí pro další dny. Už v noci se proto připravte na déšť nebo přehánky, a to hlavně od západu Čech. Tak hezké ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Život plne dál.

0: Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Tak ať vnímáte, já vám do tance. Ranní radiožurnál, 5 hodin k tomu, 19 minut, to byl Miraj. Co přinese dnešek? Tak každému něco. Prezident Petr Pavel, ten by se měl účastnit dnešního zasedání vlády s ministry, chce mluvit o zahraničních cestách, například o summitu NATO v Ankaře. Na středních školách dnes začínají pro změnu druhá kola přijímacích zkoušek, ta potrvají až do konce tohoto týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si můžou vybírat systému DPSI kam dál. No a blíží se také začátek července. Ten pro změnu přinese zase zásadní novinku v péči o zuby, tedy kromě prázdnin. Začne totiž platit zákaz používání amalgámových plomb. Zubaři je budou moci využívat výjimečně už jenom ve specifických a lékařsky odůvodněných případech. V Evropské unii zákaz amalgámu platí od ledna roku 2025.
2: Toto je třepačka, ve které se dají připravit jak kapsle amalgámu, tak kapsle jiných materiálů.
3: Přípravu zubní výplně mi ve své ordinaci ukazuje zubař a předseda Olomoucké oblastní stomatologické komory Ondřej Procházka.
2: Bych procentuálně řekl, že zhotovení neamalgámové výplně je o čtvrtinu, někdy až polovinu delší než zhotovení amalgámové.
3: Dodává Procházka. Do jeho ordinace mezitím přišel na preventivní prohlídku pan Ladislav. O blížícím se omezení amalgámu už slyšel.
4: Asi je to dobrá věc, že prostě už ty blomby budou v barvě zubů, že? Je to vidět, že?
2: Já si vás položím.
3: Amalgámové výplně ale červencem zcela neskončí. Zubaři je budou moci dál používat, ovšem pouze v odůvodněných případech. Například u pacientů s alergií, dodává Ondřej Procházka.
2: V tom případě ten amalgám bude alternativou, tak aby pacientovi bylo možno výplň zhotovit.
3: Už od letošního ledna taky v Česku platí změny v úhradě zubních výplní, ošetření zubních kanálků a dalších výkonů. Upřesňuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
5: Na straně zdravotní pojišťovny sebou změna nese samozřejmě zvýšené výdaje za péči, která dosud z veřejného zdravotního pojištění hrazena nebyla. V případě VZP se předpokládá růst nákladů v segmentu o necelé 3 miliardy korun.
3: Zákaz používání amalgámu je podle ministerstva zdravotnictví v souladu s mezinárodní Minamatskou úmluvou na ochranu zdraví a životního prostředí. Z Olomouce Josef Čermák, Radiožurnál.
6: Zelená vlna Radiožurnálu.
7: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
6: Tisíce aktivních zpravodajů.
7: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
6: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
7: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
6: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
7: 800 553 553.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál. Slovenský soud by měl dnes na podruhé začít projednávat v hlavním líčení jeden z nejsledovanějších případů korupce, takzvanou kauzu Očistec. Ta se týká údajného zneužívání policie ve prospěch politiků a vlivných podnikatelů v letech 2012 až 18. Mezi obžalovanými je i současný místopředseda parlamentu Tibor Gašpar ze strany Směr premiéra Fica.
1: Soud v Banské Bystrici se měl případem zabývat už začátkem května. Proces ale nakonec odročil kvůli návrhu obžaloby sloučit kauzu s jinou. Na lavici obžalovaných tak usedne celkem 11 lidí. Prokuratura tvrdí, že v rámci policie fungovala od roku 2012 zločinecká skupina. Údajně zasahovala do vyšetřování citlivých kauz nebo sledovala politické oponenty tehdejší vlády strany Směr. Skupinu podle žalobců řídil nitranský podnikatel Norbert Böder a v té době ještě policejní prezident Tibor Gašpar. Obžalovaným hrozí vězení mimo jiné za korupci nebo zneužití pravomocí. Většina už dřív vinu odmítla. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Máme na ní radiožurnál, budeme mluvit i o Bahamách, a to proto, že tam v moři údajně našli skutečné lodě skutečných pirátů z Karibiku, tak na to se určitě ještě podíváme. A uslyšíte i Kateřinu Siňakovou, té se podařilo vyhrát V4 na Roland Garros, tak ať se i vám dnes daří tak jako jí. Dobré ráno.
1: Antivirus. Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
2: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
2: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
2: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
2: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál je 17:30. A další zprávy má pro nás Jana Tendorská.
3: Ministerstvo zdravotnictví dnes navrhne zvýšit platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Peníze by měly jít do zdravotnictví už příští rok a celková částka by tak výrazně vzrostla oproti automatické valorizaci. Stát letos posílá do systému 158 miliard korun za děti, důchodce a nezaměstnané. Podle zdravotních pojišťoven by navýšení pomohlo stabilizovat financování systému. Pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr, údajném ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Předseda soudního senátu chce dnes vyslechnout bývalé členy dozorčí rady dopravního podniku. Svědčit bude i Adam Scheinherr z hnutí Praha sobě, který ve věci v roce 2020 podal trestní oznámení. Papež Lev 14. pokračuje ve své první návštěvě Španělska. Madridu by se měl zúčastnit neveřejného setkání s oběťmi sexuálního zneužívání duchovními. Mluvit bude taky s premiérem Pedrem Sanchezem a španělskými biskupy. Vystoupí i na společnosti zasedání obou komor parlamentu. Večer se pak zúčastní velkého shromáždění věřících na stadionu Santiago Bernabeu. A ve středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum kvůli plánované stavbě dálnice D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Silničáři chtějí začít stavět 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem za 2 roky.
1: Sport.
3: Německý tenista Alexander Zverev triumfoval na Roland Garros a získal svůj první grandslamový titul. Třetí hráč světového žebříčku porazil ve finále na pařížské Antuce nasazenou desítku Itala Flavia Coboliho 3-2 na sety. Kateřina Siňaková pak ovládla s Američankou Taylor Townsendovou ženskou čtyřhru a radovala se z 11. deblového titulu nejvyšší kategorie.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na severu Moravy zdržení v Ostravě v Rudné i na silnici 57 před vrchy. V Ostravě v Rudné ve směru z Havířova do Opavy začíná houstnout provoz v Kunčičkách, a to mezi Šenovskou a Vratimovskou. Fronta zatím zhruba na 10 minut. Silnice 57, trasa Opava Nový Jičín před vrchy, trvá omezení. V něm kyvadlový provoz řízený semafory směrem z Opavy naberete 5 až 10 minut. A 57 ještě jednou dál směrem na Nový Jičín. Mezi sjezdem na dálnici D1 a Kunínem za druhou odbočkou na Hladké Životice právě teď likvidují hasiče požár nákladního vozidla. Projedete s opatrností kyvadlově, dle potřeby ale mohou provoz zastavovat úplně. Z obou stran se tvoří fronty. Silnice 54 na výjezdu z Kyjova směrem do Veselí před Vlkošem zasahují u požáru osobního auta. I tam projedete s maximální opatrností a chvíli se zdržíte. A ještě 35 z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm. Vzašové kvůli demolici mostu počínají dnešním ránem. Zavádí kyvadlový provoz řízený pomocí semaforů. Tam zatím projíždíte plynule bez zdržení. Omezení by mělo skončit v polovině srpna. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Obloha na Českem je teď po ránu většinou jasná nebo skoro jasná, jen na Moravě je vidět malá oblačnost. Teploty se drží nejčastěji mezi 8 a 12 stupni Celsia. Přes den pak vyšplhají až na 28 stupňů. Slunečné a teplé počasí ale moc dlouho nevydrží. Už během večera začne od západu přibývat oblačnost a během noci dorazí déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku se pak zítra můžou ojediněle objevit i bouřky. Společně s nimi může dorazit i vydatný déšť, místy na prší přes 25 litrů na metr čtvereční. Zbytek týdne pak bude o něco chladnější a oblačnější. Nejvyšší teploty se budou držet kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte dále ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a čekají nás nutrie, mívalové, bolševníky a také pajasan. Co mají společného? No, jsou to invazivní druhy, které v přírodě můžou způsobit opravdu velké škody. A dostanou se za chvíli taky společně do ranního radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál 7,5 minuty po půl šesté. Možná jste také někde u řeky potkali o víkendu. Ano, oni představují spíše atrakci pro nás běžné lidi, ale pro ekology je to výrazný problém. Nutrie říční, jedním z invazivních druhů, který se rychle šíří a působí velké problémy, se budeme zabývat i my. Nutrie například narušuje stabilitu břehu a také devastuje pobřeží. Na nutrie a další nevítané rostliny a živočichy teď upozorňuje akce Týden invazních druhů.
1: Tady kousek od nás teď zrovna plave nutrie. Ona je velmi podobná našemu původnímu druhu, kterým je bobr evropský, ale od bobra ji můžeme poznat právě tím, že bobr má sploštělý ocas, nutrie ho nemá.
2: S Lenkou Čelobentičovou z Agentury ochrany přírody a krajiny jsme na Střeleckém ostrově v Praze, v místě, kde se nutrie hojně vyskytují.
1: Tady na zemi vidíme i zbytky mrkví, kde je vidět, že lidi sem hodně chodí krmit.
2: Je nějakým způsobem nebezpečná, jsou nějaké incidenty?
1: Právě proto, že lidé krmí, tak oni tím ztrácí svoji plechost. Mohou být agresivní. Máme už několik záznamů, že zaútočili na lidi nebo na psy. Do toho nutrie může fungovat jako přenašeč několika onemocnění nebo parazitů.
2: Lidé by je tak podle odborníků rozhodně krmit neměli. Přispívají tím totiž k jejich přemnožení.
1: Do toho u nás nemá žádné přirozené nepřátele. Je to hlodavec, který pochází z Jižní Ameriky, ale tam je třeba loví kajmani, u nás žádného přirozeného predátora nemá, takže i to přispívá k jejímu rychlému šíření.
2: Teď jsme se vydali kousek po břehu.
1: Tak tady stojíme asi upuštěné nory. Ty nory jsou u nutrií právě docela problém, protože oni využívají systém nor, které hloubí až desítky metrů dlouhé, narušují tím břehy. Může dojít k poruše třeba zavlažovacích systémů, ale pokud jsou ty nory třeba i u nějakých hrází, tak můžou způsobit tím lokální záplavy právě tím porušením té hráze.
2: Problémů v krajině ale působí nutrie víc. Dokáže spásáním zlikvidovat zemědělské plodiny i porosty na březích, kde tak ničí původní biotopy.
1: Často může třeba z těch zarostlých ploch vytvářet otevřené vodní plochy. To má vliv zase na nějaké naše původní druhy ptáků, ryb, ale i bezobratlých, kteří tím přichází o místa k úkrytu, k místa k rozmnožování nebo třeba k hnízdění.
2: Nutrie se zabydlela v mnoha českých i evropských městech. Do přírody se rozšířila z kožešinových farem. Je jedním z invazních druhů, které škodí nejvíce. Proto nutrii vedle dalších Evropská komise zařadila na takzvaný unijní seznam.
1: Takže krom toho, že se tyto druhy nesmí chovat nebo pěstovat a rozmnožovat, tak je vyvíjen tlak, aby se i nějakým způsobem likvidovali.
2: Pracovníci lesů hlavního města Prahy tak ročně odchytí kolem 200 nutrií. Ve volné přírodě pak uloví tisíce nutrií ročně myslivci. Pomáhají jim v tom i vědci z České zemědělské univerzity. V rámci projektu mohou dostat finanční odměnu za každý ulovený kus.
3: Můžeme říct, že skutečně ta finanční pobídka fungovala. Například na jedné lokalitě na Kolínsku tak se podařilo ulovit více jak 1000 kusů nutrií.
2: Říká Miloš Ježek z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Stále více se do měst podle Ježka začíná dostávat také další invazní savec, mýval severní.
3: Ty problémy pravděpodobně do budoucna budou podobné jako v tom Německu, kde v zásadě ten mýval dneska dokázal osídlit celá ta urbání prostředí, velká města, městské parky, působí významné škody, zejména třeba na zpěvném ptactvu, případně obojživelnících. No a působí i problémy samotným obyvatelům, kdy se různě vlamuje do příbytků.
2: Podle Agentury ochrany přírody a krajiny je u nás 113 invazních živočichů. Třeba ještě želva nádherná, ondatra pyžmová nebo husice nilská. Lidé mohou odborníkům pomoct je monitorovat, třeba přes mobilní aplikace Biolog nebo iNaturalist. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.

0: spojíme s naší reporterkou ve Washingtonu Janou Ciglerovou. Ministerstvo zdravotnictví právě dnes navrhne vládě zvýšit platby za státní pojištěnce pro příští rok, a to o 24 miliard korun. Bez tohoto kroku by částka vzrostla jenom zhruba o 3 miliardy. Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny se právě tímhle krokem stabilizuje celý zdravotnický systém.
1: Překážka na D1 u Popovic, nehoda na silnici 43 u České. Na D1 směrem z Brna do Prahy zbystřete těsně před sjezdem na Velké Popovice. Okolo 15. kilometru stojí v odstavném pruhu porouchané nákladní vozidlo. Je obestavené kužely, některé kamiony tak vybočují do prostředního. Pozor na to. Na silnici 43 na příjezdu do Brna směrem od Svita v kousek za Českou hlásíte srážku se zvěří.
2: U Mouky srazila převozní sanitka nějakou lesní zvěř. Ta lesní zvěř je přímo v tom připojovacím pruhu z té Mouky, to znamená, že kdo z té Mouky vyjíždí, tak přímo do jízdního pruhu. Jo, a ta sanitka stojí v ostavném pruhu, jo, poškozená.
1: A na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína před omezením u obce Vrchy naberete přibližně 10-minutové zdržení. O kus dál na Jičín za Hladkými Životicemi už hasiče zlikvidovali požár nákladního vozidla. Tam už se opět projíždí bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Jaký týden nás čeká? Spíš oblačný a deštivý. Dnes si ale ještě užijeme slunečné počasí a letní teploty. Nejvyšší denní maxima vystoupají až na 28 stupňů Celsia a nad většinou Česka bude jasno nebo skoro jasno. Nejtepleji bude na jihovýchodě republiky, naopak třeba v Liberci se teploty budou držet jen kolem 22 stupňů a na horách teploměry ukážou kolem 20. Tak hezké ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: S vámi Radio Žurnál. Pokud sledujete sport, tak jste si přišli na své. Teniska Kateřina Siňáková slaví už zisk 11. grandslamového titulu v deblu. Světový pohár v Praze v lezení, tak tam jsme viděli Adama Ondru. Skončil pátý, jak nám potvrdí v ranním Radio Žurnálu, tak byl spokojený. No a čeští vodní slalomáři získali na světovém poháru v Pražské Troji 5 medailí. Byli tak nejúspěšnější ze všech reprezentací na těchto závodech. No a v posledním závodě celého prodlouženého víkendu, tedy mužském kajakrosu, Češi, dá se říct, vyloženě dominovali.
1: Jakub Krejčí dopádlovává na prvním místě a hned za ním víc přiníž, zatímco Francouz Mador a Slovinec Hočeval se stále prali s protivodnou brankou číslo 8. No tak to dopadlo opravdu nádherně. Jakub Krejčí roztahuje své ruce a čeká, až mu do náruče padne víc přiníž.
2: No je to skvělý, já bych to bral, i kdyby to bylo obráceně. Jsem rád, že...
3: Víc přiníž říkal, tak to jsi mohl zpomalit.
2: To jsem říkal Vítkovi na startu, že už máme jistotu, že aspoň jeden z nás tu medaile mít bude.
4: Jsem mu říkal, no dobrý, ale pojďme udělat všechno pro to, abychom měli oba dva ty medaile.
2: To, že jí máme oba dva a ty nejcennější, je skvělý.
4: Kuba to prolomil v pátek, ty zlatý medaile, a očividně teď se to bude sypat.
5: Naráží Vít Přindiš na páteční vítězství Jakuba Krejčího v klasickém vodním slalomu, ve kterém jede každý závodník korytem sám. To v kajak krosu bojuje s dalšími třemi soupeři a jsou to kolikrát vypjaté bitvy tělo na tělo, loď na loď. A co když je jedním z těch soupeřů krajan? Mění to nějak situaci?
2: To je těžká otázka, ale já se snažím...
3: Vy prostě neznáte bratra.
2: Neznám bratra, ale je to trošku jiný, ale snažím se o toho trošku odprostit, protože je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
5: Říká Jakub Krejčí, který má z prvních dvou světových pohárů celkem 4 medaile. Další se pokusí přidat tento týden v německém Augsburgu, ale ty nejdůležitější budou ve hře v červenci na mistrovství světa v Oklahomě. Z pražské Troji, Jan Suchan, Radiožurnál.

0: máme ranní radiožurnál, prázdniny na dohled, ale přesto se dnes v ranním radiožurnálu budeme bavit o škole, jednak o konci takzvané kombinované výuky, tedy střídání školy a domácí online výuky, a také o dalším kole přijímacích zkoušek. Podrobnosti chystáme, tak buďte s námi. Dobré ráno.
1: Bruselské chlebíčky.
2: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
1: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
2: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
1: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
2: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál je 6 hodin. Jiná Utendorská a zprávy.
3: Dětský ombudsman se zabývá zrušením pokusného ověřování kombinované výuky. Arménský premiér Pašinjan prohlásil svou proevropskou stranu za vítěze voleb. Basketbalisté Pardubic otočili zápas s Nymburkem a ve třetím ligovém finále vyhráli 79-78. Na silnici 43 ze Světa v Dobrna po pojíždí kolona mezi Lažany a odbočkou na Kuřim. A bude slunečno, teploty až 28 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Izrael v noci oznámil údery na vojenské cíle v Íránu. Íránská státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu. Izraelské údery potvrdili i íránské revoluční gardy. Izraelská armáda později informovala o raketě vypálené z Jemenu. Izraelské údery jsou zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Íránu. Americký prezident Donald Trump přitom vyzval izraelskou vládu, aby na nedělní útoky neodpověděla. Podrobnosti zjišťovala naše zpravodajka v USA. Slovo dostane už po 6:45. Dětský ombudsman se zabývá ukončením pokusného ověřování kombinované výuky. Základní a základní umělecké školy měly ještě 2 roky testovat střídání výuky doma a ve škole. Ministerstvo školství ho ale na konci května zrušilo.
4: Dětský ombudsman Martin Beneš postup ministerstva školství zatím nehodnotí. Chtěl by, aby úřad krok ještě zvážil a srozumitelněji komunikoval.
5: Zda nebylo možné nějakým vhodnějším způsobem naplánovat časově, tak aby děti a jejich rodiče měli lepší možnost hledání nějakého vhodného řešení.
4: Důvodem ministerstva je nízký počet zapojených škol, nedostatečný pro systémové závěry. A podle ministra Roberta Plagy za ANO bylo rozhodnutí oznámeno včas.
6: Ministerstvo vyhodnotilo pokusné a poté se rozhodlo, že v něm dál nebude pokračovat. To je zákonný nástroj.
4: Expediční základní SCIO škola a síť škol Erazim podali proti rozhodnutí správní žalobu k Městskému soudu v Praze. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
3: Předseda strany Občanská smlouva a úřadující arménský premiér Nikol Pašinjan oznámil vítězství v parlamentních volbách. Zároveň uvedl, že příští vládu sestaví jeho strana sama. Výsledek je podle Pašinjana potvrzením toho, že občané Arménie chtějí pokračovat v prozápadní politice.
7: Jak řekl současný a zároveň budoucí předseda arménské vlády, jeho strana získala v nedělních volbách silnější mandát než při hlasování před 5 lety. Je to důvěra, která nás zavazuje, uvedl Nikol Pašinjan. Výsledky voleb podle něj znamenají, že občané podpořili arménskou nezávislost a budoucí rozvoj země. Podle průběžných výsledků získala strana Občanská smlouva asi 54% hlasů. Výsledek pro ruské strany Silná Arménie se pohybuje kolem 22%. Sčítání hlasů v Arménii pokračuje. Konečné výsledky by měly být zveřejněny během dneška. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.
3: Hydrologové v Plzeňském kraji redukují záplavové oblasti. Na řadě pozemků tak skončí stavební uzávěry. Hydrologové aktualizují data na základě novějších srážkových modelů. Dotkne se to například 25 kilometrů břehu podél Manitínského potoka na severním Plzeňsku. Tam se bude nově moct stavět na více než polovině pozemků, kde to bylo doteď zakázáno.
8: Sport. Basketbalisté Pardubic dokázali otočit vývoj třetího ligového finále proti Nymburku a nakonec ho porazili 79-78. Východočeši tak snížili stav série na 1-2 na zápasy. Domácí měli v začátku utkání problém prosadit se v útoku. První úspěšnou trojku dali až na 14. pokus. Chyb v této fázi zápasu ale viděl hlavní trenér Pardubic Jan Šotnar víc.
9: To není ani o ty trojky, ale třeba koše spod koše. První poločas bylo špatný z naší strany, my jsme byli nervózní, ale já jsem zase cítil takový ten zápas, že nám to nejde, ale bojujeme, hrajeme a to je vždycky jako důležitý. A potom druhý poločas se to otevřelo, začali jsme ty naši stěžení hráči začali dávat ty body, které prostě normálně potřebujeme a díky tomu jsme vyhráli.
8: Finálová série pokračuje čtvrtým zápasem dnes od 18 hodin znovu v Pardubicích.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 překážka u Popovice, zdržení u Holubic. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy stále opatrněji těsně před sjezdem na Velké Popovice. Na 15,5 kilometru překáží v odstavném pruhu nepojízdné nákladní vozidlo. Kužely zlehka zasahují i do pravého pruhu. Některé kamiony tak vybočují. D1 z Vyškova do Brna a chvílemi hustý provoz od sjezdu na Slavkov z 210. kilometru. O něco pomaleji se jede k Rohlance na 207. Pak už v celku plynule zpomalíte zase až těsně před Brnem v okolí tuřanské OMV. Na silnici 43 na trase ze Svitav do Brna popojíždí tradiční fronta mezi Lažany a odbočkou na Kuřim, aktuálně zhruba 15-minutová. A dál ve směru do Brna spozorněte také u České. Na úrovni Molky srazila sanitka lesní zvěř. Podle našeho zpravodaje je blokovaný připojovací pruh z čerpací stanice. A trojka na trase z Tábora do Prahy, kratší zdržení nabíráte mezi Benešovem a Mračí, pak i na příjezdu do Senohrab. A velmi dobrá zpráva od Votic, dlouhodobé omezení ve Votickém kopci skončilo, opět se projíždí oběma pruhy. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno a odpoledne a večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
0: Dobré ráno, 6 hodin, 6,5 minuty k tomu. Školní dění jde do finiše, přece jenom do konce školního roku už toho mnoho nezbývá, ale pořád se dá ještě leco spravit anebo leco změnit. Více než 100 000 žáků už teď třeba ale ví, na jakou střední školu brzy nastoupí a zhruba desetina si na výsledek přece jenom ještě počká. Startuje totiž druhé kolo přijímacích zkoušek a to právě dnes. Do něj se přihlásilo zhruba 13 000 uchazečů. Kde zůstala volná místa a kdy se žáci dozví, jestli uspěli nebo ne, tak i to nás bude zajímat v ranním Radiožurnálu. Tak buďte s námi. Dobrý trok.
1: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: imagino.
1: Ranní radiožurnál 10 minut po 6. hodině. Právě dnes pro několik tisíc uchazečů začíná druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy. To potrvá až do konce týdne. Druhé kolo vypisovaly školy, na kterých zbyla volná místa. Přihlášky jsou už uzavřené, no a jak velký byl zájem a kdy budou žáci vědět výsledky, to zajímá leckoho. Poví nám to Josef Číš z domácí redakce. Vítej.
2: Dobré ráno. Na střední školy se v druhém kole hlásí zhruba 13 tisíc uchazečů. Žáci si mohli podat v online systému DIPSY až 5 přihlášek, stejně jako v prvním kole. Nové jednotné zkoušky se už ale nedělají, počítají se jim výsledky z testů z prvního kola. Podle dat Cermatu se skoro všichni hlásí na čtyřleté a kratší obory, asi 94% uchazečů. Tam je taky nejvíc míst. Zbytek se hlásí na osmiletá nebo čtyřletá gymnázia. A výsledky se žáci dozví 23. června.
1: Tak to jsme chtěli vidět. Josef Číš z domácí redakce. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Radiožurnál 6 hodin 11 minut, pondělní ráno. Jsi

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 7:15. Český ombudsman Martin Beneš se zabývá předčasným ukončením pokusného ověřování kombinované výuky. Někteří žáci základních škol a základních uměleckých škol se tak učí střídavě doma online a ve škole. Ministerstvo školství svůj krok zdůvodňuje nízkým počtem zapojených škol a my se celému případu budeme věnovat po půl sedmé. Filipínský ostrov Mindanao zasáhlo zemětřesení, úřady hlásí nejméně 5 obětí. Ve městě General Santos nedaleko mořského epicentra se zřítilo několik budov a v oblasti jsou také výpadky proudu. Podle seismologů měly otřesy sílu až 7,8 stupně.
3: Situace na D1 u Holubic, také v okolí Šmejkalky a Popovic. Na D1 z Vyškova do Brna zlehka housne provoz v okolí Holubic na kilometru 210. D2 před Brnem směrem z Bratislavy, ta se plní od Modřic ze 3. kilometru. Silnicí 50 směrem z Hradiště k dálnici D1 popojíždí fronta téměř přes celý Slavkov. Zdržíte se okolo 10 minut. A jihomoravský region do Třetice, silnice 43 ze Svitav do Brna a kolona mezi Lažany a odbočkou na Kořim také zhruba na 10 minut. A pojďme do Čech. D1 na trase Brno-Praha. Provoz housne před Šmejkalkou, zdržení ale zatím kratší v řádech minut. O kus dál směr metropole pozorněte těsně za sjezdem na Popovice. Na 15. kilometru stále v odstavném pruhu porouchané nákladní vozidlo kužily i do pravého pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: Nejtepleji je teď po ránu ve Slezsku. Třeba Javorník hlásí skoro 16 stupňů Celsia. Naopak nejméně ukazují teploměry na Horské Kvildě, kde je dokonce 1 stupeň pod nulou. Přes den se výrazně oteplí, nejvyšší teploty dosáhnou až na 28 stupňů Celsia. A to hlavně na jihovýchodě republiky. Už během odpoledne a večera ale začne od západu přibývat oblačnost. A v noci dorazí i déšť nebo přehánky. Tak hezké ráno.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: snů. Novinka od Adama Ďurici, Iskry, teď v ranním radiožurnálu. Za 10 minut půl sedmé Izrael v noci zaútočil na vojenské cíle v Iránu, a to v odvetě na předchozí iránský raketový útok. Americký prezident Trump předtím v telefonátu s izraelským premiérem Netanyahuem osobně žádal, aby s odvetou počkal. Exploze ohlásila hned tři iránská města. Očekává se další reakce Iránu. Jde o největší eskalaci od chvíle, kdy v dubnu vstoupilo v platnost příměří. No a tohle všechno sleduje z Washingtonu také naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Dobré ráno, Jano.
1: Dobré ráno.
0: Neděle zažila řetěz útoků, nejdřív tedy Izrael na Libanon, pak Irán na Izrael raketami, nakonec Izrael na Irán, a ozval se tedy i Donald Trump. Co přesně konkrétně řekl?
1: Donald Trump byl v neděli viditelně frustrovaný a terčem té frustrace se zdál být hlavně Izrael. Nejdřív řekl, že není nadšený z izraelského útoku na předměstí Bejrutu. Potom v rozhovoru pro Financial Times prohlásil, že Netanyahu bude muset přijmout cokoliv, co USA a Irán dohodnou, a že šéfem je tady on, nikoli izraelský premiér. A na toho potom v tom telefonátu varoval, aby s odvetou na Irán počkal. Jenže Izrael počkat odmítl, v roce zaútočil na tři vojenské cíle v západním a středním Iránu. Zatímco vůči Iránu byl Donald Trump smířlivější, tomu jenom vzkázal, vystřelili jste na rakety, to stačí, a teď se pojďte vrátit k jednacímu stolu.
0: Irán přerušil mírová jednání a oznámil blokádu Hormuzského průlivu i úžiny Bab al-Mandab. Co to znamená pro ropu a pro světovou ekonomiku?
1: Hormuzský průliv, to je místo, kudy před válkou proudila pětina světové ropy a zkapalněného zemního plynu. A Bab al-Mandab na jihu Rudého moře, to je zase brána k Suezskému průplavu, klíčová tepna mezi Asií a Evropou. Pokud Irán obě úžiny skutečně zablokuje, tak ceny ropy porostou a světový obchod se viditelně výrazně prodraží. Je to zkrátka páka, kterou Teherán používá cíleně a která ekonomicky bolí ještě daleko za hranicemi Blízkého východu.
0: Jana Ciglerová, naše zpravodajka ve Spojených státech. Díky, naslyšenou.
1: Pěkný den.
0: A ke všemu se vrátíme také v příští hodně ranního radiožurnálu. Za 8 minut půl 7.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Podezřelým z vraždy ředitele hotelu v Českém Krumlově se stává sám šéf kriminálky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Ani Girardotová a Filip Noiré ve hře lásky, nevěry a rozumu. Premiérová komedie Mandarinka. A ČT Art uvede u příležitosti nedožitých 90. narozenin zakladatele legendárního studia Y Jana Šmida kultovní inscenaci Praha 100 věžatá. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
3: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Pila a CSG.
4: Radiožurnál působné. Zprávy Jana Utendorská.
5: Na dnešní schůzi vlády dorazí prezident Petr Pavel. Tématem bude koordinace zahraničních cest, včetně summitu NATO v Turecku. Prezident trvá na tom, že se chce aliančního jednání účastnit. Vláda ale jeho zapojení zatím odmítá. O účasti prezidenta má rozhodnout až za 2 týdny. Velká Británie, Francie a Německo podpořili návrh ukrajinského prezidenta na přímý dialog mezi Kyjevem a Moskvou. Lídři těchto zemí se včera potkali v Londýně. Volodymyr Zelenský uvedl, že s evropskými politiky jednal o situaci na bojišti, obraně i posílení demokracie. Keir Starmer, Emmanuel Macron a Friedrich Merz mimo jiné prohlásili, že mezinárodní hranice nesmí být měněny silou. Slovenský soud by měl dnes na podruhé začít hlavní líčení v jednom z nejsledovanějších případů korupce, takzvané kauze Očistec. Týká se údajného zneužívání policie ve prospěch politiků a vlivných podnikatelů v letech 2012 až 2018. Mezi obžalovanými je i současný místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar ze strany Směr premiéra Fica. A při pátečních bouřkách se v místní části Děčína v Binově objevilo slabé tornádo, vyvrátilo jeden strom a způsobilo menší škody. Na Facebooku to včera uvedl Český hydrometeorologický ústav. Před týdnem se dvě slabší tornáda objevila také na jihu Čech.
6: Sport.
5: Bývalý mistr světa ve sportovním lezení Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost 5. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal 20-letý Putra Tri Ramadány z Indonésie.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D8 za Lovosicemi, situace na D1 na Brněnsku. Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí zbystřete za sjezdem na Lovosice. Na 50. kilometru se srazilo nákladní vozidlo s osobním. Blokují jak stoupací, tak pravý pruh. Projíždí se tak pouze levým. Jede se o něco pomaleji, kolona jako taková se ale netvoří. V okolí Brna dnes ráno relativně klid. D1 směrem z Prahy naprosto plynule průjezdná. Od Vyškova se krátce zpomaluje u Holubic na 211. kilometru, poté až kousek před omezením u exitu 196. Fronta se sune z úrovně Tuřanské OMV z kilometru 199. D2 od Bratislavy se zaplnila od Modřice ze 3. kilometru. Na trojce z Tábora do Prahy kolona před nájezdem na D1 narostla. 15 až 20 minut se posouvá z odbočky na Čtyřkoly. A teď přímo do Prahy, přesněji na hlavní část okruhu ve směru z letiště k D1. Těsně za sjezdem na Ořech na 18,5 kilometru se v levém pruhu střetla dvě osobní auta. Jsou zatím označená pouze výstražným trojúhelníkem. Do kolony vjedete kousek za sjezdem na Stodůlky na 21. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Pokud jste si užili víkendové teplé počasí, potěší vás předpověď i na dnešek. Nad Českem je jasná obloha, menší oblačnost je vidět na Moravě a ve Slezsku. Teď po ránu hlásí Praha kolem 11 stupňů, třeba v Karlových Varech je zas okolo 9 stupňů Celsia. Přes den ale teploty vystoupají až na 28 stupňů, na horách bude kolem 20. Odpoledne ale začne od západu přibývat oblačnost a v noci už dorazí déšť nebo přehánky. V úterý pak čekají meteorologové hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i bouřky. K těm se přidá i vydatný déšť. Druhá polovina týdne bude výrazně chladnější a oblačnější. A to hlavně ve středu, kdy maxima dosáhnou jen 19 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte dál ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
4: Dobré ráno, Hanička Millerová, počasí 3,5 minuty po půl sedmé právě teď a za chvíli škola, konkrétně konec kombinované výuky, tedy střídání školy a domácí online výuky. Ten se dotkl některých dětí a také jejich rodičů. Oč jde? Vysvětlíme.
6: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 7 po půl 7 nás v ranním radiožurnálu bude zajímat aktuální agenda dětského ombudsmana Martina Beneše. Ten se teď zabývá rozhodnutím ministerstva školství ukončit pokusné ověřování takzvané kombinované výuky. A my právě s dětským ombudsmanem budeme na tohle téma mluvit i v ranním interview v 7.50. A teď k tomu, jak to celé fungovalo. Někteří studenti se učí střídavě doma online a střídavě ve škole, a nebo i mimo ni, například při různých projektech.
1: Je to ještě těžší tím, že já přejíždím mezi Prahou a Zlínem, protože mám rodiče rozvedené.
2: Říká osmačka Anna z expediční základní SCIO školy. Doteď se učila kombinovaně, částečně doma online a částečně na školních expedicích a výletech. Kombinovaná výuka vznikla v roce 2021 v rámci pokusného ověřování, které mělo na základních a základních uměleckých školách podle letošní aktualizace pokračovat ještě 2 roky. Ministerstvo školství ho ale v květnu ukončilo. Pokračuje členka vedení školy Martina Lichtenbergová.
3: Se nikdo moc jako nezajímal o to, jaké to má opravdu dopady a jestli to těm dětem prospívá, že my jsme akorát odevzdávali často jenom takové jako technické jako údaje.
2: SCIO škola a síť škol Erazim proti rozhodnutí podali správní žalobu k městskému soudu v Praze. Ministerstvo krok odůvodňuje nízkým počtem zapojených škol nedostatečným pro systémové závěry. K letošnímu únoru kombinovanou výuku ověřovalo 16 základních škol a podle ministra Roberta Plagy záhnutí ANO přišlo oznámení včas.
4: Pravda je taková, že ministerstvo vyhodnotilo pokusné ověřování a poté, co ho vyhodnotilo, se rozhodlo, že v něm dál nebude pokračovat. To je zákonný nástroj.
2: Žáci a rodiče se obrátili i na dětského ombudsmana Martina Beneše. Ten postup ministerstva prověří.
5: Zda nebylo možné nějakým vhodnějším způsobem naplánovat časově, tak aby děti a jejich rodiče měli lepší možnost hledání nějakého vhodného řešení.
2: Beneš zatím krok ministerstva nehodnotí, chtěl by ale, aby ho ještě zvážilo a srozumitelněji vysvětlilo. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál. Ve Středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum, a to kvůli plánované stavbě dálnice D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Ředitelství silnice dálnic chce začít stavět 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeskými Budějovicemi za 2 roky.
1: Jsme na poli, kousek od nás je obec Minartice. Vy máte v ruce detektor kovů.
2: Ano, tady zjišťujeme zejména, jestli tady není munice.
1: Pyrotechnik Jiří Chládek z firmy Borgata. Zjišťujeme, že pod námi něco je.
2: Když takhle tu zem odkryjeme, tak v tomhle konkrétním případě jsme zjistili, že se jedná o součástku ze zemědělského stroje.
1: Co se dá tady očekávat?
2: Tak jsme v bývalém prostoru vojsk SS, kde bylo několik dělostřeleckých škol, takže primárně tady můžeme najít dělostřeleckou munici.
1: Kolem nás jede další pán, který táhne za sebou takový vozík.
2: To je magnetometr, který zaznamenává magnetické pole země a z toho pomocí speciálního softwaru zjistíme přítomnost železných a ocelových předmětů v zemi.
1: Po válce tady bylo spoustu munice.
2: Jeden z pamětníků uváděl, že při orání se stávalo, že traktor nebo pluh najeli na protitankovou minu, došlo k výbuchu.
3: Voláme podporu volkových lesů. Voláme obyvatelstvo, aby na silnici Benešov Praha postavilo dostatečné přepážky.
1: Cvičiště vojsk SS vzniklo v roce 1942. V archivu Českého rozhlasu je i nahrávka, která připomíná začátek květnového povstání v Praze. Rozhlas v ní také žádá o zastavení německých vojáků jedoucích do Prahy právě z výcvikové plochy.
4: Od Horana Benešova do Prahy postupňují germánské tanky.
1: Pyrotechnický průzkum vyjde na 125 milionů korun. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl připomíná, kdy chtějí silnici začít stavět.
5: Chceme začít v roce 28.
1: Stát za novou dálnici zaplatí asi 70 miliard korun. Z Benešovska Radek Duchoň, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:45. A teď o tom, co se děje aktuálně. Je to jedna z dnešních nejsledovanějších událostí a ranních zpráv. Prezident Petr Pavel přijde dnes v 11 hodin dopoledne na zasedání vlády. S ministry chce mluvit o koordinaci zahraničních cest, například na červencový summit NATO v Ankaře, kam chce prezident Petr Pavel jet. Premiér Andrej Babiš znutí.

0: dá se projet, buďte však velmi, velmi opatrní. Na D8 směrem z Prahy do Ústí trvají potíže za sjezdem na Lovosice. Na 50. kilometru je po nehodě nákladního a osobního vozidla průjezdný pouze levý pruh. Na místo už dorazila světelná šipka silničářů, výraznější zdržení ale nenaberete. D1 z Vyškova do Brna silnější provoz před sjezdem na Slavkov z kilometru 211. Za Rohlenkou už se pak pokračuje celkem svižně, brzdí se zase až těsně před Brnem, okolo kilometru 199. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: A jak bude přes den? Teploty se dnes vyšplhají až na 28 stupňů Celsia, a to hlavně na jihu Moravy. Na horách se budou držet kolem 20. Nad Českem bude většinou jasno nebo skoro jasno, během odpoledne a večera ale začne přibývat oblačnost a v noci už dorazí studená fronta. Zejména v Čechách se tak od západu připravte na přehánky nebo déšť. K ránu jich bude víc. Tak hezké ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: S vámi ranní radiožurnál, teď je 6 hodin a 50 minut, pravidelně vás informujeme také o dění na Ukrajině, v rusko-ukrajinském konfliktu, máme tam i zpravodaje. Teď jeden příběh, z Československa utíkala Markéta Orlová před 40 lety jako uprchlice s jednou taškou, a to už jsme zase v jiném konfliktu. A jenom v loni vybrala doma ve Spojených státech v přepočtu zhruba 10,5 milionu korun právě na pomoc Ukrajině. Její motivace je prostá, rodinná zkušenost se socialismem a odpor ke Kremlu. Čechoameričanka teď tráví hodně času v Evropě a samozřejmě i na Ukrajině.
1: To je hlavně proto, protože jsem vyrostla vlastně v totalitě, víceméně s takovou nenávistí proti Rusku, a že jsme utekli, tak jsem někdy víceméně neměla šanci se jí zbavit.
2: Markétě je 56 let a když Rusko napadlo Ukrajinu, hned se jí vrátily vzpomínky na dětství.
1: A když jsem potom viděla po 40 letech, co dělají v Ukrajině, tak jsem to začala strašně prožívat. Jako kdyby člověk otočil čas nazpět.
2: Markéta právě vykládá pomoc pro denní stacionář pro děti kousek od Charkova. Před 7 lety ale odjela na Ukrajinu bez plánů a bez kontaktů, jen s touhou pomoct napadené zemi. Rychle ale pochopila, že jako dobrovolník je tu zbytečná, vrátila se do Ameriky a začala lidem vyprávět, co viděla.
1: Ano, a najednou mi lidi začínali prostě strkat peníze a začalo to být hodně a prostě říkali, tak ty aspoň víš, kam to poslat.
2: První rok Markéta

0: Ta vyzbírala 100 tisíc dolarů, druhý rok 200 tisíc a v loni už 500 000. Přestože ze Spojených států často zaznívá, že podpora Ukrajiny slábne, Markéta má jinou zkušenost.
1: Já bych řekla, že teda většina lidí podporuje Ukrajinu a že to docela dobře chápou.
0: Takže budete pokračovat na Ukrajině?
1: No jistě, dokud tady budou Rusáci, tak já budu tady taky.
0: Dodává Markéta Vorlová, která se v Americe podepisuje Vorel. Z Ukrajiny Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Řízení letového provozu, Lesy České republiky a hlavní město Praha.
3: Je 7 hodin. Jan Utendorská a zprávy.
4: Irán poprvé od dubna vystřelil rakety na Izrael a pozastavil mírová jednání. Prezident Pavel bude dnes s vládou jednat o účasti na mezinárodních summitech. Česká fotbalová reprezentace se připravuje na úvodní zápas ve skupině mistrovství světa. Pozor na požár na dálnici D1 za Brnem směrem do Prahy na odpočívce Popůvky. A bude slunečno, teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Irán a Izrael se vzájemně ostřelují. Konflikt znovu propukl v neděli večer, kdy Teherán vypálil první vlnu raket v odvetě za pokračující izraelské údery na Libanon. Izrael pak nad ránem zaútočil na vojenské cíle v Iránu. Americký prezident Donald Trump vyzval obě strany k ukončení palby.
5: Iránské útoky na Izrael přišly jen pár hodin poté, co Donald Trump veřejně oznámil výrazný postup v mírových jednání s Teheránem. Dohoda je blízko, řekl americký prezident v rozhovoru s televizí NBC a poté telefonicky hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. Tomu podle svých slov nařídil, aby situaci v Libanonu neeskaloval. Zároveň vyzval Irán, aby útoky ukončil a vrátil se k jednacímu stolu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Na dopolední jednání vlády dorazí prezident Petr Pavel. S ministry chce řešit koordinaci cest ústavních činitelů. Pavel dlouhodobě usiluje o to, aby byl součástí delegace na červencový summit NATO v Turecku. Proti tomu je premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nebo ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Vláda měla původně o složení delegace rozhodnout dnes. Nakonec to podle Babiše bude až za 14 dní.
6: Já jsem se díval, jak rozhodovala minulá vláda na minulý summit a je to úplně stejné, protože tam se čeká vlastně, co na tom summitu ministru obrany ještě vlastně bude na programu, nebo co si vlastně ty ostatní ministři o tom myslí, tak aby se to mohli zapracovat do toho mandátu.
4: Prezident má připravenou kompetenční žalobu pro případ, že by vláda jeho účast na summitu neschválila. K jednání kabinetu se v raním Radiožurnálu podrobně vrátíme po 7:30. Ministerstvo zdravotnictví dnes navrhne zvýšit platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Peníze by měly jít do zdravotnictví už příští rok a celková částka by tak výrazně vzrostla oproti automatické valorizaci. Stát letos posílá do systému 158 miliard korun za děti, důchodce a nezaměstnané. Podle zdravotních pojišťoven by navýšení pomohlo stabilizovat financování systému. Ve dvou várkách sazenic Vinere vydovezených do Česka se letos poprvé objevila nová agresivní forma nemoci vinic zvaná zlaté žloutnutí. Šířit se začala loni na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovensku.
7: V jednom případě šlo o 4800 sazenic, které byly vráceny dodavateli, a druhá zásilka asi 2000 rostlin, která už byla vysázena, tak ta se musela zlikvidovat.
8: Popisuje inspektor Jan Šamánek. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský na Vinaře apeluje, aby vinice ošetřovaly proti hmyzímu přenašeči křízku révovému a dovoz sazenic hlásili. Pokračuje mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
9: Také doporučujeme nenakupovat materiál z oblasti silného výskytu. Dále se mohou bránit sledováním zdravotního stavu vlastního vinohradu.
8: K včasnému odhalení případného šíření nákazy chtějí podle Hrabčákové letos začít využívat snímky z družice. Šimon Franz, Radiožurnál. Sport.
10: Česká fotbalová reprezentace se připravuje na úvodní zápas na mistrovství světa. V mexické Guadalajaře vyzve Jižní Koreu. Hrát se bude v noci ze čtvrtka na pátek. V dějišti utkání se očekává podobná vlhkost do vzduchu, jako je v Texasu, kde reprezentanti trénují, tedy 70 až 80%. Mluví o tom asistent trenéra národního týmu Jan Suchopárek.
11: Pro nás i tohleto prostředí uvidí se v tom vzájemném utkání, kdo je-li připravený, ale myslím si, že i výkon a výsledky obou připravených utkání, které jsme odehráli my i Jižní Korea, tak ukazují, že obě dvě mužstva jsou ve velmi dobré formě a že to půjde o zajímavý zápas,
10: který vám nabídneme v přímém přenosu na této stanici. Tenisové Roland Garros vyhrál v Paříži Němec Alexander Zverev. Itala Coboliho porazil v pěti setech a získal první grandslamový titul.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Situace na D1 v okolí Brna v Praze, nehoda na jižní spojce. Na D1 před Brnem po pojíždí nesouvislé fronty už v obou směrech. Od Prahy se zpomaluje v obou pruzích u Kývalky na 182. kilometru. Od Vyškova před sjezdem na Slavkov na 211. Na výjezdu z Brna směr Praha navíc na odpočívce Popůvky na kilometru 187 hořelo vozidlo. Na místě stále hasiči stojí přímo na dálnici v pravém pruhu. Kolona od sjezdu na výstavy ještě ze 190. je na čtvrt hodiny. A D1 dál na trase do Prahy se plní v oblasti Posázaví. Pomalejší provoz sledujeme od Chocerad z 29. kilometru. Odtud na Šmejkalku jedete okolo 10 až 15 minut. V Praze na hlavní části okruhu ve směru z letiště k D1 kousek za Ořechem na 18.5. kilometru už následky nehody z levého pruhu odklidily. Opět se tam jede bez omezení, ovšem fronta narostla hodně dlouhá. Sune se z úrovně z Ličína přibližně 20 minut. A v metropoli teď velké potíže i na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most. Kolona od podjezdu magistrály bezmála 40 minut popojíždí až k nehodě kousek před Průmyslovou. Tam v pravém pruhu hromadná kolize, průjezdný pouze levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, odpoledne večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
3: Dobré ráno, pokud jste po teplém víkendu opět oblékli letní oblečení či plánujete výlet k vodě, tak plánujte, ale moc dlouho vám to nevydrží. Už po dnešku totiž počasí výrazně promění svoji podobu. Kdy dorazí déšť a bouřky, dozvíte se.
1: Ranní Radiožurnál
12: a Petr Král.

0: Pondělí 11 minut po sedmé, skoro je převážně slunečný den a teplý víkend je za námi, nás čeká další letní den taktéž se vším všudy, jenže už během dneška začne přibývat oblačnost a počasí se v dalších dnech výrazně změní. Jaký nás tady čeká týden, tak to ví Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Dnešek bude z celého týdne pravděpodobně nejteplejší a nejslunečnější. Nad většinou Česka je teď po ránu jasno a teploty se pohybují mezi 9 a 12 stupni Celsia. Přes den ale vystoupají až na letních 28 stupňů, a to hlavně na jihu Moravy. Na horách bude kolem 20, už během večera ale začne hlavně v Čechách od západu přibývat oblačnost a v noci bude místy i pršet.
0: Takže letní počasí nám moc dlouho nevydrží?
1: Je to tak, už zítra čekají meteorologové na většině území občasný déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku se můžou ojediněle objevit i bouřky. A s těmi se připravte i na vydatný déšť. Výrazně chladněji pak bude hlavně ve středu, kdy denní maxima zůstanou kolem 19 stupňů Celsia. Ve druhé polovině týdne se už počasí pak moc měnit nebude. Očekáváme hodně oblačnosti a nejvyšší teploty se budou držet do 20 stupňů Celsia.
0: Takže ukázkové léto ještě dnes a pak nějaký čas ne. Anna Millerová, počasí, díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: A ranní radiožurnál 3 minuty před 7:15.

0: Radiožurnál 7:15. Dětský ombudsman Martin Beneš se zabývá předčasným ukončením pokusného ověřování kombinované výuky. Někteří žáci základních a také základních uměleckých škol se učí střídavě doma online a střídavě ve škole. Ministerstvo školství svůj krok zdůvodňuje nízkým počtem zapojených škol. No a právě dětský ombudsman Martin Beneš bude hostem ranního interview 7:50. Ve Středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum, a to kvůli plánované stavby dálnice D3. Experti musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor a mohla by tam být stále ještě nevybuchlá munice.
1: Na D1 před Brnem trvá zdržení v obou směrech. Od Prahy se zpomaluje v obou pruzích u Kývalky na stém 82. kilometru, od Vyškova před sjezdem na Slavkov okolo 2.11. Na výjezdu z Brna směr Praha teď navíc na odpočívce Popůvky na kilometru 187 likvidovali požár vozidla. Hasiči stále stojí v pravém pruhu přímo na dálnici. Do Kolony vjedete už za sjezdem na Mikulov na stém 95. a zdržíte se téměř půl hodiny. D1 dál k Praze plnější v Posáze. Nesouvislá fronta začíná za sjezdem na chodce Rady okolo 28. kilometru. Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy na úrovni Brandýsa na 11. kilometru bourala dvě osobní auta. Výrazně blokují provoz v obou jízdních pruzích, projíždí se tak pouze odstavným. Do fronty se dojíždí na 13. A ještě dálnice D11 na příjezdu do metropole směrem z Hradce, tradiční ranní fronta od Jiren z 12. kilometru na 3.5. navíc v levém pruhu nepojízdné auto. Další zelené návlna za 15 minut.
2: Pokud vyrážíte do práce nebo do školy, čeká na vás slunečné pondělní ráno. Nad většinou Česka je jasno nebo skoro jasno a teploty se teď drží nejčastěji mezi 10 a 15 stupni Celsia. Přes den pak vystoupají až na 23 nebo 28 stupňů. Během odpoledne a večera ale začne hlavně v Čechách přibývat oblačnost a zítra už dorazí déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku se místy přidají bouřky a vydatný déšť. Tak hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Mark Ambor, ranní radiožurnál za 10 minut půl osmé. Konflikt mezi Íránem a Izraelem se znovu vyostřuje. Izraelskými městy od rána zní kvůli nejnovějším iránským útokům sirény protivzdušné obrany. Obě země si v noci vyměnily raketové údery, no a dění na Blízkém východě sleduje také Jiří Chámera ze zahraniční redakce. Něco nám k tomu poví. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Já začnu tím nejnovějším. Izraelská protivzdušná obrana sestřeluje rakety vypálené z Iránu a předtím taky z povstalci ovládaných částí Jemenu. Kvůli nim byly v části Izraele vyhlášen letecký poplach. Informace o škodách nebo obětech na životech zatím nejsou. Izraelská protivzdušná obrana by ale měla rakety nad židovským státem sestřelovat. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu podle tamních médií svolal na 11. hodinu dopoledne izraelského času bezpečnostní kabinet. Celý ten konflikt se vyostřil včerejším iránským úderem na Izrael. Podle úplně prvotního vyjádření iránských revolučních gard ty včerejší útoky nebyly jednorázové a měl to být začátek týdenní vojenské operace. Údery Irán odůvodňoval mimo jiné izraelskými útoky na Libanon, které údajně porušily dosavadní příměří mezi Libanonem a Izraelem. Iránské revoluční gardy ještě včera večer svůj postoj trochu upravili. Útok by měl být pouze tedy varováním, že pokud Izrael bude pokračovat v agresi a řeč je například o tom nedělním útoku na Libanon, tak bude Irán v takových úderech proti Izraeli pokračovat.
0: Izrael v reakci na tyto útoky mířil z údery na Teherán a další iránská další místa, města. Jaká byla nebo ještě bude tedy reakce Izraele?
1: Proti těm úderům na Irán varoval Izrael taky třeba americký prezident Donald Trump, izraelskou vládu a Benjamina Netanyahu a doslova vyzval k tomu, aby na ty nedělní iránské údery neodpovídal. Šéf Bílého domu Donald Trump si navíc údajně volal s izraelským premiérem. Serveru Financial Times pak americký prezident řekl, že Netanyahu odrazoval před dalšími útoky na Irán. O něm doslova pak tedy řekl, že Netanyahu nemá žádné rozhodovací právo a že tu vyjednanou dohodu s Iránem, ať už tedy bude jakákoliv, ať se podaří vyjednat jakákoliv, bude muset Netanyahu prostě přijmout.
0: Irán a Izrael v noci znovu tedy obnovili raketové údery, co se přesně dělo i přesah do Spojených států, nám teď vysvětlil Jiří Chámera ze zahraniční redakce. Dál to budeme sledovat. Díky.
1: Naslyšenou.
2: Co dělat, když je vaše dítě pořád online?
3: Jak s dospívajícími potomky řešit náročné rodinné otázky?
2: A jak předejít tomu, aby se dítě sebepoškozovalo?
3: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
2: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí, s experty na konkrétní témata a postupy.
3: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
2: Rozhovor každý čtvrtek po zprávách ve 13 hodin.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Radiožurnál půl osmé. Posloucháte zprávy s Janou Tendorskou.
6: Zrušením pokusného ověřování kombinované výuky se na podnět dětí i jejich rodičů zabývá dětský ombudsman. Do testování, ve kterém se střídala škola a online výuka, se týkalo více než 400 žáků. Projekt měl pokračovat ještě 2 roky. Ministerstvo školství ho ale na konci května ukončilo. Vzorek podle něj není dostatečný pro systémové závěry. Rodiny teď řeší, jak a kde se budou děti od září učit. Dětského ombudsmana Martina Beneše zveme do vysílání. Poslouchejte ranní interview Radiožurnálu 7.50. Ruské noční útoky v ukrajinské Záporožské oblasti zabily nejméně 5 lidí. Dalších 14 je zraněných. Informoval o tom náčelník správy regionu Ivan Fedorov. Agentura AFP pak informuje o ukrajinském dronovém útoku na vlak na ruském okupovaném Krymu. Bezpilotní letouny podle ruských úřadů zasáhly lokomotivu a zabily jednoho člena posádky. Zemětřesení, které zasáhlo jihofilipínský ostrov Mindanao, má nejméně 5 obětí. Informovali o tom tamní úřady. Podle policie se ve městě General Santos nedaleko mořského epicentra zřítilo několik budov. Otřesy měly sílu 7,8 stupně. Filipínské, indonéské i americké úřady vydaly výstrahu před vznikem více vln tsunami mezi 1 až 3 metry. Lidem doporučili evakuaci do vyšších pater nebo do vnitrozemí. A hydrologové v Plzeňském kraji redukují záplavové oblasti. Na řadě pozemků tak skončí stavební uzávěry. Hydrologové aktualizují data na základě novějších srážkových modelů. Dotkne se to například 25 kilometrů břehu podél Manitínského potoka na severním Plzeňsku. Tam se bude nově moct stavět na více než polovině pozemku, kde to bylo doteď zakázáno.
2: Sport.
6: Čeští vodní slalomáři ovládli na světovém poháru v Praze závod kajak krosu. Vyhrál ho Jakub Krejčí před Vítem Přindišem. Kateřina Beková navíc vítězila v předchozí individuální časovce. Češi v domácím prostředí získali celkem 5 medailí, nejvíc ze všech týmů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: D1 na Brněnsku, překážka na D35 v Olomouci. Na D1 na trase z Vyškova do Prahy čekejte zdržení v několika úsecích. Poprvé se zpomaluje za Rousínovem na 214. kilometru. Za Rohlenkou se pak jede v celku plynule až ke Slatině na 201. Tam opět přibrzdíte a nesouvisle se budete posouvat až k omezení u exitu 196 Bratislava. Výrazné až půlhodinové zdržení naberete od sjezdu na Mikulov z kilometru 194. Kolona se sune krokem až k odpočívce Popůvky na 187,5. Tam už se po požáru vozidla projíždí oběma pruhy. Na D35 směrem z Mohelnice do Lipníku buďte opatrní na obchvatu Olomouce. Kousek za sjezdem na D46 na kilometru 267 hlásíte nebezpečnou překážku.
8: Mezi pruhy pneumatika od kamionu, obrovský kus.
7: D5 z Plzně do Rozvadova, velmi obezřetně kousek před sjezdem na Benešovice, na 117. kilometru, upínací popruh na vozovce. A dálnice D10 z Turnova do Prahy, tam čekejte zdržení před Starou Boleslaví. Půlhodinová kolona z 15. kilometru popojíždí na 11. Tam je po nehodě průjezdný pouze odstavný pruh. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Nejtepleji je teď po ránu na Moravě a ve Slezsku. Třeba Brno hlásí 13 stupňů Celsia. Naopak chladněji je hlavně na západě Čech. V Karlových Varech teploměry ukazují okolo 8 stupňů. Přes den pak maxima vystoupají až na 28 stupňů. Slunce si dnes užijete do 21 hodin a 9 minut, kdy zapadne. Hlavně na západě Čech by se ale už v průběhu odpoledne mohlo schovat za mraky. Na slunečné počasí si tak moc nezvykejte. Už večer přijde studená fronta a zítra čekáme déšť nebo přehánky. Zbytek týdne přinese výrazně víc mraků i nižší teploty. Maxima se budou po zbytek týdne držet kolem 20 stupňů Celsia. Nejchladněji pak bude ve středu. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál. Slovo má znovu Petr Král. Dobré ráno.
10: Dobré ráno. S počasím Anna Millerová dnes po ránu, teď 4,5 minuty po půl osmé. Otázka, na kterou se snad už brzy najde odpověď, a sice kdo pojede v červenci na summit NATO. Přesně o tom chce dnes prezident Petr Pavel mluvit na zasedání vlády a chceme o tom mluvit také my v ranním radiožurnálu už za malou chvíli.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál. Varování dálnice D1 na Prahu. 110. kilometr sražená se na dálnici a kolem další Senky. Jeďte opatrně. Na dnešní jednání vlády přijde v 11 hodin dopoledne i prezident Petr Pavel. Se členy kabinetu chce mluvit o koordinaci zahraničních cest nejvyšších ústavních činitelů. Právě dnes totiž mělo padnout rozhodnutí, zda prezident pojede reprezentovat Česko na červencový summit NATO. Nakonec je ale všechno jinak. Víc k tomu povíte Josef Číš z domácí redakce. Vítej.
1: Hezké ráno.
0: Kdy tedy budeme o českém zastoupení na summitu mít jasno?
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO před víkendem řekl, že vláda rozhodne v pondělí 22. června. Po posunu termínu už dřív volal i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Vláda počká až po jednání ministrů obrany v Bruselu, které bude 12. a 13. června, říká Babiš.
2: Já jsem se díval, jak rozhodovala minulá vláda na minulý summit a je to úplně stejné, protože tam se čeká vlastně, co na tom summitu ministru obrany ještě vlastně bude na programu.
1: Koalice dlouhodobě argumentuje tím, že má prezident rozdílné postoje, třeba na české výdaje na obranu, a na summit by tak podle ní jet neměl.
0: Co na oddalování rozhodnutí říká prezident Petr Pavel?
1: Na účasti na summitu NATO dál trvá, zároveň ale věří, že s vládou se ještě dohodne. Pro případ, že ho vláda do delegace nezařadí, má prezident připravenou kompetenční žalobu.
0: Tolik tedy Josef Číš z domácí redakce. Díky a naslyšenou.
1: To
0: jednání vlády, kam tedy dnes v 11 hodin dopoledne dorazí také prezident republiky Petr Pavel, budeme sledovat i s našimi reportéry. S vámi raní Radiožurnál. 5,5 minuty nám zbývá do 7:45. Tou dobou už bude připraven další zpravodajský přehled, včetně zelené vlny a také dnešního počasí. Dobré ráno.

0: 7.43 v ranním radiožurnálu ještě uslyšíte spokojeného lesce Adama Ondru, ten skončil pátý na světovém poháru v lezení v Praze. A gratulujeme také tenisce Kateřině Siňakové. Ve 4 hře na Roland Garros vybojovala už 11. Grand Slamový titul v kariéře. Společně s Američankou Townsendovou porazili ve finále Srbku Kruničovou a Danilovou z Kazachstánu 6-2 a 7-5. Při slavnostním ceremoniálu pak děkovala také Kateřina Siňaková mamince.
1: Kateřina Siňaková se při ceremoniálu neubránila slzám a tak si mikrofon nejdřív musela vzít její spoluhráčka Townsendová. Následně se proslovu ujala i Češka a zakončila ho v mateřském jazyce, protože v jejím boxu byly po delší době oba rodiče.
2: They could also see me live and not from the TV. Takže moc děkuji, že jste přijeli. I mami, konečně, že jste to zvládla.
3: Naživo to bylo určitě po delší době. Mamka nejezdí tolik na turnaje, teďka samozřejmě byly. Já si myslím zrovna, že naposledy, jestli se nepletu, dokonce byla i tady, no, někdy z těch mých první nebo druhý titul.
1: Říkala po utkání teď už 11-násobná grandslamová šampionka v deblu Kateřina Siňaková. Pokud jde o české tenistky, víc titulů má ve 4 hře už jen Jana Novotná, která nazbírala 12 trofejí.
3: Tak znamená to hrozně moc. Budu se opakovat, mám obrovskou radost. Jsem ráda, že se to znovu povedlo. Vlastně jsme měli šanci na US Open, tam to neklaplo, takže jsem moc ráda a cením si vlastně být na stejném řádku jako takový legendy.
1: Na další grandslamový titul dosáhla po boku Siňakové také Taylor Townsendová. Čím je jejich spolupráce delší, tím víc českých slov se učí. Třeba kdybyste Američance teď položili otázku, kolik titulů už s Kateřinou má, tak suverénně odpoví.
4: Tři.
1: A k číslovkám zvládá Townsendová i zdvořilostní fráze.
5: I'm very good at saying please. Prosím. I just be like, prosím, prosím.
1: Ukazovala své jazykové schopnosti Taylor Townsendová. Na další grandslamový titul s Kateřinou Siňakovou můžou zaútočit za pár týdnů na trávě ve Wimbledonu. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 7:45. Arménský premiér a předseda strany Občanská smlouva Nikol Pašinjan oznámil vítězství v parlamentních volbách. Volební komise zatím tedy zveřejnila předběžné výsledky přibližně 1/5 volebních místností. Podle nich proevropská Občanská smlouva získala 54% hlasů a my máme v Jerevanu reportéra Jaromíra Marka. Spojíme se s ním zhruba za půl hodiny. A vraky lodí skutečných pirátů z Karibiku začnou zkoumat archeologové. Dá se říct, že Bahamské Nassau sloužilo v 17. a 18. století právě jako hlavní pirátská základna v Karibiku. V moři je podle výzkumníků potopených 6 vraků, možná i se zlatem, a mezi piráty zamíříme hned po zprávách 8 hodin.
6: Situace na D1 v okolí Brna, překážka za Jihlavou. Na D1 na trase z Vyškova do Prahy pomalejší provoz od Holubic z 211. kilometru. Tradiční ranní fronta se sune až k Rohlance, pak i přes celé Brno k Popůvkám. Zdržení už ale není nijak

0: 23 až 28 stupňů Celsia. Takové teploty dnes odpoledne naměříme na většině území Česka. Na horách bude kolem 20 stupňů. Obloha bude většinou jasná nebo skoro jasná. Během odpoledne a večera ale začne od západu přibývat oblačnost. Zítra se místy přidají i bouřky a vydatný déšť. Výrazně se ochladí hlavně ve středu, kdy maxima zůstanou jen do 19 stupňů. Hezké ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál 7.50. Dětský ombudsman Martin Beneš se začal zabývat rozhodnutím ministerstva školství předčasně ukončit pokusné ověřování kombinované výuky. Rezort o tom rozhodl na konci května. Testování mělo trvat ještě 2 roky. Některé děti se učily střídavě doma, online a prezenčně a teď se rodiči narychlo řeší, jak bude jejich vzdělávání od září vypadat a kam případně přestoupí. No a přímo dětský veřejný ochránce práv Martin Beneš je teď hostem radiožurnálu. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Kdo se na vás v této věci obrátil a s jakým podnětem? Co nejčastěji zaznělo?
1: Tuto chvíli evidujeme 5 podnětů. Nevím, pokud ten stav stále trvá od pátku. Z toho 2 jsou přímo od dětí a jsou to podněty, které se týkají, tak jak jste říkal, zrušení, předčasného zrušení testovacího provozu kombinované výuky.
0: A kolik škol a dětí tedy mělo tu kombinovanou výuku?
1: Ne, na tohle informaci v tuhle chvíli nedokážu odpovědět. Nevím, kolika škol a dětí se to týká. Každopádně ten problém je, zdá se v tom, že ministerstvo, které ten testovací provoz té kombinované výuky plánovalo až do konce příštího roku, si rozhodlo zrušit poměrně nečekaně.
0: Údajně to měly být zhruba 2 desítky škol, říkám údajně, právě nízký

0: počtem těch zapojených škol a dětí argumentuje ministerstvo. Podle něj takový vzorek není dostatečně reprezentativní pro systémové závěry. Co na to říkáte?
1: Nevím, to je možná pravda. Já nevím vlastně, jaké důvody ministerstvo školství vedly k tomu rozhodnutí. To je právě ta otázka, kterou budeme chtít, aby nám ministerstvo odpovědělo a, jak říkám, zejména, aby nám odpovědělo, proč se rozhodlo to zrušit takto narychlo. Ono samozřejmě se to týká asi poměrně malého počtu dětí. Na druhou stranu ty důvody tam mohou být jako velmi specifické, proč to dítě využívalo právě tento způsob výuky, například na nás se obrátilo dítě, které má vlastně střídavou výchovu a rodiče jsou poměrně geograficky vzdáleni na ose Praha, někde Jižní Morava. To znamená, to ta kombinovaná výuka pro to dítě byla právě jednou z mála reálných možností, jak vlastně fungovat, jak fungovat mezi těmi rodiče, jak zároveň plnit školní docházku. To znamená, těch případů nemusí být mnoho, ale ty důvody mohou být opravdu specifické a závažné.
0: Máte ještě konkrétní nějaký důvod, který by se mohl jevit jako velmi problematický právě z toho pohledu dítěte? Teď jsme zmínili tu střídavou péči.
1: My jsme zaregistrovali tento, dovedu si představit, že by to mohla být třeba nějaká předchozí špatná zkušenost ve škole, prostě šikana nebo něco podobného, ale my mezi těmi podněty jsme narazili na tento a právě tenhle tak mě vedl k tomu, že jsem se rozhodl se tou věcí dále zabývat.
0: A není podle vás třeba problém i to samotné načasování rozhodnutí, tedy konec května?
1: Rozhodně. To je právě to, co jsem zmiňoval, když jsem říkal, že ministerstvo školství se rozhodlo takto narychlo a možná jsem měl dodat i právě, že tedy v tuto dobu to znamená vlastně ty děti a ty rodiny, ty jejich rodiče jsou postaveni před situaci, kdy musí hledat řešení pro příští školní rok poměrně na poslední chvíli a poměrně narychlo.
0: Jaké mají vůbec možnosti v tom hledání řešení?
1: Nedokážu posoudit, asi se to liší regionálně, jaké možnosti mají, ale ještě vlastně jsem chtěl zdůraznit jednu věc. U některých dětí může jít o to, že vlastně ty děti a ty rodiny, jak říkám, on to měl být testovací provoz, to znamená po konci příštího školního roku vlastně nikdo neměl jistotu, jakým způsobem to bude nebo nebude pokračovat, ale mohlo se stát, že a právě některým těm našim dětem, stěžovatelům se to stalo, že byli v 8. třídě a že tudíž plánovali, že vlastně základní školu dokončí právě v tom režimu toho, v tom testovacím režimu toho kombinovaného vzdělávání. To znamená, i tenhle aspekt v tom mohl hrát roli, nebo může hrát roli.
0: Vy jste zmínil, že budete chtít od ministerstva slyšet vysvětlení. Už máte tedy domluvenou nějakou konkrétní schůzku s termínem? Byla nějaká odezva ze strany ministerstva?
1: My teprve teď zahajujeme šetření, to znamená, my budeme po ministerstvu chtít, předpokládám, že písemně, aby se nám k té otázce vyjádřilo. Já shodou okolností mám naplánovanou schůzku na dnešek na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, to znamená, předpokládám, že se tam toho také dotkneme, nicméně formálním postupem to budeme řešit písemnou cestou.
0: A z vašeho pohledu, co tedy mělo ministerstvo udělat jinak, aby ten přechod pro školy a děti byl jiný, plynulejší?
1: Určitě bylo vhodnější se k tomu dostat dříve a určitě ta komunikace ze strany ministerstva vůči těm rodinám a školám asi mohla být lepší. To si myslím, že je nesporné.
0: Ještě krátce, co bude tedy váš další krok k této věci? Jak se budete snažit dětem pomoci?
1: My asi nemůžeme postupovat jiným způsobem, než že budeme chtít po ministerstvu vysvětlení. Pochopitelně byl bych rád, aby ministerstvo školství ten postup ještě dále zvážilo a eventuálně se rozhodlo jiným způsobem, ale to je pochopitelně na něm.
0: Dětský ombudsman Martin Beneš byl naším hostem. Díky za to. Naslyšenou.
1: Také díky. Naschledanou. Hezký den.

0: máme Radiožurnál a naši dopravní zpravodajové se hlásí o slovo, varují. Jižní spojka v Praze směrem z Barandovského na Černý most před průmyslovou, hromadná nehoda v pravém pruhu. Kolona vás teď zdrží aktuálně asi 40 minut, tak prdné nervy. Šťastnou cestu.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
0: Radiožurnál 8 hodin. Začínají další zprávy s Janou Tendorskou.
2: Izrael oznámil údery na Irán, ropa v reakci prudce zdražuje. Soud pokračuje v projednávání kauzy Dozimetr. Motocyklový jezdec Filip Salač skončil druhý ve velké ceně Maďarska. Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy popojíždí dlouhá kolona od sjezdu na Hlavenec 16. kilometru. A bude slunečno, teploty až 28 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Izrael v noci udeřil na vojenské cíle v Iránu. Iránská státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu. Izraelské údery potvrdili i iránské revoluční gardy. Jde zřejmě o reakci na nedělní raketové útoky z Iránu. A to i přesto, že americký prezident Donald Trump izraelskou vládu vyzval, aby na nedělní útoky neodpověděla. Po další eskalaci konfliktu na Blízkém východě dnes prudce zdražuje ropa. Brent přidává 4% a je nad 97 dolarů. Pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr, údajném ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Vypovídat mají bývalí členové dozorčí rady dopravního podniku.
4: Ti měli hlasovat o obsazování vedoucích pozic v organizaci, kam se dostávali členové údajné zločinecké skupiny. Jako svědek přijde zítra Adam Scheinherr z Hnutí Praha Sobě, který ve věci v roce 2020 podal trestní oznámení. Později taky právník a bývalý ministr spravedlnosti Pavel Němec. Obvinění čelí v kauze aktuálně dvě firmy a 6 lidí. Mezi nimi bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Společně měli údajně vést zločineckou skupinu a do vedení dopravního podniku dosazovat své lidi. Skrz ně potom podle státního zástupce ovlivňovali zakázky a brali od firem za jejich přidělení úplatky. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: Na středních školách začínají druhá kola přijímacích zkoušek, potrvají do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli v online systému DIPSY podat až 5 přihlášek, z toho 2 na obory s talentovou zkouškou a 3 na obory bez ní. V druhém kole už jednotnou přijímací zkoušku neskládají, počítá se jim výsledek z toho prvního. Podle státní organizace CERMAT se v prvním kole na žádnou střední školu nedostalo asi 13 000 uchazečů. Předseda strany Občanská smlouva a úřadující arménský premiér Nikol Pašinian oznámil vítězství v parlamentních volbách. Výsledek je podle Pašiniana potvrzením toho, že občané Arménie chtějí pokračovat v prozápadní politice. Podle průběžných výsledků získala strana 57% hlasů. Proruská strana Silná Arménie pak kolem 22%. Pro podrobnosti zamíříme přímo do Jerevanu za naším zvláštním zpravodajem. Poslouchejte po 8:45. Ve Středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum kvůli plánované stavbě dálnice D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem pak chtějí silničáři začít stavět za 2 roky.
5: Pro svou práci používáme 2 druhy detektorů.
6: Pyrotechnik Jiří Chládek z firmy Borgata.
5: Jednak magnetometr, který dosahuje velkých hloubek, a potom ruční detektory, které jsou schopné přesně zaměřit cíl a jsou schopné rozlišit i druh kovu.
6: Pyrotechnický průzkum vyjde na 125 milionů korun. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl připomíná, kdy chtějí silnici začít stavět.
7: Chceme začít v roce 28.
6: Stát za novou dálnici zaplatí asi 70 miliard korun. Z Benešovska Radek Duchoň, Radiožurnál.
3: Sport.
8: Filip Salaj se po necelých 2 letech vrátil na stupně vítězů v závodě mistrovství světa silničních motocyklů. Ve velké ceně Maďarska skončil v třídě Moto 2 druhý a vyrovnal tím svůj nejlepší výsledek kariéry. Příští Grand Prix se pojede za 2 týdny v Brně. Adam Ondra obsadil na světovém poháru v Praze 5. místo v lezení na obtížnost. To předčilo jeho očekávání.
9: 5. místo je možná krásné, ale nevím, jestli mě zrovna tenhle závod ukázal, že jsem konkurenceschopný. No. Vidím, že jsem konkurenceschopný, pokud cesta je extrémně náročná na čtení a spousta lidí to zkazí, pokud se leze na fyzičku, tak možná můžu být ve finále. Určitě se můžu připravit ještě líp, ale třeba příští rok na mistrovství světa asi konkurence bude ještě lepší.
8: Světový šampionát ve sportovním lezení bude příští rok v Brně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Situace na D1 před Brnem, nehody na D10 u Brandýsa i na D4 za Jílovištěm. D1 před Brnem a nesouvislé fronty z obou stran směrem z Prahy od Ostrovačic ze Stého 78. kilometru, od Vyškova od sjezdu na Slavkov z Dvoustého 11. D10 z Turnova do Prahy a půlhodinová kolona za sjezdem na Hlavenec z 16. kilometru na 11. na úrovni Brandýsa odklízejí následky po nehodě, projíždí se pouze od stavným pruhem. Nevyplácí se na 14. kilometru sjíždět na Starou Boleslav. Průtah městem je totálně ucpaný. D4 ze Strakonic do Prahy. Prudce se brzdí kousek za Řitkou na 13. kilometru a přes půl hodiny se popojíždí k nehodě za Jíloviště. Velmi oceníme, pokud nám z místa kolize zavoláte podrobnější informace. Děkujeme. V metropoli trvají velké potíže na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most. Kousek před průmyslovou na úrovni KFC řeší hromadnou kolizi. Kolona od podjezdu magistrály je na bezmála 50 minut. A kvůli tomu se plní i Spořilovská, předtím i D1. Nesouvislou frontu čekejte od Čestlic z 8. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní radiožurnál a taky Petr Král.
0: Dobré ráno a my se už za chvíli vydáme po stopách známých pirátů z Karibiku, ale těch skutečných.
3: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Zlato, šavle, děla a vítr do plachet. Mapa s ostrovem a Červeným křížem, kde piráti zakopali poklad. Představy života pirátů z Karibiku nám teď v reálu přiblíží nové archeologické nálezy. V přístavu u bahamského Nassau se našly lodní vraky spojené právě s obdobím řádění takových pirátů, jako byl Černovous anebo Henry Avery. Přístav totiž pravděpodobně sloužil v 17. a 18. století jako jejich hlavní základna. Více o nálezech zjistil také Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Celkem výzkumníci našli tedy 6 lodí, nejméně 3 z nich jsou podle listu Guardian z toho období zlatého věku pirátství. Ten asi úplně nejzajímavější nález, to je vlastně ohřelý trup lodi, který je pod vodou nebo byl pod vodou zatížený kameny. Podle archeologů by to mohla být právě Averyho legendární loď Fancy. Na její palubě se mu povedlo při jedné jediné loupeži ukořistit zlato a drahé kameny v současné hodnotě přes 2,3 miliardy korun. Mezi nálezy je ale taky otočné dělo, kulky do mušket nebo třeba část lodní kuchyně. Všechny ty nalezené věci by nám teď mohly přiblížit, jak takoví piráti z Karibiku vlastně ve skutečnosti žili. Archeologové důkladně prohledávají mořské dno a okolní jeskyně a další skrýše. Zatím se ale zdá, že si ty svoje poklady piráti vzali sebou.
0: Tento den si tedy možná tak archeologové budou pamatovat jako den, kdy málem našli černou perlu kapitána Jacka Sparrowa. Na stopě jim taky Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál 8 hodin 11 minut.

0: Radiožurnál ve čtvrt na devět. Irán a Izrael se vzájemně ostřelují. Konflikt znovu propukl v neděli večer, kdy Teherán vypálil rakety v odvetě za pokračující izraelské údery na Libanon. Izrael pak nad ránem zaútočil na vojenské cíle v Iránu a teď ráno v reakci prudce zdražuje ropa Brent. Opět se ocitla na $97 za barel. Ministerstvo zdravotnictví dnes navrhne vládě zvýšit platby za státní pojištěnce pro příští rok o 24 miliard korun. Bez tohoto kroku by částka vzrostla jenom zhruba o 3 miliardy. Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny se právě tímhle krokem stabilizuje celý zdravotnický systém.
1: Úvodem lepší zpráva z dálnice D10 na trase Turnov Praha u Brandýsa na 11. kilometru už následky nehody odklidily mimo jízdní pruhy. Dlouhá kolona se začíná dávat do pohybu. Stále se ale brzdí za sjezdem na Hlavenec okolo 16. 15. kilometru a značně ucpaný zůstává i samotný průtah Starou Boleslaví. Exitem 14 se rozhodně nevyplácí sjíždět. D4 ze Strakonic do Prahy zůstává plná od Řitky ze 14. kilometru. Více než půl hodiny zabere trasa k nehodě za Jíloviště. V metropoli kolabuje provoz na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most. Kousek před průmyslovou na úrovni KFC řeší hromadnou kolizi. Kolona od podjezdu magistrály na 50 minut plná i Spořilovská, předtím i D1 od Čestlic. A D1 před Brnem setrvalý stav, nesouvislé fronty z obou směrů. Od Prahy z Ostrovačic, od Vyškova, od Slavkova z 211. kilometru. Delší zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Dnes se připravte na letní počasí. Teploty se vyšplhají až na 28 stupňů Celsia a nad většinou Česka bude jasno nebo skoro jasno. Na horách bude kolem 20 stupňů. Takto vysoké teploty už ale pak nějakou dobu znovu nezažijeme. Už během večera totiž začne od západu přibývat oblačnost a v noci se přidají i přeháňky nebo déšť. Zítra se na Moravě a ve Slezsku objeví ojediněle i poušky. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: tak všechno mám.
1: Máme Radiožurnál v 8.20. V Arménii sčítají hlasy po parlamentních volbách. Podle předběžných výsledků v nich zvítězila strana Občanská smlouva a v úřadě tedy zůstane a bude pokračovat prozápadní premiér Nikol Pašinjan. Ten už oznámil vítězství a v Jerevanu to všechno sleduje zpravodaj Jaromír Marek. Dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Nakolik je tedy jasné, že se na výsledku voleb už nebude nic měnit?
2: No tak budou se měnit ještě ta čísla o jednotky procent. Teď zrovna to vypadá, že ta strana Občanská smlouva má necelých 50%, ale ty hlasy se stále sčítají. Teď je sečtena zhruba polovina a myslím si, že můžeme říci, že ten prozápadní předseda vlády Nikol Pašinjan opravdu včerejší parlamentní volby v Arménii vyhrál. Jeho vyzývatel, rusko-arménský oligarcha nebo podnikatel Samvel Karapetyan a jeho strana Silná Arménie má kolem 23%, no a jak jsme řekli, ty definitivní výsledky budou známy během dneška. To, co už arménská volební komise oznámila s definitivní platností, tak to je účast a ta byla 58%, což je v Arménii rekord a potvrzuje to, jak závažné ty volby lidé vnímali.
1: Současný a zároveň tedy zřejmě budoucí předseda vlády Pašinjan už nad ránem uvedl, že sestaví jednobarevný kabinet. Zmínil, jaké budou priority?
2: No tak na té tiskové konferenci v 14:30 ráno jenom řekl, že země chce pokračovat ve zbližování s Evropskou unií, to je ten trend, který on nastartoval, ale chce také pokračovat v účasti a členství v Eurasijské ekonomické unii, což je sdružení Běloruska, Ruska, Kazachstánu, Arménie a Kyrgyzstánu, ale uvidíme, jestli s tím nebude mít po těchto volbách problém Ruská federace.
1: A jaká reakce na výsledky voleb přicházejí?
2: No tak neoficiálně jako první a vlastně zatím jediný, pokud jsem si všiml, poblahopřál Pašinjanovi výsledku voleb ještě nad ránem předseda vlády sousední Gruzie. On už v noci mluvil s francouzským prezidentem Macronem, ale jak říkáme, ty volby se stále sčítají, ty výsledky se sčítají a ty reakce budou teprve přicházet během dne, samozřejmě včetně reakcí z Moskvy, která podporovala opozici a která třeba ústy Vladimíra Putina pohrozila ukrajinským scénářem, pokud by Arménie v té prozápadní politice zašla z jejich pohledu příliš daleko.
1: Z Jerevanu po parlamentních volbách v Arménii Jaromír Marek, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Ranní Radiožurnál 8.22.

0: Ranní radiožurnál pro vás, teď máme jeden nápad na 20. června. Co budete dělat 20. od 19 hodin? Dost možná můžete jít na letní scénu Muzea Kampa. Tam totiž po muzikálu, různých muzikálech teď momentálně hrají muzikál nazvaný Klan Baťa. Je vyprodaný, takže máte-li chuť a šanci teď sednout k e-mailu, tak si pište o stupenky na vstupenky@rozhlas.cz. 4 výherci, 8 vstupenek, 10. e-maily v pořadí vyhrávají, než to rozdáme.
1: 20 let čekání je u konce.
2: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
1: Naši komentátoři přímo na stadionech.
2: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
2: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
1: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
2: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
1: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
3: Matony Running Festival Olomouc už brzy odstartuje. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody v kouzelném centru Olomouce, zapsaném na seznamu UNESCO. Přidejte se k nám a zažijte nezapomenutelnou atmosféru historického centra. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, šantovka běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Už v sobotu 13. června. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 8:30. Jana Utendorská a zprávy.
4: Ceny ropy na začátku týdne prudce rostou, je to reakce na obnovené izraelské útoky na Libanon a na izraelské údery na vojenské cíle v Iránu. Severomořská ropa Brent ráno vykazovala nárůst o více než 4% a pohybovala se kolem $97 za barel. Na dnešní schůzi vlády dorazí prezident Petr Pavel. Tématem bude koordinace zahraničních cest, včetně summitu NATO v Turecku. Prezident trvá na tom, že se chce aliančního jednání účastnit. Vláda ale jeho zapojení zatím odmítá. O účasti prezidenta má rozhodnout až za 2 týdny. Papež Lev XIV. Pokračuje ve své první návštěvě Španělska. Madridu by se měl zúčastnit neveřejného setkání s oběťmi sexuálního zneužívání duchovními. Mluvit bude taky s premiérem Pedrem Sanchezem a španělskými biskupy. Vystoupí i na společném zasedání obou komor parlamentu. Večer se pak zúčastní velkého shromáždění věřících na stadionu Santiago Bernabeu. A v sazenicích Vinéré vymířících do Česka letos testy poprvé odhalily agresivnější typ nemoci, zlaté žloutnutí. Asi 2000 rostlin se dostalo přímo na vinice. Inspektoři nařídili je zlikvidovat. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vinařům doporučuje vinohrady pečlivě sledovat. Na podzim chce využít i snímky z družice.
1: Sport.
4: Basketbalisté Nymburka poprvé v letošním ligovém play-off prohráli. Pardubicím podlehli na jejich palubovce 78-79 a ve finálové sérii teď vedou 2-1 na zápasy. Čtvrté utkání se dnes hraje od 18 hodin znovu na východě Čech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdržení na D1 od okruhu v Praze, velká nehoda na jižní spojce před Průmyslovou. Dálnice D1 na příjezdu do hlavního města směrem z Brna a nesouvislá pomaleji jedoucí kolona od okruhu z 10. kilometru. Na chodovce Spořilovské je to na více než půl hodiny. Hodně plná i zmíněná Spořilovská, následně jižní spojka směr Černý most. Krokem jedoucí fronta od Barandovského mostu začíná u podjezdu magistrály. Okolo 50 minut zabere trasa k Průmyslové. Tam na úrovni KFC blokuje pravý pruh několik havarovaných nákladních vozidel. Před Průmyslovou se popojíždí i z druhé strany od Černého mostu. Půl hodiny strávíte v úseku mezi Hradeckou D11 a Europarkem. Jedete-li D4 od Strakonic do Prahy, připravte se na dlouhé zdržení od sjezdu na Řitku ze 14. kilometru. Okolo půl hodiny se jede k dřívější nehodě za Jílovištěm. Následky už přesunuly mimo jízdní pruhy. A na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce zpozorněte kousek před sjezdem na Olšany. V okolí 32. kilometru zasahují hasiči u požáru Křovin. Výrazně se ale nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
6: počasí.
7: A jaký nás čeká týden? Po dnešním slunečném pondělí už pak spíš oblačný a deštivý. Teploty se teď drží kolem 12 stupňů, odpoledne vystoupají na 28 stupňů Celsia. A to hlavně na jihu Moravy. Už během večera ale začne od západu přicházet studená fronta, s ní spojené srážky dorazí už v noci a s přestávkami se budou v Česku vyskytovat až do konce týdne. Na Moravě a ve Slezsku čekají meteorologové zítra místy i bouřky a s nimi i vydatný déšť. Ve středu pak maxima zůstanou jen mezi 15 a 19 stupni Celsia. Podobné počasí by mělo zůstat až do konce týdne. I o víkendu nás tak pravděpodobně čekají přehánky a zatažená obloha. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál. Slovo má znovu Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Anna Millerová s počasím. No za chvíli nás na boulderu vystřídá Adam Ondra. Na světovém poháru v Praze v lezení na obtížnost dokázal, že ještě může pořád zatápět i daleko mladším soupeřům. Druhý vůbec nejstarší finalista totiž pátým místem zaznamenal nejlepší český výsledek na domácím závodě. A to ostatní nám 33-letý reprezentant za chvíli poví sám.
6: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: 8:37 a v Praze se lezlo na obtížnost mimo jiné. Při svém prvním startu v sezóně světového poháru si Adam Ondra dolezl právě v obtížnosti na pražské Štvanici pro 5. místo a byl s ním po finále velmi spokojen.
1: Tak krásný zážitek, líst tady před všema lidma, touhle bouřlivou atmosférou, moc jsem si to užil. Beru to spíš jako výsledek z říše snů, nutně dodat, že to bylo i se štěstím, spousta favoritů nepostoupilo do finále. Tady center court na Štvanici byl postaven pro tenis a pro lezení, strašně se mi to tady líbí.
2: Říká s úsměvem Adam Ondra po 5. příčce ve finále lezení na obtížnost na pražské zastávce světového poháru. Byla pro něj první v sezóně a měla mu po skalních projektech naznačit, jak na tom ve 33 letech je v porovnání s většinou daleko mladšími soupeři.
1: 5. místo je možná krásné, ale nevím, jestli mi zrovna tenhle závod ukázal, že jsem konkurenceschopný. No? Vidím, že jsem konkurenceschopný, pokud cesta je extrémně náročná na čtení a spousta lidí to zkazí, pokud je se leze na fyzičku, tak možná můžu být v finále. Určitě se můžu připravit ještě líp, ale třeba příští rok na mistrovství světa asi konkurence bude ještě lepší.
2: Připomíná Ondra šampionát v Brně. K nastupující generaci sportovních lezců se zařadil třeba i vítěz obtížnosti, premiérový triumf mezi elitou na ploše tenisové arény na ostrově Štvanice, totiž oslavil 20-letý Putra Tri Ramadány z Indonésie.
1: Je velmi inspirativní, ale zároveň trošku frustrující sledovat, jak ta nová generace je prostě strašně našlápnutá. To, co předvedl Indonézat Putra. Myslím, že jediné, co mu chybuje, je trošku jako technicky se vylíst a bude nezastavitelný.
2: Adam Ondra zároveň dodal, že si nedovede představit, že by něco takového na finálové cestě udělal, i kdyby měl nejlepší životní formu. Z pražské Štvanice Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Deby letně v ranním radiožurnálu. 8 hodin skoro 43 minut k tomu. No a Deby teď vystřídají tři slečny. Apolena, Adéla a ta třetí je Mariana. Jsou to studentky střední kamnické školy a tu najdete v Hořicích. No a teď mají praxi snů. Pracují na místě, kde před bezmála 700 lety tvořil proslulý stavitel a kamník Petr Parléř, který tady desítky metrů nad zemí řídil stavbu. Teď za nimi vystoupáme na lešení svatovické katedrály na Pražském hradě.
1: Je to zážitek, určitě. Je to úplně něco jiného, než co prožíváte každý den.
2: Tři slečny musí několikrát denně vystoupat na 30-metrové lešení u jižní strany vnitřku katedrály, kde pracují na opravě jednoho z velkých gotických oken. Příčina oprav je už skoro 300 let stará, popisuje restaurátor Bohumil Pánek. Jehož firma se o práce v katedrále stará už desítky let.
3: Je to vlastně po požáru někdy v roce 1740. Ten kámen degradoval, spálil se a vyloženě jako odpadal. Nedoplnili to do kamene po tom požáru, ale doplnili to do maltových profilů. Jsou to profily, který mají třeba 700 kilo.
2: Apolena, Adéla a Mariana nemanipulují s těžkými kameny. Jejich pracovní náplně je přeci jen o něco jednodušší.
1: Čistíme kružbový zábradlí. My jsme si mysleli původně, že budeme používat i páru, ale nakonec to děláme jenom kartáčema, houbama a tak.
2: I tak se ale studentky dostávají do míst, kam se nedostane nejen běžný návštěvník, ale kam nemůže skoro nikdo. A doslova a do písmene si mohou sáhnout na kus historie. Zážitkem je sama o sobě už jenom práce ve 30 metrech.
4: Nás překvapilo, kolik tady projde denně lidí a taky jak malí vypadají z toho lešení. Závrať na začátku chvíli byla, ale člověk si na to zvykne po čase. Nesmí se moc koukat dolů a soustředit se na tu práci, co dělá.
2: I tak musí být studentky maximálně opatrné, ale to jim nikdo připomínat nemusí. Pracují, ale také se dívají na restaurátorské mistry a učí se od nich. Sportovní terminologií z okresního přeboru přeskočili celou řadu vyšších soutěží a dostali se skoro až na restaurátorské olympijské hry.
4: Skoro. Akorát my jsme zatím jenom diváci na těch olympijských hrách.
2: Pro Apolenu, Adélu a Marianu praxe končí, na jejich místo nastoupí další parta z Hořic. A protože oken je celkem 8 a projekt oprav je na několik let, mají se i ti další na co těšit. Z chrámu svatého Víta na Pražském hradě, Tomáš Lérik, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 8:45. Co přinese dnešek? Prezident Petr Pavel přijde v 11 hodin dopoledne na zasedání vlády. S ministry chce mluvit o koordinaci zahraničních cest. Například na červencový summit NATO v Ankaře, kam chce prezident Petr Pavel jet. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale dříve řekl, že by prezident součástí této delegace být neměl. A vláda má o delegaci konkrétně rozhodnout nikoli dnes, ale až 22. června. Dětský ombudsman Martin Beneš se zabývá předčasným ukončením pokusného ověřování kombinované výuky. Někteří žáci základních a také základních uměleckých škol se učí střídavě doma a střídavě online a také ve škole. Šlo zhruba o 20 škol. Ministerstvo školství svůj krok zdůvodňuje právě nízkým počtem zapojených škol do tohoto projektu.
5: Na D1 před Prahou směrem z Brna dlouhá nesouvislá fronta od okruhu z 10. kilometru. Hodně přes půl hodiny pojedete ke Spořilovské a sunout se budete i dál jižní spojkou k Černému mostu. Příčinou dnešního extra dlouhého zdržení je hromadná nehoda na spojce kousek před Průmyslovou. Průjezdný tam zůstává pouze levý pruh. Kolona od Barandovského mostu začíná u podjezdu magistrály. Odtud k nehodě je to na 50 minut. Před Průmyslovou trvá silný provoz i z opačné strany od Černého mostu. Půl hodiny zabere trasa mezi Hradeckou 11 a Europarkem. V Brně na městském okruhu směrem z D1 do Králova pole popojíždí kolona z Bíteřské, brzdí se před Pisáreckým tunelem a přibližně 20 minut se jede krokem k nehodě za sjezdem do Kníničské. Tam prostřední pruh blokují následky střetu nákladního

0: 10 minut před 9 hodinou posloucháte Radiožurnál. Naši kolegové ze sportovní redakce jsou již připraveni. Poprvé v historii je mistrovství světa ve fotbale v zemi, která je ve válce s jedním z účastnických států. Íránci kvůli tomu mají nakonec tréninkovou základnu jinde, tedy v Mexiku. Ovšem zápasy, tak ty odehrají na americké půdě. Jisté ovšem je, že fanoušci z Iránu mají do Spojených států amerických vstup zakázán. Ve Spojených státech ale žije 750 000 emigrantů právě z Iránu. A velmi aktivně teď sledují jak ten současný konflikt, tak samozřejmě i fotbal. A sami ho i vášnivě hrají. Vyzkoušel si to s nimi dokonce i náš zvláštní zpravodaj Jan Kaliba. A začíná tak i náš nový seriál ke čtvrtečnímu startu šampionátu ve fotbale.
1: Jan, who is in the Shaheen Hall of Fame. He is here from Czechoslovakia, Czech Republic.
2: Hráči ve žlutých a červených dresech vytvořili hlouček ve středovém kruhu. Slovo si bere nejdřív Američan Justin a představuje mě těm, se kterými se neznám.
3: So have fun, enjoy. This is 2-3 hours you get away from all problems in life.
2: Pak ještě promlouvá Farud, který zápasy této skupiny rekreačních fotbalistů tady v Bethesdě u Washingtonu už 20 let organizuje. Do Ameriky kdysi přišel z rodného Iránu a tým, kde najdete plno iránských Američanů a který se tu schází každou sobotu ráno k zápasům 11:11, pojmenoval Shaheen AC.
4: Shaheen znamená v perštině sokol a je to i název klubu, který před více než 80 lety vznikl v Teheránu. Dnes se jmenuje Persepolis. Existuje hodně týmů s názvem Shaheen i tady v Americe. V tom našem tady v Bethesdě v Marylandu se potkává spousta různých kultur.
5: Shaheen AC in Bethesda, Maryland brings a lot of

0: cultures together.
1: V té iránské má vášení pro fotbal své pevné místo a i díky Šahínu si Farouz přinesl do Ameriky kus Iránu sebou.
0: Football is a game of life.
2: Pro mě a spoustu lidí tady fotbal znamená život, spojuje generace, pomáhá prolamovat bariéry mezi kulturami, vznikají díky němu kamarádství na spoustu let. Za ty roky naším Šahínem prošlo více než 900 hráčů, skoro ze 40 zemí světa. Fotbal nám pomáhá žít lepší život, jsme díky němu zdravější a obklopení spoustou přátel.
1: Totéž slyším i od jiných, další hráč původem z Iránu se jmenuje Ašk.
3: Hraju s touhle partou 20 let a fotbal je život. Je to radost, štěstí, vzrušení, kamarádství, všechno.
4: Nedaleko hřiště najdeme bar, kam hráči Šahínu chodí třeba sledovat zápasy mistrovství světa.
3: Letos bych byl radši, kdyby Irán zůstal doma. Lidi v Iránu obrovsky trpí a pokud se iránské reprezentaci bude dařit, pomůže to tamnímu režimu. Ovšem, když se jí dařit nebude, bude to ostuda. A lidi v Iránu potřebují dobré zprávy. V poslední době zažívají jen krveprolití, válku, chudobu a hlad. Nevíme taky, jak se budou hráči chovat. Při minulém šampionátu to bylo celkem dobré, ale jsou pod obrovským tlakem.
1: Vypráví mi Ašk, který má v Iránu stále kamarády. Mluvíme i o zprávě, že Irán nechal doma svého elitního útočníka Sardara Azmuna kvůli možné nedostatečné loajalitě vůči vládě.
3: Čím jsem si 100% jistý, že lidi z iránské diaspory, kteří žijí v Los Angeles, tam půjdou na zápas Iránu a budou zpívat protirežimní písně. Hodně mladých lidí v Iránu to potěší.
1: První zápas odehraje Irán právě v Kalifornii příští týden v pondělí. Americká víza už výprava má, ale stále není jisté, jestli se na zápas dostane přes hranici do USA bez problémů.
2: Tahle situace neměla vůbec nastat. Tohle je chvíle, kdy se celý svět schází na jedné akci. Tak bychom měli zkusit přestat s chováním, které lidi, země a komunity rozděluje.
1: Říká Farouz, jeden z mnoha iránských Američanů s vášní pro fotbal. Fandit prý bude oběma reprezentacím. Z Bethesdy u Washingtonu, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Faith No More, jedna krásná předělávka na konci ranního radiožurnálu. Další muzika, která bude po deváté, bude různorodá, ale spojí jedna zpěvačka, která má takřka třikrát vyprodaný plný obchod.
1: Ne, je to naprosto nevídané, to, co dokázala ve svém mládí. A setkání s ní je podle mě radost úplně pro kohokoliv, kdo posledních 20 let žije na území Česka, protože sledovat tu její kariéru ve dvou zemích, možná i ve více zemích, když přepočteme Slovensko, tak je prostě záležitost unikátní. A tím, jak jsme jako současníci, tak mám pocit, že to nedokážem úplně jako zcela docenit. Prostě a jednoduše po deváté živě na radiožurnálu setkání s Evou Farnou. Já se těším vlastně jako posluchač, no.
0: Tak zkus být jako moderátor, prosím tě, po deváté. Libor Bouček, Eva Farná, po deváté hodině až do deseti do radiožurnálu povídání, samozřejmě taky muzika. Mějte krásný den zítra, naslyšenou v pět ráno.
2: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
3: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
4: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
5: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
2: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
6: Po silnici první třídy jede vozíčkář na čtyřkolce s jinou lidí. A je tady fakt mnoha.
4: Poslouchejte na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
2: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
4: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
0: Radiožurnál 9 hodin. A se zprávami Jan Tendorská.
8: Nejvyšší soud rozšířil prostor pro odškodné po očkování proti covidu. Izrael zaútočil na Irány přes nesouhlas Donalda Trumpa. Tenistka Kateřina Siňaková získala 11. deblový titul na Grand Slamech. Kolonu čekejte v Praze na jižní spojce ve směru z Barrandovského na Černý most. A bude slunečno, teploty až 28 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Víc lidí bude mít nově nárok na odškodnění, pokud jim vakcína proti covidu poškodila zdraví. Rozhodl o tom nejvyšší soud. Doteď měli na peníze nárok jen lidé, kteří se kvůli očkování ocitli v ohrožení života nebo kteří kvůli němu ztratili soběstačnost. Podle soudu ale má být rozhodující, jestli očkování dotyčnému způsobilo prokazatelně újmu, která dlouhodobě ovlivňuje jeho život. Irán a Izrael se vzájemně ostřelují. Konflikt znovu propukl v neděli večer, kdy Teherán vypálil první vlnu raket v odvetě za pokračující izraelské údery na Libanon. Izrael pak nad ránem zaútočil na vojenské cíle v Iránu. Americký prezident Donald Trump vyzval obě strany k ukončení palby.
9: Iránské útoky na Izrael přišly jen pár hodin poté, co Donald Trump veřejně oznámil výrazný postup v mírových jednání s Teheránem. Dohoda je blízko, řekl americký prezident v rozhovoru s televizí NBC a poté telefonicky hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. Tomu podle svých slov nařídil, aby situaci v Libanonu neeskaloval. Zároveň vyzval Irán, aby útoky ukončil a vrátil se k jednacímu stolu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
8: Platby za státní pojištěnce by se příští rok mohly navýšit o 24 miliard korun. Na jednání vlády to dnes navrhne ministerstvo zdravotnictví. Znamená to navýšení za každé dítě, důchodce nebo nezaměstnaného o 333 koruny na 2521 korunu měsíčně. Pokračuje mluvčí ministerstva Naděja Chatová.
10: Rezervy systému veřejného zdravotního pojištění byly v důsledku snížení platby za státní pojištěnce v roce 2022 a opakovaně deficitních úhradových vyhlášek v minulosti téměř vyčerpány. Navrhované navýšení tak směřuje ke stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění a vytváří prostor pro úspory a zvyšování efektivity v následujících letech.
8: Parlamentní volby v Arménii vyhrála strana Občanská smlouva arménského premiéra Pašiniana. Získala 49,8% hlasů. Oznámila to volební komise. Pašinian to označil za historické vítězství. Proruská aliance Silná Arménie je na druhém místě s 23%. Začíná týden invazních druhů. Upozornit má na nepůvodní druhy, které se v krajině rychle šíří a ohrožují původní ekosystémy. Jde například o nutrie říční, želvu nádhernou nebo bolševník velkolepý. Po celé republice zapojené organizace nabízí série přednášek, workshopů nebo exkurzí.
11: Například v Lomu Seč u Rudice se mohou lidé zapojit do likvidace lupiny mnoholisté. V Praze se pak vydat s odborníkem na vycházku podél břehu Vltavy. Tam z invazních druhů mohou lidé narazit třeba na husici nilskou nebo nutrii říční.
12: Nutrie právě využívají systém nor, které hloubí až desítky metrů dlouhé a narušují tím břehy.
11: Říká Lenka Čolobentičová z Agentury ochrany přírody a krajiny. S mapováním invazních živočichů i rostlin mohou lidé odborníkům pomoct.
12: Můžou k tomu využít buď aplikaci Biolog nebo iNaturalist, anebo nám můžou přímo napsat na náš mail.
11: Veškeré akce, které jsou součástí týdne invazních druhů, jsou uvedené na webových stránkách agentury. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál. Sport.
13: Tenistka Kateřina Siňáková vybojovala v ženské čtyřhře 11. grandslamový titul kariéry. Společně s Američankou Townsendovou porazili ve finále Roland Garros Srbku Kruničovou a Kazašku Danilinovou 6-2 a 7-5. Při slavnostním ceremoniálu pak Češku přemohly emoce a když byla na řadě s proslovem, musela za ně nejdřív mluvit Townsendová.
14: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě já jsem obrovskou radost. Hodně to na mě dolehlo, protože samozřejmě, když to takhle někdo zmíní, tak to zní skvěle. Takže jsem nechtěla mluvit poslední a nakonec to tak dopadlo.
13: Ve finále mužské dvouhry zvítězil Němec Alexander Zverev nad Italem Fláviem Kobolim v pěti setech a má první grandslamový titul. Ve světovém žebříčku zůstal třetí. Jakub Menšík se díky semifinálové účasti posunul na 17. místo. Vede Ital Janek Sinner.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehody na D2 za Břeclaví v Brně na okruhu a v Praze na jižní spojce. Na D2 z Bratislavy do Brna spozorněte za sjezdem na Břeclav. Na 46,5 kilometru se srazilo nákladní vozidlo s dodávkou. Blokují levý pruh. Na místě už jsou i policisté se zapnutými majáky. Provoz slabší, nezdržíte se. Dál už těsně před Brnem trvá kratší zdržení od Modřic ze 3. kilometru. D1 před omezením je plnější v obou směrech. Od Prahy se výrazně brzdí za sjezdem na Výstaviště od Vyškova na úrovni Slatiny. Přímo v Brně čekejte komplikace na východní části městského okruhu směrem z D1 do Králova pole. Kolona začíná v Bíteřské před Pisáreckým tunelem a více než půl hodiny se sune k nehodě za sjezdem do Kníničské. Průjezd je tam značně stížený, průjezdný pouze levý pruh. A v Praze kolabuje doprava na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most. Příčinou je hromadná nehoda kousek před Průmyslovou. Jet se dá pouze levým pruhem. Hodinová kolona se vleče D1 od okruhu z 10. kilometru. Směrem z Barandovského mostu zastavíte za podjezdem magistrály. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer v Čechách, od západu přibývání oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Teď už je s vámi Libor Vouček a host Radiožurnálu.
1: Letos oslavuje 20 let na scéně a za ty dvě dekády toho stihla neskutečně. Za to ve Slavíkovi několikrát, několik andělů, úspěchy na nesrovnatelně konkurenčnější polské scéně, vyprodané koncerty v největších halách a desítky nejhranějších a nejoblíbenějších singlů. Pro mě je ale ještě významnější, že nestratila nadhled, optimismus a hlavně, že k tomu všemu výjimečnou mámu. Eva Farná je hostem Radiožurnálu. Já si toho nesmírně vážím, protože troufám si tvrdit, že asi jen jeden jediný člověk si umí představit, co teď prožívá. A to je ten, co absolvoval třikrát za sebou, Eden. A co už si dneska stihla?
16: Dobré ráno. Já jsem stávala dneska v pět, nějak jsem stihla se my holky do toho rádia, to byly doby, viď, rádio bez audiovizuálního přenosu, kde se můžeš soustředit jenom na ten hlas.
1: Úplně v pohodě, přesně tak.
16: Kde se musíme namalovat, víš co, nalíčit. Tak to jsem stihla, odvezla, pak jsem ještě měla jeden přímý vstup a do televize. A pak jsem, odvezla jsem auto do servisu ráno, to se mi povedlo, to jsem ráda, že jsem stihla.
1: No, kde je vlastně ten život té rock'n'rollové hvězdy, protože jako tam si člověk říká, že člověk chodí spát prostě ve 2, vstává v 10 hodin, to už taky zmizelo, ne? No, jakoby, je to úplná řehole se živit tou muzikou.
16: Ono, někdy chodíš spát ve 2, ale protože sedíš u mailu, že jo? Prostě, když uspíš děti třeba v 8, tak pak ještě musíš dohrát ten čas, když jsi byl s nima, tak třeba někdy, jako se mi stalo teďka posledních týdny, že jsem seděla tam do jedný jako a ťukala nějaký maily, ale jakoby není to ta vstávačka v 10, no, je to ta vstávačka v 6 s těma dětma. Takže je to docela rock'n'roll vlastně, no. Ale já si myslím, že si dám rock'n'roll po tom posledním koncertě. Jako tam zase, jo, já jsem nepila roka půl a myslím si, že to změní.
1: Znamená, jako všichni ti, kteří počítají s tím, že 17. června uvidí Evu Farnou, by mohli pomalu, ale jistě začít přesouvat ty schůzky. No, já si myslím, že ani to nedokážeš.
16: Možná ne, viď, já odpadnu.
1: Já si to vůbec neumím představit. My se budeme bavit o té dávce těch koncertů, protože je to fakt, já jsem to říkal před chvílí, že jak je člověk současník tvůj a jak to sleduje, tak podle mě nemá ten odstup a nedokáže vlastně úplně přesně docenit to, co si dokázala.
16: A fakt? Já to nějak taky nevidím
1: zvenku. A ty taky ne.
16: Ne.
1: Tak budeme doceňovat a já jsem nadšen, že skutečně pár hodin předtím, než doby jde Eden, Eva Farná hostem Radiožurnálu.
17: Host Radiožurnálu.

0: Společné dílo Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si úvodní skladba, která se dotýká dnešního hosta, kterým je Eva Farná. Znovu připomenu, že v sobotu to začne série 3 koncertů, sobota, neděle a úterý. Co se v tobě teď odehrává? Je to nervozita, je to očekávání, je to součet těch věcí, které se ještě musí stihnout? Já si to fakt neumím představit a myslím si, že to je asi to, co všechny musí zajímat. Jo, prostě já ti nebudu říkat, kolik je to dní nebo kolik hodin bych dokázal vypočítat i minut, ale to ti nebudu říkat.
1: Jako určitě tam je směsice stresu, té zodpovědnosti nějaké a takového vlastně nějakého vnitřního tlaku na to si to užít ještě v tom všem. Víš, jako že já jsem hrozně taková, když jsem v práci, jak jsem docela úkolová, jako taková tudučková, tomu říkám, jo, takže teď musím dělat toto, stihnout tady přesně, jako by mám to nalajnovaný, abych to všechno stihla, aby stihla vzhledu pak děti ve školce, ve škole, toto. A já vlastně v ten moment jeden musím přepnout do té emoční Evy, do té jako, do té zpěvačky, která tam, já se beru jako vlastně distributor emocí, jo, pro mě to je něco, kdy na lidi přeliju vlastně radost, nebo smutek, nebo naštvání, nebo jako ať se můžu vyřvat, vytančit, nebo vybrečet. A vlastně tohle všechno potřebuje tu emoční rovinu a já se do ní musím přepnout. A když se ty produkční věci táhnou až úplně do konce, tak vlastně mě stresuje to, že abych se do ní přepla. Jako z té roviny té zpěvačky. A pak je tady ještě ta rovina lidská, kde si to prostě chci užít jako člověk, že se tady děje něco, jako, co se úplně nemusí nikdy opakovat.
0: No právě a tu lidskou rovinu zmiňuješ vlastně až na závěr, protože já to chápu, že jsi nástroj. Nejprve ten nástroj chystáš, to je ta to-do fáze, pak ten nástroj používáš přímo na tom pódiu tak, aby to poselství nebo ten obsah šel co nejlepším způsobem. A teprve potom je fakt ta Eva, která přijela do Prahy představit svůj první singl a najednou bude stát lenou. Kdy si myslíš, že to tak jako může přijít? Bude to až ten třetí koncert?
1: Ne, to se stane na pódiu. Vždycky se to stane na pódiu. Jako já už, když vím, že jdu na scénu, já se většinou rozbrečím dost, hodně. Jako, že třeba na mě 2 hodiny tady někdo maká na make-upu a úplně celý rozbrečím. A těsně předtím mi to dojde a když začne třeba intro toho koncertu, tak já mám úplně nepopsatelný jako pocity, motýl v břiše, tak bys byl úplně poprvé zamilovaný třeba, nebo jako by něco tak nádherného vlastně. A už vím, že se nic nezmění. A už vím, že tam jenom musím přijít a jenom si to užít a v ten moment si to užijou i ty lidi. A to mi tak jako dojde, pak si hodně taky pobrčím. Během koncertu předpokládám. Já jsem taková, jako, že to ventilu tím pláčem všechno. Tak i to dojetí, že ti vlastně dojde, že tam je tolik lidí jako fakt na tvůj koncert. A kdy to poprvé mě došlo jako člověku, bylo teďka 5., kdy jsem byla poprvé na stadionu, tam už se to 3 dny chystalo, od 2. tam jsme nastěhovaný. A vlastně už tam pokládali všechny ty věci mimo toho trávníku a já jsem si říkala, tak tady ty lidi fakt jako pracují ne na festivalu, kde já vystupuju a jsem jedna z mnoha interpretů a tak dále. Ale že
0: kde
1: fakt
0: si člověk může říct, tak když mě to nevíde, tak pak bude dobrá kapela.
1: Jo, třeba přesně, nebo oni přišli na tu po mně, víš, jako nebo něco. Ale tady jako fakt prostě to dělá jako pro ten můj koncert. A si říkám, jestli jsem dostatečně připravená, jestli jako dobrý. Strašně pořád přemýšlím, jestli to je dostatečně dobrý vlastně. A pak si pustím to, že ta moje představa v hlavě tu nikdo nezná a já tam dám 100% toho, co jsme stihli a zvládli připravit. A doufám, že to bude, jako, že lidi budou s tím spokojení. No a doufám, že ano.
0: Myslím si, že posluchačky i posluchači měli možnost tě vidět v mnoha prostředích. Když se člověk dostane k analogicky tomu podobně velkému, tak je to O2 Arena. Mm-hmm. Co bylo na O2 Areně unikátní je, že i přes tu velikost, i přes ten počet těch diváků, to bylo pořád nesmírně osobní. Mm-hmm. Jak se to dá udělat v Edenu?
1: Tyjo, to jsem ráda, že to říkáš. Pro mě je hrozně ta osobní rovina důležitá.
0: No a chápu, že to muselo stát spoustu času uvažování, jak tam nechat tu osobní myšlenku pro skutečně, já nevím kolik, jo. 15 tisíc plus minus lidí. No ale najednou je to ještě násobek.
1: No, já to vlastně pořád asi připravuju stejně, jako dramaturgicky nad tím dost přemýšlím, aby to dávalo smysl to, jak ty písničky jsou poskládané, jak jsou zaranžované, co tam je navíc. A jediné, co si nechávám fakt na poslední chvíli, to je, co já budu říkat mezi těmi písničkama, co těm lidem jako řeknu, kdy je pozdravím, kdy, já nevím, prostě prostor pro improvizaci vlastně. Hmm. Protože když máš jako, hele, je to asi první koncert, který je tak strašně nalajnovaný, protože což myslím v dobrém slova smyslu, protože tam je tolik těch složek, které spolu musí
0: jinak
1: fungovat. Je to jakoby, ale úplně jakoby podle mě fakt ve světovém měřítku v tom, jak technologicky na tom pracujeme a vlastně já mám fakt jako v jistých momentech v uších, v odposlechu jdi doprava teď. Jo, nebo takhle, protože tam už na mě čeká světlo a kamera. Tak dále. Takže je to opravdu jakoby v písničkách, kde jsou třeba choreografie, to je jako daný. Ale pak jsou písničky, kde samozřejmě jenom hrajem a já tam jenom jsem a vlaju ve větru a můžu dělat, co chci. A v těch písničkách nemám nic připravený a chci, aby to bylo to momentum, aby to bylo o té situaci, o tom, jakože bude pršet, tak komentuju, že prší a když bude krásně, tak komentuju, že se všichni tady potíme strašně.
0: A skládá se takhle i ten seznam těch skladeb, že vlastně jdeš kámen po kameni, že víš, že tohle je ta jistota, tady se dá předpokládat, že lidi se mu budou zpívat referent, tady to budou zpívat celý, že máš tam jakoby, že jo, jenom ten playlist, jestli se skládá přesně podle těch základních kamenů, že tohle je jistota, tohle je stadionovka, když přeženu ten termín.
1: Těch hledisk je hrozně moc. Jedna je dramaturgická v tom, nebo pro mě, aby to mělo spát nějaký, co se týká jako náboje, takže pomalý písničky, rychlý písničky, tohohle typu jako charakteristika těch věcí. Pak je tam pro mě nějaká příběhová linka, takže vlastně která se občas pokrývá s tou chronologickou, že je to trošku jako starší písničky, malá Eva, tady se změnila v ženu, víš, jako je to tam prostě protkaný v těch písničkách, takže to musí dávat pro mě jako smysl v tomhle a nějaký vývoj toho příběhu vlastně, protože ten koncert je příběh pro mě. A pak samozřejmě i nějaké kameny, že tady si řeknu, jako tak tady jsou čtyři písničky, které jsou takové řadovky z desky, to nebyl žádný single, to lidi moc neznají, tak tam taky jako nad tím přemýšlím. Ale nám se stalo třeba, jelikož ten playlist se dával dohromady třeba rok zpátky, tak se nám stalo, že teďka zrovna tady na Radiožurnálu hrála písnička Vzpomeneš si s Mirajem, který jsme nevěděli, jak jakoby zafunguje. Nebo respektive jsme tam přidávali v lednu, když
0: vlastně letošní, ano, v lednu. No.
1: Přesně tak. Pak jsem řekla kapele před 3/4 rokem, jsem řekla, jako, tak děláme ten playlist, ale ono tam jako přibudou nový písničky. Já něco píšu ve studiu, takže tady ještě s Mirajem, tady Perpetuum Mobile, třeba aktuální single, takže některé věci se jako dotvářily, ale nevěděli jsme, jaký budou mít reakce a třeba Perpetuum Mobile zafungovalo absolutně úžasně a vůbec jsem nečekala takovou odezvu jako ze světa internetu, takže tam najednou máme stavební kámen ještě, kde jsme ho nečekali třeba.
0: No ale za to si můžeš sama. Že píšeš pořád tak dobře. To je všechno tvoje chyba, která si nestěžuji. Eva Farná. Super. Je hostem Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: koukej. Vlastně asi nejžavější novinka v podání Evy Farné a další, řekl bych, kazič toho playlistu, protože tohle je píseň Big Mac, myslím si, že vyšla vlastně teď, 1. června, shodou okolností. Tak i tohle vstoupí do playlistu.
1: Ano, taky, tohle. Taky tam bude.
0: Jak to vzniklo? Protože já mám pocit, že málo kdo umí, nebo málo kdy jsem slyšel takhle trefenou tu letní náladu.
1: Fakt, jo.
0: No vážně, mně to přijde jako fakt typický prostě letní single, to je jenom můj pocit.
1: Typický, mně to přijde takový právě nerádiový, takže děkuju tady Českému rozhlasu, že to zařadil dneska, protože no, je to jako stylově odvážnější, zároveň si tam umím hrozně představit to zahrání tohodle živě s kapelou na tom stadionu, že to bude prostě monstrózní, jo, a to já ráda velký věci, jak zpívám ty písnice, jo, že mám všechno velký, prostě včetně plánů a tohleto, takže napsala, si pamatuju, jsem jela vlastně ten text jsem napsala ještě před tou písničkou, nebo námět na to, když jsem měla poprvé na svoji samostatnou dovolenou ve 30 letech. Jela jsem vlakem do Vídně a napsala jsem ve vlaku, prostě mě nějak bavilo si rád s tou myšlenkou, že mám všechno velký, zase to bude působit, že Eva zpívá o těle, hahaha. A pak jsem to vlastně jako přetočila na to velký srdce, velký plíce, ať rozdechám, co kdo o mě píše a velký plán je, že se chystá ten Eden. A vlastně mi to přišlo hezký, že žijem pro malý velký chvíle, ale je to jako velký, když to máš s kým sdílet.
0: Když řekla, že to velký a ten stereotyp a zase Eva zpívá o těle, hahaha. Neštve tě ten stereotyp trošku? Mně někdy jakoby, jo, že vlastně ty buky jako skříň jsou prostě pořád připomínaný, když člověk prochází ty tvoje rozhovory, tak že zbytečně se k tomu lidi
1: vrací. No. Jo, to je pravda. Jako boky už trošku pak šly stranou s písničkem Tělo.
0: No.
1: S písničkou Tělo, která je zase víc jako opěvováním toho, než schazováním sebe.
0: No.
1: To bylo pro mě taková změna, jako možná i pro mě osobně. Ale to jako ta tělesnost nebo to fyzično je vlastně pro mě stejně pořád téma. Jako pro mě to téma je životně, myslím, že pro spoustu holek je to nějaký prostě boj míň a víc spravedlivý pro různý lidi, ale je to téma, který řeším vlastně pořád aktuálně, takže mě to zase tak jako netrápí, ale rozhodně se neberu jako jako nějak, protože já se o svý zdraví právě naopak velmi, velmi starám, takže to jako vnímám jako něco hezkýho a ne jako, že se sobě směju nebo schazuju, že jsem nějak jako...
0: Já to myslel tak, že existuje spousta témat, která by člověk s tebou rád probíral, ke kterým se dostaneme, ale že často to sklouzne k tomuhle. Když se dostanou k těm single, ať už to byl Big Mac, anebo duet s Mirajem, tak jak vlastně ty poznáš, že čas uzrál na desku, protože pochopitelně ta poslední řadová, tak to jsou 4 roky.
1: Hele, já prostě...
0: A teď najednou přichází série strašně kvalitních singlů, ale nepřichází dreska.
1: Hele, já jsem v takovým stádiu, že já vlastně jsem si říkala, já jsem fakt byla před 2 rokama na kafi se svým kamarádama, se kterým jsem dělala hudbu. A ten jeden nejbližší, se kterým jsem dělala album, mami mi řekl, řekl mi to asi před měsícem, co jsme vydali nějak to, nebo... Jo, Perpetuum to bylo, ano. Perpetuum mobile jsme vydali, tak říkal, hele, já tu písničku mám tak rád. Připomíná mi to Tělo, vlastně, my jsme spolu napsali i Tělo, tou důležitostí vlastně, mi to připomíná Tělo, akorát je to stav jako ne těla, ale duše, té přepracovanosti a toho věčného krysího závodu nebo vlastně běhu furt někam. Ale musím ti říct, že jsem tě viděl před rokem, tak jsem myslel, že už s tebou nikdy nic nenapíšu. Že jsem byla v takovém stavu, že jsem jako, myslel, že už nic nenapíšeš, že jsi byla úplně rozložená. A já jsem prostě nějak... nemohla psát, no, byla jsem tak přehlcená vším a pak jsem naopak to pojala tak, že ta hudba je vlastně formou terapie a jak se z toho jako, jak se těch témat zbavit, jak jako o nich mluvit, jak se toho zbavit ze svý hlavy, prostě vypustit to na ten papír a vlastně jsem tak nějak pomaličku začala psát a vůbec s myšlenkou o tom, že by to třeba ani mělo vyjít. On je jako skvělý, ten můj kamarád Honza Vávra, že on mi říká, tak to nevyjde. Nestresuj se, prostě tak tráv čas tím, že budeš psát, protože máš ráda. A protože takhle ze sebe dostáváš věci. Když to bude dobrý, jak to vydáš?
0: No, on to viděl na tobě a řekl ti to, ale jak jsi to prožívala třeba ty to období najednou, že fakt sedneš a nejde to?
1: Já jsem ani neskoušela psát. Já jsem jenom viděla, já jsem cítila ten tlak, že už to jsou asi zase nějaký 4 roky od poslední desky a že už to jako zase přichází to, kdy bude deska, kdy bude deska. A já vlastně jsem vůbec nebyla ve stádiu, že bych myslela na nějaký pracovní zase rozvoje, jako byla jsem taková, že jsem řešila prostě přesně děti a byla jsem po těch O2 arenách a měla jsem pocit, že nechci zase hned zpátky prostě do nějakého jako no, do nějakého mordoru prostě pracovního. A on mi z toho udělal takovou spíš vlastně terapeutickou sešnu a že to je vlastně hezký, že to nemusím brát tak úkolově, ale že to je vlastně ta platforma, kde se můžu uvolnit a pouštět ze sebe věci. A úplně mi to změnilo v té hlavě vlastně a to mi pomohlo.
0: Je psát. Nějaké prostředí nebo podmínky, které potřebuješ k tomu, aby si začala psát?
1: Ne, jako...
0: Hele, že jsi zmínila si vlak do Vídně. Zní až romanticky, že vlak do Vídně je to místo, kde prostě se dá psát.
1: Hele, a Perpetuum mobile, víš, jak jsme napsali Perpetuum mobile?
0: Ne.
1: My jsme jeli, já jsem potřebovala jít do Varšavy na nějaké focení a hrála jsem tam koncert. A my jsme si s tímhletím kamarádem Honzou Vávrou a Ronim Janečkem, se kterým dělám tady ty věci, co jsme vypustili, tak jsme si řekli, tak tam pojedeme vlakem. Jeli jsme 9 hodin vlakem z Prahy do Varšavy. Koupili jsme si kupečko pro 4. Udělali jsme tam studio. A napsali jsme tu písničku. A vedle ještě jeli nějaký studenti prostě do Varšavy z Karlovy univerzity, tak mi tam vzali na nějaký rozhovor, že ty Poláci budou nadšený, když tam se... Tak jsem se mluvil o nějaký historii prostě vedle v kupečku. Pak tam přišel pan, který oznášel tu vodu, to byl nějaký student z Bratislavy, tak ten mě vůbec neznal, tomu bylo tak 18. A říkal... A vy robíte hudbu? Hej, já taky robím hudbu. A začal pouštět nějaké úplně rapové věci, co dělá doma. Bylo to strašně zábavné, ta cesta. No a prostě jsme po té cestě napsali Perpetuum mobile.
0: Tak jsou-li mezi posluchači a posluchačkami radiožurnálu ti, kteří touží potom něco napsat, tak zřejmě jsme prostě ukázali tu cestu. Je to železnice a možná ten pravidelný rytmus těch kolejí, protože tam vznikly výjimečné singly. Co se týká Perpetuum mobile, tedy písně Vyfarné, dostaneme se k ní hned po zprávách, posloucháte radio žurnál a těším se na to, že ještě další aspekty koncertu v Edenu, které čekají Evu, od soboty rozebereme v našem vysílání. Teď ovšem čerstvé zprávy.
2: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzona a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Více na webu zlatatretra.cz a ve vysílání radiožurnálu, mediálního partnera akce.
0: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a s nimi Jana Utendorfská.
3: Stát dlouhodobě selhává v investicích do dopravy, plýtvá penězi a projekty se velmi prodražují. Upozorňuje na to Nejvyšší kontrolní úřad v souhrnné zprávě o investicích za roky 2020 až 2025. Za 1 kilometr dálnice podle úřadu před 6 lety zaplatil stát zhruba 275 milionů korun. V roce 2024 to bylo zhruba jednou tolik. NKÚ taky upozorňuje, že třeba příprava výstavby části dálnice D4 trvala ministerstvu dopravy a ředitelství silnic a dálnic více než 20 let. Průmyslová výroba v Česku v dubnu meziročně stoupla o 1,5%. Po 4 měsících zpomalování tak zrychlila růst. Zvýšení výroby podpořili hlavně autoprůmysl a elektrovýroba. Vyplývá to z informací na webu Českého statistického úřadu. Nejméně 8 lidí nepřežilo silné zemětřesení na Filipínách, informuje agentura AP s tím, že dalších více než 200 lidí je zraněných. Otřes je o síle 7,8 stupně, zasáhly ostrov Mindanao. Ve městě General Santos, nedaleko mořského epicentra, je poškozených několik budov a klíčový most. Zemětřesení podle úřadu vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolní pobřeží. A zrušením pokusného ověřování kombinované výuky se na podnět dětí i jejich rodičů zabývá dětský ombudsman. Testování, ve kterém se střídala škola a online výuka, se týkalo více než 400 žáků. Projekt měl pokračovat ještě 2 roky. Ministerstvo školství ho ale na konci května ukončilo. Vzorek podle něj není dostatečný pro systémové závěry. Rodiny teď řeší, jak a kde se budou děti od září učit.
4: Sport.
3: Po 40 závodech skončila vítězná série švédského tyčkaře Armana Duplantise. Na diamantové lize ve Stockholmu skočil 580 cm a obsadil druhé místo za Australanem Marshallem. Na 800-metrové trati zaběhla Švýcarka Verová třetí nejrychlejší čas historie 1,53,98 sekundy. Světovému rekordu Jarmily Kratochvílové se přiblížila na rozdíl 0,7.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Situace na D1 v okolí Brna, nehoda na D2 za Břeclaví. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova po pojíždí nesouvislá fronta od sjezdu na Svitavy z 203. kilometru. Z opačné strany naberete jen velmi krátké zdržení od sjezdu na Mikulov. Mnohem větší komplikace čekejte přímo v jihomoravské metropoli, a sice na východní části městského okruhu směrem z D1 do Králova pole. Kolona v Bítežské od kampusu se sune více než půl hodiny k nehodě za Kníničskou. Prostřední pruh stále blokují následky nehody, v pravém stojí záchranáři, průjezdný tak zůstává pouze levý pruh. Na D2 z Bratislavy do Brna opatrněji za sjezdem na Břeclav na 46,5 kilometru blokují levý pruh následky kolize dodávky a nákladního vozidla. Místo je označené světelnou šipkou, tam se kolona netvoří. V Praze dnes dopoledne výrazně stížený průjezd jižní spojkou směrem z Barandovského na Černý most. Kousek před Průmyslovou na úrovni KFC stále řeší nehodu několika vozidel v pravém pruhu. Zdržení od podjezdu magistrály půlhodinové, popojíždí se stále i D1 od Průhonice z 8. kilometru. Ke Spořilovské je to na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 23 až 28 stupňů, na horách bude kolem 20. Takové byly zprávy. Dále s vámi Libor Bouček, host Radiožurnálu. Rozhovor se zpěvačkou Evou Farnou pokračuje už za chvíli.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Nesmírně podstatná píseň Evy Farmer Perpetuum mobile zazněla 7,5 minuty po půl desáté na Radiožurnálu. Bavíme se o tom, co čeká Evu v sobotu, v neděli a následně v úterý. Dobrá zpráva pro faninky, fanoušky, že ještě zbývá pár těch lístků, protože logicky díky těm přesunům, mám pocit, že i díky těm přesunům a přeskupení, tak se občas objeví tu a tam i na sobotu a na neděli. To znamená,
1: jo.
0: Což je naprosto legitimní, je to vyprodané, ale pochopitelně, jak se mění scéna, tak se objeví jednotlivé kusy, tak kdyby někdo měl zájem, pořád ještě je šance.
1: Přesuneš kameru někde, no, tak se tam uvolní místa nebo takhle. Takže já jsem strašně ráda, že lidi mají, že lidi často mě oslovují s tím, jo, víme, že máte ty koncerty, ale tam už to vyprodané, tam se nikdo nedostane. Ne, říkám, no ne, jenom přijďte. Takže přijďte. Napřímo vám to řeknu.
0: Ne, ten imperativ je úplně na místě. Já se vrátím k tomu, co pochopitelně je tež zmiňováno zcela po zásluze, protože získala si Slavíka i absolutního v tom loňském roce. Ale co bylo podle mě nejkrásnější a nejsilnější, byla ta děkovná řeč.
1: Kde fakt
0: jsi,
1: jo.
0: No, kde jsi zmínila tu křehkost a zranitelnost, to, co najednou je v tom kontrastu toho perfektně jedoucího večera, kdy vlastně všechno úplně funguje a přijde ten stop time. Jak často se na to zapomíná, že za vámi, za těmi umělci je přesně ta možnost té zranitelnosti, ty pochyby a ta křehkost.
1: Já si myslím, že úplně krásně vlastně tematicky navazuješ i na to perpetuum mobile, no, protože právě. Si myslím, že se to netýká jenom těch umělců, ale fakt nás všech, jak často zapomínáme na to, že jsme jako křehký, zranitelný, že všechny jako vztahy, že je fajn o ně pečovat, o sebe je potřeba pečovat, že to není pořád jenom ten hon za tou prací vlastně, což je tak samozřejmě absurdní, že to říkám já v téhle situaci, ale je to přesně o nějaký sebereflexi a často ty písničky píšu pro to, abych jako to zpívám vlastně sobě hodně často. A jo, je to, myslím, že na to zapomínáme, na nějakou jako dovolovat si slabost, nebát se to ukázat, křehkost, ono jako já to strašně ráda přiznávám, jo, a když mám na pódium prostě obrovskou hřívu a ty holky tam stojí a říkají si třeba, že bych taky chtěla mít takovýhle vlasy, tak jim prostě řeknu, že jsem si je koupila v Indii a nejsou moje, že jo, prostě mi to přidůležitý, jako prostě říct, že ty vlasy mám jako přidělaný a nejsou moje a takhle to nevypadá, to je jakoby svět, kde na mě pracuje prostě nejlepší kadeřník jako 2 hodiny. A vlastně přiznat to, že tohle není nějak realita, že to je teď jako stageovaná záležitost a vlastně dovolit si tu křehkost a zároveň nějakou upřímnost tomu, že pak ty lidi vědí, že ta obyčejnost a opravdovost všedního dne jako vypadá jinak, že nikdo není dokonalý, že nikdo není perfektní, ať už vizuálně nebo právě činama.
0: No ale tak. Ty Edeny jsou vlastně odměna i za ty 2 dekády, protože je to oslava těch 20 let na scéně. A myslím si, že za těch 20 let si musela zažít i to, že to očekávání Evy Farné je vždycky očekávání perfektní Evy Farné. Jako jak se s tímhle bojuje ve 13, v 15, v 17, protože obzvlášť, když člověk už se dostane nějakou tu pozici, tak tam už se nepřipouští, že by přišla neperfektní Eva Farná. Jak se s tím pere holka? Nemyslím ve srovnání s klukem, ale holka spíš věkově. Tak
1: jo, rozumím. Myslím si, že až teď mi zpětně dochází, jak to pro ní muselo být těžký, pro tu Evu. A někdy si myslím, že jsem taková jako na oko jako silná a že vlastně všechno zvládnu. A zvládla jsem a myslím si, že jsem jako ve spokojeném a šťastném místě. Ale vlastně muselo to být jako náročný pro tu mladou Evu, pro tu náctiletou Evu. A myslím si, že i všechno, co dělám já jako 32letá Eva, i v té hudbě, i v tom, jak se projevuju, ať už na Slavících nebo někde jinde, to všechno vlastně je nějakým projevem touhy po odpuštění těch chyb, po tom, abychom my nečekali ten ideál, po tom, abychom my netlačili na to, že teďka, jako nevím, Eva prostě bude další 20 let vyhrávat Slavíka, jakoby. Já taky, já říkám, to může příští rok zase vyhrát někdo jiný úplně. A neznamená to, že je něco špatně, že už tak já už jdu do kopru. Jako, no. Vůbec ne. A stejně tak můžu udělat chyby, nebo někdy nemusím být dokonalá, nebo někdy, když se dokoupit vodu na pumpě, tak prostě se třeba neusmívám, protože zrovna mi není dobře. Jo, a vlastně to očekávání toho, že jsme jako vždycky ideální, si myslím, že všechno, co teďka jako tak nějak tvořím, tak vlastně chce bourat tyhle ty hranice a očekávání toho, že to tak dokonalý a krásný pořád je.
0: My jsme nezažili tu předcházející dobu, na mysli mám 60. let, 70. let a ty jsi nezažila spoustu ještě další doby, kterou už já, jo. Ale jako čistě teoreticky, není tahle doba i díky sociálním sítím, díky rychlosti, daleko víc nekompromisnější, že ve chvíli, kdybys, a teď budu teoretizovat, nevyhrála toho Slavíka, tak vážně najednou v té rychlosti, aha, tak je hotovo. Není v tomhle to nebezpečí té doby?
1: Myslím si, že právě jo. Jako děsí mě to určitě. Určitě mě to děsí a vlastně, jak proti tomu bojovat, no? Víš, to je jenom prostě to...
0: Upozornit na to.
1: Jenom na to upozornit, mluvit o tom, zpívat o tom. A já si myslím, že, hele, jako dokonalost je nudná, ne? Mě to přijde nudný hrozně. Jako no, sterilní.
0: Ta dokonalost neexistuje.
1: Navíc neexistuje.
0: Ta dokonalost neexistuje, ale je snadné prostřednictvím filtrů, úhlů pohledu, komunikace, kterou řídíš, tak je snadné vytvořit tu iluzi. A v tom je možná to nebezpečí.
1: Je to tak a myslím si, že ty sítě taky už trošičku jako se snaží být takový opravdovější a ještě navíc s přicházejícím AI a tím, co vlastně jako někdy se zatírá hranice toho, že už ani nepoznáš, že to video je opravdu natočené nebo ne, tak i ta mladší generace, mám pocit, ten TikTok třeba celý, který byl tak jako, je to taky zvláštní místo, co si budem, tak ale tam je nějaký, mě přijde celá jako boj proti tomu, že tam vlastně se ukazují takové ty raw, jak se říká videa, takové ty syrové, takové ty jako neupravené, chvilkové, někdy až vlastně naschvál nechotivé nebo nic takového a je to takový zase odboj proti tomu, touze po té dokonalosti, takže já si myslím, že se na to vlastně upozorňuje, ale možná jsem jenom v takové bublině já, protože se jí prostě obklopuju.
0: Jak je to se vztahy, které jsou pevné a které jsou vztahy s tou Evou z televize? Protože si umím představit, že taky za tu dobu, za těch 20 let, minimálně určitě za těch 15, spousta vztahů muselo být pro tebe i vztahy, které tě zklamaly. Protože to nebyl vztah s tou Evou z Vendrině, ale s Evou z televize.
1: Hele, já mám pocit, že opravdu se tak snažím být stejnou osobou na tom pódiu, že mně se to dost jako protíná. Zrovna si mi chytnul takové fáze, že jako nad tím dost přemýšlím, no. Že já mám spoustu kamarádů, kteří jsou mý spolupracovníci. A zároveň věřím, že mě mají jako, možná jsem naivní, že mě mají rádi lidsky, protože i to, co dělají v té práci, je jako občas za hranice všeho komfortu nebo toho, co by museli udělat a udělají to, protože pro ten projekt jako, že vidí, jak mě na tom záleží a mají mě rádi vlastně, tak jako taky dělají maximum. Že to není čistě pracovně, je to prostě osobní rovina. Ta hudba, jako to se to prolíná, prostě ta kapela, kdybychom se neměli úplně rádi nebo byli bychom kamarádi jenom jako, který se znají z faktur, tak prostě jako to nevytvoříš na pódium to, co tam musí být pro mě. Takže je to zajímavá, těžká hranice pro mě, ohledávám jí, ale myslím si, že mám hrozně štěstí na lidi a mám skvělý lidi kolem sebe a jsem za to obrovsky vděčná, protože to není úplně samozřejmý. A někdy mi to i sami řeknou, že přijdou, hele, tady v tom projektu se mi fakt dobře dělá, protože jako jsou tady hrozně fajn lidi.
0: Ale předpokládám, že tu atmosféru vytváříš i cíleně. Že o to se snažíš. A to není kalkul, ten naprosto správný. Je to jako conditio sine qua non, prostě podmínka, bez který to asi nejde.
1: Asi jo, nevím, nakolik je to zdravé, ale jo. Ale teďka se i soustředím na jako vztahy, nebo chci se soustředit, víš, tak ty děti, to je prostě hlavní věc, kde mu svoje léto si představuju prostě a s nima hodně a chci si i najít takové ty časy, že třeba půjdu jenom se svojí mámou a dětma někam, nebo svojí nejlepší kamarádkou, máme na dovolenou po Edenu, to se těším, na 4 dny jdem k Polskému moři a to se těším strašně, jedem s dětma a prostě včera jsem bukla hotel, tak se to fakt děje. Víš, a jako, že dávat si čas, každý toho má hodně a dávat si opět čas na práci na těch vztazích, no. To je jako, to je výzva a je to potřeba.
0: Říká Eva Farná, která je hostem Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Eva Farná a Vlny píseně, která vznikla pro snímek Jiřího Mádla a má úzkou souvislost s vlnami, které posloucháte, tedy s vlnami Českého rozhlasu. Tebe se vlastně věk může říkat, je to veřejně dostupná informace, ještě tam nejsou Kristova léta, ta přijdu až co by Lvice budeš oslavovat. Jak složité a nebo jednoduché pro tebe je sledovat ty trendy a tu hudbu, která se vyvíjí třeba úplně jiným směrem než směrem mainstreamových médií, směrem, co je dostupné. A člověk by si řekl ve chvíli, kdy máš ty úspěchy, které máš neodiskutovatelně 20letá cesta, tak já už prostě pojedu jenom to, co je zaběhlý.
1: Ne, to mě děsí.
0: No, ale mohla bys to zvolit. Řekl bys, ne, já už přece mám recept na úspěch a jedu. Ale ty jsi právě ten opak, což jsme slyšeli, můžeme připomenout i Aťa Klid, co dělala s Kalinem a další věci. Prostě fakt tu scénu tak jakoby pořád sleduješ. Jak je to důležitý pro tebe?
1: Pro mě to je důležitý, protože já jsem jako zvídavá ty hudby a hrozně mi baví sledovat, jak to noví lidi v kultuře obecně, jako nejenom v hudbě, mají vlastně s tou hudbou, jak k ní přistupujou, zajímá mě práce s nima ve studiu. Teďka třeba jsem se potkala jako ve studiu i s úplně tou mladou generací a třeba jenom píšeme písničky jako pro mě. To nejsou duety, ale prostě je poznám autorsky vlastně.
0: Na to jsem narážel, protože jestli něco letí v téhle scéně, nebo co tak slyšel kmet v mém podání od nich, tak jsou nadšený z těch songwriting camps, když to pojmenu vždycky, ale jsou to ta místa, kde vlastně můžete společně psát.
1: No to je nejlepší, jako. A tam poznáš, jak ty lidi přemýšlí a i to řekli jednou Meky Žbirka a to si myslím, že je strašná pravda, že hudba je jedna z, nevím, jestli z mála odvětví, je možná asi jo, kde je fajn jako naslouchat těm mladým vlastně, těm mladším, že většinou se vzlíží těm autoritám samozřejmě, které už v té branži jsou dlouho a takhle, ale v té hudbě si myslím, že je super jako pouštět tam tu mladou krev, ty nadšený lidi, ty, kteří ještě mají třeba čas sedět v té nové hudbě nebo sledují světové trendy nebo jsou třeba odvážnější, protože ty taky jako můžeš zajít do takových těch kolejí, o čem jsme se bavili před chvilkou, že vlastně máš takový tlak a takový tlak na tu dokonalost, že se bojíš cokoliv udělat a vykročit z toho, ježiš, tohle funguje, tak v tom teda pojedu. No a to já úplně, to já jsem v tom rebelka, to já se nechám spoutat, já úplně jako v tomhle jsem taková, tohle se ode mě čeká, tak to neudělám. Hmm. Jako až možná moc, ale pro mě to je jako prostor pro chyby, pro hraní si, pro mě to jako hřiště, pro mě je to vlastně to neodžitá puberta nebo dětství do jisté míry. Ta hudba. Takže já tam jako zlobím. A tam se nenechávám spoutávat.
0: A jak to fyzicky vypadá? Ty je pozveš na nějaké místo a tam se děje co?
1: Do studia, nebo jsme třeba jeli do takového penzionu, jedeme třeba, máme na 3-4 dny pronajatý, tam uděláme nějaký 3-4 místnosti.
0: A zveš prostě kluky a holky o několik let mladších, až pojď se mnou do penzionu.
1: Ne, to různě, jako jsou tam, jsou tam i lidi starší.
0: Tady Eva, pojď do penzionu.
1: Jsou tam Poláci, Češi, holky, kluci. Ale jako většinou se to děje, ještě ten můj kamarád organizuje jakoby oficiální songwriting kempy, který je zaštícený osou. Já dělám teďka, jsem dělal jako i kempy přímo pro můj repertoár, ale tam se prostě scházíš třeba jsi jako v jedné místnosti 3-4 lidi a vlastně jdeš psát písničku. Já třeba přicházím s nějakým tématem, mám zapsaný témata pořád u sebe v telefonu, říkám, dneska bych chtěla psát rychlou písničku o tom a o tom, mám tady 3 věty, pojďme zkusit. A vlastně píšeme, no. A tak se tvoří demíčka a ty pak rozpracováváš dál vlastně.
0: Byla nějaká reakce z řad těch účastníků, která tě překvapila? Jak vnímají někoho, kdo by prodá 3 Edeny? Je tam nějaký... Já vím, že těžko se to popisuje, ale je tam nějaký respekt, který tě třeba překvapil, že fakt jsou nadšený z toho, že pozval Eva.
1: No, já jsem byla taková nervózní spíš, že si vůbec

0: budou chtít dělat, že já jsem jako taková, takový jako přeci jenom, jako v pořád jsem věkově relativně blízko, je mi 32, je mi třeba 26 některým, ale jako jsem takový jako dinosaurus na té scéně trošku, že to není jako, že jsem tady úplně, jsem tady 20 let, takže jako mají k tomu nějaký respekt a je to vlastně takový hezký.
1: Ty o sobě ty říkáš, že jsi dinosaurus, co ti, kteří jsou tady třeba 25 nebo 30 let, tak to už jsou skamenili.
0: Ale víš, co myslím, je to já takový rozumím, hezký, ano. Když ty lidi prostě mají pocit, že a já si vlastně spíš myslím, že oni vůbec nebudou chtít, že jako já jsem, nevím, příliš komerční nebo něco a oni vlastně jsou takový jako jo, to je super, tak pojďme něco napsat a vlastně mě to překvapuje, jak jsou tomu otevřený a jsem za to strašně ráda. A naopak jsem řekla, zavolala jsem nejmenované autorce a říkám, hele, mě by hrozně bavilo, kdybychom spolu něco udělali. Můžeš, máš někdy čas, ona? Tak já přijdu za hodinu třeba. A já opět, jo, takhle. No tak, jo, super, já jsem nevěděla, že se tomu takhle přizpůsobíš, jako. Takže je to strašně inspirativní, hezký a poznáváš ty lidi nejen jak píšou písničky, ale jak přemýšlí nad životem, protože tam prostě zpracováváš témata. Takže to krásná, krásný
1: zážitek. To funguje opačně, že najednou otvíráš jim ten svět, což je strašně cenné. A ono to bude pokračovat i institucionálně, dá-li se to tak říct, protože od podzimu budeš znovu v porotě Superstar.
0: Těším se.
1: Jaký to byl rozdíl ve srovnání s tím, když tam byla poprvé?
0: Před 13 lety jsem byla v porotě, chápeš to? No, je to, strašně se těším na to, jaký tady vyrostl nové podhoubí hudební, kdo tam chce přijít, jak bude vystupovat a na sebe jsem taky zvědavá, protože já jsem byla docela taková prořízla huba. A teďka přece jen už jsem máma a tak to jako vnímám mnohem víc empaticky ty lidi a vím, že to je někoho dítě a má nějaký pocity a zároveň si myslím, že musím být zodpovědná vůči svému hudebnímu svědomí a když to někdo fakt jako ne, tak řeknu ne, no.
1: Když jsi zmínila to, že jsi máma, tak čistě z hlediska táty, mě to tak zajímá, jak děti vnímají tu tvoji práci a kolikrát se vydají do Edenu.
0: Jestli já doufám, že je to třeba, že po první neřeknu, víš, jako, tak tam už nejdu. Teďka mají v plánu na všechny, včetně zkoušek. Jo, oni jsou hrozně roztobilí a Elinka moje, ta zpívá Perpetuum mobile furt, že když nedojedem do cíle, jo, to jako, je to strašně extrémně roztomilý období. A no, je to zajímavé. Jako minule, když byli v Autuaréně na koncertě, tak moje máma se to moc neužila. Ta říkala, že v první dvou písničkách ztratili autíčko pod sračkama. Naši 3/4 hodiny
1: to je ovšem
0: hledali
1: katastrofa.
0: Autíčko. Jo.
1: To snad víme oba dva.
0: Přesně tak. A pak tam byly nějaký ohně na pódium, tak prostě se dítě zajímalo o to, jak tam jsou ty ohně, jak je to možný a máma je moc nezajímala. Ale pak jako zpětně z toho samozřejmě týden žili. Jako. Takže já doufám, že si jim to bude líbit a když pak budou oni třeba vystupovat na nějaké lokální, víš, jako Radovánkách, nebo co to jsou za nějaké Morany a tyhle ty akcičky na těch podích, takže nebudou čekat, že tam bude scéna k Sedenu, že si jako budou v pohodě.
1: Asi oba dva jako rodiče cítíme, že možná ano, že v tom dětském pojetí se pak velmi jako těžko slevuje z toho Edenu. Děkuju moc krát, že jsi dorazila, strašně ti držím palce a je jako strašně radostné pozorovat tě těch 20 let.
0: Děkuju.
1: Fakt.
0: Snažím se.
1: Eva Farná byla hostem Radiožurnálu. Za chvíli budeme pokračovat dál. Dopolední Radiožurnál je připraven. A další host už zítra.

0: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticketportál do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.
1: Radiožurnál 10 hodin. Jana Utendorská a zprávy.
2: Výstavba nových bytů v Česku roste meziročně o 90%. Na Slovensku pokračuje hlavní líčení v kauze Očistec. Týká se údajného zneužívání policie. Vodní slalomář Krejčí vyhrál na světovém poháru v Praze kajak cross, druhý byl Přindiš. Dlouhé zdržení čekejte v Praze na jižní spojce z Barandovského na Černý most a bude slunečno, teploty až 28 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Českému stavebnictví se letos v dubnu dařilo, jeho produkce stoupla oproti minulému roku o skoro 8%, informoval o tom Český statistický úřad. Zvýšil se hlavně počet staveb, jako jsou nemocnice, školy nebo třeba obchodní domy. Začalo se taky stavět víc bytů, v dubnu to bylo zhruba 5 000, to je meziroční nárůst asi o 90%, říká analytička úřadu Petra Cuřínová.
4: Za vysokým růstem počtu zahájených bytů stálo v dubnu kromě rodinných domů také povolení většího množství rozsáhlých bytových komplexů, zejména v Praze.
2: Dařilo se i českému průmyslu, jeho výroba meziročně stoupla o 1,5%. Soud rehabilitoval někdejšího olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu. V letech 1950 až 1961 o státní bezpečnost nezákonně věznila v rezidenci arcibiskupství. Důvodem byly jeho údajně protirežimní postoje. Podnět podal Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století. Instituci zastupoval advokát Lubomír Miller.
5: To soudní řízení bylo důležité, aby bylo jasně pojmenováno, že státní moc zacházela s panem profesorem Matochou naprosto nepřijatelným způsobem, že to bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci, když ho 11 let internovali, neposkytli mu potřebnou lékařskou péči.
2: Rozhodnutí soudu už je pravomocné. Ceny ropy v reakci na eskalaci konfliktu na Blízkém východě rostou. Severomořská ropa Brent ráno vykazovala nárůst přibližně o 4,3% a pohybovala se přes $97 za barel. Je to reakce na obnovené izraelské útoky na Libanon a na izraelské údery na vojenské cíle v Íránu. Víc v dopoledním radiožurnálu už po zprávách. Slovenský soud by měl dnes napodruhé otevřít hlavní líčení v jednom z nejsledovanějších případů korupce, takzvané kauze Očistec. Týká se údajného zneužívání policie ve prospěch politiků a vlivných podnikatelů v letech 2012 až 2018. Mezi obžalovanými je i současný místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar.
6: Soud v Banské Bystrici se měl případem zabývat už začátkem května. Proces ale nakonec odročil kvůli návrhu obžaloby sloučit kauzu s jinou. Na lavici obžalovaných tak usedne celkem 11 lidí. Prokuratura tvrdí, že v rámci policie fungovala od roku 2012 zločinecká skupina. Údajně zasahovala do vyšetřování citlivých kauz nebo sledovala politické oponenty tehdejší vlády strany Směr. Skupinu podle žalobců řídil nitranský podnikatel Norbert Böder a v té době ještě policejní prezident Tibor Gašpar. Obžalovaným hrozí vězení mimo jiné za korupci nebo zneužití pravomocí. Většina už dřív vinu odmítla. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Hydrologové v Plzeňském kraji redukují záplavové oblasti. Na řadě pozemků tak skončí stavební uzávěry. Hydrologové aktualizují data na základě novějších srážkových modelů. Dotkne se to například 25 kilometrů břehu podél Manitínského potoka na severním Plzeňsku. Tam se bude nově moci stavět na více než polovině pozemků, kde to bylo doteď zakázáno.
3: Sport.
7: Kajakář Jakub Krejčí získal na světovém poháru v pražské Troji druhé zlato. Po vítězství v pátečním vodním slalomu uspěl i v nedělním kajak krosu. Druhý dojel Vít Přindiš, který startoval hned vedle něj. Nad tím, že soupeří s jiným Čechem, se ale snažil Krejčí nepřemýšlet.
8: Je to trošku jiný, ale snažím se od toho trošku odprostit, protože je to furt jenom finále, je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
7: Zlato získala také Kateřina Beková v časovce kajak krosu, v kontaktních jízdách pak vypadla ve čtvrtfinále. Češi vybojovali v Troji celkem 5 medailí, nejvíc ze všech týmů. 19-letý Kimi Antonelli se stal nejmladším vítězem v historii velké ceny Monaka Formule 1. Ital vyhrál 5. závod v řadě a zvýšil náskok v čele mistrovství světa.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Dálnice D2 a dvě nehody na trase z Bratislavy do Brna. První kousek za sjezdem na Břeclav na 46,5 kilometru v levém pruhu dodávka s nákladním vozidlem bez kolony. Druhá na příjezdu do Brna za sjezdem na Modřice na 2. kilometru v pravém pruhu odklízejí následky po střetu nákladního a osobního automobilu. Fronta se sune ze 4,5. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova se nesouvisle popojíždí od Holubice z kilometru 209. Od Prahy se naopak jede plynule bez zdržení. D1 před Prahou od Brna stále plná, brzdí se před průhonicemi na 7. kilometru a zhruba půl hodiny se pokračuje do Spořilovské, následně jižní spojkou směrem k Černému mostu, kousek před Průmyslovou u KFC se po nehodě stále projíždí pouze levým pruhem. Na Pražském okruhu ve směru z D1 k letišti regulují vjezdy do obou tunelů. Kolona začíná u Jesenice na 1. kilometru, na Radotínském mostě na 11. kilometru už odklidili následky nehody, opět se projíždí všemi třemi pruhy. A ještě se podíváme na výjezd z Prahy směr D7 na Slaný. Čekejte zdržení téměř od Karlovarské z 27. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Před námi je jasný až polojasný den, odpoledne a večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 23 až 28 stupňů, na horách bude kolem 20. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Doufám, že víkend jste si užili. Je tu pondělí 8. června, skoro 7 minut po 10. hodině, čas pro pondělní dopolední radiožurnál. No a zahraniční zpráva číslo 1, Irán a Izrael obnovili konflikt na Blízkém východě. Do bojů se zapojili také jemenští povstalci. Jaké jsou tedy novinky a jak reagují světové trhy, my to vám řekneme v úvodu dopoledního vysílání za chvíli. Vítejte.
3: Dopolední radiožurnál
0: a Jiří Chum.

0: Válka mezi Izraelem a Íránem pokračuje. Teherán včera večer na Izrael vyslal balistickou raketu v odvetě za bombardování Libanonu. Na to Izrael reagoval vlastními údery a vzájemná výměna raketových útoků pokračuje i během dneška. No a to dění na Blízkém východě sleduje Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Jirko, pěkné dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Jaká je situace teď?
1: Zatím víme, že při těch nočních úderech Izrael zasáhl chemičku na jihozápadě Íránu. Část toho petrochemického komplexu byla poškozena a jeho zaměstnanci se podle agentury Reuters evakuují. Izraelská armáda měla cílit i na obranou infrastrukturu Íránu. Tehránské mezinárodní letiště do odvolání zrušilo všechny lety a jemenští povstalci Husíové vydali prohlášení, že zastaví veškerou dopravu izraelských lodí, tedy včetně těch obchodních Rudým mořem. Tehrán zase tvrdí, že útočil na izraelské letecké základny. Podle mluvčího iránské diplomacie za to vyostření situace můžou hlavně Spojené státy a současný vývoj, tedy vzájemné raketové údery, jen zhorší už teď chaotickou situaci ve vyjednávání o dohodě mezi Íránem a Spojenými státy.
0: Ostatně to byla pravděpodobně taky motivace pro amerického prezidenta Trumpa, když ještě v noci našeho času urgoval Izrael, aby na ten íránský útok nereagoval.
1: Ano, Trump volal izraelskému premiérovi Benjaminu Netanyahuovi. Oba muži spolu podle Donalda Trumpa mluvili tak o té už zmíněné dohodě, která je podle šéfa Bílého domu blízko. Iránci se spolu s Američany musí dohodnout třeba na tom, co s tím už obohaceným uranem, ale taky na tom, kdo a jak se bude starat o tu obchodní dopravu Hormuzským průlivem. Irán zase výměnou za nějaké ústupky požaduje odmrazení desítek miliard dolarů, které má na zahraničních účtech. Mimochodem, Trump Netanyahovi, izraelskému premiérovi, ohledně té dohody doslova řekl, že nemá žádné rozhodovací právo a že vyjednanou dohodu, ať už tedy bude jakákoliv, prostě bude muset Netanyahu přejmout. Konflikt se od rána taky silně propisuje do ceny ropy. Severomořský Brent zdražil o bezmála 5% a prodává se už přes 97 korun za barel. Od konce února, respektive od začátku března, tedy od těch americko-izraelsko-íránských úderů, vzájemných úderů, ropa už zdražila o více než o 50%. Největší problémy zaznamenávají asijské trhy, kam většina ropy právě Hormuzským průlivem proudila.
0: A situaci pro vás budeme sledovat dál. Jiří Chábera ze zahraniční redakce v dopoledním Radiožurnálu. Jirko, díky.
1: Naslyšenou.

0: Čtvrt na 11, důležitá dopravní informace, auto v protisměru, co se děje?
1: Jedete-li na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy, buďte velmi opatrní. U Mladé Boleslavy v okolí sjezdu na Nymburk na 40. kilometru. Policie varuje před vozidlem jedoucím proti správnému směru jízdy. Opakujeme, dálnice D10 z Turnova do Prahy, velmi opatrně u Mladé Boleslavy. V okolí sjezdu na Nymburk okolo 40. kilometru právě teď jede vozidlo v protisměru.
0: Sledujeme dál, čtvrt na 11 přesně. Jak ochránit před inflací peníze, které získáte z prodeje chaty nebo části rodinného domu? Co by měli dělat mladí lidé ve středním věku i seniori? Zeptali jsme se odborníků na investice a v biznesu. Dodáme detaily do půl jedenácté.

0: Češi drží na běžných účtech podle společnosti Forfin skoro 4 biliony korun. I poměrně nízká inflace přitom ze 100 tisícových úspor na běžném účtu ukousne ročně 2,5 tisíce. Jak tedy řešit situaci, kdy získáte 2-3 miliony korun třeba z prodeje chaty nebo části staršího domu po rodičích a víte, že peníze využijete až za několik let? O tom teď budu mluvit s ekonomickým redaktorem Tomášem Jiníkem. Tomáš, vítej.
1: Dobré dopoledne.
0: Ono to zní jako docela příjemná starost mít miliony, ale vážně, jak je tedy dnes nejlepší peníze investovat, aby neležely na účtě nebo pod polštářem?
1: Odborníků jsme se zeptali, kam nejen investovat, ale jak investovat v různých věkových kategoriích. Mladší člověk si podle většiny oslovených expertů může dovolit vyšší riziko. Například Jan Hladký ze společnosti J&T Investiční společnost říká:
2: pre ňoho je určite najlepšou variantou úplne, skoro plne akciové portfólio, povedzme 50% akcií a 20% nejakých alternatívnych investícií a la hedge fondy alebo zlato, ktoré trošku vybalancujú tie to akciové portfólio.
1: Radim Dohnal ze společnosti Capitalink by dal polovinu peněz do akciových indexů.
3: Ať ve formě podílového fondu či ETF, a druhou polovinu postupně dávat na spořící či terminované účty, aby tímto způsobem eliminoval to riziko, které určitě akcie přináší.
1: ETF, tedy burzovně obchodované fondy, by doporučoval i Jan Berka Sportu. A Michal Fuska ze společnosti Váš konzultant by volil takzvanou all-weather strategii, která kombinuje ETF na akcie, zlato a dluhopisy a k tomu nemovitostní fondy.
0: To tedy platí pro mladé lidi, co střední generace?
1: Pro čtyřicátníky a padesátníky platí podle námi oslovených odborníků v podstatě to samé, co pro mladé. Jan Berka Sportu říká:
4: sázel bych na ETF, která jsou opět navázaná na Ameriku. Určitě bych se nebál zvolit, dá se říct, takovou tu nejrizikovější investici, která je zaměřená na technologický sektor. Tím pádem investoval bych do ETF, které je navázáno na technologický index Nasdaq.
1: Různě zaměřené ETF a podílové fondy doporučuje i Radim Dohnal z Capitalink. Podle Berky je pro lidi ve středním věku vhodný i dlouhodobý investiční produkt jako investice na stáří.
0: No a co mají s takovými penězi udělat seniori?
1: V jejich případě většina expertů nedoporučuje riskantnější investice typu akcií. Michal Fuska by vsadil na co nejméně kolísající investice.
5: Určitě bych si část nechal na spořícím účtu jako rezervu, na kterou můžu kdykoliv šáhnout. A zbytek, dejme tomu třeba 2/3 portfolia, abych zainvestoval do konzervativních instrumentů, jako například nemovitostní fondy nebo dluhopisové fondy.
1: A já dodám, že nikdo z oslovených odborníků ani pro jednu skupinu nenavrhl nákup kryptoměn.
0: Tomáš Jeník, ekonomický redaktor, poradil, co dělat s 1, 2, 3, 4 miliony. Tomáši, díky, nashledanou.
1: Naslyšenou.
0: Za 8 minut bude 11:30, posloucháte pondělní dopolední radiožurnál, je 8. června 2026, no a dopůl ještě Once Joy a teď i BSP. Dobré dopoledne.

0: Tady je dopolední radiožurnál, už jsme pro vás přichystali další aktuální zprávy, máme je už za necelou minutu, zprávy i na irozhlas.cz.
1: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost spohybuje malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
2: Závod odstartujeme ve vysílání radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
0: Zprávy a Eliška Zábrocká.
3: Na dnešní schůzi vlády dorazí prezident Petr Pavel. Tématem bude koordinace zahraničních cest, včetně summitu NATO v Turecku. Prezident trvá na tom, že se chce koaličního jednání účastnit. Vláda ale jeho zapojení zatím odmítá. O účasti prezidenta má kabinet rozhodnout až za 2 týdny. Víc lidí bude mít nově nárok na odškodnění, pokud jim vakcína proti covidu poškodila zdraví. Rozhodl o tom Nejvyšší soud. Doteď měli na peníze nárok jen lidé, kteří se kvůli očkování ocitli v ohrožení života nebo kteří kvůli němu ztratili soběstačnost. Podle soudu ale má být rozhodující, jestli očkování dotyčnému způsobilo prokazatelně újmu, která dlouhodobě ovlivňuje jeho život, tedy jestli má omezenou schopnost pracovat, sníženou kvalitu života nebo narušené každodenní fungování. Takové případy podle soudu vyžadují odborné znalecké posudky a důkladné dokazování. Nedělní parlamentní volby v Arménii vyhrála strana Občanská smlouva premiéra Nikoli Pašiniana. Získala téměř 50% hlasů, oznámila to volební komise. Pašinian se za vítěze voleb prohlásil už během sčítání v noci na dnešek. V poslední době prosazuje zblížení s Evropskou unií. Proruská aliance Silná Arménie je na 2. místě s asi 23% hlasů. Do parlamentu se pak dostanou ještě další 2 strany. A ve Středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum kvůli plánované stavbě dálnice D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem chtějí silničáři začít stavět za 2 roky. Sport. Nejlepším hokejistou sezóny NHL se podle hráčské asociace stal kapitán Edmontonu Connor McDavid. Cenu teda Lindsayho získal popáté v kariéře a vyrovnal tím rekord Wayna Gretzkého. McDavid byl nejproduktivnějším hráčem základní části, za kterou se trofej uděluje. V playoff pak s Edmontonem vypadl v 1. kole.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A úvodem aktualizace z D10 od Mladé Boleslavy ve směru z Turnova do Prahy jsme varovali před vozidlem jedoucím proti správnému směru jízdy. Nebezpečí už nehrozí, policie ho odstavila mimo jízdní pruhy. Dálnici D1 na trase Vyškov Brno před okamžikem projel náš zpravodaj.
6: Kolona aktuálně začíná 209. kilometr, ale pozor, oba 2 pruhy.
5: D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy a kolona před Modřicemi z 5. kilometru k nájezdu na D1 pojedete přibližně 20 minut. Dálnice D1 před Prahou od Brna zůstává plná od průhonic, brzdí se na 7. kilometru a přibližně 30 minut se pokračuje do Spořilovské. Následně i jižní spojkou směrem k Černému mostu popojíždí kolona. Kousek před průmyslovou u KFC se po nehodě stále projíždí pouze levým pruhem. Z druhé strany od Černého mostu teď čerstvá potíž na začátku Štěrboholské spojky. Hned za nájezdem od Českobrodské v pravém pruhu nákladní vozidlo s osobním. Kolona od Hradecké D11 na 10 až 15 minut. A na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti pokračují s regulací provozu v tunelech. Kamiony zastavují za Jesenicí okolo 2. kilometru. Další zelená vlna za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti, teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte dopolední radiožurnál s Jiřím Chuman.
0: Poslanci ve volbě provázané spory znovu vybrali do Rady České televize Luboše Ksavera Veselého a Jiřího Šlégra. Oba přitom svého času hlasovali pro odvolání dozorčí komise rady, což soudy vyhodnotili jako nezákonné. Proč pro ně vládní koalice přesto zvedla ruku? Taky na to se Vladimír Kroc zeptá v dnešních 20 minutách radiožurnálu poslance hnutí ANO a předsedy volební komise Martina Kolovratníka. Poslouchejte po 17. hodině.
4: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi. We'll

Byl to on, který sejmul posmrtnou masku Jana Palacha a vytvořil pomník obětem komunismu na pražském Újezdě. Český sochař Olbram Zoubek by letos oslavil sté narozeniny. No a připomenout si ho můžete výstavou fotografií v pražském centru současného umění DOX, která vás zavede do zákulisí umělcova života. Půjdeme tam.

0: Jak jsme slíbili, teď vás pozveme v dopoledním radiožurnálu na výstavu o životě významného sochaře 20. století Olbrama Zoubka. Ten by letos oslavil 100 let. Snímky jeho tvůrčí činnosti nebo setkání s přáteli si můžete přijít prohlédnout do archivu výtvarného umění v pražském DOXu.
1: Já prý tam někde jsem, ale já nevím kde.
2: Prohlíží si fotografie v hloučku známých i žena architekta Jindřicha Malátka, který se Zoubkem spolupracoval.
1: Hele, nevíš, kdo to je? Sergej Machoně.
2: Snímky nás vrací až do 60. let, proto je většina z nich černobílá. Část z nich zachycuje Zoubka při práci v ateliéru, třeba v pražské Salmovské ulici.
3: Za oce to bylo zvlášť výrazný, tam byla vůně těch sochařských materiálů a já mám jako dítě z toho jejich prvního společného ateliéru rodičů vlastně všechno to spojené dokonce i s chutěm, protože jsme to všechno ochutnávali s bratrem, že jo.
2: Vzpomíná autorka výstavy Polana Bregantová na to, jaké bylo mít za rodiče sochaře Olbrama Zoubka a Evu Kmentovou.
3: Nejlepší byla Sádra vždycky, to si pamatuju.
2: Bregantová vyrůstala obklopená sochami, desítky z nich pak stály na dvorku a Zoubek je občas na schvál přemysťoval. Viděl smysl i v tom, když se jedna koukala do oken nebo byla k druhé otočená zády.
3: To bylo na tom právě hezký, že ty vztahy mezi těma sochama se pořád trošku proměňovaly. Ty nebylo to jako, že by byly pořád na stejném místě. To se mi líbilo tehdy vždycky. Mělo takový pohyb určitý.
2: Olbrama Zoubka známe také jako toho, který se jmu posmrtnou masku Jana Palacha nebo vytvořil pomník obětem komunismu na pražském Újezdě. Součástí výstavy je i malá ukázka jeho tvorby, která je typická protáhlými postavami s neuhlazeným povrchem.
3: Tohle to je trojice soch, takzvaný trojsoší s máchovskou inspirací, která se jmenuje Hinku, vykřičník Viléme, vykřičník Jarmilo.
2: Velká část fotografií je z druhé poloviny 80. let. Tehdy se po jeho výstavách konaly večírky, kde se hodně kouřilo a povídalo.
3: Ani přitom nemuseli, jak vidíme, sedět. Všechno se to taky hodně odehrávalo ve stoje, protože nebylo dost židlí, aby si všichni sedli.
2: Ukazuje Polana Bregantová na lidi, kteří mezi nahými sochami popíjeli víno. Ducha doby popisuje její manžel a šéf Národního filmového archivu Michal Bregant.
4: Těm lidem, kteří sem chodili, tak těm se opravdu nechtělo se angažovat v té době, která byla prostě zkažená do morku kostí.
2: Zoubek měl za přátele intelektuály jako Ludvíka Vaculíka nebo Jiřinu Šiklovou.
4: Ta politika byla významným tématem i těch povernisážových setkání, kde se pozoruhodným způsobem potkávali lidi z různých částí disentu s lidmi, kteří žili normálními občanskými životy nebo v té šedé zóně.
2: Na fotkách nechybí ani ty z autobusu. Parta přátel spolu ráda jezdila na výstavy do Chebu nebo Letohrádku v Ostrově nad Ohří. Na českého sochaře Olbrama Zoubka si můžete přijít zavzpomínat do pražského centra současného umění DOX až do 4. října. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

Roxette v dopoledním radiožurnálu je 10 hodin 46 minut a je pondělí 8. června. Znamená to, že už jen 3 dny zbývají do začátku fotbalového mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě. Jak jsou na tom v přípravě čeští hokejisté podle našeho experta Pavla Horváta? Poslechněte si ho ještě do 11. za malou chvíli. Krásný den!

0: Desítka Pavla Horváta.
1: Posloucháte dopolední radiožurnál. Za 3 dny začne mistrovství světa ve fotbale. Úvodní duel odehrají domácí Mexičani s Jihoafrickou republikou. Hned poté vstoupí do turnaje i čeští fotbalisté. Hrát budou v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času s Jižní Koreou. A radiožurnál odvysílá přímý přenos z dějiště šampionátu. A tak je čas pořádně se naladit, a to s naším fotbalovým expertem, pětinásobným mistrem České ligy Pavlem Horvátem. Pavle, dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Jaké to vlastně bude pro české fanoušky, kteří se budou chtít koukat i na jiné atraktivní zápasy v těch pro nás nekomfortních nočních a velmi brzkých ranních časech?
2: No, tak samozřejmě, já si myslím, že už jsme si to vyzkoušeli při různých jiných šampionátech nebo olympiádách a že jsme schopní, pokud se našemu týmu bude dařit, přehodit si čas tak, aby to fungovalo, aby jsme si to užívali, takže já si myslím, že si s tím poradíme.
1: Kdo chce, ten prostě chce.
2: Přesně tak.
1: Češi už jsou na své základně v Dallasu, kde trénují před turnajem. Vlhkost vzduchu na tréninku tam prý dosahovala až 89%. Teplota byla kolem 30 stupňů Celsia. Hrál jsi někdy v takovém počasí? Jaké to je?
2: No, já jsem měl to štěstí být 2,5 roku v Japonsku, takže to bylo hodně podobné a musím říct, že je to ozvyk samozřejmě. Ta adaptace na to je velmi důležitá. Myslím si, že i vzhledem k tomu, že kluci hrajou ty zápasy jinde, tak to fakt není jednoduchý a bude rozhodovat, jaký budou mít pitný režim, jak se o sebe budou starat, jak budou regenerovat. Je tam spousta věcí, které můžou rozhodnout o tom konečném výkonu.
1: Jak dlouho to trvá, to navyknout si na to vedro?
2: No, tak je k tomu i ten časový posun samozřejmě. To prostě jsou všechno maličkosti, které rozhodují. Já si myslím, že ty 3-4 dny určitě minimálně, a pak i ta vlhkost je opravdu je důležitý, vodu do sebe lejt a různý jonťáky, je to fakt podstatná věc, a když se to podcení, tak to může to hráče vyřadit.
1: Co je teď tedy v české kabině, kromě toho, to nejdůležitější před vstupem do turnaje?
2: Tak já myslím, že muzika a nálada a samozřejmě já si myslím, že kluci mají spoustu tréninků a spoustu videí, rozborů, soupeřů, ale myslím si, že jsme pořád ještě ten národ, který potřebuje pohodu mít v té šatně, a jak jsem říkal, opravdu si myslím, že potřebuji dobrýho DJ, teď z řad hráčů myslím, a vybrat si samozřejmě slušnou náladu a připravit se na ten první zápas.
1: Na závěr pryč od mistrovství světa, protože včera z Dánska přišla zpráva o tom, že dánský záložník Christian Eriksen skolaboval. Není to poprvé, před 5 lety se mu zastavilo srdce v utkání na evropském šampionátu a od té doby hraje s kardiostimulátorem. Tak myslíš si, že ačkoliv je Eriksen prý teď v dobrém stavu, že ještě bude v kariéře pokračovat?
2: No, já myslím, že asi ne. Já musím říct, že jsem byl překvapený, i když se to stalo poprvé, že se ještě vrátil. Samozřejmě chápu tu lásku k tomu sportu, ale to zdraví přeci jenom člověk má jenom jedno, a tohle byl asi výrazně vztyčený ukazováček a tohle už je podruhý. Já si myslím, že to pro něj bude konec a nikdo mu to nepřeje, ale bohužel to takhle prostě se stalo.
1: Pětinásobný mistr České ligy Pavel Horvát v dopoledním radiožurnálu a jeho desítka. Díky.
2: Díky, naslyšenou.

0: Příroda byla odjakživa jedním z nejsilnějších zdrojů inspirace pro lidskou tvorbu a hudba není výjimkou. Tématem 68. Smetanovy Litomyšle je Natura. V kulisách renesančního zámku a historického města vám nabídneme to nejlepší z opery, hudby symfonické, komorní i barokní. Přijeďte, budeme se na vás těšit od 12. června do 5. července. Více na smetanovalitomyšl.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
2: Bez práce bylo v Česku minulý měsíc skoro 356 tisíc lidí. Nezaměstnanost mírně klesla. Letouny NATO zasahovaly v Lotyšsku proti dronu z Ruska. Tenista Zverev ovládl Roland Garros a vybojoval první grandslamovou trofej v kariéře. V Praze na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most popojíždí kolona od Spořilova. A čekáme slunečno, večer v Čechách přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty do 28 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla na 4,8%. Podle úřadu práce hledalo zaměstnání skoro 356 tisíc lidí, tedy asi o 5,5 tisíce lidí míň než v dubnu. A to hlavně kvůli pokračujícím sezónním pracím a taky oživení ekonomiky. Volných pracovních míst bylo v květnu zhruba 96 tisíc. Nejvyšší nezaměstnanost zůstává v Ústeckém kraji, nejnižší je naopak v Praze a Pardubickém kraji. Ve srovnání s loňským květnem pak nezaměstnanost naopak o 0,6% stoupla. Dětský ombudsman se zabývá ukončením pokusného ověřování kombinované výuky. Základní a základní umělecké školy měly ještě 2 roky testovat střídání výuky doma a ve škole. Ministerstvo školství ho ale na konci května zrušilo.
4: Dětský ombudsman Martin Beneš postup ministerstva školství zatím nehodnotí. Chtěl by, aby úřad krok ještě zvážil a srozumitelněji komunikoval.
5: Zda nebylo možné nějakým vhodnějším způsobem naplánovat časově, tak aby děti a jejich rodiče měli lepší možnost hledání nějakého vhodného řešení.
4: Důvodem ministerstva je nízký počet zapojených škol, nedostatečný pro systémové závěry. A podle ministra Roberta Plagy za ANO bylo rozhodnutí oznámeno včas.
6: Ministerstvo vyhodnotilo pokusné a poté se rozhodlo, že v něm dál nebude pokračovat. To je zákonný nástroj.
4: Expediční základní SCIO škola a síť škol Erazim podali proti rozhodnutí správní žalobu k Městskému soudu v Praze. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
2: Spojenecké stíhačky Severoatlantické aliance sestřelili v Lotyšsku dron, oznámila to lotyšská armáda. Bezpilotní letoun do země pronikl z Ruska. Zatím ale není jasné, jestli šlo o ruský nebo ukrajinský stroj. Armáda taky vyhlásila další letecký poplach. Obyvatele pohraničních regionů vyzývá, aby nevycházeli ven. Ve 2 várkách sazenic Vinné révy směřujících na České Vinice se letos poprvé objevila nová agresivní forma nemoci vinic zvaná zlaté žloutnutí. Šířit se začala loni na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku. Nákazu odhalili inspektoři Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského laboratorními testy dovážených sazenic.
7: V jednom případě šlo o 4800 sazenic, které byly vráceny dodavateli, a druhá zásilka asi 2000 rostlin, která už byla vysázena, tak ta se musela zlikvidovat.
8: Popisuje inspektor Jan Šamánek. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský na vinaře apeluje, aby vinice ošetřovaly proti hmyzímu přenašeči křísku révovému a dovoz sazenic hlásili. Pokračuje mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
9: Také doporučujeme nenakupovat materiál z oblasti silného výskytu. Dále se mohou bránit sledováním stavu vlastního vinohradu.
8: K včasnému odhalení případného šíření nákazy chtějí podle Hrabčákové letos začít využívat snímky z družice. Šimon Franz, Radiožurnál.
10: Sport. Tenista Alexander Zverev získal první grandslamový titul v kariéře. Ve finále Roland Garros porazil v 5 setech Itala Koboliho a stal se prvním německým mužem po 30 letech, který triumfoval na turnajích Velké čtyřky. Zverev měl dlouho nálepku výborného tenisty, kterému chyběl velký titul.
11: If you call me the worst player to win a Grand Slams, I could not care less.
12: Kdybyste mě teď nazval nejhorším tenistou, který kdy získal Grand Slam, bude mi to úplně jedno. Pro Německo je to velká věc. Poprvé na Roland Garros vyhrál Němec. Přiznám se, že teď už jsem trochu opilý, tak se možná budu trochu opakovat, ale jsem strašně šťastný, že tady vedle sebe mám tuhle trofej.
11: Just happy to be sitting next to this trophy.
10: Ve světovém žebříčku si Zverev upevnil třetí místo, na 17. si díky účasti v semifinále polepšil Jakub Menčík. Nejlepším Čechem je i dál 12. Jiří Lehečka. Vede Ital Sinner, mezi ženami Běloruska Sabalenková. 10. příčka patří Karolině Muchové, deblovému pořadí vládne pařížská vítězka Kateřina Siniaková.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Zdržení na D1 před Prahou, nehoda na jižní spojce před Průmyslovou. Na D1 na příjezdu do metropole směrem z Brna popojíždí dlouhá šňůra kamionů od Čestlic z 8. kilometru. Fronta se chvílemi natahuje až k okruhu, v okolí Průhonic pak brzdí i osobní auta. Ucpaná následně i Spořilovská, nákladní soupravy se sunou i dál jižní spojkou k Černému mostu. Před Lanovým mostem zastavují i osobní auta v levém pruhu a krokem pokračují k nehodě před Průmyslovou. Slovou. Už několik hodin na úrovni KFC blokují pravý pruh následky hromadné nehody. Pár vozidel už se podařilo odtáhnout. Další na odtah teprve čekají. Od Černého mostu trvá zdržení z úrovně hradecké dálnice D11. Následky nehody kousek za sjezdem do Českobrodské už odklidily. Hlavní část okruhu z D1 k letišti trvá regulace vjezdu do Cholupického tunelu. První zdržení naberete od Jesenice z 82. kilometru, po druhé zpomalíte na vjezdu z Lochkovského tunelu. Na 15. A pojďme k Brnu. D2 od Bratislavy a kolona z 5. kilometru. K nehodě před sjezdem na Modřice na 3. se jede 15 minut. D1 z Vyškova do Brna plnější od Holubic z 2. 11. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti, teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte dopolední radiožurnál a taky Jiřího Chuma.
1: Přeju krásné pondělní dopoledne, je 8. června a skoro 1 milion dolarů vybrala Markéta Vorlová na pomoc Ukrajině. 56-letá právnička žije ve Spojených státech, kam emigrovala před více než 40 lety. Pomoc v boji proti Rusku vnímá jako nutnost a samozřejmost. Její příběh nabídneme už do 11:15 za malou chvíli. Vítejte.
3: Dopolední radiožurnál a Jiří Chum.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A D2 aktuálně neprůjezdná před Brnem. Na dálnici D2 směrem z Bratislavy do Brna teď čerstvá velká potíž za sjezdem na Židlochovice. Na 8. kilometru se srazilo nákladní vozidlo s osobním. Na kamerách vidíme, že provoz je zastavený, nedá se projet. Poslední volný sjezd je na exitu 11 Blučina. Do Brna se dostanete po dálnici D52. Další zelená vlna nejpozději za 20 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Z Československa utíkala Markéta Vorlová před 40 lety s jednou taškou a jenom v loni vybrala doma ve Spojených státech $500,000 na pomoc Ukrajině. Její motivace je prostá. Rodinná zkušenost se socialismem a odpor ke Kremlu. Čechoameričanka Markéta teď tráví hodně času v Evropě a samozřejmě i na Ukrajině.
3: To je hlavně proto, protože jsem vyrostla vlastně v totalitě a rodičům, kteří byli vždycky disidenti. Takže jsem víceméně vyrostla s takovou nenávistí proti Rusku a tím pádem, že jsme utekli, tak jsem někdy víceméně neměla šanci se jí zbavit.
4: Markétě je 56 let a když Rusko napadlo Ukrajinu, hned se jí vrátily vzpomínky na dětství.
3: Tak to asi nějak tak v mě dýmalo a když jsem potom viděla po 40 letech, co dělají v Ukrajině, tak jsem to začala strašně prožívat. Jako kdyby člověk otočil čas nazpět. Prostě jsem neviděla jiný řešení, než do té Ukrajiny jít.
4: Markéta právě vykládá pomoc pro denní stacionář pro děti kousek od Charkova. Před 7 lety ale odjela na Ukrajinu bez plánů a bez kontaktů, jen s touhou pomoct napadené zemi. Rychle ale pochopila, že jako dobrovolník je tu zbytečná, vrátila se do Ameriky a začala lidem vyprávět, co viděla.
3: No já jsem z toho měla takový trošku trauma z toho, co jsem tady všechno viděla, no a najednou mi lidi začínali prostě strkat peníze a začalo to být hodně a prostě říkali, tak ty aspoň víš, kam to poslat, protože tam opravdu u nás je podpora na Ukrajinu, i když podle jednání naší vlády to není asi znát.
4: První rok Markéta vyzbírala $100,000, druhý rok 200,000 a v loni už $500,000. Přestože ze Spojených států často zaznívá, že podpora Ukrajiny slábne, Markéta má jinou zkušenost.
3: Já bych řekla, že teda většina lidí podporuje Ukrajinu a že to docela dobře chápou.
4: Takže budete pokračovat na Ukrajině?
3: No jistě, dokud tady budou Rusáci, tak já budu tady taky.
4: Dodává Markéta Vorlová, která se v Americe podepisuje Vorel. Z Ukrajiny Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Posloucháte dopolední radiožurnál, jsou 11:45. V Česku dnes začíná týden invazních druhů. Ten má upozornit na exotická zvířata a rostliny, které v přírodě vytlačují původní druhy a způsobují ekonomické škody. Jednou takovou rostlinou je i křídlatka, která se rozšířila třeba podél Berounky anebo Všenorského potoka. A víc nám o tom teď živě řekne reportér Josef Beneda. Dobrý den.
1: Hezký den. Křídlatka je až 3metrová rostlina, která má strčité listy a trochu připomíná bambus. Rozšiřuje se pomocí odenků z kořenů a díky tomu dokáže velice rychle vytlačit veškerou ostatní vegetaci. Navíc se nemůže jednoduše uříznout a vykopat, protože tím se paradoxně může namnožit. Třeba povodí Vltavy je proto likviduje chemicky. Křídlatka se rozšířila například u Všenorského, Rakovnického nebo Tuchlovického potoka a také na březích Berounky. Technici povodí Vltavy proti ní chtějí zasahovat dvakrát ročně následující 4 roky. Kompletně zlikvidovat křídlatku v Česku je ale v podstatě nemožné. Asijská rostlina už u nás domácněla natolik, že dokonce vznikl její český poddruh, křídlatka česká. Jedná se o křížence křídlatky japonské a sachalinské.
0: To byl reportér Josef Beneda, díky. A s invazivními druhy se snaží bojovat i jinde. Nejen křídlatku musí likvidovat třeba na Českolipsku, odkud se hlásí ještě reportér Jiří Jelínek. Jiří, i vám dobrý den.
2: Dobrý den. Nekonečný boj s invazními druhy rostlin zde v České Lípě od loňska svádí technické služby města. Místostarosta Jakub Menca ze starostů pro Liberecký kraj popsal, že kromě zmiňované křídlatky, kterou teď aktuálně budou likvidovat u městského hřbitova, je opakovaně hlášený výskyt pajasanu žláznatého. I k němu se musí městští zahradníci opakovaně vracet a zatírat výhony glyfosátem. Hodně se mu daří například u železničních tratí. Invazní druhy lidé radnici zpravidla nahlásí, pokud jde o městský pozemek, vyjede na místo městská četa. Pokud je to soukromý pozemek, odbor životního prostředí majitele vyzve k likvidaci rostliny. Jak podotkl místostarosta, někdy lidé hlásí i pajasanu podobné škumpy, ty ale na seznamu nejsou. Na invazní druhy se tento týden zaměřila tedy Agentura ochrany přírody a krajiny a na různých místech v Česku pořádá přednášky, monitorovací výlety a podobné akce, které mají na problematiku upozornit.
0: Polševník, akát nebo křídlatka, to všechno jsou invazní rostliny, které vytlačují z přírody původní české druhy. Teď z Českolipska reportér Jiří Jelínek ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Jirko, díky.
2: Pěkný den.
0: A 10 minut nás teď dělí od 11:30 dalšího zpravodajského servisu. Dobré dopoledne.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

smíchem vztek a chtíč. Doufám, že nás přijdeš oba zvednout a odvedeš nás pryč. Jestli ještě máš můj klíč.

0: dát. Někde kolem a kapela Jelen, posloucháte dopolední radiožurnál. Už víme, že rozhodnutí o složení delegace na summit NATO v Ankaře nepadlo, řekl prezident Petr Pavel novinářům při odchodu z úřadu vlády. Na schůzi kabinetu byl asi 20 minut. No a další zprávy už pro vás máme připravené za malou chvíli a ještě více zpráv pro vás i na zpravodajském serveru Českého rozhlasu na adrese irozhlas.cz. Za chvíli bude 11:30, přejeme dobré pondělní dopoledne.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
0: Radiožurnál 11:30. Zprávy a Eliška Zábrocká.
2: Nejméně 8 lidí nepřežilo silné zemětřesení na Filipínách. Informuje o tom agentura AP s tím, že dalších víc než 200 lidí je zraněných. Otřesy o síle 7,8 stupně zasáhly ostrov Mindanao. Ve městě General Santos, nedaleko mořského epicentra, je poškozených několik budov a klíčový most. Zemětřesení podle úřadů vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolí pobřeží. Před tsunami varovaly taky úřady v Indonésii a Malajsii. Na středních školách dnes začínají druhá kola přijímacích zkoušek, potrvají do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli v online systému DIPSY podat až 5 přihlášek. Ve druhém kole už jednotnou přijímací zkoušku nedělají, počítá se jim výsledek z prvního kola. Výsledek školy oznámí v úterý 23. června. V noci na zítřek začne v Česku pršet. Na Moravě a ve Slezsku se během zítřka můžou místy tvořit i bouřky. Podle meteorologů vydrží déšť do konce týdne. Až do středy by v Čechách a na Moravě mělo být kolem 19 stupňů, tepleji bude ve Slezsku. Teploměry tam můžou ukázat až 25 stupňů Celsia. Ve druhé polovině týdne se mírně ochladí. A na Karlovarský filmový festival letos přijede herečka a režisérka Maggie Gyllenhaalová a herec Jesse Einsberg. Cenu prezidenta filmové přehlídky převezme na zahájení americká herečka, která stvárnila třeba asistentku ve snímku Temný rytíř nebo novinářku v hudebním dramatu Crazy Heart. Za sebou má taky 3 úspěšné režisérské počiny. Ocenění dostane i Jesse Einsberg, který je známý díky roli zakladatele společnosti Facebook ve filmu Sociální síť. 60. ročník filmové přehlídky začne 3. července. Sport. Dánský fotbalista Christian Eriksen po druhé v kariéře skolaboval. Tentokrát se mu to stalo v přípravném utkání proti Ukrajině, které rozhodčí kvůli tomu v 70. minutě předčasně ukončil. Podle reprezentačního lékaře krátce ztratil vědomí, ale teď je záložník Wolfsburgu v dobrém stavu a brzy ho propustí z nemocnice. Poprvé měl Eriksen zástavu srdce před 5 lety při mistrovství Evropy. Poté mu lékaři voperovali defibrilátor a povolili mu pokračovat v kariéře.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Úvodem přinášíme aktualizaci z dálnice D2 ve směru z Bratislavy do Brna. Byla za sjezdem na Židlochovice na 8. kilometru uzavřená. Teď Národní dopravní informační centrum potvrzuje, že už se projíždí alespoň odstavným pruhem. Pravý i levý blokují následky střetu nákladního vozidla s osobním. Kolona z 11. kilometru se sune okolo 20 minut. Na D1 na příjezdu do hlavního města směrem z Brna popojíždí dlouhá kolona kamionů od Čestlic z 8. kilometru. V okolí Průhonic pak brzdí i osobní auta. Ucpaná zůstává i Spořilovská. Nákladní soupravy se sunou i dál jižní spojkou k Černému mostu. Příčinou zdržení je nehoda před Průmyslovou už několik hodin. Na úrovni KFC blokují pravý pruh její následky. Už brzy by se ale mělo opět projíždět bez omezení.
5: Poslední auto už je zapřežený za odtahovkou, takže tak nějak do 4 rodinky by to mělo být volný.
4: A na hlavní části okruhu zde jednak letišti trvá regulace vjezdu do Cholupického tunelu. První zdržení od Jesenice, po druhé se zpomaluje na výjezdu z Lochkovského tunelu a po třetí už na výjezdu z metropole směr D7 na Slaný. 10minutová fronta se sune od sjezdu do Evropské k omezení u letiště. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti, teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Tolik zprávy. Dál posloucháte dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
0: Podvodníci po telefonu stále způsobují 100 milionové škody, vydávají se za falešné bankéře, policisty anebo úředníky. Na co si dát pozor, aby neobrali vás nebo vaše blízké, poradíme v dnešním vydání pořadu Antivirus.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Antivirus.
1: Falešný bankéř obral oběť o 100 tisíce nebo dokonce miliony. Takové případy jsou v Česku na denním pořádku. Policie jich eviduje víc jak 100 měsíčně. Celkové škody jdou pak do 100 milionů korun. Proč se nedaří podvodníky zastavit a na co si dát pozor? Téma dnešního Antivirus s Janou Magdoňovou a Honzou Cibulkou. Vítejte.
2: Hezké dopoledne.
3: Dobrý den.
1: Začněme tím, jak takový podvod vůbec odstartovává. Falešného bankéře asi nepotkám v bance.
4: Falešní bankéři úřadují po telefonu, volají obětem a vydávají se za pracovníka banky nebo třeba za policisty a to s promyšlenou historkou se snaží oběť přesvědčit, aby jim předala úspory. My jsme aktuálně mluvili s právníkem, který takový případ nedávno řešil.
2: V tomhle konkrétním případě podvod začal tím, že oběť vyplnila na internetu formulář s nabídkou investic. Registraci nedokončila, ale touhle cestou pravděpodobně pachatele získali její číslo a jméno. Na telefon jí počase zavolal pachatel a představil se jako policista. Oběť hned zpočátku vystrašil. Tvrdil, že vyšetřuje případ krádeží peněz z bankovních účtů a teď narazil na podvodníka, který se pomocí ověřené plné moci snaží dostat k jejím penězům. Tenhle příběh byl samozřejmě smyšlený, podvodníkem byl právě volající falešný policista.
4: Pachatelé jsou v přesvědčování velmi zdatní a zvládnou často obelhat i člověka, který je nedůvěřivý. Nabízí, že pošlou fotografie služebního průkazu a další dokumenty. Ty té oběti opravdu během chvíle přijdou. Ty dokumenty jsou pochopitelně falešné, nicméně vytvořit fotografii dokumentů je v době umělé inteligence poměrně snadné.
2: A podvodníci také bývají dobře připravení. Zneužívají jména skutečných policistů, notářů, úředníků.
1: Dobrá, tak tedy podvodník zavolá, člověka vystraší, co dál?
4: Falešný policista svůj výstup skončí doporučením a člověk postupuje podle pokynů od Národní banky. A to se stalo i v tomto případě. Opravdu po chvíli zavolal někdo, kdo se za bankovního pracovníka vydával. Oběti se postupně vyptal na další informace o jejich bankovních účtech a také o tom, jaké má příjmy.
2: Nakonec se jí pokusil přesvědčit, že by si měla vzít úvěr, čímž by onoho vymyšleného pachatele zastavila. V tomhle případě už oběť po desítkách minut telefonování zbystřila a obrátila se pro pomoc na právníka, se kterým jsme mluvili. Ten jí vysvětlil, že jde o podvod, poradili, aby hovor s pachateli ukončila a pro jistotu rovnou zablokovala všechny své účty v bance. O žádné peníze tak naštěstí nepřišla.
1: Kdyby tahle pomoc ale nepřišla?
4: No, z jiných případů víme, že v téhle fázi už pachatelé začnou organizovat samotnou krádež. Oběti tvrdí, že aby své peníze ochránila, tak je musí poslat na speciální, údajně bezpečný účet. A objevují se dokonce případy, kdy požádají o předání peněz v hotovosti kolegovi, který na tu oběť počká na ulici.
2: A pokud se oběť zdráhá, pachatelé začnou vyhrožovat, třeba tím, že odmítnutí spolupráce může znamenat ztrátu peněz, nebo dokonce obvinění ze spolupachatelství na zločinu. Tím často odpor oběti zlomí a následně připraví o peníze. A nejen o úspory. Oběti přesvědčují, aby si vzali půjčku a předali jim i tyhle peníze.
1: Můžeme poradit nějakou obranu, co proti tomu dělat?
4: V tomhle případě zafungovala pomoc od dalších lidí, ale v první řadě platí, že pokud vám někdo zavolá, tak mu zkrátka nemůžete věřit, že je tím, za koho se vydává. Podvrhnout telefonní číslo je snadné, jméno a další informace o vás už pachatelé mohli získat jinde, třeba ze sociálních sítí.
2: Proto platí, že jakýkoliv hovor od údajného policisty či bankéře zkrátka bez dalšího zavěste. Pokud máte pochybnosti, zda nebyl policista skutečný, zavolejte na linku 158 a zeptejte se. V případě banky pak její telefonní číslo najdete na webu nebo zezadu na platební kartě. V call centru vám potom pomohou prověřit, o co šlo a případně doporučí další kroky. Třeba zablokování účtu nebo výměnu platebních karet.
4: A dodáváme, že obětí se stane spíš člověk, který o takovém podvodu ještě neslyšel. Proto pomůže, pokud si o podobných případech promluvíte i s dalšími členy rodiny nebo kamarády. Třeba i s radou, aby se na vás v podobné situaci obrátili. Je pak větší šance, že se útočníky podaří odrazit.
1: Jana Magdoňová, Honza Cibulka a dnešní vydání pořadu Antivirus. Díky za ní.
2: Naslyšenou.
4: Naschledanou.
0: Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.

Tady je Radiožurnál. Držitel světového rekordu ve skoku o tyči Armand Duplantis ze Švédska po 3 letech prohrál. Může za to podle něj láska. Tak to vysvětlíme v další reportáži, kterou jsme přichystali ještě do 12. hodiny. Teď je 3/4, půl minuta k tomu. Tady je Mike Oldfield, Man in the Rain.

0: Cítím se pod psa, prostě špatně. Nejsem šťastný, ale samozřejmě klobouk dolů před Curtisem. Porazil mě poctivě a čestně. Nemám žádné výmluvy, cítil jsem se fyzicky dobře. To se někdy stane, prostě jsem neskákal dost dobře. Udělal jsem špatná rozhodnutí, byl jsem extrémně nekonzistentní. Všechno bylo špatně.
1: Říkal hned po zlatém skoku Marshalla Duplantis. Švéd po zdolání 580-centimetrové hranice šel hned na laťku na rovných 6 metrech. Dvakrát selhal a následně neuspěl ani na 605 centimetrech.
0: Pokud mám být úplně upřímný, tak si myslím, že jsem byl prostě myšlenkami jinde. Za týden mě čeká svatba a zaměstnalo mě to v hlavě natolik, že jsem na stadionu neměl čisto v myšlenkách.
2: We have a saying in Swedish, actually, that goes along the lines of you're either lucky in games or you're lucky in love.
0: Máme ve švédštině rčení, buď máte štěstí ve hře nebo v lásce, a já si myslím, že je tady možná nějaká větší síla, která to teď takto chtěla.
1: Vyprávěl Duplantis, ačkoliv oficiálně už od března tvoří s modelkou Desiree Englanderovou manželský pár, tak svatební oslavy mají v plánu v příštích dnech na jihu Francie. Dvojnásobný olympijský vítěz ale věří, že si neštěstí ve hře a naopak štěstí v lásce v uvozovkách vybral právě o uplynulém víkendu a nebude to tak navždy.
3: Takže od příštího týdne žádné další vítězství.
1: Ptal se reportér.
0: To by bylo fakt na houby. Ne, neznám úplně přesně význam toho rčení, ale myslím, že se to váže jen k jedné velké prohře. Myslím tím to, že jsem prohrál tady na svém domácím stadionu ve Stockholmu. Měl jsem tady rodinu a kamarády. Ta prohra je to nejhorší, co se mi mohlo stát, takže věřím, že tahle nešťastná porážka mi zajistí lásku nadlouho dopředu, snad navždy.
1: Říkal světový rekordman ve skoku o tyči Švéd Armand Duplantis po stříbru na diamantové lize ve Stockholmu. Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: 11.54, čas pozvat vás k poslechu polední publicistiky. Nejdřív hlavní zprávy a pak Vladimír Kroc. Co chystáš?
1: Dobrý den. Evropské akcie zahájily týden výrazným poklesem.

0: při kterém se stoupili na dvoutýdenní minimum, dolů je tlačí eskalace konfliktu na Blízkém východě. Zorientovat se v aktuálním vývoji se pokusíme s bezpečnostním expertem Jiřím Schneiderem. Rozhodnutí o složení české delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře dnes nepadlo, to řekl prezident Petr Pavel novinářům při odchodu z úřadu vlády. Na schůzi kabinetu byl asi 20 minut. Ocenil, že ho vláda schválila jako šéfa delegace na valné shromáždění OSN, které se bude v září konat v New Yorku. My o tom budeme mluvit s naším komentátorem Petrem Hartmanem. No a nejvyšší soud v novém rozsudku rozšířil prostor pro odškodnění lidí se zdravím poškozeným po vakcíně proti COVID-19. To probereme s odborníkem na zdravotnické právo Tomášem Doležalem.
1: Za 5 minut hlavní zprávy, za 15 pak publicistika a Vladimír Kroc. Díky za pozvání.
0: Těším se, na shledanou.

0: Socher slaví 100 let.
1: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Radiožurnál, 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
4: Irán a Izrael na sebe znovu útočí. Teherán se mstí za izraelské údery na Libanon.
5: Naše údery musí pokračovat, dokud nevrátí sionisticko-americké nepřátele zpátky tam, kam patří.
4: Spor o to, jestli má prezident zastupovat Česko na summitu NATO, nekončí ani po osobní návštěvě Pavla na vládě.
6: Já opravdu nevidím tu situaci tak, že by vláda měla rozhodovat o tom, kam prezident pojede nebo nepojede. To je dáno ústavou.
4: Český národní tým trénuje před startem mistrovství světa ve fotbale ve Vedrech. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna popojíždí kolona kamionů od okruhu z 9. kilometru. A čekáme slunečno, večer v Čechách přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty do 28 stupňů. Je pondělí 8. června, pěkné poledne přeje u hlavních zpráv Eliška Zábrocká.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
4: Irán a Izrael obnovili vzájemné útoky. Izraelská armáda od rána zneškodňuje iránské rakety. Odvetné izraelské údery v Iránu zasáhly chemičku, výbuchy zněly taky velkými iránskými městy, včetně Teheránu. Vzájemné útoky jsou podle agentury AP největším vyhrocením konfliktu od dubnového příměří.
7: Podle iránských revolučních gard Izrael svými útoky na Libanon porušil podmínky příměří. Na podporu Iránu se k úderům na Izrael připojili taky jemenští povstalci. Izraelská armáda opětovala palbu, přestože ji od toho odrazoval americký prezident Donald Trump. Vyhrocení konfliktu podle Teheránu ohrozí vyjednávání o dlouhodobém klidu zbraní mezi Iránem a Spojenými státy. Kvůli konfliktu se zvýšily ceny ropy na světových trzích. Od začátku bojů mezi Iránem na jedné straně a Spojenými státy a Izraelem na straně druhé ropa zdražila o více než 50%. Jiří Chábera, Radiožurnál.
4: Na valné shromáždění OSN do New Yorku v září poletí prezident Petr Pavel. Vláda ho dnes schválila jako šéfa delegace. O účasti hlavy státu na červencovém summitu NATO v Ankaře ale stále nerozhodla. Ve Strakově akademii je reportér Vojtěch Tomášek.
8: Prezident dnes na jednání vlády osobně dorazil. Původně totiž premiér Andrej Babiš z hnutí ANO avizoval, že rozhodnutí o delegaci do Ankary padne už dnes. Nakonec ale rozhodnutí odložil na 22. červen. Petr Pavel se tak na jednání kabinetu zdržel zhruba 20 minut. Potom zopakoval, že řešením by bylo, aby na summit jel on i členové vlády.
6: Prezident se nesnaží městnat někam, kam nepatří. Výkonná moc je sdílená mezi prezidentem a vládou.
8: Složení české delegace na summit NATO je předmětem sporu mezi prezidentem a vládou už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá a hrozí kompetenční žalobou. Babiš už dřív řekl, že by prezident součástí delegace být neměl. České výdaje na obranu by měl na summitu podle premiéra obhajovat kabinet. Ze Strakovy akademie Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
4: Okresní soud v Olomouci rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu. V letech 1950 až 1961 ho státní bezpečnost nezákonně zadržovala v rezidenci arcibiskupství, a to až do jeho smrti. Rozhodnutí je pravomocné.
9: Rozhodnutí soudu potvrzuje, že přestože arcibiskup Matocha nebyl nikdy formálně odsouzený, jeho nucený pobyt v arcibiskupském paláci v Olomouci pod neustálým dohledem státní bezpečnosti byl formou vězení. Důkazy o tom předložil obhájce Lubomír Miller.
10: To bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci, když ho 11 let internovali neposkytli mu potřebnou lékařskou péči.
9: Podněty k rehabilitaci Matochy podalo Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století. To už je dříve iniciovalo a dotáhlo k úspěšnému konci třeba rehabilitaci kardinála Josefa Berana nebo kněze Josefa Toufara. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
4: Stíhačky Severoatlantické aliance sestřelili v Lotyšsku dron. Ten do země podle armády vletěl z Ruska. Zatím ale není jasné, jestli byl ruský nebo ukrajinský. Podle lotyšských vojáků jde ale o důsledek ruských rušiček.
7: První výstraha pro obyvatele přišla už ráno. Zanedlouho poté armáda oznámila, že francouzský letoun úspěšně zneškodnil dron. Lotyšský premiér Andris Kulbergs na síti X vyzval obyvatele, aby sledovali oficiální kanály a dodržovali pokyny úřadů. Pobaltské státy řeší narušení svého vzdušného prostoru nepilotovanými letouny opakovaně. Minulý měsíc například dopadl dron na estonské území. Lotyšská armáda podle veřejnoprávního serveru LSM už dřív varovala, že dokud bude ruská agrese proti Ukrajině pokračovat, je možné, že se podobné incidenty budou opakovat. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
4: Na Slovensku začal soudní proces v kauze Očistec. Specializovaný trestní soud dnes začal v rozsáhlém korupčním případu číst obžalobu. Podle té existovala v letech 2012 až 2018 v rámci policie organizovaná zločinecká skupina. V jejím čele údajně stál i tehdejší policejní prezident a dnešní místopředseda parlamentu Tibor Gašpar.
11: Proces se koná za přísných podmínek. Média například během výslechů svědků nesmějí zveřejňovat živé přepisy z jednání a informovat mohou jen o čtení obžaloby. Soud tím chce zabránit hrozícímu ovlivňování svědků. Celkem je v kauze Očistec obžalovaných 11 lidí, mezi nimi i někdejší policejní špičky. Podle prokuratury měli vytvořit zločineckou skupinu, která za úplatky ovlivňovala vyšetřování citlivých případů. Většina obžalovaných vinu dlouhodobě odmítá. Přímo Tibora Gašpara se opakovaně zastal i premiér Robert Fico. Slovenská opozice proces označuje za test fungování právního státu. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Strana Občanská smlouva arménského premiéra Nikoli Pašiniana vyhrála nedělní parlamentní volby. Oznámila to arménská volební komise. Ve volbách, které potvrdily prozápadní orientaci Arménie, získala necelých 50% hlasů. To jí stačí k sestavení jednobarevné vlády.
12: I expect to have establishment of diplomatic relations with Turkey.
13: Podle Nikoli Pašiniana musí Arménie co nejdříve ratifikovat mírovou smlouvu s Azerbajdžánem. Budoucí vláda chce také navázat diplomatické vztahy s Ankarou a po letech otevřít hranice se sousedním Tureckem. Ze slepé uličky se region stává křižovatkou, uvedl Pašinian. Volebnímu vítězství mu už blahopřála šéfka Evropské komise von der Leyenová nebo prezidenti Francie a Kazachstánu. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.
4: Začíná týden invazních druhů, akce, která má upozornit na zavlečené druhy do české krajiny. Jsou to třeba nutrie říční, želva nádherná nebo bolševník velkolepý. Agentura ochrany přírody a krajiny spolu s dalšími organizacemi na tento týden naplánovala po celé republice sérii přednášek, workshopů nebo exkurzí.
14: Například v Lomu Seč u Rudice se mohou lidé zapojit do likvidace lupiny mnoholisté. V Praze se pak vydat s odborníkem na vycházku podél břehu Vltavy. Tam z invazních druhů mohou lidé narazit třeba na husici nilskou nebo nutrii říční.
15: Nutrie právě využívají systém nor, které hloubí až desítky metrů dlouhé a narušují tím břehy.
14: Říká Lenka Čolobentičová z Agentury ochrany přírody a krajiny. S mapováním invazních živočichů i rostlin mohou lidé odborníkům pomoct.
15: Můžou k tomu využít buď aplikaci Biolog nebo iNaturalist, anebo nám můžou přímo napsat na náš mail.
14: Veškeré akce, které jsou součástí týdne invazních druhů, jsou uvedené na webových stránkách agentury. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.
16: Sport. Česká fotbalová reprezentace se připravuje na úvodní zápas na mistrovství světa. V mexické Guadalajaře vyzve Jižní Koreu. Hrát se bude v noci ze čtvrtka na pátek. V dějišti utkání se očekává podobná vlhkost do vzduchu, jako je v Texasu, kde Češi trénují, tedy 70 až 80%. Mluví o tom asistent trenéra národního týmu Jan Suchopárek.
17: Pro nás i tohleto prostředí uvidí se v tom vzájemném utkání kdo je líp připravený, ale myslím si, že i výkon a výsledky obou připravených utkání, které jsme odehráli my i Jižní Korea, tak ukazují, že obě dvě mužstva jsou ve velmi dobré formě a že půjde o zajímavý zápas,
16: který vám nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Tenistka Kateřina Siňáková zůstala po deblovém titulu z Roland Garros světovou jedničkou. Jakub Menčík díky účasti v semifinále dvouhry poskočil na 17. místo. Nejlepšími Čechy v singlovém žebříčku jsou 12. Jiří Lehečka a 10. Karolína Muchová.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Na D1 do Prahy velice opatrně za sjezdem na Ostrovačice. Na 179. kilometru hoří v odstavném pruhu nákladní vozidlo. Na dálnici se valí hustý dým, na místě už zasahují hasiči. Aktuálně se nedá projet. Sjíždějte exitem 178 a na dálnici se vrátíte zpět u 9 křížů na kilometru 168. A na D1 trvá silný provoz i na příjezdu do Prahy od Brna. Kamiony zpomalují za okruhem na 9. kilometru. A ještě D5 směrem z Rozvadova do Plzně zbystřete za sjezdem na Zbůh. Na 92. a 5. kilometru leží na vozovce mezi pruhy několik upínacích popruhů. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude slunečno, večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti, teploty 23 až 28 stupňů. Tolik hlavní zprávy. A na ně navazuje publicistika s Vladimírem Krocem.
19: Proč se vojenský konflikt kolem Iránu ani po 100 dnech neblíží k závěru? Vláda schválila prezidenta Pavla jako šéfa delegace na valné shromáždění OSN. Proč ale zatím nepadlo rozhodnutí o složení české delegace na summitu NATO? Co v praxi znamená nový verdikt nejvyššího soudu ohledně odškodnění lidí v souvislosti s vakcínou proti COVID-19? Izrael a Irán v noci na dnešek pokračovali ve vzájemných útocích. Podle zpravodajských agentur jde o největší vyhrocení konfliktu od uzavření příměří 8. dubna. Izraelská armáda zasáhla mimo jiné petrochemický komplex na jihozápadě Iránu a část poškodila. Iránská média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu, a iránské revoluční gardy uvedly, že útočili na letecké základny v Izraeli v reakci na izraelské údery na radarové stanice v Iránu. Ve vysílání vítám bezpečnostního experta Jiřího Schneidera, bývalého velvyslance v Izraeli. Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: Irán v neděli poprvé od dohody o příměří zaútočil na izraelské území. Zdůvodnil to izraelskými údery na Libanon, kde izraelská armáda cílí na proiránské hnutí Hizbalah. Co tím Tel Aviv sleduje?
20: Tak v první řadě je potřeba říct, co tím sleduje Irán. Irán se tímhletím otevřeně staví do role protektora Hizbaláhu v Libanonu. Doposud na té frontě severní mezi Izraelem a Hizbaláhem probíhal konflikt a Irán byl v pozadí. Tak to je potřeba říct, že tímto se jaksi Irán hlásí o svou roli v těch probíhajících mírových jednáních, které zprostředkovávala americká strana mezi Izraelem a Libanonem, a proti tomu se staví Hizbalah. A co sleduje izraelská strana? Izraelská politika je, že jaksi útok balistickými raketami na její území nemůže zůstat bez odezvy.
19: Izrael v noci na dnešek zahájil tedy odvetné údery na Irán, ačkoliv Trump vyzval izraelskou vládu, aby na nedělní útoky neodpověděla. Jak si to vyložit?
20: Já si to vykládám tak, že izraelská vláda, tedy hlavně premiér Netanyahu, se rozhodl jít do tohodle pokru, do otevřeného sporu s americkým prezidentem. Americký prezident tohleto vzkázal veřejně a izraelská vláda se podle toho nechová. Takže to je jaksi rozhodnutí, že pro izraelskou vládu je důležitější zachovat si tvář na Blízkém východě i za cenu toho, že to poškodí veřejně vztahy s současnou americkou administrativou.
19: Izraelská armáda tvrdí, že v Iránu útočí na zařízení pro odpalování raket a na infrastrukturu, která nesouvisí s energetikou. To ale zjevně není pravda.
20: tak ten útok na ten petrochemický závod, jak silný byl a jak vážný byl, to je potřeba teprve vyhodnotit, jestli to byl jaksi jenom vedlejší účinek toho útoku na nějaké vojenské zařízení, které se tam mohlo nacházet, anebo to byl záměr, to skutečně pro mě je teďka obtížné říci.
19: Ta mírová jednání, která zprostředkovává Pákistán, uvázla zjevně na mrtvém bodě. Zatím se konalo jenom jedno kolo přímých rozhovorů 11. dubna. Donald Trump ale opakovaně prohlašuje, že dojednání dohody je blízko. Dá se tomu věřit?
20: Myslím, že tomu nevěří ani finanční trhy už v této chvíli. Ale skutečně nevíme, co se odehrává diskrétně. Ten rozpor mezi těmi veřejnými vyhlášeními všechny strany vedou jaksi propagandistickou informační válku. A co se děje jakoby ve skutečnosti, těžko soudit, ukáže to teprve čas, ale ten rozpor je zjevný. Rozpor mezi tím, co vlastně všechny strany říkají a co ve skutečnosti dělají, je veliký.
19: Iránské revoluční gardy oznámily, že jsou připraveny na rozsáhlé operace na všech frontách. Hrozí tedy další eskalace konfliktu, co myslíte?
20: Nepochybně tím vyhlášením chtějí vytvořit ten pocit téhleté hrozby. Jestli k tomu skutečně dojde, uvidíme. Uvidíme, jestli Spojené státy mají v těch postraních a neviditelných kanálech dostatek síly, aby tomuhle dokázali té eskalaci, dokázali zabránit.
19: Když se ještě vrátím k tomu poškození petrochemického komplexu ve městě Bandar Mahšar, dá se odhadnout v tuto chvíli, jak citelné to pro Irán může být?
20: Jak už jsem řekl, je to pro mě velmi obtížné říci. Navíc i soukromí poskytovatelé satelitních snímků mají, jak si respektují embargo na jejich poskytování veřejnosti, takže to je opravdu těžké. Informace mají asi opravdu jenom ti, kteří mají přístup k vojenským satelitním zařízením.
19: Podle šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové budou dnes ministři obrany diskutovat o tom, jak by v regionu mohla pomoci Evropská námořní mise. Mohla by se podílet na zajištění volné plavby Hormuzským průlivem?
20: Mohla by se podílet, pokud by existovala nějaká předvídatelná spolupráce a koordinace s americkým vojenským velením. To je předpokladem. Já předpokládám, že ministři obrany dostanou nad stůl od evropských vojenských odborníků doporučení, jestli to je jaksi proveditelné. Jinak samozřejmě je to něco, co se nabízí. Evropa má společný zájem na tom, aby Hormuzský průliv byl průchodný.
19: Znamenalo by to ale změnu mandátu této mise. Věříte, že by se na něm shodly všechny členské státy Evropské unie?
20: Dokážu si představit, že by se shodli, pokud bude zajištěno jaksi všechny parametry té mise. A ta mise samozřejmě bude velmi záviset na spolupráci s dominantní vojenskou silou, a to je americká armáda, americké námořnictvo. Takže tohle musí být potvrzeno a pokud to potvrzeno bude, že ta spolupráce je možná, tak si dokážu představit, že ten mandát změněn bude, pokud kterákoliv z zemí bude mít pochybnosti, že půjdeme z kůží na trh a nebudeme mít jistotu, že jak si toho jdeme společně, tak si myslím, že ten mandát schválen nebude.
19: Soudí bezpečnostní expert Jiří Schneider. Děkuju vám. Naschledanou.
20: Naslyšenou. Děkuji.
19: Vláda dnes jednala za účasti prezidenta Petra Pavla. Hlavu státu zajímalo avizované projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Premiér Babiš už v pátek řekl, že rozhodnutí o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance se z původně plánovaného 8. června posouvá o 2 týdny. Ve studiu je teď komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
2: Dobrý den.
19: Petr Pavel ocenil, že ho vláda schválila jako šéfa delegace na valné shromáždění OSN, které se bude v září konat v New Yorku. Jaký by to mohl být signál?
2: No, je to signál jednak toho, že z hlediska určitých termínů a technických záležitostí už vláda nemohla příliš dlouho otálet. Za druhé by těžko zdůvodňovala, proč Petr Pavel jako prezident republiky nemůže vést českou delegaci na valné shromáždění OSN. A samozřejmě nedá se z toho nic vyvozovat směrem k tomu sporu, který se vede mezi prezidentem a vládou o to, kdo povede českou delegaci na summitu NATO. Myslím si, že to, co se děje, tak neustále názorně dokazuje, že v současné době vůbec nefunguje koordinace zahraniční politiky, protože tyto věci by se měly projednávat na těch koordinačních schůzkách, ke kterým mělo docházet, a neměly by se řešit takto na veřejnosti dlouhodobě, a nemělo by to řešení vyústit v to, že vlastně prezidentovi nezbylo nic jiného, než se tedy přihlásit na vládu a zúčastnit se toho jednání. Tak to by to fungovat rozhodně nemělo. Andrej Babiš tvrdil, že on nepotřebuje nic koordinovat, ani zahraniční politiku, že on všechno řídí. Tak kdyby to řídil, tak by tedy už měl dávno rozhodnout a nenechat to dovést do takovéhoto stádia.
19: Prezident se na jednání vlády zdržel jen asi 20 minut. Je to proto, jak řekl, že celý problém je jednoduchý?
2: No samozřejmě ten problém je jednoduchý. Argumenty s obou stran už dávno padly a žádné argumenty by padat nemusely, kdyby neexistoval ten prapůvod tohoto sporu a to, co vlastně stojí za tím sporem, a to je to, že motoristé vyhlásili v uvozovkách válku prezidentovi republiky za to, že odmítli jmenovat Filipa Turka. Do té situace jsme se dostali z toho důvodu. Jednak samozřejmě bylo několik možností. První byla ta, že by prezident vyhověl, když nevyhověl, tak druhá možnost logická byla ta, když to tolik motoristům vadí, dohodnout se s premiérem, podat kompetenční žalobu, a třetí cesta byla ta, se zkrátka smířit s tím, že Filip Turek de facto ministerstvo řídí, byť oficiálně ministrem není. A vzhledem k tomu, že nebyla uplatněna ani jedna z variant, tak jsme svědky nekonečného příběhu a dohadování se o tom, kdo povede delegaci na summitu NATO, a jsme svědky různých argumentů, které se neustále ve veřejném prostoru objevují, opakují, a už je úplně jedno, jaké jsou a zda jsou vyvraceny, protože například když někteří vládní představitelé nebo členové vládní koalice tvrdí, že prezident je opoziční politik, že prezident by tam hájil své zájmy, tak prezident opakovaně zdůrazňuje to, jak funguje účast různých delegací na takovýchto akcích. To znamená, že ty delegace jsou vybaveny mandátem vlády, protože vláda rozhoduje o zahraniční politice a prezident nikde nespochybnil, že by se tím mandátem neřídil, což se v minulosti například nedalo říci o některých vystoupeních prezidenta Miloše Zemana na summitu NATO, kdy ta jeho slova byla v rozporu s pozicí České republiky, s její pozicí z hlediska zahraniční politiky, například v té době vůči Rusku.
19: Prezident řekl, že by měli ukončit dlouhé období dohadování, které neprospívá nejenom důvěryhodnosti v České republice, ale i v zahraničí, a že by s vládou měli dospět konečně k nějakému rozhodnutí. Jak řekl, že očekává, že to bude, že vláda stejně civilizovaně jako k tomu valnému shromáždění přistoupí i k zastupování na summitu NATO. Proč se tedy rozhodnutí o složení delegace na summit v Ankaře odkládá o 2 týdny?
2: Tak oficiálně je to zdůvodněno tím, že je potřeba ještě počkat na určitou schůzku, myslím, že to je ministrů obrany, kde ještě se může mluvit o tom, o čem konkrétně by se na summitu mělo jednat, ale myslím si, že to není ten hlavní důvod. Hlavní důvod je v tom, že Andrej Babiš tedy stanovil termín 8. června, což je dnes. Na základě toho se tedy prezident republiky rozhodl, že se zúčastní vlády, aby tam mohl argumentovat, představit svoji pozici a poslechnout si argumenty ostatních členů vlády. A takže si myslím, že to je reakce na to, že prezident se vydal na vládu a že zkrátka premiér nechtěl tu konfrontaci zažít, takže tu schůzku posunul, což samozřejmě komplikuje jednak akreditaci na tom summitu a jednak to případně i komplikuje tu další cestu prezidenta republiky z hlediska tohoto sporu, a to je případný kompetenční spor nebo žaloba k ústavnímu soudu.
19: To by se pravděpodobně nedalo stihnout za ty asi 2 týdny, tuším, do konání toho summitu.
2: Určitě by se to nestihlo a uvidíme, jak nakonec tedy vláda rozhodne, a pokud by přece jenom k tomu kompetenčnímu sporu došlo, tak si myslím, že by to bylo spíše cíleno na to, jakým způsobem vláda může nebo nemůže omezovat pravomoci prezidenta republiky, které jsou mu z ústavy dané, kde se mimo jiné píše, že prezident reprezentuje, zastupuje Českou republiku na venek a prezident Petr Pavel po tom jednání na vládě řekl, že byl ujištěn premiérem, že jeho pravomoci nějak omezovat nechtějí. Takže pokud by měl premiér postupovat logicky, tak vyústěním toho sporu by měl být tady ten kompromis, který navrhuje prezident Petr Pavel, že na tom summitu bude jak prezident, tak premiér a samozřejmě i další členové vlády, ale v české politice jsme svědky toho, že logika je mnohdy postavena na hlavu a že nefunguje, takže uvidíme, jak to dopadne.
19: S tím, že prezident Pavel navrhoval, že by se zúčastnil té neformální části summitu, která se bude zabývat otázkami bezpečnosti v Evropě a přístupem Aliance ke změnám v aktuální bezpečnostní situaci. Jak odhaduješ, že to dopadne už jenom krátce, prosím?
2: No, podle mého názoru, pokud zvítězí zdravý rozum, tak bude dosaženo kompromisu a pokud ne, tak budeme svědky pokračující konfrontace mezi prezidentem a vládou a podle mého názoru to nemůže nic dobrého přinést této zemi.
19: To říká komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Mluvili jsme o tom, že rozhodnutí o složení delegace na summit na to dnes nepadlo. Děkuju, naschledanou.
2: Naslyšenou.
19: Nejvyšší soud dnes v novém rozsudku rozšířil prostor pro odškodnění lidí se zdravím poškozeným po vakcíně proti COVID-19. Právo na odškodné se nebude omezovat jen na extrémní případy, jako je bezprostřední ohrožení života nebo úplná ztráta soběstačnosti. V rozsudku Nejvyšší soud zdůraznil také nutnost individuálního a odborně podloženého posouzení každého uplatněného nároku. Naším hostem je Tomáš Doležal, odborník na zdravotnické právo z Ústavu státu a práva Akademie věd. Dobrý den.
3: Dobrý den.
19: Je to zásadní změna?
3: Dalo by se říct, že to je zásadní změna, byť očekávatelná. To znamená, ta změna přichází vlastně v návaznosti na rozhodnutí Ústavního soudu, kdy Ústavní soud určitým způsobem právě relativizoval tu předchozí praxi Nejvyššího soudu ohledně posuzování té závažnosti. A takže změna to je celkem zásadní a vítaná a dá se říct, že pro poškozené dochází k redefinici jedné z podmínek vzniku nároku poškozeného na odškodnění.
19: Tak z jakých okolností se teď lidé budou moci obracet na soudy, když se jim bude zdát, že jejich zdraví bylo poškozeno očkováním do té míry, že zanechlo následky?
3: No, ono je to trochu složitější, protože ty podmínky jsou vlastně shodné. To znamená, v tom rozhodnutí nedochází k tomu, že by byly vlastně redefinovány podmínky jako takové. To znamená zákon vlastně ten covidový, ale předtím zákon o povinném očkování stanoví nějaké podmínky pro to, aby mohla být uplatněna vlastně náhrada škody nebo té újmy. A jednou z nich je právě to zvlášť závažné ublížení na zdraví. A v tom, co vlastně Nejvyšší soud v tom novém rozsudku dělá, je pouze, řekněme, jakoby ten termín vykládá trochu jinak, příznivěji pro ty poškozené. On tedy neredefinuje ty podmínky jako takové, ale zatímco předtím v těch předchozích rozhodnutích tvrdil, že to zvlášť závažné ublížení na zdraví je potřeba chápat, řekněme, velmi striktně jako takové ublížení, které opravdu téměř znamená komatické stavy. A tak teď z tohohle požadavku couvá a říká, je to potřeba posuzovat trochu mírněji, to znamená, jsou to jiná ublížení na zdraví, ale která pořád musí výrazně jakoby zasahovat do toho života, toho poškozeného.
19: Jak se ale prokazuje, že ke zhoršení zdravotního stavu došlo právě po vakcinaci?
3: V tomhletom případě je to zase vlastně dáno již těmi předchozími zákony, to znamená principiálně vlastně to prokazování probíhá v té první fázi prostřednictvím zákona 116/2020, který má jakýsi mechanismus a říká, že pokud určité typy újmy vzniknou, řekněme, v návaznosti na to očkování, tak vyhláška stanoví jakoby určité typy újmy a pokud ta újma, která tam vznikla, nebo teda to poškození, které tam vzniklo, tam je, tak vlastně se předpokládá, že vzniklo v souvislosti s tím očkováním. To znamená, tady dochází jakoby k určitému ulehčení pro ty poškozené, protože právě historicky byla velká debata, jak prokazovat ty újmy, a to byla jedna z věcí, kde vlastně poškození velmi často ztroskotávaly. Takže ten zákon vlastně z roku 2020 o odškodňování toho následku povinného očkování přišel s tímhletím ulehčením a v podstatě některé z těch, řekněme, poškození a újem, které tam definuje, tak jakoby se předpokládají, pokud vzniknou v nějaké časové souvislosti s tím očkováním.
19: Jak vysoké bývá v takových případech odškodné?
3: To odškodné je různé. Protože my nemáme žádnou paušální částku, to znamená, my vlastně vycházíme z toho, že ten poškozený musí přijít s tím a musí vlastně pak už prokazovat, jaká ta újma mu vznikla. S tím, že v tomhletom případě se standardně používají zase pravidla, která jsou obsažena v občanském zákoníku, to znamená, vyčísluje se bolestné a vyčísluje se stížení společenského uplatnění, ale nedá se říci paušálně, že prostě je to takové a taková částka, ale vždycky je potřeba vlastně, aby ten poškozený přišel individuálně, prokazoval vlastně, jaká ta újma mu vznikla, v jaké výši teda pak bude odškodněna.
19: Vysvětluje odborník na zdravotnické právo Tomáš Doležal z Ústavu státu a práva Akademie věd. Děkuju, nashledanou.
3: Děkuju, nashledanou.
19: To byla polední publicistika. Po 18. hodině vás čeká kulatý stůl Tomáše Pancíře ke třetímu pilíři penzijní reformy. Teď už jsou před námi zprávy, příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
5: Radiožurnál Půl jedné a zprávy má Eliška Zábrocká.
21: Počet obětí po silném zemětřesení na Filipínách vzrostl na nejméně 32, informují o tom místní úřady. Záchranné akce dál pokračují. Otřesy o síle 7,8 stupně zasáhly ostrov Mindanao. Ve městě General Santos je poškozená řada budov a klíčový most. Podle agentury AP zemětřesení vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolní pobřeží. Pomoc zasažené zemi nabídla například Malajzie. Stát dlouhodobě selhává v investicích do dopravy. Vyplývá to plýtvá penězi a projekty se velmi prodražují. Upozorňuje na to Nejvyšší kontrolní úřad v souhrnné zprávě o investicích za roky 2020 až 2025. Za jeden kilometr dálnice podle úřadu před 6 lety zaplatil stát zhruba 275 milionů korun. V roce 2024 to bylo zhruba jednou tolik. NKÚ taky upozorňuje, že třeba příprava výstavby části dálnice D4 trvala ministerstvu dopravy a ředitelství silnic a dálnic víc než 20 let. Přebytek českého zahraničního obchodu v dubnu meziročně klesl o 11,5 miliardy korun. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Bilance mezi dovozem a vývozem skončila za čtvrtý měsíc v přebytku 6 miliard a 800 milionů korun. Pozitivně se do toho promítl obchod se stroji a taky s ropou a zemním plynem. Negativně se do výsledků propsal obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty. A město Český Dub na Liberecku spustilo druhé kolo elektronické aukce stavebních pozemků. Na téměř 10 hektarech v lokalitě na Zhůrách je 55 parcel pro stavbu rodinných domů. V prvním kole v březnu město většinu prodalo, zbylých 19 teď nabízí dalším zájemcům. Podrobnosti zájemci najdou na webu města. Sport. Čeští hokejisté nakonec odehrají příští rok základní skupinu mistrovství světa v Düsseldorfu. Původně to mělo být v Mannheimu, ale Mezinárodní hokejová federace po dohodě s německými organizátory města prohodila. Na soupeřích se nic nezměnilo. Češi narazí na Kanadu, Spojené státy, Slovensko, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Norsko.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Na D1 zdržení za Brnem i před Prahou. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy vzniká kolona před sjezdem na Kývalku na 183. kilometru. Hodně přes 20 minut se jede ke sjezdu na Ostrovačice na 178. Tam hasiči likvidovali větší požár nákladního vozidla. Ještě stále jsou na místě a projíždí se pouze jedním pruhem. D1 z Brna do Prahy ještě jednou, teď za sjezdem na Kutnou horu. Potíže hlásíte na 64. kilometru.
22: Došlo ke kolizi aut, jedno je
6: je ve středových svodidlech nějaká dodávka a stočená, takže blokuje levý pruh rychlý. Druhé auto je v pravém odstavném pruhu.
18: A D1 do třetice před Prahou od Brna zdržení hlavně pro kamiony od okruhu z 9. kilometru. Sunou se i Spořilovskou a jižní spojkou k Černému mostu. A v metropoli opatrněji i na východní části okruhu směrem z D10 do Štěrbohol na úrovni Černého mostu kousek před sjezdem na dálnici D11 na 59. a 5. kilometru blokuje levý pruh nepojízdné osobní auto. Na místě je i hlídka policie se zapnutými majáky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
21: Čekáme jasno až polojasno, večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti, teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál. Slovo má znovu Jiří Chum.
19: A pondělní soutěž bude ve znamení fotbalu. Až si za 40 let z červu sem sedneme k ohni, budeme vzpomínat na to, jak jsme si zakopali na mistrovství světa. To řekl fotbalista David Douděra, který se na vrchol kariéry chystá i s bratrancem Lukášem Červem. Jak to reprezentační obránce prožívá, uslyšíte už za chvíli a pak se s námi budete moci i zasoutěžit, takže poslouchejte velice pozorně. O co dnes hrajeme, už jsme ráno uveřejnili na stránkách radiožurnál.cz v sekci soutěže, tak se mezi tím můžete podívat. Hodně štěstí a dobré odpoledne.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na start mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí v noci na pátek našeho času v mexické Guadalajáře soubojem s Jižní Koreou. Turnaj vyhlíží i reprezentační obránce David Douděra, který v posledních dvou přípravných zápasech pokaždé nahrál na gól.
1: Tam je Douděra po pravé straně, který střílí a tady je gól. Češi vedou 1-0 a prosazuje se Ladra.
2: Na Letné ve vítězném utkání s Kosovem odehrál Douděra první poločas a ve 12. minutě připravil úvodní gól Ladrovi. Do přípravného duelu s Guatemalou naskočil v New Jersey na závěrečnou půlhodinu a po jeho centru zápas rozhodl Chorý. Hlavně v generálce předvedl pravý obránce velmi dobrý výkon a ukázal, že před světovým šampionátem formu má.
3: Já si myslím, že každý fotbalista, když zahraje v jeho samotných očích dobrý výkon, tak je spokojený. Což u mě tak bylo, takže ano, byl jsem spokojený.
2: Přiznal v rozhovoru pro radiožurnál Sport David Douděra. 28-letý křídelník byl před měsícem po vyloučení v nedohraném ligovém derby se Spartou společně s Tomášem Chorým vyřazený z kádru Slávie a nominaci obou hráčů na mistrovství světa tak někteří fanoušci i odborníci spochybňovali.
4: Já jsem o nich nikdy nepochyboval, jsou hráči, kteří patří do kádru. Já musím jako trenér zvolit jména sportovní stránku, za to jsem hodnocený, jo, a tyhle ty věci, to je jiná scéna, kde se odehrály a my máme svoji scénu.
2: Řekl po utkání s Guatemalou trenér národního týmu Miroslav Koubek. Davida Douděru čeká s reprezentací druhý velký turnaj a stejně jako před dvěma lety na evropském šampionátu v Německu je v českém výběru i jeho bratranec, záložník Lukáš Červ.
3: Je to absolutní vrchol kariéry, na to budu vzpomínat celý život, až si s Červou sem za 40 let sedneme u ohně a budeme brečet společně, jak jsme z malých kluků z dovolený, když jsme si kopali na pláži, když jsme si zakopali na mistrovství světa společně. To jsou prostě rodinný zážitky na celý život a jsme, myslím, že všichni kluci jsou tady jako nesmírně hrdí a vděční za to, že ta šance byla nám umožněna.
2: Je to pro vás o to sladší, že máte v týmu bratrance Lukáše Červa, i třeba rodina to prožívá o to víc?
3: Jo, se rozbrečím, jednoznačně. Tím, že jsme fotbalově založená rodina a aby dva členové z rodiny tohle to dokázali, tak si myslím, že jako obrovský úspěch a se všema to chceme sdílet, aby si to prostě užili stejně dobře tak jako my, takže na mistrovství nás pojede 20. Už jsme chtěli vypravovat soukromý letadlo, ale není to v našich možnostech, ale bude to sranda. My jsme taková rodina, že každý okamžik života si chceme prožít, ať už jsou to pozitivní nebo negativní věci, tak jsme za to, aby si ten život člověk prožil ze vším všudy, protože umíráme jenom jednou, ale žijeme každý den, takže tím se řídíme.
2: Dodává obránce fotbalové reprezentace David Douděra z Texasu Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: A teď přichází čas na soutěž. Volejte do studia Radiožurnálu, číslo je 221 552 255.

0: To byla Anaka, 3/4 na 1 za minutu a Daniela z Plzně už je u telefonu a nějakou tu minutku čeká. Danielo, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Půjdeme spolu na fotbal, alespoň teoreticky v dnešní soutěži. Jste připravena?
1: Ano.
0: Danielo, 3x odpovíte správně a máte nárok na voucher v hodnotě 2 500 korun na nákup v obchodě InSportline. Voucher můžete uplatnit jak na jejich e-shopu, tak samozřejmě i v prodejnách. Vybrat si můžete od fitness vybavení až po outdoorové sportovní vybavení nebo třeba i motocyklové oblečení a doplňky. Za 2 správné odpovědi je to dnes set gastrodárků. Mezi nimi například krabice čokoládových opatek KitKat, které se staly globálním partnerem závodu Formulí 1. Díky tomuto partnerství se právě dnes v promění Fan Arena v Chebu v závodní pedok uskuteční se tam unikátní motokárový souboj projekt Grand Prix 2026. No a k tomu ještě přidáme i balení zrnkové kávy ze sítě pražíren a kaváren Mama Coffee. Za jednu správnou odpověď pak cena útěchy od Radiožurnálu. Můžeme se do toho pustit?
1: Určitě.
0: 5 vteřin na ideálně správnou odpověď nebo začátek správné odpovědi. A tady je první otázka, Danielo. Obránce David Douděra má ve fotbalové reprezentaci, jak jsme před chvílí řekli, bratrance. Kdo to je?
1: To je Lukáš Šer z Plzně.
0: Záložník, je to tak? První správná odpověď. Otázka druhá na sebe tak nenechá dlouho čekat. V generálce na světový šampionát nahrál právě Douděra na vítězný gól. Ptám se vás, kdo byl soupeřem národního týmu v New Jersey?
1: To byla Guatemala.
0: Ano, a Češi porazili Guatemalu 3-1.
1: 3-1 nebo 4-1.
0: 3-1. Danielo, Douděra byl před měsícem po vyloučení v nedohraném ligovém derby se Spartou vyřazený z kádru Slávie, jak víme. Stejný osud potkal i jeho reprezentačního spoluhráče. Otázka třetí zní, kterého, kdo to byl?
1: To byl Tomáš Chorý.
0: Útočník Tomáš Chorý. Plzeňský. Je to tak. Danielo, i ta Plzeň vám dnes možná pomohla.
1: Jasně.
0: V soutěži odpoledního Radiožurnálu k hlavní ceně voucher v hodnotě 2,5 tisíce korun na nákup čehokoliv v obchodě InSportline je váš. Gratuluju vám, zasloužíte si.
1: Děkuju moc.
0: Mějte se hezky, naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Posloucháte pondělní odpolední radiožurnály 8. června. Po 13. hodině už budeme pokračovat s Hankou Schánilovou, ale ještě před 13. a zprávami se vám podíváme na zoubky. Začátek července přinese zásadní novinku v péči o zuby. Začne platit zákaz používání amalgámových plomb. Zubaři je budou moci dělat už jen ve specifických a lékařsky odůvodněných případech. V Evropské unii zákaz amalgámu platí už od ledna roku 2025. Česko mělo dosud pro jeho používání vyjednanou výjimku.
1: Toto je třepačka, ve které se dají připravit jak kapsle amalgámu, tak kapsle jiných materiálů.
2: Přípravu zubní výplně mi ve své ordinaci ukazuje zubař a předseda Olomoucké oblastní stomatologické komory Ondřej Procházka.
1: Bych procentuálně řekl, že zhotovení neamalgámové výplně je o čtvrtinu, někdy až polovinu delší než zhotovení amalgámové.
2: Dodává Procházka.

0: plní ošetření zubních kanálků a dalších výkonů, upřesňuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
1: Na straně zdravotní pojišťovny sebou změna nese samozřejmě zvýšené výdaje za péči, která dosud z veřejného zdravotního pojištění hrazena nebyla. V případě VZP se předpokládá růst nákladů v segmentu o necelé 3 miliardy korun.
0: Zákaz používání amalgámu je podle ministerstva zdravotnictví v souladu s mezinárodní Minamatskou úmluvou na ochranu zdraví a životního prostředí. Z Olomouce Josef Čermák, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Poslanci ve volbě provázené spory znovu vybrali do Rady České televize Luboše Xavera Veselého a Jiřího Šlégra. Oba přitom svého času hlasovali pro odvolání dozorčí komise rady, což soudy vyhodnotili jako nezákonné. Proč pro ně vládní koalice přesto zvedla ruku? Také na to se Vladimír Kroc zeptá poslance hnutí ANO a předsedy volební komise Martina Kolovratníka.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
1: Složení delegace na červencový summit NATO stále není jasné. Prezident Pavel ale povede delegaci na zářijové valné shromáždění OSN. Nejméně 5 lidí nepřežilo podle úřadu ruské údery v ukrajinské záporožské oblasti. Basketbalisté Pardubic a Nymburka se utkají ve čtvrtém finálovém zápasu. Kolona popojíždí na D1 na výjezdu z Prahy do Brna. A čekáme slunečno, večer v Čechách přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty do 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede na červencový summit Severoatlantické aliance. Jednání kabinetu se kvůli složení delegace účastnil i prezident Petr Pavel. Jeho přítomnost na setkání v Ankaře dlouhodobě odmítá premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i ministr zahraničí Petr Masinka z motoristů sobě. Finální rozhodnutí by mělo padnout 22. června. Ministři dnes ale schválili, že Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění OSN, které bude v září v New Yorku. David Dušek z hnutí STAN neplánuje rezignovat ze správní rady knihovny Václava Havla. Reaguje tak na dopis bývalých zaměstnanců knihovny, kteří navrhují Dagmar Havlové stažení svých výpovědí a spolupráci na dalším směřování instituce bez současného ředitele Tomáše Sedláčka. Právě jeho vize a vedení vedly k odchodu klíčových sponzorů Havlové i všech členů správní rady, kromě Duška.
3: Za sebe bych chtěl říct jedinou věc a to, že kromě výzvy zaměstnanců bych byl odvolán, což v tuto chvíli podle mého ani není právně možné, zároveň nepočítám s tím, že bych v nejbližších dnech rezignoval.
1: Autoři dopisu určeného pouze zakladatelce knihovny Dagmar Havlové se k situaci odmítají vyjadřovat. Upozorňují na to, že svůj dopis adresovali pouze Havlové a proto ho nebudou komentovat. Ruské noční útoky v ukrajinské záporožské oblasti zabily nejméně 5 lidí. Dalších 14 lidí je zraněných. Informoval o tom náčelník správy regionu Ivan Fedorov. Rusové na region podle něj útočili leteckými údery, drony a dělostřeleckou palbou. Poničená je infrastruktura, domy civilistů a vozidla. Agentura AFP informuje pak o ukrajinském dronovém útoku na vlak, který obsluhoval spojení mezi Moskvou a Simferopolem na ruském okupovaném Krymu. Bezpilotní letoun podle ruských úřadů zasáhly lokomotivu a zabili jednoho člena posádky. Středočeský kraj rozšíří od srpna nastupování všemi dveřmi na dalších autobusových linkách. Shodli se na tom krajští zastupitelé. Lidé už teď můžou využívat k nástupu všechny dveře, například v autobusech mířících do Prahy. Rozšíření se nově dotkne 51 linek, říká radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z hnutí STAN.
4: Například jde o spoje mezi Prahou a Příbramí, Dobříší, Benešovem, Vlašimí nebo Brandýsem nad Labem Starou Boleslaví, anebo třeba mezi Brandýsem, Úvaly a Říčany. Ten systém se rozšiřuje také v oblastech, jako je Milovicko, Nymbursko, Mladoboleslavsko, ale taky Mělnicko nebo na trasách mezi Kladnem, Unhoští a Berounem.
5: Sport. Basketbalisty Pardubic a Nymburka čeká dnes čtvrté ligové finále. Zatím je stav série hrané na 4 vítězství 2-1 pro Nymburk, který v nedělním utkání v Pardubicích prohrál o 1 bod. Trenér východočechů Jan Šotnar doufá, že se jeho svěřenci teď neuspokojí.
6: Nesmíme se uspokojit. My jsme v té sérii ty dělníci, my jsme ty v té sérii ty, kteří musí bojovat, hrát na hranici svých možností. A pokud si budeme myslet, že ne, tak Nymburk nás spoukne. V některých částech zápasu nás jasně přehrával. My musíme prostě hrát na doraz v obraně a samozřejmě se podíváme na video. Určitě uděláme nějaký změny jako v každém zápase. Nymburk je taky udělá a uvidíme, kdo se připraví líp.
5: Čtvrtý finálový zápas mezi basketbalisty Pardubic a Nymburka začne na východě Čech v 18 hodin. Na Radiožurnálu Sport ho uslyšíte v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 u Brna a v Praze nehoda v Běchovicích. Na dálnici D1 čekejte kolony za Brnem směrem do Prahy. Na 178. kilometru sjezdu na Ostrovačice likvidují následky požáru nákladního auta. Projíždí se jedním pruhem a ve frontě od 185. kilometru se zdržíte přes 20 minut. D1 je ucpaná i na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Popojíždějí hlavně kamiony od 211. kilometru až k omezení v Brně. Osobním na chvilku zastavíte jen u Holubic. A ještě jednou D1 ve směru z Brna do Prahy zpomalte za sjezdem na Kutnou horu. Na kilometru 64 nehoda. Policisté havarované auto přesouvají z levého pruhu na krajnici a brzdí se, dojíždí do kratší kolony. Silnice 35 z Valašského Meziříčí do Rožnova se ucpává u Zašové. Začala demolice mostu a průjezd řídí kivadlově semafory. Zdržíte se chvilku asi 10 minut v koloně v obou směrech. A v Praze se vyhněte Českobrodské ulici. V Běchovicích mezi Pražským okruhem a Běchovicemi se srazila dvě auta. Českobrodská špatně průjezdná a hlavně z centra dost ucpaná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti, teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte odpolední radiožurnál a taky Hanku Schánilovou.
0: Krásné odpoledne vám přeji. Konec kombinované výuky, tedy střídání školy a domácí online výuky, se dotkl některých dětí a jejich rodičů, kteří teď řeší, jakže bude školní docházka od září vůbec vypadat. Do téhle věci se vložil zároveň také dětský ombudsman. A proč chce prošetřit rozhodnutí ministerstva školství, prověříme také v odpoledním radiožurnálu. Hezký den.
2: Odpolední radiožurnál
8: a Hanka Schánilová.

0: Městský ombudsman se začal zabývat rozhodnutím ministerstva školství ukončit pokusné ověřování kombinované výuky. Někteří studenti se učí střídavě doma online a ve škole nebo i mimo ní, například při projektech v terénu. Teď ale rodiny řeší, co bude dál, jak bude vzdělávání vypadat od září a kam budou děti případně i přestupovat.
1: Ta škola je pro mě strašně moc. Mám tam svoji komunitu, mám tam jako prostor projevovat se tak, jak se projevovat potřebuju.
2: Říká osmačka Anna z expediční základní SCIO školy. Doteď se učila kombinovaně, takže částečně doma online a částečně prezenčně na školních expedicích a výletech. Od září už to ale nepůjde.
1: Mě to ještě těžší tím, že já přejíždím mezi Prahou a Zlínem, protože mám rodiče rozvedené.
2: Kombinovaná výuka vznikla v době covidu v roce 2021 v rámci pokusného ověřování. A i když mělo podle letošní aktualizace pokračovat ještě další dva roky u základních a základních uměleckých škol, ministerstvo školství ho v květnu ukončilo. Pokračuje členka vedení školy Martina Lichtenbergová.
3: Mrzí mě vlastně na tom to, že se nikdo moc jako nezajímal o to, jaké to má opravdu dopady a jestli to těm dětem prospívá, že vlastně my jsme akorát odevzdávali často jenom takové jako technické jako údaje, vyplňovali jsme tabulky, ale vlastně nikdo se moc nezajímal o to, jestli ta jako prospěchu.
2: Škola o testovacím režimu žáky i rodiče informovala. Nečekala ale, že jeho ukončení bude tak náhlé. Podala proto správní žalobu k městskému soudu v Praze. Důvodem ministerstva je nízký počet zapojených škol a nedostatečný vzorek pro systémové závěry. K letošnímu únoru kombinovanou výuku ověřovalo 21 škol, z toho 16 základních, ve kterých se učí 418 žáků. Nicméně podle ministra Roberta Plagy za hnutí ANO přišlo oznámení včas.
4: Já samozřejmě vnímám tu situaci těch dětí, ale jestli někdo vyvolal v těch rodičích a dětech pocit, že to není pokusné ověřování a přistupoval k tomu jako řádné škole s tím, že to vlastně nemůže být nikdy přerušeno, tak to byla SCIO škola.
2: Žáci a rodiče, kterých se ukončení kombinované výuky dotklo, se obrátili i na dětského ombudsmana Martina Beneše. Ten postup ministerstva prověří.
5: Zároveň by mě zajímalo, jakým způsobem ministerstvo toto své rozhodnutí komunikovalo s dotčenými školami a zda nebylo možné nějakým vhodnějším způsobem naplánovat časově tak, aby děti a jejich rodiče měli lepší možnost hledání nějakého vhodného řešení.
2: Beneš zatím rozhodnutí ministerstva nechce hodnotit, nicméně by chtěl, aby krok ještě zvážilo a srozumitelněji ho komunikovalo. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Posloucháte nás ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Ruský prezident Vladimír Putin o víkendu řekl, že jistý ruský biznismen mu přivezl vzkaz od Volodymyra Zelenského. Ukázalo se, že prostředníkem byl někdejší majitel fotbalové Chelsea Roman Abramovič. A právě o tom budeme v radiožurnálu za chvíli mluvit. Teď duet Erosa Ramazzottiho a Tiny Turner.

0: Někdejší majitel fotbalové Chelsea a miliardář Roman Abramovič v květnu navštívil Kyjev a do Moskvy se vrátil se vzkazem od Volodymyra Zelenského. Potvrdili to zdroje z Kyjeva a o cestě jistého nejmenovaného biznismena na Ukrajinu hovořil minulý týden i sám Vladimír Putin. Abramovič tak pokračuje ve své roli prostředníka, kterou zastává už od začátku velké války v únoru roku 2022. Jeho roli sleduje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Ondřej, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co víme o poslední misi Romana Abramoviče?
1: Tak měla se odehrát v květnu údajně, to byla iniciativa ukrajinské strany. Vladimír Putin říkal, přišel se mě zeptat, jestli má jet, tak jsem říkal, ale jeď se to tam poslechnout, no ale nakonec asi o dva dny poté přišel nálet na nějakou tu budovu ve Starobylsku a to jsem řekl, že prostě to v tom případě se s nimi nebudu bavit. Takže to je asi tak všechno.
0: Proč právě Abramovič hraje roli prostředníka mezi Kyjevem a Moskvou?
1: To je zajímavé, protože on vlastně se účastnil už těch úplně prvních jednání o míru ještě na podzim v létě roku 2022 v Istanbulu a podle zdrojů z Kyjeva on je prostě člověk, který se dokáže domluvit vlastně se všemi. On, co by dál známý Vladimíra Putina, ale i v tom Kyjevě on si dokázal vybudovat velmi solidní vztahy a zjevně mu skutečně jako osobně záleží na nějakém pokroku v mírových jednáních.
0: Ondřej, a může jeho činnost přispět třeba i k ukončení války?
1: Tak sama jako taková ne, ale může jí zjednodušit. Samozřejmě rozhodnutí ukončit válku může učinit jeden jediný člověk a to je Vladimír Putin. A v okamžiku, kdy on bude na toto připraven, tak samozřejmě kontakty Romana Abramoviče se mohou hodit, ale už spíše jako technická pomoc, než jako člověk, který by třeba dokázal i ovlivnit Vladimíra Putina.
0: A já už jenom přidávám, že tohle byl komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Ondřej, díky za tvůj čas, za tvé informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
1: Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
0: Co si koalice slibuje od navržených změn penzijního spoření? Jak se na ně dívá sněmovní opozice? Může snížení poplatků omezit služby a servis pro klienty, jak tvrdí některé penzijní společnosti? A jak důležité je dobrovolné spoření pro celý český důchodový systém?
1: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
2: Dnes po hlavních zprávách v 18 hodin.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: všechny sportovní fanoušky. 13. června se na pražském výstavišti koná festival Off-Season. Přijďte na speciální talk show Desítka Pavla Horváta s Antonínem Panenkou. Potkejte se se sportovci Martinou Sáblíkovou, Radko Gudasem, Jiřím Procházkou a dalšími. Těšte se na monopost Formule 1 a spousta programů pro děti. 13. června, výstaviště Praha, festival Off-Season. Více na offseason.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 13.30. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
2: Evropská komise zamítla stížnost na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Podle závěrů přezkumu nejsou žádné důkazy o porušení unijních pravidel. Brusel tak potvrdil, že uzavřel předběžné závěry, které se týkaly zahraničních subvencí, čili státních příspěvků pro jihokorejskou společnost KHNP. Ta má dva nové bloky v Dukovanech postavit. O uzavření přezkumu už v pátek informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Cílem bylo zjistit, jestli potenciální finanční příspěvky obdržené korejskou firmou nenarušují unijní trh. Spojenecké stíhačky Severoatlantické aliance sestřelily v Lotyšsku dron, oznámila to lotyšská armáda. Bezpilotní letoun do země pronikl z Ruska, zatím ale není jasné, jestli šlo o ruský nebo ukrajinský stroj. Víc lidí bude mít nově nárok na odškodnění, pokud jim vakcína proti covidu poškodila zdraví. Rozhodl o tom nejvyšší soud. Doteď měli na peníze nárok jen lidé, kteří se kvůli očkování ocitli v ohrožení života nebo kteří kvůli němu ztratili soběstačnost. Podle soudu ale má být rozhodující, jestli očkování dotyčnému způsobilo prokazatelně újmu, která dlouhodobě ovlivňuje jeho život. Tedy jestli má třeba omezenou schopnost pracovat, sníženou kvalitu života nebo narušené každodenní fungování. Takové případy podle soudu vyžadují odborné znalecké posudky a důkladné dokazování. A ve Středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum kvůli plánované stavbě dálnice D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem chtějí silničáři začít stavět za 2 roky.
0: Sport.
2: Florentino Pérez zůstává prezidentem fotbalového Realu Madrid. V předchozích volbách neměl protikandidáta. Tentokrát porazil podnikatele Enrica Riquelmeho. Podle webu španělského klubu získal 65% hlasů. Ve svém projevu po zvolení přivítal zpátky v Realu trenéra Joseho Mourinha, který se vrací po 13 letech. Jeho úkolem bude ukončit čekání na trofej. Poslední získal madridský tým před 2 roky.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 u Brna a nehody v Praze. Na dálnici D1 popojíždějí kolony na průjezdu Brnem směrem na Prahu. Nejdříve nesouvislá kolona hlavně kamionů od 210. kilometru až k omezení na 196. A pak ještě jedna kolona na výjezdu z Brna do Prahy. Na 178. kilometru odtahují kamion po požáru a jede se pouze jedním pruhem. Tam je další fronta od 193. kilometru. Celkově těch 30 kilometrů přes Brno pojedete osobním autem asi 40 minut. Kamionem delší dobu. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště je silný provoz. Musí regulovat vjezdy do tunelu a tvoří se kolona od sjezdu na Vestec. V Praze se ucpává i Gbelská ulice směrem na Průmyslovou. U sjezdu na Prosek blokují 2 auta. Po nehodě pravý pruh, kolona se táhne už z Cínovecké. A ještě jedna nehoda z Prahy. V Českobrodské ulici se před Běchovicemi směrem z centra srazila 2 auta. Českobrodská průjezdná Kivadlově a postojíte asi 15 minut v koloně směrem z centra. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti, teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední Radiožurnál a Hanku Schánilovou.
1: Krásné odpoledne vám přeji. Česká házenkářka slaví triumf v Lize mistryň. O tomhle úspěchu se ve Francii mluví dokonce víc než o tenisovém Grand Slamu Roland Garros. Tedy je to opravdu velké a za chvíli se o tom také rozvíte.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: Vzal si 2 lízinky, 2 hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký

Německá ekonomika už delší dobu stagnuje a tím víc se možná debatuje o tom, jestli by ji nemohlo probudit nadcházející fotbalový šampionát. Ten startuje totiž už ve čtvrtek a budou se v něm točit stovky miliard. Tak my si o tom řekneme v odpoledním Radiožurnálu.

0: Fotbalové mistrovství světa se blíží. Obří akce pořádaná Spojenými státy, Mexikem a Kanadou už vypukne ve čtvrtek. A kromě sportu půjde samozřejmě také o peníze. V sousedním Německu se třeba mluví o tom, jestli mistrovství může zvrátit vleklou stagnaci a pomoci třeba i nastartovat ekonomiku. My si o tom víc řekneme s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. O těch ekonomických dopadech velkých globálních turnajů se diskutuje opakovaně, pravidelně a ta očekávání od nich jsou podle většiny ekonomů přehnaná. Obchod se při podobných akcích daří oživovat spíš lokálně, když někam přijedou fanoušci, ubytují se, jezdí taxíky, utrácejí v hospodách, ale na těch periferiích mimo centrum dění, tam už je to horší a to teď platí o to víc, že velká část zápasů na to mistrovství za Atlantikem se bude hrát v čase, kdy v Evropě je noc.
0: Takže v Německu u obchodníků mistrovství světa žádná velká očekávání nebudí?
1: Třeba ekonomický deník Handelsblatt, ten tvrdí v dnešním vydání, že žádná hitparáda to nejspíš nebude, taky už proto, že podle průzkumu, který si tento deník nechal vypracovat agenturou YouGov, víc než 70% Němců neplánuje žádné speciální výdaje spojené s fotbalovým mistrovstvím světa. Ale na druhou stranu, podle analýzy Mnichovského institutu pro hospodářský výzkum IFO, která ještě nebyla zveřejněná, ale Handelsblatt z ní cituje, se vždy před podobnými turnaji u německých podniků přece jen o něco zlepší nálada a podniky taky přece jenom častěji očekávají nějaké vyšší výnosy.
0: Když se ale bude hrát převážně v noci a fotbal restaurace nejspíš příliš nenaplní, tak z čeho by ty příjmy měly plynout?
1: Ono nakonec ani to gastro nepřijde úplně zkrátka, protože některé zápasy se budou hrát přece už od 7. Navíc nejde jenom o hospody, třeba McDonald's, ten v Německu letos znovu před mistrovstvím začíná opékat svůj Deutschlandburger. A ty pohostinství, ty taky budou dostávat, od nich budou dostávat třeba peníze majitelé vysílacích práv, takový gastropas na vysílání mistrovství v pohostinství vyjde v přepočtu asi na 7000 korun. No a nezanedbatelný bude třeba, nebo měl by být, taky prodej sportovního artiklu, sportovního zboží takovou jedinou německou firmou v kategorii top sponzorů nebo globálních partnerů fotbalového mistrovství je Adidas. Odhaduje se, že za to platí v přepočtu asi tak miliardu korun ročně. No a ten samozřejmě očekává vysoký prodej dresů a taky fotbalových míčů. Přičemž je jeden faktor, který ty obchodní úspěchy a různých firm docela dost podmiňuje, ale nedá se předvídat, a to je to, jak daleko dojde německá nebo vlastně kterákoliv jiná reprezentace. Tolik piva se asi v které zemi vypije.
0: Náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín, díky a naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.

0: Česká házenkářka Sabrina Novotná slaví triumf s métami v lize mistryni. O tomhle úspěchu se prý ve Francii mluví víc než o slavném tenisovém Grand Slamu Roland Garros. A tak vám více řekneme už za pár minut v odpoledním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Je to neskutečný pocit, já jsem o tomhle momentě snila a ještě jsem nebyla spát, takže z toho snu jsem se ještě neprobudila.
1: Vyprávěla energicky kolem 10. hodiny dopoledne na radiožurnálu Sport Sabrina Novotná, čerstvá vítězka házenkářské ligy mistryň. Francouzské méty porazily ve finále v Budapešti maďarský Děr 31-29 a ačkoliv je Novotná druhou golmankou, tak si připsala dva zákroky.
0: Tenhle rok to byla taková moje pozice kritizování záda, protože ona přece jenom je mnohem starší, má mnohem větší zkušenost. Já jsem do té světové házené vplula teprve před rokem, takže jsem ráda, že ta premiéra byla takováhle a ta atmosféra byla vážně neskutečná.
1: Říkala Novotná o švédské jedničce met Johaně Bunsenové.
2: Goalkeeper is out, 7-6, into the line. Oh, save by Bunsen, a huge save.
1: Maďarská hala pro 20 000 lidí byla vyprodaná a nabídla výbornou atmosféru a bujaré byly i následné oslavy.
0: Hali jsme se dostali až někdy v 11 hodin, takže ty oslavy byly krátký, ale výživný, bych řekla.
1: Popisovala Sabrina Novotná a oslavy nejspíš budou následovat i ve francouzských métách.
0: A už nám teď naznačili, že nás tam čeká nějaký překvapení, protože vlastně pro francouzský tým je to úplně poprvé, co vyhrál nějaký tým ligu mistrů v ženské kategorii samozřejmě, takže sami podle mě moc teď nevědí, jak s tím naložit, moc se lidí to nepředpokládá. My jsme v to doufali, že by se nám mohlo povíst tím, že vyhrajeme. To byl takovej malej sen, ale nemluvilo se o tom nahlas.
1: Velikost úspěchu házenkářek met potvrzuje také titulní strana nejznámějšího francouzského sportovního deníku L'Équipe. Ten upřednostnil na titulce právě triumf met v lize mistryň před vítězstvím tenisty Zvereva na francouzském Grand Slamu Roland Garros. To vše ukazuje na velikost házené v zemi galského kohouta.
0: Ve Francii je ta házená úplně na jiný úrovni v tomhle tom než je v Čechách. Ve Francii vlastně já bych si troufla říct, to je třetí nejoblíbenější sport.
1: Dodala házenkářka Sabrina Novotná po vítězství met v lize mistryň. Karel Schamberger, Radiožurnál.

nákladní skříní, půvab manekin. Můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým. Oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvarí. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, sa vystrašen šepotem, úst, co zdály se bez hlase, chci z tvých průsvitných tl-

0: blíž a schopen odpustit, podvíčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a sváděli se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie citu.

zrcadlo, svou vůni s heřmánkem tak dobře znám, poměry ztrát z obou stran. Barva myslov, jen přikrášluješ pravdu ve vzduchu prázdnu, zkoušíš předejít pádu za duma, sám si zůstaň, srabe. A z cizích veršů

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Teroristka důchodkyně doma měla paruky, zlato a zbraně, teď ji zřejmě čeká prázdná cela. Fascinující příběh krajně levicového extremismu z Německa, případ Daniely Kleteové a zločiny frakce Rudé armády.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno
1: a tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6:00 ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Oh Lord.

0: nenechte si ujít v České televizi.
1: Sledujte český národní tým na fotbalovém šampionátu.
2: Dobrý balón. Ten kluk, to je zázrak.
1: Nejlepší fotbalisté planety na jednom místě. Mistrovství světa startuje už 11. června v České televizi.
3: Matony Running Festival Olomouc už brzy odstartuje. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody v kouzelném centru Olomouce, zapsaném na seznamu UNESCO. Přidejte se k nám a zažijte nezapomenutelnou atmosféru historického centra. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, šantovka běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambini Run. Už v sobotu 13. června. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
4: Radiožurnál je 14 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
5: Irán zastavuje útoky na Izrael. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje vládě zvýšit platby za státní pojištěnce o 24 miliard. Čeští fotbalisté ve Spojených státech pokračují v přípravě na začátek mistrovství světa. Nehoda brzdí provoz na silnici 38 u Kolína. A čekáme slunečno večer v Čechách. Přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty do 28 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Iránské ozbrojené síly oznámily ukončení vojenských operací proti Izraeli. Teherán nicméně pohrozil ještě drtivějšími útoky, pokud bude Izrael pokračovat v úderech na Libanon, informuje o tom agentura Reuters. Vzájemné ostřelování začalo po včerejších raketových útocích. Irán je provedl právě v odvetě za pokračující izraelské údery na Libanon. Izrael v noci na dnešek odpověděl útoky na cíle v Iránu. Zasáhl například petrochemický komplex na jihozápadě země. Výbuchy se ozývaly i z Teheránu a dalších měst. A detaily předáme na Radiožurnálu i po zprávách. Platby za státní pojištěnce do zdravotnictví by se příští rok mohly dohromady navýšit o 24 miliard korun. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví na dnešním zasedání vlády. Znamená to navýšení za každé dítě, důchodce nebo nezaměstnaného o 333 korun na 2521 korun měsíčně. Pokračuje mluvčí ministerstva Naďa Chatová.
7: Rezervy systému veřejného zdravotního pojištění byly v důsledku snížení platby za státní pojištěnce v roce 2022 a opakovaně deficitních úhradových vyhlášek v minulosti téměř vyčerpány. Navrhované navýšení tak směřuje ke stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění a vytváří prostor pro úspory a zvyšování efektivity v následujících letech.
5: Český zahraniční obchod byl v dubnu v přebytku necelých 7 miliard korun. Meziročně se tak snížil o 11,5 miliardy. Informoval o tom Český statistický úřad. Podle něj se do výsledků pozitivně promítl obchod se stroji a taky s ropou a zemním plynem. Naopak negativní dopad měl obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty. Pokračuje za statistiky Miluše Kaveňová.
8: Jelikož v dubnu zrostla meziroční hodnota dovozu více než u vývozu, přebytek obchodní bilance se snížil. Meziročně jsme zaznamenali nejvyšší nárůsty hodnoty dovozu u koksu a rafinovaných ropných produktů o 6,9 miliard korun a počítačů elektronických a optických přístrojů o 5,1 miliardy korun.
5: Kvůli opravě mostu se na výjezdu z Valašského Meziříčí na Slovensko tvoří už od rána dlouhé kolony. Průjezd za Šovou je možný pouze kyvadlově a dopravu řídí semafory. Na místě je reportérka Gabriela Hykl.
9: Já teď stojím přímo v místě nové křižovatské kolony, se táhnou na obě strany od Rožnova už od Zubří, od Valašského Meziříčí od Rachovce. Uhři jsou na tom řidiči ve směru od Meziříčí, ti čekají v kolonách i přes půl hodiny. Je to i proto, že ve směru na Rožnov není žádná objízdná trasa. Bez omezení by tudy měli řidiči projet 16. srpna. Gabriela Hekla, Radiožurnál.
10: Sport. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na start mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí v noci na pátek našeho času v mexické Guadalajaře, zápasem s Jižní Koreou. Dosavadní vrchol kariéry vyhlíží i obránce David Douděra, který má navíc v týmu bratrance, záložníka Lukáše Červa.
11: Na to budu vzpomínat celý život, až si s Čerou sem za 40 let sedneme u ohně a budeme brečet společně, jak jsme z malých kluků z dovolený, když jsme si kopali na pláži, když jsme si zakopali na mistrovství světa společně. Aby dva členové z rodiny tohle to dokázali, tak si myslím, že je jako obrovský úspěch. Na mistrovství nás pojede 20. My jsme chtěli vypravovat soukromý letadlo, ale není to v našich možnostech, ale bude to sranda.
10: Všechny zápasy českého týmu na mistrovství světa uslyšíte na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony na D1 v Brně a nehoda u Kolína. Na dálnici D1 vázne provoz na průjezdu Brnem směrem na Prahu. Nesouvislá kolona hlavně v pravém pruhu. Kamiony popojíždějí od 211. kilometru a rozjíždí se to celé až na 182. u Kývalky. Osobním zastavíte jen místy v levém pruhu. Na silnici 38 z Kutné hory do Kolína čekejte kolony před Libenicemi. Na křižovatce na Starý Kolín se srazila dvě auta. Větší fronty jsou tam ve směru do Kolína asi na 10 minut. Silnice 35 je ucpaná na příjezdu do Litomyšle ve směru z Mohelnice. Kolona se sune už od nové dálnice. Na silnici 15 z České Lípy do Litoměřic postojíte za Uštěkem v koloně. Je tam omezení u obce Zimoř, hlásí náš zpravodaj.
13: Je to tam bohužel na semafory a ty mají tak krátký intervaly. Půl hodiny jsem tam stál a je to prostě úplně mrtvý.
12: V opačném směru z Litoměřic je kolona výrazně kratší. V Praze se ucpává Štěrboholská spojka ve směru na Barandovský most. Za nájezdem z Počernic před Europarkem blokuje nehoda jeden pruh. Fronta se táhne už od Hradecké dálnice. A v Praze nehoda i v Českobrodské překáží ve směru z centra před Běchovicemi. Tam je další kolona asi na 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme jasno až polojasno, večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti, teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Tolik zprávy. Dál je s vámi odpolední Radiožurnál a Hanka Skánilová.
4: Dobré odpoledne vám přeji. Irán oznámil, že přestane vysílat rakety na Izrael. Podmínil to ale zastavením izraelského bombardování Libanonu. Oznámení vydalo velitelství iránských ozbrojených sil potom, co americký prezident Trump vyzval Izrael a Irán, aby na sebe okamžitě přestali útočit. Situace mezi oběma zeměmi se vyostřila v noci, poprvé od vyhlášení příměří na začátku dubna. A jak se vyvíjí situace na Blízkém východě, my vám to shrneme už za chvíli.
6: Odpolední Radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: Íránské ozbrojené síly přestanou útočit na Izrael. Oznámili to několik hodin potom, co se v noci na dnešek mezi oběma zeměmi vyostřily vzájemné útoky. Odsoudil je americký prezident Donald Trump, podle kterého míří jednání o mírové dohodě do závěrečné fáze. A kvůli další eskalaci bojů na Blízkém východě také dál stoupají ceny ropy. Jiří Kordík ze zahraniční redakce pro nás už má aktuální informace. Vítám tě, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Čím tedy Írán zdůvodnil to poslední prohlášení o zastavení úderů?
1: Právě v tomhle vyjádření se mluví o okamžitém zastavení vojenských operací namířených vůči Izraeli stejným dechem, ale iránské vojenské vedení dodává, že pokud bude Izrael útočit na jižní Libanon, tak přijdou ze strany Teheránu ještě silnější útoky než dřív. Alespoň takto vyjádření cituje iránská agentura Fars a na to vyjádření ještě nereagoval Izrael.
0: Krátce předtím se proti eskalaci bojů důrazně ohradil americký prezident Trump. Reagoval Irán na jeho slova?
1: Přímo na ta jeho slova se vyjádření ozbrojených sil neodvolává krátce předtím, ale Trump na své sociální síti vyzval k tomu, aby obě strany přestaly okamžitě střílet. Dodal, že podle něj úspěšně probíhají jednání o míru a že je může zhatit už jenom něčí hloupost anebo nevědomost a že se blíží taky finální dohoda. Nicméně izraelská armáda ještě předtím vzkázala, že je taky připravená na několikadenní vojenskou operaci proti Iránu.
0: Co vůbec tohle poslední vyostření konfliktu to přivolalo?
1: Úplně nejdřív v noci na dnešek Irán vypalil sérii balistických raket, a to na severní a střední Izrael. Ty se střelila tamní protivzdušná obrana. Tyhle údery Teherán odůvodnil tím pokračujícím izraelským bombardováním Libanonu. To se tedy týká té fronty, kterou Irán dlouhodobě spojuje s tím vzájemným konfliktem s Izraelem a se Spojenými státy. V Libanonu Izrael postupuje v ofenzivě s tím odůvodněním, že bojuje právě proti Iránem podporované militantní skupině Hizbala. Iránské revoluční gardy zase nejdřív tvrdili, že ten úplně první úder na Izrael měl právě Izrael varovat, aby z údery na Libanon a hlavně na jeho hlavní město Bejrut úplně přestal, a Trump na tom začátku nejdřív vyzval izraelského premiéra Netanyahu, aby na ty iránské údery nijak nereagoval.
0: Jak nakonec reagovala izraelská armáda?
1: Ta začala na Irán útočit bezprostředně po těch už zmíněných zneškodněných úderech. Uvedla, že zasáhla a poškodila část petrochemického komplexu na jihozápadě Iránu a stíhačky mířily i na obranné systémy v dalších městech. Exploze hlásí taky v metropoli Teheránu. V reakci na to pak pokračoval Irán ještě v dalších odvetných úderech a podle Izraele se do nich pak zapojili i Husíové v Jemenu u Rudého moře. To jsou dlouhodobí spojenci Iránu a právě tenhle koloběh těch vzájemných úderů a různých odvet tedy prozatím zastavilo to iránské prohlášení o tom, že zastaví údery.
0: Jiří Kordík z naší zahraniční redakce tedy mluvil o tom, jak se vyvíjí situace na Blízkém východě. Díky a hezký den.
1: Hezký den.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Dneškem začal týden invazivních druhů a pořádá ho Agentura ochrany přírody a krajiny. Kromě nepůvodních živočichů představují problém pro českou krajinu také invazní rostliny. Například pro Mariánsko-Lázeňsko je typický bolševník velkolepý, který z Kavkazu zřejmě přivezl už kníže Metternich. A o jeho likvidaci se dozvíte víc v našem vysílání, tedy v odpoledním radiožurnálu. Vítejte u nás.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A nebezpečí na hradecké dálnici na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové zbystřete před sjezdem na Pečky. Na kilometru 34 leží v pravém jízdním pruhu nárazník. Větší kus plastu, varují policisté. Tak pozor na to, vybočuje se. D11, 34. kilometr směrem do Hradce Králové. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Karlovarský kraj podpoří likvidaci invazních rostlin dotačním programem. Naváže tak na ukončené evropské programy. A podporu získají hlavně města a obce na Sokolovsku, kde musí odstraňovat netýkavku žláznatou, křídlatky anebo bolševník velkolepý. A právě ten bolševník patří k největším problémům regionu a na Mariánsko-Lázeňsku se šíří už od 19. století. Tahle rostlina totiž vytlačuje původní druhy a při kontaktu může lidem způsobit vyrážky, puchýře i další kožní potíže.
3: Právě tady sekáme bolševníky, snažíme se o jeho likvidaci ručně za pomoci mačety.
4: Říká Martin Klimša, na sobě má bílou kombinézu, brýle a ochranou kuklu.
3: Je mi horko, je to namáhavý, většinou tohle provádíme tam, kde mechanizace nesmí nebo nemůže.
4: Na likvidaci bolševníků dohlíží soukromý zemědělec Petr Potůček. Stojíme sice na čerstvě posekané louce, ale přímo pod nohama máme světle zelený výhonek bolševníku.
5: Bolševník má tu schopnost velmi rychle obrážet. A to, co tady kluci porazí, tak většinou nestačí. To se musí nejmín dvakrát v roce.
4: Jediná rostlina bolševníku dokáže vyprodukovat až desítky tisíc semen. Podle Petra Potůčka je proto důležitá spolupráce všech vlastníků pozemků.
5: To znamená povodí, silnice, kolem lesních cest.
4: Vám na tu likvidaci přispívá Karlovarský kraj.
5: Za to si myslím, že mu patří díky. Nicméně je problém vůbec sehnat ty pracovníky, takže peníze vám nejsou moc platný, když nemáte lidi, kteří to udělají.
4: Původně byl dotační program na likvidaci invazivních rostlin financován z Evropské unie. Pokračuje radní Karlovarského kraje Jan Vrba z hnutí ANO.
6: Protože ten dotační program skončil, tak to nyní musel převzít kraj ve svém dotačním programu. Jedná se o bolševník, netýkavku a křídlatku. Ti, kteří se přihlásí do toho programu, tak musí dodat 50% vlastních prostředků. Dáváme korunu 50 na metr čtvereční a samozřejmě se kontroluje ten postup.
4: Karlovarský kraj rozdělil necelé 4 miliony korun mezi 34 žadatelů. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je 300 000 korun. Z Karlovarského kraje Václav Malý, Radiožurnál.

0: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticket Portal do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.
1: Radiožurnál je 14:30. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
2: Maximální cena benzínu klesne zítra na 1,40 korun a 50 haléřů za litr. Je to o 14 haléřů méně než dnes. Na webu o tom informuje Ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 40 korun a 5 haléřů. Cena se oproti víkendu změnila o 1 haléř. Vláda zavedla cenové stropy u paliv v polovině dubna. Opatření plánuje do konce června. Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla na 4,8%. Podle úřadu práce hledalo zaměstnání skoro 356 tisíc lidí, tedy asi o 5,5 tisíce méně než v dubnu. A to hlavně kvůli pokračujícím sezónním pracím a taky oživení ekonomiky. Volných pracovních míst bylo v květnu zhruba 96 tisíc. Nejvyšší nezaměstnanost zůstává v Ústeckém kraji, nejnižší je naopak v Praze a v Pardubickém kraji. Ve srovnání s loňským květnem pak nezaměstnanost naopak o 0,6% stoupla. Nedělní parlamentní volby v Arménii vyhrála strana Občanská smlouva premiéra Nikoli Pašiniana. Podle volební komise získala téměř 50% hlasů. Pašinian, který se za vítěze voleb prohlásil už během sčítání v noci na dnešek, v poslední době prosazuje sblížení s Evropskou unií. Proruská aliance Silná Arménie je na druhém místě s asi 23% hlasů. Do parlamentu se pak dostanou ještě další dvě strany. A na Karlovarský filmový festival letos přijede herečka a režisérka Maggie Gyllenhaalová a herec Jesse Eisenberg. Cenu prezidenta filmové přehlídky převezme na zahájení americká herečka, která stvárnila třeba asistentku ve snímku Temný rytíř nebo novinářku v hudebním dramatu Crazy Heart. Za sebou má taky 3 úspěšné režisérské počiny. Ocenění dostane i Jesse Eisenberg, který je známý díky roli zakladatele společnosti Facebook ve filmu Sociální síť. 60. ročník filmové přehlídky začne 3. července. Sport. Americká golfistka Nelly Kordová vyhrála US Open. Světová jednička a dcera českého grandslamového šampiona v tenisu Petra Kordy ovládla první dva majory sezóny jako první golfistka od roku 2013. Loni přitom Kordová nezvítězila na žádném turnaji.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 v Brně a kolony u Valašského Meziříčí. Na D1 vázne provoz na průjezdu Brnem směrem do Prahy. Jde hodně kamionů. Pravý pruh je plný od 210. kilometru s mezerami až na 182. ke Kývalce. Osobním pojedete o něco rychleji v levém pruhu. Kolony i na bratislavské dálnici D2 na příjezdu do Brna. Opět hlavně kamiony v pravém pruhu od 8. kilometru. Opatrně dojíždějte. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem pozor před Lovosicemi. Za benzínkou Siřejovice na 45. kilometru údržba v jízdním pruhu. Je tam krátká kolona a brzdí se do zastavení. Na D10 ve směru z Prahy na Turnov se chvilku asi 10 minut zdržíte u Bakova nad Jezerou. Je tam zúžení na 53. kilometru. Na silnici 35 připomínáme kolony mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem. Začala demolice mostu u Zašové a projíždí se Kyvadlově. Kolony v obou směrech až na půl hodiny. 35 je ucpaná taky u Litomyšle, zdržíte se okolo 20 minut na příjezdu směrem z Mohelnice. Je silný provoz. A to samé silnice 20 z Plzně do Karlových Varů, mezi Bezvěrovem a Toužimí u Třebouní opravují vozovku. I tam jsou kolony asi na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti, teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední radiožurnál a taky Hanku Schánilovou.
5: Krásné odpoledne vám přeji, jestli stojíte na D1 nebo někde na D2 nebo u Třebou, nějak hlásila naše zelená vlna, tak až tam sahá odpolední radiožurnál a my vám to vaše čekání se pokusíme zkrátit aktuálním programem.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

znovu na Blízký východ. Irán a Izrael si vyměnili nejhorší sérii útoků od dubna. Iránská válka tím vstoupila do stého dne. Zatímco americký prezident žádá obě strany, aby z útoky přestaly, tak cena ropy roste. A podrobněji si o tom řekneme s naší zpravodajkou ve Spojených státech.

0: Irán zřejmě vyslyšel výzvu amerického prezidenta, aby ukončil nově obnovené boje s Izraelem. Ale jen podmínečně, pokud Izrael nebude dál útočit na Libanon. Ostřelování, které začalo v noci na dnešek, způsobilo mimo jiné skokový růst cen ropy, a to skoro o 5%. Roli Spojených států v tomhle konfliktu probereme teď s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Jano, zdravím tě, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak je vážná tahle eskalace v porovnání s tím, co jsme viděli v minulých týdnech a co ji způsobilo?
1: Tahle eskalace je nejhorší od dubna, kdy to příměří mezi těmito dvěma zeměmi začalo platit. Irán vypálil asi 30 balistických raket a k ním se ještě přidaly dvě střely jeménských Hutíů. A Izrael na to reagoval. Izraelská armáda teď otevřeně říká, že se připravuje na přinejmenším několikadenní boje. A to naznačuje, že to nemusí být úplně jednorázová výměna, že to může být začátek nějaké delší fáze. Takže příměří technicky stále platí, ale v praxi se rozpadá.
0: Jakou roli hraje Donald Trump? Žádá obě strany o příměří, ale má skutečný vliv?
1: Donald Trump dneska na své sociální síti vyzval obě země, aby okamžitě přestali střílet, a říká, že mírová jednání stále pokračují. Realita navenek ale vypadá jinak. Podle amerických médií Donald Trump Netanyahua požádal, vyzval, nařídil mu, aby se ta izraelská odveta zdržela, a Benjamin Netanyahu ho neposlechl. Donald Trump se tak ocitá v podobné pozici jako při Gaze nebo v Libanonu, kdy se on snaží zastavit válku svého nejbližšího spojence a ten ho ignoruje. Takže vliv má, ale je omezený.
0: Jaké praktické důsledky může mít pro zbytek světa tahle situace?
1: Nejviditelnější jsou ceny ropy. Brent dnes ráno vyskočil skoro o 5% na asi 2000 korun za barel. Hormuzský průliv zůstává zablokovaný. Jsou velké pochybnosti o tom, že by byl brzy obnoven, a přitom tudy teče prostě pětina světové ropy. Pro Česko to znamená tlak na ceny pohonných hmot, na ceny energií, a pak je tady ještě ten širší geopolitický rozměr. Čím déle ta válka trvá, tím nestabilnější je celý Blízký východ. A to včetně bezpečnosti těch námořních tras a americké vojenské přítomnosti v regionu.
0: Naše zpravodajka Jana Ciglerová tady pojmenovala roli Spojených států. Děkujeme ti a hezký den přeji.
1: Pěkný den.

Připravit se v nížině na zápas v nadmořské výšce přes 1500 metrů. Takový je teď úkol českých fotbalistů před vstupem na mistrovství světa. A za chvíli o tom budem ze Spojených států mluvit zároveň jeden z lékařů národního týmu. A tak si to poslechněte i vy, kteří jste teď ve společnosti odpoledního radiožurnálu.

0: 1600 metrů v Mexiku. A právě tam je bude čekat na úvod šampionátu ze čtvrtka na pátek českého času Jižní Korea.
1: To, že jsme tady, tak nám to jako v konečném důsledku vlastně může pomoct.
2: Popisuje jeden z doktorů fotbalové reprezentace Petr Čechal.
1: Adaptace na horko a na to klima, které je tady, tak je vlastně pozitivní skříženou reakcí na adaptaci na nadmořskou výšku.
2: Už před odletem do USA se na základě dohody větší skupiny odborníků dělali hráčům krevní testy, sledovali se individuální hodnoty železa a podle nich se pak dál postupovalo. Petr Čechal teď vysvětloval, na čem doktoři pracují na základně reprezentace nedaleko Dallasu.
1: Se snažíme zefektivnit kardiovaskulární systém, snížit teplotní jádro, snažíme se zlepšit termoregulaci perspirací.
2: Laicky pocením. Ve vyšších nadmořských výškách je nižší atmosférický tlak. Petr Čechal mluvil třeba o dechovém stresu, jednoduše zadýchávání. Organismus může být rychleji unavený a nevydrží na obvyklé výkonnosti po celou dobu, i když reakce jednotlivých hráčů asi budou individuální.
1: Ty nároky na plíce, potažmo na pracující svaly, tak to si jde proti sobě a proto ta adaptace na to, aby byla opravdu jako dotažená, tak na to vlastně nemáme čas.
2: Říká doktor Petr Čechal, který musel hledat s kolegy jiné cesty, jak se pokud možno co nejvíc vyhnout potížím s nadmořskou výškou. A jednou z nich je strávit v Guadalacháře co nejméně času.
1: Takové ty největší změny v organismu, kdy člověk začne vnímat, že je v jiné nadmořské výšce, tak se pohybují mezi druhým, třetím dnem.
2: A tou dobou už by měli Češi cestovat zpátky z Guadalacháry na svoji základnu pro světový šampionát, nedaleko Dallasu. Z Texasu, Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Radiožurnál, časopis Reflex a společnost Big Board.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
2: Filipíny po silném zemětřesení hlásí víc než 30 mrtvých. Vláda chce příští rok poslat do zdravotnictví o 24 miliard korun navíc. Peníze mají směřovat hlavně na státní pojištěnce. Tenista Menšík je po semifinále Roland Garros 17. ve světovém žebříčku. Kolony popojíždí na silnici 35 mezi Rožnovem a Valašským Meziříčím. A zítra bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle i bouřkami. Teploty nejčastěji do 22 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Počet obětí po silném zemětřesení na Filipínách vzrostl na nejméně 32. Informují o tom místní úřady. Záchranné akce dál pokračují. Otřesy o síle 7,8 stupně zasáhly ostrov Mindanao. Ve městě General Santos je poškozená řada budov a klíčový most. Podle agentury AP zemětřesení vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolí pobřeží. Pomoc zasažené zemi nabídla například Malajzie. Vláda schválila navýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun na příští rok. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vyšší platby mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO pomoci pokrýt rostoucí náklady ve zdravotnictví a doplnit peníze, které chybí v systému. Podle Babiše ale vláda zároveň požaduje po ministerstvu zdravotnictví větší úspory.
4: Zdravotnictví určitě má rezervy z hlediska úspor a stejné je to u pojišťoven, kde by se mělo ušetřit aspoň 1% z jejich provozu.
2: Veřejné zdravotní pojištění letos hospodaří s víc než 570 miliardami korun. Z toho stát do systému posílá za děti, seniory nebo nezaměstnané asi 160 miliard. Za oklamání 80 klientů cestovní agentury Ambiera půjde Renáta Jelínková na 6 let do vězení. Trest jí dnes vyměřil krajský soud v Ostravě, podle kterého podvedla zákazníky, kterým naslibovala exotické zájezdy v Karibiku nebo luxusní plavby. Obžalovaná si verdikt vyslechla prostřednictvím videokonference a okamžitě se odvolala. Podle soudce Lukáše Delonga škoda přesahuje 6 milionů korun.
5: Část zájezdu byla pořízena k životním jubilejím, případně pro osoby nemocné, handicapované, pro děti, mající spojovat rodiny a naproti tomu došlo v mnoha případech k rozkolu přátelství a rozkladu některých rodinných vztahů.
2: Ve Středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum nutný kvůli plánované stavbě dálnice D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Silničáři chtějí začít stavět 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem za 2 roky.
6: Pro svou práci používáme 2 druhy detektorů.
7: Pyrotechnik Jiří Chládek z firmy Borgata.
6: Jednak magnetometr, který dosahuje velkých hloubek, a potom ruční detektory, které jsou schopné přesně zaměřit cíl a jsou schopné rozlišit i druh kovu.
7: Pyrotechnický průzkum vyjde na 125 milionů korun. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl připomíná, kdy chtějí silnici začít stavět.
8: Chceme začít v roce 28.
7: Stát za novou dálnici zaplatí asi 70 miliard korun. Z Benešovska Radek Duchoň, Radiožurnál.
9: Sport. Tenista Jakub Menšík se díky účasti v semifinále Roland Garros posunul na 17. místo světového žebříčku. Po svém nejlepším grandslamovém výsledku kariéry si polepšil o 10 příček.
10: Ani tak není Menšík nejlepším českým mužem, tím zůstává 12. Jiří Lehečka. Němec Zverev si prvním grandslamovým titulem upevnil třetí pozici. Ta první dál patří Italu Sinnerovi a mezi ženami Bělorusce Sabalenkové. Z českých tenistek je v singlovém pořadí nejvýš 10. Karolína Muchová. V tom deblovém zůstává jedničkou díky vítězství na Roland Garros Kateřina Siňaková. O 600 bodů před svou spoluhráčkou Američankou Townsendovou. Alena Benešová, Radiožurnál.
9: Basketbalisté Pardubic a Nymburka se po čtvrté utkají ve finále Národní ligy. Duel začne v 18 hodin na palubovce Východočechů. Středočeši vedou v sérii hrané na 4 vítězství, 2-1 na zápasy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: A nebezpečí na hradecké dálnici u Nového Města a kolony na D1 v Brně. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové dejte pozor u nájezdu z Nového Města. Na kilometru 67 hlásíte lopatu na vozovce.
12: Mezi nájezdovým pruhem a pravým pruhem leží lopata železná. By se lidi dali bacha. Je to přímo na čáře.
11: Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov popojíždějí kolony u motorestu u letadla. Na kilometru 53 u sjezdu na Bakov nad jezerou je zúžení a zdržíte se okolo 10 minut. Na D1 čekejte kolony v Brně směrem do Prahy. Je to nesouvislá kolona od 212. kilometru až na 196. Často i v levém pruhu. Osobním autem se na průjezdu Brnem zdržíte až půl hodiny. Na silnici 35 mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem postojíte 30 minut v koloně u Zašové. Začala tam oprava vozovky a mostů. Silnice průjezdná Kivadlově, kolony jsou tam z obou stran. Kolony hlásíte i na silnici 57 u Vsetína. I tam kvůli stavebním pracím kolony jsou ale o něco kratší. Na silnici 35 budete popojíždět na příjezdu do Litomyšle směrem z Moravské Třebové. Je silný provoz. Kolona od konce nové dálnice asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na východě i 27. Tolik zprávy. Dál je s vámi odpolední Radiožurnál a Hanka Schánilová.
1: Dobré odpoledne vám přeji. Choroba, která dokáže zničit celé vinohrady. Právě tak vinaři popisují nemoc zvanou zlaté žloutnutí. V Evropě se loni začala šířit její nová, docela agresivnější forma. A ta se letos poprvé objevila v sazenicích dovezených do Česka. Čím se projevuje nemoc a jak se dá zabránit jejímu šíření, zeptáme se na to ve vysílání odpoledního Radiožurnálu. Hezký den vám přeji.
3: Odpolední Radiožurnál
13: a Hanka Schánilová.

0: Malý hmyz, který dokáže zničit celé vinohrady. Řeč je o křísku révovém, tedy přenašeči nemoci vinné révy zvané zlaté žloutnutí. Loni se Evropou začala výrazně šířit její nová agresivní forma. Velké škody působí zejména na Slovensku, v Maďarsku nebo Slovinsku. Nechybělo mnoho a v letošní sezóně se mohla nákaza rozšířit i u nás.
1: No je to obrovský strašák, já si to snažím nepřipouštět, ale je to v podstatě za kopcem. Na Slovensku je to jakoby v některých případech až fatální.
2: Sdílí své obavy vinař Roman Fabik. Zlaté žloutnutí se sice v Česku objevuje už několik let, loni se ale Evropou začala šířit jeho agresivnější forma. Upozorňuje inspektor Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, zkráceně UKSUS, Jan Šamánek.
3: Pokud se někde objeví, tak velice rychle se může přenést na okolní keře.
2: UKSUS proto začal namátkově testovat dovážené sazenice révy, které jim vinaři hlásí. Ve dvou případech nákazu testy v laboratoři potvrdili.
3: V jednom případě šlo o 4800 sazenic, které ještě nebyly vysázeny, takže byly vráceny dodavateli. A druhá zásilka, to bylo do asi 2000 rostlin, která už byla vysázena, se musela vytáhat a zlikvidovat.
2: Zlaté žloutnutí přenáší drobný hmyz křísek révový. Choroba se projevuje, jak název napovídá, barevnými změnami na listech révy.
3: Listy bílých odrůd jsou žlutozeleně zbarvené a červených odrůd červeně až červenofialově.
2: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský proto na vinaře apeluje, aby vinice před přenašečem křískem révovým ošetřovali a dovoz sazenic ze zahraničí včas hlásili. Pokračuje mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
4: Také doporučujeme nenakupovat materiál z oblastí silného výskytu. Dále se mohou bránit sledováním zdravotního stavu vlastního vinohradu.
2: Aby se případné šíření nemoci dalo včas zastavit, chce UKSUS začít letos využívat k monitoringu vinic snímky z družiny. Podrobné informace o zlatém žloutnutí i ochraně proti křískovi révovému podle Hrabčákové vinaři najdou na rostlinolékařském portále. Šimon Franz, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Severomořská ropa Brent se znovu dostává na hranici 100 dolarů za barel a můžou za to noční útoky Izraele na Irán. Jak moc se dražší ropa projeví na cenách pohonných hmot v Česku? Ptali jsme se na to, co jsme zjistili, to za chvíli uslyšíte v odpoledním Radiožurnálu.

0: Konflikt na Blízkém východě dál eskaluje. Izrael v noci na dnešek zasáhl a poškodil petrochemický komplex v Íránu. Teherán zase vyslal rakety na Izrael. Ceny ropy v souvislosti s tím prudce rostou. Například severomorská ropa Brent zdražila ještě před 8 hodinou ráno o 4,3%, podobně jako americká lehká ropa. A detaily dodá redaktor Dominik Hron. Dominik, vítám tě, hezké
1: odpoledne. Den, pěkný den.
0: Kam až se vyšplhaly ceny ropy?
1: Severomorská ropa Brent se dnes ráno prodávala zhruba za $97 za barel. Ještě v pátek večer se přitom cena pohybovala okolo $92 a naopak se očekávalo postupné zlevňování. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ceny přímo reagují na aktuální dění na Blízkém východě.
2: Že se velmi pravděpodobně odkládá jakékoliv uzavření té mírové smlouvy, čili to znamená, že ještě asi dlouhou dobu tam nebude klid a dodávky ropy jsou ohroženy.
1: Přes Hormuzský průliv se v posledních týdnech dostávalo stále více tankerů, to teď ale po útocích zase neplatí. Dopravní trasa, po které proudí zhruba pětina světové produkce ropy, bude podle analytiků vyřazena z provozu nejspíš i několik dalších týdnů. Dodám, že například agentura AP označila noční útoky za největší vyhrocení konfliktu od uzavření příměří 8. dubna.
0: Jak a kdy pocítíme omezení dopravy v Hormuzském průlivu tady v Česku?
1: Řidiči se nejspíš můžou rozloučit s postupným zlevňováním benzínu a nafty. Ceny totiž velmi pravděpodobně zase znovu porostou. Říká to třeba hlavní ekonom ČSOB banky Jan Bureš, podle kterého situace na Blízkém východě ovlivní ceny na čerpacích stanicích v Česku asi do 2 dnů.
3: Pokud by se ceny měly pohybovat okolo $100 za barel, tak na těch hlavních produktech u čerpacích stanic to může znamenat asi v tuto chvíli nárůst o nějakých 30 až 50 haléřů, ale to je pouze hrubý odhad.
1: To by znamenalo, že zůstanou v platnosti vládní opatření, která kromě zastropování marží taky snižují spotřební daň u nafty. To sice pomáhá stabilizovat ceny pohonných hmot, ale z dlouhodobého hlediska to může mít negativní dopady, zejména na státní rozpočet, říká Jiří Tyleček z XTB.
2: Jedná se o desítky milionů měsíčně, což není něco, co by ten státní rozpočet mělo položit, ale na druhou stranu mu to nepomáhá a čím déle tato situace bude trvat, tak tím to bude samozřejmě horší.
1: Pokud bude konflikt trvat delší dobu, negativně se to odrazí nejen na cenách pohonných hmot, ale nejspíš taky v dodávkách zemního plynu. I ten se převáží Hormuzským průlivem a jeho dodávky jsou teď omezené. Zároveň platí, že naplněnost zásobníku s plynem v Česku je teď relativně nízká a na doplnění zásob není možné čekat příliš dlouho.
0: Tak to byly informace v odpoledním radiožurnálu od našeho ekonomického redaktora Dominika Hrona. Díky.
1: Díky.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: Mám tajnou skříň a v ní fotky z našich výletů. Když tě

Mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skříň a v ní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš, jak už se stalo tolikrát, no a ty se divíš.

víc než tisíc důvodů, proč už nehledám a proč zastavil jsem čas. Až půjdeš bílem se mnou v průvodu, celý svět stichne, aby nás dva nepropásl.

0: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
1: Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
2: Co si koalice slibuje od navržených změn penzijního spoření? Jak se na ně dívá sněmovní opozice? Může snížení poplatků omezit služby a servis pro klienty, jak tvrdí některé penzijní společnosti? A jak důležité je dobrovolné spoření pro celý český důchodový systém?
1: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
0: Dnes po hlavních zprávách 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
1: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou CSG a Billa.
2: Radiožurnál je 15.30. Eliška Zábrocká a zprávy.
3: Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Jednání se kvůli složení delegace účastnil i prezident Petr Pavel. Jeho přítomnost na setkání v Ankaře dlouhodobě odmítá premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Finální rozhodnutí by mělo padnout 22. června. Ministři dnes ale schválili, že Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění OSN, které bude v září v New Yorku. Na Slovensku začal soudní proces v takzvané kauze Očistec. Specializovaný trestní soud dnes začal v rozsáhlém korupčním případu číst obžalobu. Podle ní existovala v letech 2012 až 2018 v rámci policie organizovaná zločinecká skupina. V jejím čele stál údajně i tehdejší policejní prezident a dnešní místopředseda parlamentu Tibor Gašpar. Středočeský kraj rozšíří od srpna nastupování všemi dveřmi na dalších autobusových linkách. Shodli se na tom krajští zastupitelé. Lidé už teď můžou využívat k nástupu všechny dveře, například v autobusech mířících do Prahy. Rozšíření se nově dotkne 51 linek. A v noci na zítřek začne v Česku pršet. Na Moravě a ve Slezsku se během úterý můžou místy tvořit i bouřky. Podle meteorologů vydrží déšť do konce týdne. Až do středy by v Čechách a na Moravě mělo být kolem 19 stupňů, teplej bude ve Slezsku. Teploměry tam můžou ukázat až 25 stupňů Celsia. Ve druhé polovině týdne se mírně ochladí. Sport. Hokejisty extraligového Kladna posílí švédský obránce Filip Westerlund, který naposledy působil ve finském týmu Kalpa Kuopio. Středočeši o jeho příchodu informovali na svém webu. Olomouc pak na sociálních sítích oznámila příchod slovenského útočníka Matúše Spodniaka, který odehrál minulou sezónu v dresu Michalovců.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony v Brně na dálnicích a nehoda ve Zlíně. Na dálnici D1 na průjezdu Brnem směrem na Prahu se zdržíte. Osobním autem asi 25 minut. Pomalu pojedete od 211. kilometru až na 190. kilometr. Pro kamiony je to zdržení ještě větší. Kolony i na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Tam jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu od 11. kilometru. Na silnici 35 připomínáme kolony mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem. Začala demolice mostů Zašové a projíždí se Kyvadlově. Kolony v obou směrech delší ve směru z Meziříčí, tam je to přes půl hodiny. 35 je ucpaná taky u Litomyšle. Kolona asi na 20 minut po pojíždí na příjezdu do Litomyšle směrem z Mohelnice. Je silný provoz. Ve Zlíně hlásíte nehodu na třídě Tomáše Bati směrem do Otrokovic.
6: Pršném na úrovni hypermarketu Albert, pravém jízdním pruhu, srážka dvou osobní aut, policie tam je na místě a hasiči tam teďka jeli.
5: A tvoří se kolony směrem z centra. V Praze už je silný odpolední provoz, ucpává se mimo jiné jižní spojka před Barandovským mostem, taky Štěrboholská spojka před Lanovým mostem. Silný provoz čekejte i ve Kbelské ulici směr Ústí nad Labem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na východě i 27 a na horách nejčastěji kolem 14. Tolik zprávy. Dál je s vámi odpolední Radiožurnál a Hanka Schánilová.
2: Krásné odpoledne vám přeji. Už po deváté se rozhodli děti z dětských domovů, že překonají sami sebe a že podniknou cestu k Baltu. Kevin, Adam, Jitka, Denis, Daniel, David a Jirka z domovů Senožaty a Tachov se ode dneška do pátku chtějí dostat z České republiky až na břeh Baltského moře. A pozor, to jenom na kole. 580 kilometrů, žádná elektrika, pěkně na vlastní pohon. Už stihli dnes ráno odstartovat, teď jsou na cestě, zrovna mají podle našich informací pauzu. A co je na tom hezké? Tak chtějí dokázat lidem, že děti jako oni nemusí jenom přijímat dárky, ale že chtějí i dávat. A tak založili na stránkách Znesnáze 21 projekt, který chce vybrat peníze pro nemocné děti i seniory v domovech. Tak jestli se vám tenhle jejich nápad líbí, podívejte se na stránku Znesnáze 21. Vyhledejte si sbírku 9. pokračování cesty k Baltu. A když jim k tomu pošlete třeba i nějakou zprávu, tak budou mít určitě radost. A milé děti, hrajeme teď právě pro vás. Tohle je Nina Ricci, Richard Miller a posloucháte nás ve vysílání odpoledního radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Lena, det er super.
1: Jihokorejská společnost KHNP v souvislosti s projektem na stavbu nových bloků jaderné elektrárny Dukovany neporušila unijní pravidla pro zahraniční subvence. Konstatuje to Evropská komise, která uzavřela předběžné vyšetřování. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO je to dobrá zpráva pro dukovanský projekt i pro celý rozvoj jaderného průmyslu. Informace už pro nás má bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Zdeňko, proč Evropská komise subvence pro jihokorejskou společnost vůbec vyšetřovala?
2: Vše odstartovalo loni v květnu dopis, který místopředseda Evropské komise Stefan Séjourné adresoval tehdejšímu ministru průmyslu Lukáši Vlčkovi z hnutí STAN a žádal ho o odklad podpisu smlouvy o dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Séjourné v tom dopise argumentoval, že přetrvávají významné náznaky, že korejské firmě KHNP, která vlastně vyhrála to výběrové řízení, byly poskytnuty zahraniční subvence, které mohou narušit vnitřní trh. Současně přicházely nám námitky francouzské společnosti EDF, která v tom výběrovém řízení na stavbu Dukovan prohrála. Česko nakonec loni v červnu tu smlouvu s korejským výhercem tak jako tak podepsalo, ale Evropská komise se zároveň začala těmi údajně nespravedlivými subvencemi zabývat a zjišťovala, jestli ty finanční příspěvky, které KHNP dostávala od korejské vlády, představují zahraniční subvence a pokud ano, tak jestli taková podpora narušuje vnitřní trh Evropské unie.
1: Zdeňko, k čemu přesně dospěla tedy v tom předběžném šetření?
2: Komise nyní víc než rok po zahájení toho šetření uvedla, že neodhalila žádné důkazy, že by korejská KHNP v tendru porušila unijní pravidla. Na tiskové konferenci o tom dnes mluvila mluvčí Shiboah McGarryová. Tím pádem komise uzavřela to předběžné řízení. Pokračuje McGarryová.
3: Nyní jsme se rozhodli předběžnou fázi uzavřít na základě informací, které máme k dispozici. A dovolte mi jen říct, že tím samozřejmě nevylučujeme znovu otevření vyšetřování nebo provádění jiných budoucích šetření podle nařízení o zahraničních subvencích. Ale v tuto chvíli jsme se rozhodli nepokračovat a předběžné vyšetřování ukončit.
2: Vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO k tomu už v pátek na síti X uvedl, že je to dobrá zpráva pro dukovanský projekt i pro rozvoj jaderného průmyslu.
1: Evropská komise paralelně posuzuje model financování výstavby dvou nových bloků elektrárny Dukovany. V jaké fázi je tohle šetření?
2: Toto šetření pokračuje, jak dnes potvrdila Evropská komise, unijní exekutiva ho v prosinci zahájila. Je to hloubkové šetření s cílem posoudit, jestli je veřejná podpora, kterou Česká republika plánuje poskytnout na výstavbu a provoz těch dvou nových bloků a jaderné elektrárny v Dukovanech, tak jestli tato podpora je v souladu s pravidly Evropské unie pro státní podporu. Šetření nadále probíhá a ty výsledky by měly být známé koncem tohoto roku nebo příští rok.
1: A tímto se loučím s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Měj se a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Nejstarší světový rekord ve venkovních atletických disciplínách by mohl v téhle sezóně padnout. Výkon Jarmily Kratochvílové z roku 1983 je sice stále vede historické tabulky na osmistovce, ale aktuálně má dvě velmi silné vyzivatelky. Podrobnosti k tomu přidáme v následující reportáži. Teď Alanis Morissette.

0: Světovému rekordu Jarmily Kratochvílové v běhu na 800 metrů se v úvodu sezóny blíží dvě atletky. Ve Stockholmu se očekával útok na rekord v podání olympijské vítězky Britky Hodgkinsové, ale ta i přes osobní maximum prohrála se Švýcarkou Verovou.
1: Skvělý závěr předvedla na olympijském stadionu ve švédské metropoli dcera švýcarského otce a matky z pobřeží Slonoviny a v závodě, který měl být velkou show, Kýly Hodgkinsové se jako třetí žena v historii dostala Audrey Verová na půlce pod minutu a 54 sekund. Naposledy se to povedlo právě Jarmile Kratochvílové v roce 1983. Ta už v minulosti několikrát sledovala, jak se jí soupeřky svými časy blíží a na jaře mluvila o tom, že právě Hodgkinsová může její rekord překonat.
2: Jo, sleduju. Co běhá, to ani nejde to nesledovat, protože pořád je to atletika a to je něco, co mám hrozně ráda, takže vím, že chce můj světový rekord, vím, že dělá úplně všechno pro to, tak uvidíme.
1: I po nedělní výjimečně rychlé osmistovce ve Stockholmu je světové maximum stále v držení Jarmily Kratochvílové. Verová se mu přiblížila na rozdíl 7/10 sekundy.
2: Oni mají úplně jiné podmínky, mají rychlý dráhy, mají karbonové boty, mají světýlka u mantinelu, který ukazuje všechny možné rekordy. Oni to mají tak usnadněný, že skoro si řekám, proč už ten světový rekord neběželi dřív.
1: Mluví Jarmila Kratochvílová o technologickém pokroku, ale i tak její čas na osmistovce, minuta 53,28 sekundy, odolává jako nejstarší ze všech.

0: host Radiožurnálu.
1: Herečka Barbora Váchová působí v Ústeckém činoherním klubu, teď se ale představila ve filmové roli Gerty Schnirch. Jak se připravovala na postavu, která je sice fiktivní, ale nese tíhu poválečného odsunu a kolektivní viny? A jak se mladá herečka vyrovnává s pozorností, kterou jí role Gerty přinesla? Barbora Váchová bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Jan Koller!
0: Pohádková cesta kluka ze Smetanovy lhoty.
2: Na mě pořvával, jestli jsem kopyto nebo hrabaný.
3: Mně se samotnýmu nelíbil, jo.
0: Až na fotbalový vrchol.
2: Když mě zavolali ze Sparty, jak jsem tomu nechtěl věřit.
4: Přišel a vlastně okamžitě hrál.
5: 82 tisíce diváků křičí Jan Koller, tak to bylo opravdu až mi slzy vytryskly.
6: To prostě je takový příběh, který je na film, no. To je na Hollywood.
0: Jan Koller, příběh obyčejného kluka. Zítra večer na ČT2 a v iVysílání.
7: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Více na webu zlatatretra.cz a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera akce.
8: Je 16 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
9: Irán zastavuje útoky na Izrael. Česká obchodní inspekce uložila v řetězci Penny Market milionovou pokutu za prodej alkoholu nezletilým. Čeští hokejisté nakonec neodehrají skupinu mistrovství světa v příštím roce v Mannheimu, ale Düsseldorfu. Na silnici 35 brzdí provoz omezení mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem. A zítra bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle i bouřkami. Teploty nejčastěji do 22 stupňů.
10: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Iránské ozbrojené síly oznámily ukončení vojenských operací proti Izraeli. Teherán nicméně pohrozil ještě drtivějšími útoky, pokud bude Izrael pokračovat v úderech na Libanon, informuje o tom agentura Reuters. Vzájemné ostřelování začalo po včerejších raketových útocích. Irán je provedl právě v odvetě za pokračující izraelské údery na Libanon. Izrael v noci na dnešek odpověděl útoky na cíle v Iránu. Zasáhl například petrochemický komplex na jihozápadě země. Výbuchy se ozývaly i z Teheránu a dalších měst. Řetězec Penny Market musí zaplatit 1 000 000 korun za opakovaný prodej alkoholu nezletilým. Pokutu udělila Česká obchodní inspekce. Její jihomoravský a zlínský inspektorát loni provedl 14 kontrol a v polovině případů se mladistvým figurantům podařilo v řetězci koupit tvrdý alkohol nebo víno. Česká obchodní inspekce za to uložila nejvyšší možnou pokutu, vysvětluje mluvčí František Kotrba.
11: Při stanovení výše pokuty zohlednila zejména to, že se jednalo o opakované protiprávní jednání, o vysokou míru kontrol se zjištěním, krátké časové období, ve kterém byla porušení zákona zjištěna, i způsob spáchání spočívající v ignorování kontroly věku.
9: Mluvčí řetězce Markéta Smutná uvedla, že prodej alkoholu nezletilým považuje Penny Market za nepřijatelný a učiní kroky, které povedou k posílení kontroly věku. Okresní soud v Olomouci dnes rehabilitoval někdejšího olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu. V letech 1950 až 1961 ho státní bezpečnost nezákonně zadržovala v rezidenci arcibiskupství, a to až do jeho smrti. Důvodem byly jeho údajné protisocialistické a protikomunistické postoje. Podnět k rehabilitaci podalo Muzeum československého exilu a emigrace 20. století. Instituci zastupoval advokát Lubomír Miller.
12: To soudní řízení bylo důležité, aby bylo jasně pojmenováno, že státní moc zacházela s panem profesorem Matochou naprosto nepřijatelným způsobem, že to bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci, když ho 11 let internovali, neposkytli mu potřebnou lékařskou péči.
9: Rozhodnutí soudu je pravomocné. Stíhací pilot a člen záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury Aleš Svoboda poletí na mezinárodní kosmickou stanici ISS nejspíš příští léto. Novinářům to dnes oznámili zástupci vlády. Evropská kosmická agentura se společností VAST podepsala dohodu. Zajišťuje roli pilota mise, jednu z klíčových pozic celé posádky. Potvrzuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
13: Je to samozřejmě důležitý milník, ale je to jenom milník. Není to cíl, ještě spousta práce čeká. Mě čeká na několika měsíční výcvik, přímo na ten daný let. Běží zároveň příprava 13 českých projektů, které mají být součástí naší mise na ISS. Takže je to důležitý milník, ale ještě nejsme úplně na konci, takže ještě spousta práce čeká.
14: Sport. Čeští hokejisté odehrají skupinu světového šampionátu v příštím roce v Düsseldorfu. Podle původních plánů Mezinárodní hokejové federace měl přitom národní tým absolvovat základní část turnaje ve druhém pořadatelském městě Mannheimu.
15: Federace se na změně programu dohodla s německými pořadateli. Česko zůstává ve skupině B s Kanadou, Spojenými státy, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Světový šampionát se v roce 2027 uskuteční od 14. do 30. května. Semifinálové zápasy a utkání o medaile jsou na programu v Düsseldorfu. Karel Schamberger, Radiožurnál.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Kolony v Brně a nehoda v Liberci. Jsou ucpané příjezdy do Brna po dálnicích. Na D1 na příjezdu z Vyškova kolona od 216. kilometru až na 210. Pak se alespoň osobní auta rozjíždějí. Zdržíte se i na příjezdu po bratislavské dálnici D2. Kolona místy i v levém pruhu od 212. kilometru až na D1. Na silnici 35 postojíte v koloně na výjezdu z Valašského Meziříčí do Rožnova. U Zašové začíná dlouhodobé omezení, projíždí se Kyvadlově. Větší je teď kolona ve směru do Rožnova, zdržíte se přes půl hodiny. Na 35 se fronty i na příjezdu do Litomyšle popojíždějí ve směru z Mohelnice a je to asi na 20 minut od nové dálnice. Ještě jednou silnice 35. V Liberci se zdržíte ve směru na Chrastavu. Za tunelem blokuje jeden pruh nehoda, kolona je tam do 15 minut. V Praze silný odpolední provoz kolony třeba na Pražském okruhu popojíždějí před sjezdem na Ořech. Delší ve směru z D1 na letiště musí kvůli koloně i regulovat vjezdy do tunelu. A pozor, ucpává se dost taky Kutnohorská silnice směrem z Prahy. Nejdříve v Uhříněvsi a pak i v Mukařově. V Mukařově brzdí provoz omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra čekáme oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů na východě i 27. Tolik zprávy. Dál je s vámi odpolední Radiožurnál a teď už taky Jan Pokorný.
8: 16 hodin a 7 minut, dobré odpoledne. Možná už jste začali přemýšlet, jestli máte na dovolenou všechno. Dnešní počasí vás přimělo třeba koupit opalovací krém s vysokým faktorem. Zítra by mohli jít víc na odbyt pláště do deště a jestli máte koupený zájezd, tak to třeba bude chtít nový kufr. Radiožurnál je na cestách nepřetržitě, ale nám stačí jenom mikrofon, se kterým půjdeme za chvíli na vládu.
10: Odpolední Radiožurnál
17: a Jan Pokorný.

0: Tady je odpolední radiožurnál. Spor vlády a prezidenta o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře neskončil ani po návštěvě Petra Pavla na dnešním jednání vlády. Kabinet už hlavu státu schválil do čela delegace na valné shromáždění OSN v New Yorku, které bude v září. O účasti prezidenta na summitu ale stále nerozhodl. Víc k tomu teď řekne politický reportér radiožurnálu Vojtěch Tomášek, který už se ze Strakovy akademie vrátil do studia. Dobrý den, Vojtěchu.
1: Dobré odpoledne ze studia. Prezident Petr Pavel strávil dnes dopoledne na úřadu vlády zhruba 20 minut. Řekl, že dnešní termín pro návštěvu zvolil právě kvůli původně avizovanému rozhodnutí o delegaci na summit NATO. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dřív mluvil o tom, že by se vláda měla dohodnout právě dnes. Nakonec ale minulý týden oznámil, že to bude až 22. června.
0: A mluvili o tom členové vlády s prezidentem předběžně už dnes?
1: Petr Pavel řekl, že ministr přišel seznámit se svým názorem na složení delegace do Turecka. Zopakoval, že navrhuje kompromis, aby se premiér s ministry účastnil formálních částí summitu a on sám těch neformálních, které taky považuje za důležité, protože i na nich se řeší bezpečnostní rizika pro členské země.
2: Já jsem na tento kompromisní návrh za celé 2 měsíce nedostal žádnou odpověď a proto jsem vyzval vládu, aby se k tomuto návrhu dnes nějak postavila. Vláda ústy pana premiéra zopakovala, že to bude probírat 22. června a já tedy počkám, jaký bude výsledek.
1: To, co řekl premiér Andrej Babiš prezidentovi, pak zopakoval i na tiskové konferenci po jednání vlády.
3: Ten mandát musí počkat zkrátka na to zasedání ministrů obrany, které bude v Bruselu 18. a 19. 6.
1: Složení té delegace proto nechtěl premiér blíž komentovat. Složení je nicméně předmětem sporu mezi prezidentem a vládou už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá a hrozí kompetenční žalobou. Babiš už před časem řekl, že by prezident součástí delegace být neměl. České výdaje na obranu by totiž měl na summitu podle premiéra obhajovat kabinet.
0: U mikrofonu byl politický reportér radiožurnálu Vojtěch Tomášek. Hezký den, Vojtěchu.
1: Hezký den.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Parlamentní volby v Arménii vyhrála vládnoucí strana premiéra Panšiniana. Kavkazská země tak bude pokračovat v prozápadních reformách. Víc informací přineseme za pár minut.

Posloucháte Radiožurnál, upozorňujeme posluchače v dosahu vysílače Liberec, ještě ten na frekvenci 95,9 a vysílače Jeseník, Pradět na frekvenci 91,3, že tyto vysílače budou zítra 9. června od 10 do 15 hodin kvůli údržbě mimo provoz. Děkujeme tímto za pochopení, jinak seznam všech vysílačů Radiožurnálu a mapku jejich umístění najdete na internetu na stránkách www.rozhlas.cz/vysílače. Pro západní směřování Arménie bude pokračovat. Strana občanská smlouva arménského premiéra Nikoli Pašiniana vyhrála nedělní parlamentní volby. O konečném výsledku voleb informovala arménská volební komise. Strana nynějšího předsedy vlády v nich získala 49,8% hlasů, což je dost pro sestavení jednobarevné vlády. My se s naším zpravodajem Jaromírem Markem, který sleduje dění přímo v Arménii, spojíme za chvíli.

0: O vítězi arménských voleb už jsme informovali. Jaromír Marek, zpravodaj radiožurnálu, je přímo v Arménii. Jaromíre, jak Arméni přivítali výsledky voleb, které byly považované za jedny z nejdůležitějších od vzniku nezávislého státu? Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. No, já musím říct, že jsem byl docela překvapený, protože ty volby byly důležité a ty výsledky vlastně přijali všichni tak, jako se stoickým klidem, žádné troubení do noci, žádné oslavování. Ráno, dopoledne si přečetli ty výsledky, zjistili, že zkrátka zůstává ta současná vláda a život šel nevzrušeně dál. Byť tedy samozřejmě těch 58% volební účasti byl rekord, ale nějaké velké emoce tady pro mě překvapivě vlastně nebyly.
0: V čele země tedy zůstane stávající předseda Nikola Pašinjan. Naznačil už něco třeba, jaké budou cíle té příští vlády?
1: Tak ona, ta vláda, v zásadě bude pokračovat v tom prozápadním kurzu. Slíbil, že bude pokračovat v těch reformách a z takových těch nových témat, která jsou pro Arménii velmi citlivá, takže to, že uvedl, že by chtěl co nejdříve ratifikovat mírovou smlouvu s Azerbajdžánem, to je opravdu téma citlivé, protože Arménie se fakticky vzdala území v Náhorním Karabachu, no a také řekl, že by chtěl navázat diplomatické vztahy s Ankarou, což by mohlo vést k tomu, že by po letech se otevřela zavřená hranice s Tureckem a jak konkrétně řekl, nebo jak řekl, z té slepé uličky by se ten zdejší region měl stát jakousi křižovatkou.
0: Jak reaguje vlastně svět na výsledek voleb v Arménii?
1: No tak gratulace přišly sem do Arménie prakticky z celého světa, od hlav sousedních zemí po třeba šéfku unijní diplomacie nebo předsedkyni Evropské komise, ale přišla i reakce z Moskvy. Pravda, ta je taková velmi vlažná, opatrná, protože o tom jsme mluvili. Ta Moskva se snažila ty volby ovlivňovat, jak už desinformační kampaní, tak ekonomickými různými pohrůžkami. No a mluvčí ruské diplomacie Zacharovová řekla, že volby ukázaly, že ta arménská společnost je polarizovaná a že vůči této zemi, tedy vůči Arménii, bude Rusko postupovat s ohledem na konkrétní kroky jejího vedení.
0: Tolik zpravodaj radiožurnálu, který sledoval volby v Arménii a který sleduje i jejich dozvuky, Jaromír Marek. Jaromíre, děkujeme za informace pro odpolední radiožurnál a přejeme hezký zbytek dne. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticket Portal do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.
1: Radiožurnál 16 hodin 30 minut. Zprávy a Pavel Prouza.
2: Evropská komise zamítla stížnost na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Podle závěrů přezkumu nejsou žádné důkazy o porušení unijních pravidel. Brusel tak potvrdil, že uzavřel předběžné závěry, které se týkaly zahraničních subvencí, čili státních příspěvků pro jihokorejskou společnost KHNP. Ta má dva nové bloky v Dukovanech postavit. O uzavření přezkumu už v pátek informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Cílem bylo zjistit, jestli potenciální finanční příspěvky obdržené korejskou firmou narušují unijní trh. Odvolací soud v Pardubicích pravomocně zamítl žalobu příslušníků rodu Lichtensteinů, kteří se domáhali vlastnického práva k pozemkům v katastru Cotkytle na Orlicko-Ústecku. Potvrdil tak předchozí rozhodnutí okresního soudu v Ústí nad Orlicí. Podle soudu žalobci své vlastnictví neprokázali a nároky nelze po více než 70 letech uplatňovat mimo rámec restitučních zákonů. Dětský ombudsman se zabývá ukončením pokusného ověřování kombinované výuky na základních a uměleckých školách. Do programu bylo zapojeno 21 škol a přes 400 žáků, kteří střídali online výuku, školu i práci v terénu. Ministerstvo školství projekt ukončilo s tím, že vzorek není dostatečně reprezentativní pro další závěry. Ombudsman Martin Beneš chce, aby úřad rozhodnutí ještě zvážil. Začal týden invazních druhů, akce, která má upozornit na zavlečené druhy do české krajiny. Jsou to třeba nutrie říční, želva nádherná nebo bolševník velkolepý. Agentura ochrany přírody a krajiny spolu s dalšími organizacemi na tento týden naplánovala po celé republice sérii přednášek, workshopů nebo exkurzí. Sport. Dánský fotbalista Christian Eriksen je po druhém kolapsu v kariéře v dobrém stavu. 34-letý záložník v neděli krátce ztratil v přípravném utkání proti Ukrajině vědomí a rozhodčí kvůli tomu v 70. minutě zápas předčasně ukončil. Podle dánského reprezentačního lékaře hráče Wolfsburgu brzy propustí z nemocnice. Poprvé měl Eriksen zástavu srdce před 5 lety při mistrovství Evropy. Poté mu lékaři operovali defibrilátor a povolili mu pokračovat v kariéře.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na nebezpečí na D1 u Domašova, komplikace v Ostravě. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy teď velmi opatrně za sjezdem na Domašov. Na kilometru 167,5 stojí nepojízdné auto v levém jízdním pruhu. Není označené, řidič se pohybuje kolem vozu, tak velmi opatrně brzdí se prudce a vybočuje. 167,5 kilometr směrem na Prahu. Dálnice D1 se ucpává v Ostravě v obou směrech. Na kilometru 357 u Svinovských mostů se projíždí omezením a v omezení je teď i nehoda. Ve směru do Brna upadlo kolo u osobního auta, poškodilo jiné auto. Dálnice je teď průjezdná kyvadlově a kolony jsou dlouhé v obou směrech. Vyhněte se třeba po Rudné a Místecké ulici. Na D1 vázne provozy na průjezdu Brnem směrem na Prahu. Nesouvislá kolona se táhne od 219. kilometru v podstatě až do Brna na 190. Jsou to hlavně kamiony, osobním zastavíte jen místy. A podobné je to i na příjezdu do Brna z Bratislavy, to je dálnice D2, kolona kamionů v pravém pruhu od 10. kilometru. V Praze silný odpolední provoz kolony na obvyklých místech. Pozor, hodně ucpaná je Kutnohorská silnice v Mukařově. Je tam omezení před kruhovým objezdem a kolona z Prahy asi na 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Teploty 17 až 22, na východě i 27 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední radiožurnál s Janem Pokorným.
1: A o čem budeme mluvit za chvíli? Předražené státní zakázky, které většinou získaly ty stejné firmy. Šéf maďarského úřadu pro dohled nad evropskými penězi promluvil o údajné korupci za vlády Viktora Orbána. Víc za pár minut.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

věci, mám lísky na snění, co vynesou hnění a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: Tady je odpolední radiožurnál. Kvůli korupci za 16-leté vlády Viktora Orbána mělo Maďarsko přijít v přepočtu až o 4 biliony korun. Tvrdí to šéf Maďarského úřadu pro kontrolu evropských dotací Ferenc Biro. Svůj odhad přitom označil za konzervativní. Zároveň připustil možnost, že by vrcholní představitelé předchozí vlády mohli být za krádež veřejných peněz stíháni. Ve studiu je teď redaktor Ladislav Novák. Dobrý den, Ladislave.
1: Hezký den.
0: Kdo je Ferenc Biro a proč o údajné korupci dosud mlčel?
1: Biro je prezidentem maďarského úřadu Integrity, tedy instituce, která má v Maďarsku chránit finanční zájmy Evropské unie. Založení úřadu si na Orbánově vládě v roce 2002 vynutila Evropská komise s cílem v Maďarsku posílit boj proti korupci, proti podvodům s evropskými penězi. Biro teď poskytl rozhovor asociaci DE, otevřeně v něm mluvil o systémové korupci za minulé vlády a své dosavadní mlčení vysvětlil tím, že dubnové volby, porážka premiéra Orbána a nástup nové vlády mu umožnili o věcech mluvit svobodněji.
0: Jak tedy, podle šéfa úřadu Integrity, vypadala ta údajná korupce v posledních 16 letech?
1: Šlo prý hlavně o manipulace při udělování veřejných tendrů, které byly zároveň několikrát předražené. Vyplývá to prý z případů, které úřad analyzoval. Biro tvrdí, že většinu státních zakázek v Maďarsku vždy získala některá z pouhých tří firem.
2: Konzervativ beštěž, 60 000 miliard forint. 2024 márciusában...
1: Maďarsko kvůli korupci podle Bira ztratilo až 4 biliony korun, což je tedy prý konzervativní odhad. A na rozkrádání veřejných peněz prý dohlíželi i nejvyšší představitelé státu, aniž by tedy jmenoval někoho konkrétního. Serveru Politico řekl, že by tito lidé z Orbánova vnitřního kruhu měli být stíhaní. Nedá se říct, že by šlo pro maďarskou veřejnost o šokující informace o tom oligarchickém systému v zemi, ale tentokrát ty informace přicházejí od úřadu, který má přístup k příslušným dokumentům. Server Politico oslovil stranu Fides i Viktora Orbána a na ta nařčení Ference Bira zatím nereagovali.
0: Ladislave, jak je pravděpodobné, že by ti nejmenovaní představitelé státu, kteří se měli podílet na systémové korupci, byli skutečně vyšetřováni nebo dokonce skončili ve vězení?
1: To je samozřejmě těžké předvídat. Péter Maďar v kampani na náměstích často sliboval, že korupčníci půjdou za mříže, včetně Viktora Orbána. V odpovědích na otázky novinářů, ale obvykle mírní rétoriku, vysvětluje, že on jako politik o takových věcech nesmí rozhodovat. K tomu slouží nezávislá policie, nezávislé soudy. A maďarští odborníci, se kterými jsem mluvil, obvykle zpochybňují, že by vyšetřování mohl čelit samotný Orbán, protože by to bylo politicky i společensky nesmírně citlivé, ale pro okruh jeho spolupracovníků je to riziko pochopitelně vyšší. Záleží samozřejmě na případných důkazech a rozhodnutí maďarských orgánů.
0: U mikrofonu byl Ladislav Novák ze zahraniční redakce. Ladislave, děkujeme za informace. Hezký zbytek dne. Naslyšenou. Posloucháte odpolední radiožurnál. Přejeme dobrý poslech.

Posloucháte odpolední radiožurnál. Česká republika by měla mít pilota vesmírné lodi, a to Aleše Svobodu. Novinky o možném nasazení českého astronauta uslyšíme už za chvíli od naší vědecké reportérky. Počkejte si, už jenom pár minut a poletíme. Precious.

0: Česko je o krok blíž vlastní misi na mezinárodní vesmírné stanici. Evropská kosmická agentura podepsala smlouvu se společností VAST, která počítá s účastí českého astronauta Aleše Svobody na komerční misi k ISS v létě příštího roku. Novinářům to dnes na pražském planetáriu potvrdili zástupci vlády. Byla u toho i naše vědecká reportérka Karolína Burdová. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne z pražského planetária.
0: Karolíno, když to zjednodušíme, o kolik blíž je dnes Aleš Svoboda k tomu, aby se opravdu podíval na mezinárodní vesmírnou stanici?
1: O dost. Dnešní smlouva je totiž podle české vlády jeden z největších milníků celé mise. Česko má potvrzené místo na připravovaném letu a počítá se s Alešem Svobodou jako pilotem. Pokud ještě vše schválí mezinárodní partneři stanice, tedy NASA, ESA, Roskosmos, Japonská agentura pro výzkum vesmíru a Kanadská kosmická agentura, měl by být Aleš Svoboda naším druhým astronautem v historii po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Svoboda se má připojit k astronautovi ESA Tomasi Pesketovi, který byl pro tuto misi jmenován velitelem.
0: Aleš Svoboda nemá být tedy jen členem posádky, ale přímo tím pilotem téhle mise?
1: Přesně tak, nejde o běžnou pozici člena posádky. Pilot se podílí na řízení kosmické lodi, bezpečnosti letu i řešení případných mimořádných situací. Vyžaduje to mnohem rozsáhlejší výcvik. Je to také ocenění svobodových zkušeností vojenského stíhacího pilota. Pro Česko je důležité i to, že si odtud přiveze zkušenosti, které má jen velmi malá skupina lidí na světě.
0: Je to předčasná otázka, jak bude samotná cesta vypadat?
1: Ani ne, pokud vše půjde podle plánu, tak posádka odstartuje v roce 2027 na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžnou dráhu je vynese kosmická loď Dragon, která dopraví astronauty na mezinárodní vesmírnou stanici. Aleš Svoboda bude během mise dělat i 13 českých experimentů a právě prostředí bez tíže totiž umožňuje zkoumat některé procesy úplně jinak než na Zemi. Vědci tak můžou získat poznatky využitelné třeba ve zdravotnictví při vývoji nových materiálů nebo pokročilých technologií.
0: Evropská kosmická agentura podepsala smlouvu se společností VAST, která počítá s účastí českého astronauta Aleše Svobody na komerční misi k ISS v létě příštího roku. Mluvili jsme o tom s Karolínou Burdovou z vědecké redakce Radiožurnálu. Karolíno, mějte se pěkně naslyšenou.
1: Děkuju, krásný den, naslyšenou.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Poslanci ve volbě provázené spory znovu vybrali do Rady České televize Luboše Xavera Veselého a Jiřího Šlégra. Oba přitom svého času hlasovali pro odvolání dozorčí komise rady, což soudy vyhodnotili jako nezákonné. Proč pro ně vládní koalice přesto zvedla ruku? Také na to se Vladimír Kros zeptá poslance hnutí ANO a předsedy volební komise Martina Kolovratníka.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Ještě jedna vesmírná zpráva. Vybraní žáci budou opět moci zažít stav bez tíže ve speciálně upraveném letadle v misi Zero G. Výběrové řízení bude spuštěno letos v září. Další zprávy za chvíli.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Dávno zapomenutý případ znovu vyplouvá na povrch.
3: Je nám podnět k otevření případu utonutí Ladislava Dobrého.
4: Vzal tu pušku.
5: Jo, konečně pošli na to léčení. Hezky, že se přijel. Potřebujeme děte.
2: Detektivní film podle Hany Proškové.
6: Já jsem sem vůbec jezdit.
7: Hlavně na mě netlač.
2: Případ dvou manželek.
8: Co se mezi váma stalo?
2: V neděli večer na ČT1.
9: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Radiožurnál, Česká televize, Deník Právo a Seznam.cz.
0: Sedmnáct hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
10: Složení české delegace na summit NATO není ani po dnešním jednání vlády s prezidentem jasné. Stíhačky NATO v Lotyšsku zasahovaly proti dronu z Ruska. Basketbalisté Pardubice a Nymburka se utkají ve čtvrtém finálovém zápasu ligy. Na D1 v Ostravě komplikuje provoz nehoda. Zítra bude oblačno až zataženo, občas s deštěm. Teploty do 22, na východě až 27 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
10: Prezident Petr Pavel se ani dnes s vládou neshodl, kdo bude reprezentovat Česko na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Finální složení delegace oznámí vláda Andreje Babiše z hnutí ANO za 2 týdny. Premiér spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů dlouhodobě odmítají, aby se prezident summitu účastnil. Podle Pavla tím kabinet narušuje zaběhlé zvyky a přišel proto o věc jednat na schůzi vlády. Ta dopoledne ale schválila prezidentovu účast na zářijovém valném shromáždění OSN v New Yorku.
11: Ocenil jsem, že přijala rozhodnutí o vedoucím delegace na valné shromáždění OSN a požádal jsem vládu, aby stejně civilizovaně přistoupila i k našemu zastupování na summitu NATO.
10: Pokud vláda prezidenta do delegace nezařadí, je připravený podat kompetenční žalobu. Stíhačky Severoatlantické aliance sestřelili v Lotyšsku dron, ten do země podle armády vletěl z Ruska. Zatím ale není jasné, jestli byl ruský nebo ukrajinský. Podle vojáků jde ale o důsledek ruských rušiček.
12: První výstraha pro obyvatele přišla už ráno. Zanedlouho poté armáda oznámila, že francouzský letoun úspěšně zneškodnil dron. Lotyšský premiér Andris Kulbergs na síti X vyzval obyvatele, aby sledovali oficiální kanály a dodržovali pokyny úřadů. Pobaltské státy řeší narušení svého vzdušného prostoru nepilotovanými letouny opakovaně. Minulý měsíc například dopadl dron na estonské území. Lotyšská armáda podle veřejnoprávního serveru LSM už dřív varovala, že dokud bude ruská agrese proti Ukrajině pokračovat, je možné, že se podobné incidenty budou opakovat. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
10: Plán vládní koalice na převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění, závislost a daně. Vyplývá to z průzkumu agentury Resolution pro Českou televizi a Český rozhlas. Slovo úspora použili lidé v souvislosti s vládním plánem na 5. místě. Průzkumu se letos v květnu zúčastnilo přes 2000 dospělých. 45% dotazovaných by mělo pochopení i pro stávku zaměstnanců. V krajské nemocnici v Chebu skončila rekonstrukce onkologického oddělení. Trvala přes rok a za práce zaplatil Karlovarský kraj 258 milionů korun. Modernizace už byla nutná, protože prostory oddělení byly zastaralé a nesplňovaly hygienické nároky, vysvětluje primář Pavel Krištof.
13: V rámci rekonstrukce došlo k tomu, že se zredukovaly počty lůžek na jednotlivých pokojích, dobudovala se sociální zařízení, dobudovaly se sprchy, plus samozřejmě další technické záležitosti, jako jsou třeba kyslíkové rampy a jako jsou třeba hygienické místnosti a na očistu ležících pacientů a tak dále.
2: Sport.
7: Basketbalisty Pardubic a Nymburka čeká dnes čtvrté ligové finále. Zatím je stav série hrané na 4 vítězství 2-1 pro Nymburk, který v nedělním utkání v Pardubicích prohrál o jediný bod. Trenér Východočechů Jan Šotnar doufá, že se jeho svěřenci teď neuspokojí.
14: My jsme v té sérii ty dělníci, my jsme ty v té sérii ty, kteří musí bojovat, hrát na hranici svých možností. A pokud si budeme myslet, že ne, tak Nymburk nás spoukne. V některých částech zápasu nás jasně přehrával. My musíme prostě hrát na doraz v obraně a samozřejmě se podíváme na video. Určitě uděláme nějaký změny jako v každém zápase. Nymburk je taky udělá a uvidíme, kdo se připraví líp.
7: Čtvrtý finálový zápas mezi basketbalisty Pardubic a Nymburka začne na východě Čech za necelou hodinu. Utkání nabídne živě Radiožurnál Sport.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Kolony na D1 v Ostravě a taky v Brně. Dálnice D1 je ucpaná v Ostravě v obou směrech. Na kilometru 356,5 v místě omezení blokuje jediný pruh směrem do Polska nepojízdné auto s upadlým kolem. Dálnice je tak průjezdná kyvadlově, dopravu řídí policisté a fronty jsou dlouhé v obou směrech. Vyhněte se třeba po Místecké a Rudné ulici. D1 se ucpává taky na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Nesouvislá kolona kamionů v pravém pruhu popojíždí od 223. kilometru a rozjede se až v Brně na 190. Místy třeba v okolí Holubic 210. kilometru zastavíte na chvíli i v levém pruhu osobním autem. Dlouhá kolona i na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Jsou to opět hlavně kamiony od 11. kilometru od sjezdu na Blučinu. Na silnici 35 čekejte dlouhé kolony na výjezdu z Valašského Meziříčí do Rožnova. Začala oprava vozovky a mostů Zašové a jede se kyvadlově. Na 35 se kolony i na příjezdu do Litomyšle popojíždějí ve směru z Mohelnice a je to asi na 20 minut od nové dálnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Zítra bude oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22, na východě i 27 a na horách nejčastěji kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. A začíná 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
17: Podle čeho vybírali poslanci nové členy Rady České televize? Čím si zasloužili další mandát Luboš Ksaver Veselý nebo Jiří Šlégr? Daří se kultivovat vztahy mezi současnou koalicí a parlamentní opozicí? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je poslanec hnutí ANO Martin Kolovratník. Zdravím vás do pardubického studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
18: Dobrý pondělní podvečer. Zdravím vás i posluchače a moc děkuji za pozvání.
17: Jsem rád, že jste ho přijal, jenom upřesním, že rozhovor natáčíme po 14. hodině. V pátek jste do Rady České televize zvolili opět její bývalé členy Luboše Ksavera Veselého a Jiřího Šlégra. Oba přitom během předchozího mandátu hlasovali pro odvolání členů dozorčí rady, což, jak potvrdili soudy, bylo nezákonné a televize za to odvolaným členům platí odškodné. To pro vás je dobrá kvalifikace pro výkon radního České televize?
18: Neberte to prosím zle, ale tohle přeci není otázka zrovna této v uvozovkách kauzy, otázka jejich kvalifikace nebo ne. My a včetně mě tedy vládní koalice jsme pro ně hlasovali z jiných důvodů, z důvodu jejich působení, názorů, kritických názorů k fungování, k efektivitě veřejnoprávního média a tak dále. Takže a znovu opakuji, nemyslím to nějak impertinentně nebo zle, určitě to není jako důvod. Toto je kvalifikace, že jsou v nějakém sporu nebo mají problém s nějakým sporem. To ad jedna. A ad dva, rychle dodám to PS. Víte, já sám teď působím ve správní radě správy železnic v jiném orgánu státním a pracujeme se stejným modelem, že ten řídící kontrolní orgán si volí nějaký tým, který mu pomáhá, dělá expertízu a podobně. A já třeba dnes opravdu, věřte mi, jsem přesvědčen o tom, že to tehdejší odvolání, kdy ta tehdejší rada řekla, ale my tomuto týmu už nevěříme a chceme mít nějaké své lidi, kterým důvěřujeme, ke kterým máme důvěru, že to zkrátka tehdy bylo v pořádku.
17: A takže to soudní rozhodnutí.
18: Ne, ještě, nedovolil bych si samozřejmě nikdy veřejně zpochybnit soudní rozhodnutí, ale pokud jim tak pánové se brání dále, odvolali se a ten proces ještě, nebo tento téma není uzavřené a uvidíme, jak dopadne. Může to být samozřejmě judikát do budoucna, ale abych tu reakci zkrátil, myslím si, že a teď korektně, že to není důvod k tomu, aby ten minulý týden nebyli znovu zvoleni.
17: Podle vás není pan Veselý v prokazatelném střetu zájmu kvůli své práci v televizi XTV?
18: To je dobrá otázka. Opozice na ní poměrně otevřeně ve sněmovně poukazovala a teď budu mluvit sám za sebe a budu velmi upřímný. Myslím si, že se občas nachází trochu na hraně. Asi řada posluchačů si ty jeho pořady pustila, viděla je nebo nějaký záznam viděla a kdyby bylo na mě osobně, tak třeba být jím, tak asi, teď nechci použít slovo uberu, ale velmi, velmi zvážím, jestli tu hranu trošku neposunout ve smyslu toho vysílání a toho vlastního působení. Na druhou stranu může to ukazovat i na to, že možná máme zastaralou legislativu, že, a teď opět to nemyslím nějak ironicky, kdokoliv z vás, z nás, vy, já, si může založit nějaký server a tam si vysílat, co chce. A tak nějak jsme pak na hraně toho, těch mediálních zákonů, té mediální legislativy, co je to vysílání, co je to komerční provozování a co ještě není. Na druhou stranu, ještě doplním tu svoji odpověď, pro mě osobně to působení nebo obsah XTV, jak jsem upřímně řekl, možná se té hraně blíží, ale rozhodně není za hranou, aby to třeba pro mě byl důvod nevolit a říct, to je střet zájmu, tak toto zatím necítím.
17: No, například předseda starostů Vít Rakušan na adresu pana Veselého prohlásil, pan Veselý je nominantem, který rozhodně nepředvedl výkon, který by odpovídal etickému kodexu člena Rady České televize. S tím tady nesouhlasíte?
18: Určitě ne. Od pana Rakušana je to legitimní názor opozice. Já bych podobně mohl mluvit třeba o panu Šarapatkovi, který už z mého pohledu naštěstí tím radním televizním není a veřejně dlouhodobě se vyjadřuje vůči svým oponentům, takže používá sprostá slova, hanlivé urážky, nadávky a tehdejší vláda ho tam také v té radě nechala.
17: No ale jak říkáte, tak to už není radní, tak asi...
18: Už není.
17: Pojďme dál.
18: A pan Rakušan se o
17: nově zvoleném panu Veselém. Tušíte, z čeho tady vycházel ministr zahraničí Petr Macinka za Motoristy, když naopak tvrdil, že Veselý je suverénně nejlepším radním?
18: Tak já dlouhodobě a opět jsem upřímný a budu celý tento rozhovor.
17: Děkuju.
18: Vnímám Motoristy, takže někdy trochu záměrně jdou na hranu, trochu záměrně provokují, takže v podobném duchu jsem cítil i to vyjádření pana Macinky. On k panu Veselému chodí poměrně často, třeba na rozdíl ode mě, já jsem tam byl za poslední roky jednou, možná dvakrát. Tak zkrátka chtěl trochu zaprovokovat, proč ne, má na to právo a to je asi tak všechno, co k tomu povím.
17: Sněmovní mediální výbor 28. dubna vyzval bývalé i současné členy Rady České televize, kteří televizi způsobili škodu odvoláním její dozorčí komise, aby ji uhradili. Vy jste na jednání nebyl, hlasoval byste pro?
18: Já bych se zdržel toho hlasování, protože, a to není žádný alibismus, ale tak když si přečteme zákony, jak tedy ty naše mediální, tak jednací řád sněmovny, tak v případě těchto mediálních rad, tedy televizní i rozhlasové, mají poslanci kontrolovat, dohlížet, v případě porušení zájmu, teď jste se mě na něj ptal před chvílí, radní odvolat nebo nějakého jiného důvodu. Tady připomenu, že třeba sněmovna odvolala kdysi paní Lipovskou, takže nebyl by to precedent, už se to stalo, ale někoho vyzývat, ať v nějakém sporu něco uhradí, to přeci každý soudný člověk ví, že je nesmysl, že je to blbost, že je to politická proklamace a že pokud je tam spor nebo byla, soud prokázal nebo až finálně všechny soudy prokážou, tak pak asi to bude televize po nich vymáhat a je to mezi televizi jako institucí a těmi, kteří tu škodu způsobili, ale rozhodně přeci k tomuhle nemohou vyzývat poslanci. To je nesmysl.
17: Ještě jednou se vás zeptám, není tedy zvláštní, že jste potvrdili mandát členům rady, kteří poškodili Českou televizi a je na nich vymáhaná škoda?
18: No vy se, a nezlobte se na mě, vy se stále vozíte po jednom nebo dvou jménech.
17: No protože mám pocit, že jste mi na to neodpověděl.
18: Já si myslím, že jsem odpověděl. Dobře.
17: Takže je to v pořádku.
18: Dobře, není to zvláštní.
17: Není to zvláštní.
18: Zaprvé ten spor ještě může probíhat dál, takže není finálně potvrzeno, že tu škodu způsobili. Je pak otázka, jestli zákon je nastaven správně. Už jsem to dnes řekl. Já osobně, kdybych měl mít nějaký poradní orgán nebo tým, s kterým nejsem spokojen, že jsem třeba podědil po svých předchůdcích, no tak ho také budu chtít přeci vyměnit. Třeba tam bylo pochybení jenom procesní. A těch kladů, těch důvodů, proč jsme tyto pány volili, bylo mnohem více.
17: Už a mohl byste říci příklad?
18: Už jsem mi naznačil, samozřejmě rád je povím dál, ale ještě než to...
17: Vy jste nebyl konkrétní.
18: Tak já chci ještě dopovědět jednu věc, připomenout našim posluchačům. Televizní rada není o dvou lidech, těch lidech lidí je tam mnohem více. Víte, že jsme ji rozšířili v tom minulém volebním období, že tam část radních volí i senát, takže bavíme se o dvou z mnohem většího množství. No a k těm konkrétním původním důvodům, proč ano, tak dlouhodobě oni vystupují k televizi kriticky, dívali se nejenom na, řekněme, ta tvrdá fakta, ale i na, řekněme, jako je to zabarvení zpravodajství, měli řadu připomínek k výročním zprávám, ptali se na efektivitu hospodaření. A to si myslím, že jsou kritické hlasy, které ani nic vezlem, ale zkrátka mají zaznívat a v tom mixu všech radních, které tam dnes máme, i od minulé volební, nebo minulé koalice, pardon, minulé vlády a od Senátu, že to je správně, že to zkrátka tak má být namixováno.
17: V páteční volbě do rady ČT neuspěli bývalý radní Pavel Matucha, Roman Bradáč. Proč?
18: To je pro mě divný příběh. Víme, že je s nimi spojena ta v uvozovkách kauza, té nějaké nahrávky nebo odposlechu. Abych to vysvětlil posluchačům, tak opozice vyvolala ve sněmovně velký ohromný tlak a říkala, pokud ti to pánové, no pokud budete chtít takto volit, dát je do té volby, posunout je, tak my budeme obstruovat, budeme blokovat. Já to nekritizuji, uznávám, že opozice na to právo má. No a nakonec v té sněmovně došlo, řeknu, k gentlemanské dohodě a buďme za ní rádi mezi opozicí a koalicí, že v tomto kole, než se ta kauza vyjasní, že zkrátka tito dva pánové tedy zvoleni nebudou, proto se i přistoupilo k té veřejné volbě aklamací, aby se oba tábory nepřekvapily nebo aby ten zájemný slib splnili. Ale jestli mohu velmi stručně, ano, dodám k tomuto B, pro mě je ta kauza velmi divná, protože na jednu stranu putují po sněmovně nějaké posudky expertů na umělou inteligenci a podobně, šíří hlavně Piráti, které tvrdí, že ta nahrávka je autentická. Ovšem, když se podíváme na obsah těch posudků, tak jsou upřímně velmi amatérské. Jsou to jednostránkové textíky někoho, kdo asi pracuje s tou technikou.
17: Dobře, ale přesně já se zeptám s dovolením, neměli byste se opravdu vážně zabývat tím podezřením z jejich možného korupčního jednání, které má dokládat ta nahrávka rozhovoru? No,
18: to jsme si říkali před chvílí, má sněmovna všechno vyšetřovat, tak to bychom ale pak museli asi zřídit vyšetřovací komisi, jako kdo Dozimetru, například. Já si myslím, že ne, a pokud je tady to podezření zveřejněné v médiích, připomenu, že pánové, a sledují to z dálky, opravdu se nevěnují do detailu, že pánové, ti dotčení naopak mají svůj nějaký expertní posudek, kde se brání a podali na novináře, který to zveřejnil, trestní oznámení, tak a jestli se tam hraje teda o úplatek, nebo je tam debata o úplatku, tak je to přeci věc primárně policie, dobře, a ne poslanců.
17: Předseda sněmovny, šéf SPD Tomio Okamura prohlásil, že není dobře, že volba tentokrát nebyla tajná. Proč by ale měla být? Co si o tom myslíte jako předseda volební komise sněmovny?
18: Já jsem v tom konzistentní, jsem tím předsedou, považte, už čtvrté volební období, takže už to je dlouhá doba a možná teď někdo řekne, že jsem staromilec nebo konzervativní, ale prostě každá personální nominace podle mého názoru, a to se teď netýká jenom televize, má být tajná, protože právě ta tajná volba zajišťuje každému poslanci, každému z nás tu svobodu jeho rozhodnutí a toho čistého svědomí, ale vlastně toho slibu, který dával, když ten mandát poslance získal. Kdežto, pokud je volba veřejná, a tady připomenu, prosadila si to i ta současná opozice v minulém období, když byla jako vládní koalice a nevěřili si ty strany mezi sebou, tak na sílu také se to týkalo České televize, prosadili veřejnou volbu. No a tam vlastně už pak z pohledu té stranické morálky máte veřejnou kontrolu každého poslance, jestli dodržel to, co bylo někde na stranickém sekretariátu nařízeno. Já toho příznivce nejsem.
17: Hostem 20 minut radiožurnálu je poslanec ANO Martin Kolovratník. Česká televize i Český rozhlas trvají na stávajícím systému financování z poplatků a na současné výši rozpočtu. Vy máte dlouholetou zkušenost s vedením pardubického studia Českého rozhlasu. Rozumíte argumentům zástupců médií veřejné služby?
18: No, rozumím do jisté míry a ten rozhovor, jestli mi to dovolíte, malinko odlehčíme. Odlehčím, teď vysíláme, nejen tady přetáčíme, ale vysíláme na dálku. A já v tom studiu, které jsem osobně spolu vytvářel s tehdejším týmem, teď sedím, natáčím z něj, takže pro mě je to, se přiznám, velmi osobní. A víte, někdy, a teď už se omlouvám, jestli to byly roky 2008-2009, mnoho let zpátky, s tím nápadem zrušit koncesionářské poplatky přišla tehdy ODS. Byl to pan Kožušník, když byl europoslancem, a já v té době jako ředitel regionálního studia jsem také byl proti. Přiznávám upřímně a veřejně, dnes si ten názor posouvám, opravuji, a byť managementu médií do jisté míry rozumím, tak na druhou stranu dodávám to odborné vysvětlení. Jestliže dnes se bavíme, tak jak je to dneska nastavené o výši koncesionářského poplatku, tak je dán zákonem, je pevně napsán v zákoně. A přeci pokud stejným způsobem způsobem. Pevně do zákona napíšeme nějakou částku, a teď nechci předjímat jakou, jak pro televizi, tak pro rozhlas, tak ta jistota té nezávislosti je stejná. S čím bych měl osobně problém, a to se nebojím říct nahlas a budu si zatím stát, kdyby ta změna směřovala k tomu, že to je nějaký řádek, nějaká položka ve státním rozpočtu, třeba na kapitole Ministerstva kultury, která by se každý rok měla měnit, nebo by byla nejistota. To bych fakt byl osobně proti.
17: Když ale pokud to bude nejistotě, zákonem, že vám skáči do řeči, zítra se generální ředitelé obou médií dozvědí, o kolik se sníží rozpočtu těch institucí a proč vlastně uprostřed roku. Jenom připomnu, že to, co tady zaznělo, jste bývalý ředitel Karlického rozhlasového studia. Kdyby vám někdo uprostřed roku seškrtal rozpočet, to byste neprotestoval?
18: Protestoval. A protestoval bych i teď jako poslanec. Sám čekám, co zítra z toho jednání, jaký výstup bude. A kdybyste si dohledali to veřejně dostupné, jedno z mých vyjádření z mediálního výboru zhruba měsíc zpátky, když tam byl ministr Klempíř, tak i tam jsem veřejně říkal, že si dovedu představit změnu nebo debatu o těch změnách. Řekl jsem to před chvílí, kdyby to byla třeba pevná částka, ale že naprosto chápu ředitele obou médií, že to nesmí být ze dne na den v půlce roku, možná ne ani od příštího roku ty rozpočty se a ty plány se vytvářejí hodně dopředu, takže to je můj konzistentní názor, že třeba pokud by to bylo jinak, tak sám za sebe jako Martin Kolovratník budu působit na své kolegy, na další poslance a teď mě prosím neberte za slovo, ať už formou pozměňovacího návrhu nebo nějakou jinou, aby pokud k nějaké změně dojde, tak aby to bylo s dostatečným časovým předstihem. To tady můžu slíbit.
17: Podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala je ohroženo mimo jiné, zejména regionální vysílání, pokud tedy dojde k tomu snížení rozpočtu. Tohle vás nezneklidňuje?
18: Zneklidňuje a věřím, že se pan Zavoral, můj bývalý kolega tehdejší, že se mýlí a že rozhodně tak zlé to není a nebude, nic takového nehrozí.
17: Ten dosavadní systém poplatků podle vás, tedy člena sněmovního mediálního výboru, je nefunkční?
18: Je funkční, taky připomenu, že je to procentuálně celkem rovnoměrně rozděleno v rámci Evropy, že někde funguje, někde už od něj ustoupili.
17: Já se ptám na to, jak je to funkční u nás.
18: Je funkční, ale podle mě zbytečně drahý. Mě samotného zaujalo, když jsem se díval do výročních zpráv, jak České televize, tak Českého rozhlasu, kolik vlastně celou společnost stojí náklady na výběr těch poplatků a v součtu za televizi i za rozhlasou to opravdu stovky milionů korun. Druhá věc je, že třeba teď jdou teda poště, že to je nějaký příjem České pošty, ale to si myslím, že jsou zbytečně vynaložené peníze. A to je jeden třeba pro mě osobně jako hlavní argument, které bychom třeba mohli nechat právě v rozpočtu televize i rozhlasu na jejich rozvoj a třeba i na ta regionální studia.
17: Ten Klempířův návrh zákona o médiích veřejné služby je, pokud vím, definitivně pod stolem. Máte vysvětlení pro to, že předloha byla tak mizerná, že ji rozsupovalo hned několik ministerstev?
18: Pro mě je to těžký příběh, nerozumím tomu, co a proč a jak to ti kolegové na Ministerstvu kultury připravili. Víte, já jsem byl poslední období, no to minulé období, členem stínové vlády, tam jsme byli nastaveni s Karlem Havlíčkem na ostré, opravdu velké pracovní tempo, každou věc jsme museli mít připravenou, vyargumentovanou včas a netajím se tím, to s čím přišel pan Klempíř, byl takový jakoby divný výstřel, nebyl ani nějak vyargumentovaný, takže opravdu to byla nekvalitní věc a nebudu se tady tím, já jsem rád, nebo kvituji pozitivně, že to v uvozovkách spadlo pod stůl a že ta další debata, která bude, by měla být o novelách těch stávajících dnes existujících zákonů, to mi přijde rozumné.
17: A je tedy proveditelné to, co oznamuje premiér Babiš, tedy že se zákony o České televizi a Českém rozhlase ponechají, jak jsou. Jen se změní způsob financování a vlastně nahlasy vaší koalice, které ohlašovaly přepracování mediální legislativy, se zapomene?
18: Možná je to umění možného k dnešku, musíme se taky realisticky dívat na čas, ono vždycky je to hrozně těžké vysvětlit našim posluchačům, mým známým lidem v mém okolí, že ty procesy legislativní ve sněmovně jsou extrémně dlouhé, náročné, víte, že máme několik čtení výborů, je pochopitelné, že opozice bude obstruovat, že ty debaty budou velmi dlouhé, pak do toho zasahuje Senát, takže tady se bavíme opravdu o řádech měsíců a pokud chceme tedy fungovat v nějakém rozumném horizontu a víc, co jsem řekl před pár minutami, a chceme také mít nějaký rozumný odklad, aby třeba na tu úpravu, na tu změnu se mohla televize i rozhlas připravit, tak je to takové umění možného vlastně podívat se a novelizovat ty stávající zákony. Ony jsou velmi staré, ale na druhou stranu musím říct, že vůbec nejsou špatné, že byly tehdy napsány docela rozumně, docela dobře. Pokud tu novelu otevřeme, tak samozřejmě se naskytuje řada, my poslanci tomu říkáme nosič, to znamená řada příležitostí pro to připravit další pozměňovací návrhy. Já třeba dlouhodobě jsem byl vždycky příznivcem toho, aby si jak rozhlas, tak televize mohli v uvozovkách přivydělat formou sponzoringu, časomíry, sportovních událostí a podobně, aby si zkrátka určitou část svých příjmů zajistili, tak jako to dělají komerční média, i z těch soukromých zdrojů, a o tom můžeme vést debatu a určitě to bude rychlejší, než tedy vytvářet celou legislativu novou. Pardon, poslední PS. Ano. Viděl jsem to u stavebního zákona, to, co máme teď ve sněmovně v druhém čtení, tak to jsme pro boha začali chystat už loni někdy v září, říjnu, to jsou dlouhé procesy.
17: Martin Kolovratník, poslanec hnutí ANO, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Novou ombudsmankou se stává právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. Nezaráží vás, že uspěla kandidátka, která v doporučeních hodnotící komise skončila na sdíleném posledním místě?
18: Tak to se mi komentuje trochu hůře, protože já jsem primárně, kromě médií, expertem na dopravu, ne na veřejnoprávní agendu, a teď to nechci nějak zlehčovat. Na druhou stranu, a prosím, ať to nikdo nebere ve zlém, prostě sněmovna je suverén. Samozřejmě, že volby a vůbec hlasování jsou politickým rozhodnutím a ve vší úctě, byť jsme tu tedy měli nějakou doporučující komisi, tak sněmovna není vázána, nemusí se tím řídit, je to opravdu jenom doporučení, takže já s tím problém nemám. Paní novou ombudsmanku osobně neznám, ale dal jsem na doporučení svých kolegů.
17: A je pravda, že paní Kostolanské pomohly dobré vztahy s vaší místopředsedkyní Alenou Schillerovou?
18: To popírám a teď opravdu upřímně, když jsme vedli tu debatu na poslaneckém klubu, koho volit, tak Alena Schillerová všem poslancům, a víte, že náš klub je největší, velmi otevřeně, velmi upřímně řekla, že se spolu znají, že může dát, řeknu, takové to osobní doporučení nebo referenci, ale v žádném případě nějak nelobovala nebo nepřemlouvala poslanecký klub, konec konců je primárně ministryní financí, takže také má na starost jinou agendu. A třeba v mém případě mnohem větší váhu, větší slovo u tohoto rozhodování měly kolegyně paní profesorka Válková, Helena Válková, která se tomu této problematice dlouhodobě věnuje, a stejně tak předsedkyně poslaneckého klubu Táňa Malá. Takže tyto dvě dámy, hlavně pro mě osobně, a myslím, že i pro ostatní kolegy, byly těmi garantkami.
17: Zvolením Barbory Urbanové za STAN místo předsedkyní sněmovny je vedení dolní komory konečně kompletní. Proč se to tak vleklo?
18: Tak zaprvé je to dobře, že jsme paní Urbanovou zvolili. Já osobně, kdo mě zná, osobně to o mě ví, já nejsem příznivcem nějakých válek, příkopů a přetlačování se, takže jsem rád, že máme v tuto chvíli sněmovnu kompletní. No, byly zatím ty personální nominace, to není žádné tajemství, zkrátka my jsme na jednu stranu ctili, respektovali tu politickou dohodu, to je každé volební období, že jedno z těch míst připadá opozici, v tomto případě, nebo je to druhé opoziční místo hnutí STAN po ODS, která tam má pana Skopečka, ale přeci jenom to ctění nebo ta dohoda má určité hranice. Nominace pana Rakušana zkrátka pro nás byla za tou hranicí, to nezastíráme. A poslanci, celý náš poslanecký klub, jsme si nedovedli představit, že bychom mu tu důvěru dali. Není také tajemstvím, že bychom možná měli i jinou preferenci, nebo že by se nám lépe hlasovalo například pro Věru Kovářovou. A tady zase budu otevřený, slíbil jsem to na začátku. Věra Kovářová historicky byla velmi kritická, byla rekordmankou v psaní interpelací a podobně, ale vždycky byla korektní, nezneužívala třeba sociální sítě k nějakým posměškům, urážkám. Vzpomeňme na pana Rakušana s těmi jeho kalendáři a s nápisy Andrej, už je čas a podobně. Ale hnutí STAN si vybralo paní Urbanovou. Já osobně s tím problém neměl, také jsem pro ní hlasoval a jsem rád, že je to kompletní a věřím, že budeme fungovat, že to možná přispěje těm vztahům ve sněmovně.
17: No, některé volby jsou opravdu na dlouho dozdrhnou. Třeba Vlastimil Válek z TOP 09 byl do správní rady VZP zvolen na popáté. Rozumím, ale co nám to říká o vašich vztazích s opozicí? Sám jste prohlásil, že nejste příznivec těch válek v uvozovkách.
18: Mluvíte, říkáte, byl bývalý ministr Válek a já nejsem příznivcem Válek.
17: Ano, tak, to zrýmoval.
18: No víte, já jsem vlastně na to malý pán, nejsem v předsednictvu našeho klubu poslaneckého, byť jsem členem předsednictva Hnutí, ano, takže můj hlas je jeden z vícera. Já vždycky, když jsem sám legislativu ve sněmovně prosazoval, ilustračně liniový zákon, velmi úspěšný, který pomohl dálnicím, výstavbě silnic, když jsem prosazoval stavební zákon v roce 21, tak jsem se vždycky snažil tu opozici oslovit, najít nějaký kompromis. Bohužel, a budu férový, je to z obou stran, ty vztahy po těch podzimních volbách jsou velmi, velmi vyhrocené. Je asi těžké najít, řekněme, jestli to je víc nalevo nebo víc napravo, kde to celé začalo, ale zkrátka jsou špatné a mnohdy bohužel i po té lidské stránce. Budu optimista, věřím, že po tom minulém pátku to mnohé napraví, mnohému pomůže a že ta sněmovna začne fungovat trochu lépe.
17: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus. S poslancem Hnutí ANO Martinem Kolovratníkem do Pardubic přeju klidný den. Naschledanou.
18: Ještě jednou díky za pozvání, hezké pondělí.
17: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
15: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
1: Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
15: Co si koalice slibuje od navržených změn penzijního spoření? Jak se na ně dívá sněmovní opozice? Může snížení poplatků omezit služby a servis pro klienty, jak tvrdí některé penzijní společnosti? A jak důležité je dobrovolné spoření pro celý český důchodový systém?
1: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
15: Dnes po hlavních zprávách 18 hodin.
1: Radiožurnál.
15: Každý den s vámi. Zelená vlna Radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
15: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
15: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut. Přes den každou půl hodinu.
15: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
15: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Zprávy a Pavel Prouza.
10: Íránské ozbrojené síly oznámily ukončení vojenských operací proti Izraeli. Teherán nicméně pohrozil ještě drtivějšími útoky, pokud bude Izrael pokračovat v úderech na Libanon. Informuje o tom agentura Reuters. Vzájemné ostřelování začalo po včerejších raketových útocích. Írán je provedl právě v odvetě za pokračující izraelské údery na Libanon. Maximální cena benzínu klesne zítra na 41 korun a 50 haléřů za litr. Je to o 14 haléřů méně než dnes. Na webu o tom informuje ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 40 korun a 5 haléřů. Cena se oproti víkendu změnila o 1 haléř. Za oklamání 80 klientů cestovní agentury Ambiera půjde Renáta Jelínková na 6 let do vězení. Trest jí dnes vyměřil krajský soud v Ostravě, podle kterého podvedla zákazníky, který naslibovala exotické zájezdy v Karibiku nebo luxusní plavby. Obžalovaná si verdikt vyslechla prostřednictvím videokonference a okamžitě se odvolala. Ústecký kraj uspěl s připomínkami k návrhu tzv. Akceleračních zón pro rychlejší výstavbu větrných elektráren. Ministerstvo pro místní rozvoj vypustilo ze svého návrhu dvě lokality v Ústeckém kraji, konkrétně plochu na dohled od hory Říp a Krištofovy Hamry na Chomutovsku.
15: Sport.
10: Italský tenista Jannik Sinner dnes nastoupil do nemocnice v Miláně, kde ho čeká plánovaná série vyšetření. Podstoupit testy chce světová jednička po fyzickém kolapsu ve druhém kole Roland Garros, ve kterém nečekaně ztratila takřka vyhraný zápas a z Grand Slamu vypadla. Po lékařské kontrole chce Sinner pokračovat v přípravě na obhajobu wimbledonského titulu.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Zavřená D2 u Blučiny a kolony na D1 v Ostravě. Dálnice D2 je ve směru z Bratislavy do Brna za sjezdem na Blučinu neprůjezdná. Do kolony tam nedobrzdil kamion, narazil zezadu do jiného a zasahují na místě záchranáři. Sjíždějte na 11. kilometru na Židlochovice, do Brna se pojede po vídeňské D52. Kolony u Brna i na D1 na příjezdu z Vyškova. Kamiony od 220. kilometru osobním zastavíte jen místy. Na D1 komplikace taky v Ostravě. Na kilometru 357 v místě omezení stojí auto s upadlým kolem. Dopravu řídí na místě policisté Kyvadlově, kolony jsou dlouhé v obou směrech. Vyhněte se D1 v Ostravě, třeba po Rudné a Místecké silnici. Silnice 35 z Valašského Meziříčí do Rožnova je ucpaná u Zašové. Začala dlouhodobá oprava vozovky a mostu a projedete kyvadlově. Na Pražském okruhu popojíždějí kolony před sjezdem na Ořech. Delší teď ve směru z D1 na letiště. Musí i regulovat občas vjezdy do tunelu a je tam kolona od Vesce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
19: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Zítra bude oblačno až zataženo zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22, na východě i 27 a na horách nejčastěji kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. A dál je s vámi odpolední radiožurnál a Jan Pokorný.
0: Dobré odpoledne. Před půl rokem byl bez práce, teď jako asistent trenéra české fotbalové reprezentace na mistrovství světa ve fotbale. Řeč je o vicemistru Evropy z roku 1996 Janu Suchopárkovi. Jak na to doma reagovala manželka? To nám sám Jan Suchopárek řekne ve vysílání za chvíli.

0: Ve vysílání Radiožurnálu se čím dál tím častěji objevuje fotbal. Není se co divit, blíží se světový šampionát. Takže před rokem skončil fotbalový trenér Jan Suchopárek na lavičce české reprezentace do 21 let. Teď jako asistent trenéra Miroslava Koupka je s národním týmem na mistrovství světa v Severní Americe. A aby před blížícím se zápasem proti Jižní Koreji odlehčil atmosféru, pozdravil na tiskové konferenci přítomné novináře v několika jazycích, včetně korejštiny.
1: Dobrý den. Good afternoon. Ten Achim Yeo. Buenos dias.
2: Pojedu domů, manželce dám obrovskou pusu, oblízne mě pes a budu odpočívat. To řekl v polovině minulého roku Jan Suchopárek. Řekl to po mistrovství Evropy na Slovensku a žertoval, že po trenéřině by ho bavilo dělat kaliče. Místo toho vede českou seniorskou reprezentaci na mistrovství světa jako asistent trenéra národního týmu.
1: Samozřejmě je to něco extra pro mě a ten půl rok chtěl jsem si třeba odpočinout trošku víc v uvozovkách, hlavně kvůli doma, klidu a pohodě a prostě takhle to ve fotbale bývá v životě taky. No, tak. Myslím si, že to nebyl špatný půl rok, ale tohle taky není špatný.
2: Vicemistr Evropy z roku 1996 si na mistrovství světa nezahrál. Trénoval mládežnické reprezentace do 18, 19 a 21 let a ani nesnil o tom, že jednou povede národní A tým na světovém šampionátu.
1: Žena tak, když se dozvěděla ode mě, když jsem se běh z patra, že jdu k národáku Ačka, tak se rozbrečela. A i touhle cestou ona to asi nebude číst, jinak jaký zdravím, ale jako není to pro nás úplně jednoduchý, samozřejmě já vždycky fotbalem jsem žil od malička a je to veliký takový, ani ne tak cíl, jako bych si to nikdy jako nepředstavil, že můžu být na mistrovství světa jako trenér ještě k tomu.
2: Pátečním utkáním proti Jižní Koreji vstoupí česká fotbalová reprezentace do mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. Samotný šampionát ale začne o den dřív.
3: Cannot wait for the first ball to be kicked, for the first goal to be scored.
4: Nemůžu se dočkat, až se poprvé kopne do míče, až padne první gól. Už aby byli fanoušci na stadionech, teprve s nimi totiž ožijí ty pravé emoce a vášeň.
2: Těší se Gianni Infantino, prezident Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA. Z Texasu Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

Zpráva nejenom pro filatelisty. Limitovanou edici pamětních známek s portréty dlouholeté předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové dnes v Praze pokřtili prezident Petr Pavel a také její pozůstalá partnerka Markéta Pávová a taky podnikatel Dalibor Dědek. Připomeňme, že Dana Drábová zemřela po vážné nemoci loni 6. října. Známky s 25 jejími portréty vydala Česká pošta z iniciativy Dárku pro Putina. Projektu, který se zabývá podporou Ukrajiny. Posloucháte odpolední radiožurnál.

0: Dnes si připomínáme Světový den boje proti nádorům mozku. Jedním z těch nejvíce agresivních je takzvaný DIPG. Tohle vzácné onemocnění lékaři diagnostikují v jednom až dvou případech na 1 milion dětí. Tahle čísla uvádí nadační fond NINA, který se zabývá osvětou tohoto onemocnění a podporuje výzkum na léčbu.
1: Tak jo, tak pojedeme.
2: Diagnozu DIPG v neděli na pražské Letné připomněl i historický kolotoč s koňmi. Charitativní akci pořádal nadační fond NINA už po třetí. Na místo dorazily i některé rodiny, jejichž děti s touto nemocí bojovaly. Nedávno se ale bohužel jich dotkla statistika, na kterou právě upozorňují zakladatelé nadace Kristýna a Martin Chovancovi. Totiž, že 90% dětí z DIPG do 2 let od stanovení diagnozy zemře.
3: My nemáme v České republice vlastně ukotvenou legislativu pro něco, čemu se říká rozšířený přístup nebo možnost vlastně léčby ze soucitu. Ta druhá věc je samozřejmě jako ochota třeba toho výrobce sem ten lék dodávat a třetí je samozřejmě ochota s tím lékem pracovat.
2: Vysvětluje Martin Chovanec, který je zároveň lékař a vědec, proč se za experimentálním lékem ONC-201 jezdí do zahraničí, asi nejčastěji do Francie. Kristýna Chovancová pak dodává následující.
4: Taky děláme kroky pro to, aby to bylo jinak.
2: A to byla moje otázka, jestli se v tomhle směru něco děje.
4: Myslím, že všechny tyhle věci jsou tak trochu jako běh na dlouhou trať, ale já to vnímám pozitivně, myslím si, že ty taky, tak uvidíme.
3: Samozřejmě jen říct, že to není všelék, je to lék, který může mít nějaký přínos pro jen konkrétní pacienty s touhletou diagnózou.
2: V minulém roce začala nadace spolupracovat s Vysokou školou chemicko-technologickou, a to na vývoji léčiv.
5: So we starting from scratch.
2: A jak říká profesor Andrea Brancale, začínají od nuly, od základního výzkumu, aby získali know-how a znalosti, které by je k účinné léčbě dovedly. Bude to prý dlouhá cesta, ale je prý důležité s ní vůbec začít.
5: That's the key role of the foundation.
2: Pro rodiny dětí s diagnózou DIPG je důležitá i psychologická pomoc. A proto právě s psychologi nadační fond NINA navázal bližší spolupráci letos.
6: S tou závažnou diagnózou toho dítěte se může narušit celý ten rodinný systém. To není nějaké stigma, jako říci o pomoc psychologickou.
2: Říká Alena Javůrková, vedoucí oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
6: Velmi často může ta nemoc ovlivnit, když je v nějakém centru, to dítě přestane mluvit, může přestat rozpoznávat nějaké věci, nepoznávají třeba obličej maminky nebo sourozenců. Ty děti nemusí zvládat emoce, vztek.
2: A to všechno můžou lékaři pomoct rodinám poznat, pochopit a zvládnout. Na první kroky, které by nakonec vedly k možnosti léčby DIPG i v Česku, jsme se ptali i ministerstva zdravotnictví. Na vyjádření čekáme. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.

Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi slze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Posloucháte Radiožurnál, co vás čeká dál? Za chvíli, až bude 18 hodin, uslyšíte hlavní zprávy, tedy souhrn toho podstatného, co dnešní den přinesl, a po nich diskusní pořad Kulatý stůl Tomáše Pancíře a výše zmíněný ne stůl. Tomáš Pancíř je teď u mikrofonu. Tomáši, co uslyšíme? Dobrý den.
2: Hezký den. Ministerstvo financí minulý týden představilo návrh změn penzijního spoření. Ty změny mají zvýšit zájem mladých lidí o penzijní spoření. Díky zavedení strategie životního cyklu by měly růst výnosy a také mají klesnout poplatky. Co všechno si od toho koalice slibuje, jak se na tyhle změny dívají opoziční politici, jestli snížení poplatků nemůže vést k omezení služeb a servisu pro klienty, jak varují některé penzijní společnosti a jak důležitý vlastně tento takzvaný třetí pilíř pro důchodový systém je. O tom budou diskutovat Marian Jurečka, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL, Patrik Nacher, první místopředseda poslanecké sněmovny z Hnutí ANO a také Lucie Sedmihradská, poslankyně Hnutí STAN. Zvali jsme i zástupce Hnutí SPD a motoristů sobě, ale bohužel nikdo z oslovených pozvání nepřijal.
1: Tomáš Pancíř a jeho pozvánka k poslechu. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Teroristka důchodkyně doma měla paruky, zlato a zbraně, teď ji zřejmě čeká prázdná cela. Fascinující příběh krajně levicového extremismu z Německa, případ Daniely Kleteové a zločiny frakce Rudé armády.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno
1: a tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Podezřelým z vraždy ředitele hotelu v Českém Krumlově se stává sám šéf kriminálky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Ani Girardotová a Filip Noiré ve hře lásky, nevěry a rozumu. Premiérová komedie Mandarinka. A ČT Art uvede u příležitosti nedožitých 90. narozenin zakladatele legendárního studia Y Jana Šmida kultovní inscenaci Praha 100 věžatá. Pondělní večer s Českou televizí.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy.
6: Dohoda je podepsaná, Čech poletí do vesmíru nejspíš už příští léto.
7: Je to důležitý milník, ale ještě nejsme úplně na konci, takže ještě spousta práce čeká.
6: Evropská komise nenašla důkazy o porušení unijních pravidel v tendru na dostavbu elektrárny Dukovany.
8: V tuto chvíli jsme se rozhodli nepokračovat a předběžné vyšetřování ukončit.
6: Basketbalisté Pardubic a Nymburka bojují ve čtvrtém utkání finále Národní ligy. Bratislavská dálnice D2 je po nehodě na 8. kilometru směrem do Brna neprůjezdná. Zítra bude oblačno až zataženo, občas s deštěm, teploty do 22, na východě až 27 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Jestli pojede na letní summit NATO i prezident Petr Pavel, vláda nerozhodla. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Prezident s vládou se o tuto cestu dlouhodobě přou. Vláda naopak schválila, že prezident povede delegaci na zářijové valné shromáždění OSN.
9: Prezident při odchodu ze Strakovy akademie řekl, že už 2 měsíce čeká na odpověď vlády na svou kompromisní nabídku, že by se účastnil neformální části summitu.
10: Pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá.
9: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude o složení delegace rozhodovat kabinet ve sboru.
11: Předtím ještě zasedne Bezpečnostní rada státu, aby jsme představili ten plán, jakým způsobem budeme posilovat naši obrany schopnost.
9: Vláda jednala taky o zvýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Platby státu tvoří třetinu příjmů zdravotních pojišťoven. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
6: Český armádní pilot Aleš Svoboda by měl příští rok v létě odletět na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Evropská kosmická agentura dnes podepsala dohodu, která Česku zajišťuje místo pilota na připravované komerční misi.
12: Posádku musí ještě schválit panel všech 5 mezinárodních partnerů ISS, popisuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
13: Ta posádka je 4členná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
12: Aleš Svoboda by se měl stát naším prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Pokud vše půjde podle plánu, posádka odstartuje příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Karolína Burdová, Radiožurnál.
6: Irán i Izrael souhlasili se zastavením palby. Obě země se vzájemně ostřelovaly od noci na dnešek. K zastavení obnovené palby opakovaně vyzýval americký prezident Donald Trump, který tvrdí, že se navzdory nejnovější eskalaci konfliktu přibližuje dohoda o cestě k míru. Izrael a Irán ale souhlas s příměřím podmiňují vývojem v Libanonu.
14: Velitelství iránských ozbrojených sil varovalo, že údery na Izrael obnoví v plné síle, pokud bude pokračovat bombardování Libanonu. Právě tím odůvodnil Irán vyslání první salvy balistických raket. Izrael tvrdí, že jeho ofenziva tam míří na militantní skupinu Hizballáh. K útokům na Izrael se na straně Iránu připojili i jemenští povstalci Husíové, kteří pohrozili blokádou průjezdu izraelských lodí v Rudém moři. Odvetné izraelské údery podle armády poškodily petrochemický komplex na jihozápadě Iránu i obranné systémy v dalších iránských městech. Jiří Kordík, Radiožurnál.
6: Silné zemětřesení na Filipínách má už nejméně 32 obětí, přes 200 dalších lidí je zraněných. Podle filipínských úřadů dál pokračují záchranné akce a počet mrtvých může ještě narůst. Zemi zasáhly otřesy o síle 7,8 stupně. Zemětřesení vyvolalo taky asi metr vysokou vlnu tsunami. Před tou varovaly i úřady v Indonésii nebo Malajzii.
15: Zemětřesení mělo podle úřadů epicentrum v moři, nedaleko filipínského ostrova Mindanao. Škody hlásí mimo jiné téměř 700 tisícové pobřežní město General Santos. Většina obětí tam přišla o život pod troskami zřícených budov a taky při sesuvech půdy. Do odklízení trosek a záchranných akcí se už zapojila taky filipínská armáda. Jihoasijskou zemi sužují zemětřesení nebo sopečné erupce pravidelně. Souostroví totiž leží na takzvaném ohnivém kruhu. To je geologicky velmi aktivní oblast, kde se stýkají tektonické desky. Matěj Kolář, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
6: Dukovanský projekt může pokračovat. Evropská komise nenašla důkazy o porušení unijních pravidel v tendru na dostavbu jaderné elektrárny. Vyplývá to ze závěrů předběžného vyšetřování. Soutěž vyhrála jihokorejská společnost KHNP.
16: Vyšetřování KHNP loni v květnu inicioval místopředseda Evropské komise Stéphane Séjourné, a to kvůli podezření, že státní subvence pro korejskou firmu mohou narušit vnitřní trh Evropské unie. Unijní exekutiva nyní vyšetřování uzavřela. Podle mluvčí Siobhan McGarryové neodhalila žádné důkazy, že by KHNP v tendru unijní pravidla porušila. Jeho korejská firma zvítězila v největším tendru v novodobé historii Česka v roce 2024. Kdy porazila francouzskou EDF. Začátek výstavby dvou nových bloků je v plánu na rok 2029. Evropská komise však nadále prověřuje český plán financování projektu. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
6: Lidé v Česku si uvědomují rizika převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Ukázal to průzkum, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Zrušení poplatků si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění, závislost a daně.
17: 45% dotazovaných by mělo pochopení i pro stávku zaměstnanců. Průzkumu se v květnu zúčastnilo přes 2000 dospělých, říká mluvčí České televize Michal Pleskot.
18: Pro Českou televizi jsou výsledky průzkumu velmi pozbudivé. Potvrzují, že veřejnost dobře chápe význam a roli médií veřejné služby.
17: Zrušení poplatků má vládní koalice v programovém prohlášení a na plánu nic nezmění ani to, že pod stůl spadla mediální reforma ministerstva kultury, řekl už dřív premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
19: Zůstává jenom ty peníze od lidí, aby je neplatili, a od firem půjde z rozpočtu.
17: O změnách ve financování bude jednat s řediteli obou médií zítra ráno. Lucie Machartová, Radiožurnál.
6: Na Karlovarský festival přijede hollywoodská dvojice herců Jesse Eisenberg a Maggie Gyllenhaalová. Ta si zahrála třeba v pokračování série Batman s názvem Temný rytíř. Americká herečka uspěla také jako režisérka. Za svůj debut Temná dcera získala 3 Oscarové nominace.
20: Příběh o matce, která opustila své dcery, aby se mohla věnovat kariéře, natočila Maggie Gyllenhaalová podle knihy autorky Eleny Ferrante.
21: You don't have kids. Yes, I have 2 daughters.
20: Americká herečka převezme na Karlovarském festivalu cenu prezidenta hned na zahájení 60. ročníku a uvede svůj nový snímek Nevěsta, ve kterém adaptuje příběh o Frankensteinovi. Ocenění převezme i americký herec, scénárista a režisér Jesse Eisenberg. Ten stvárnil například roli zakladatele společnosti Facebook Marka Zuckerberga ve filmu Sociální síť. Karlovarský festival začne 3. července. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
22: Sport. Basketbalisté Nymburka vedou ve finále Národní ligy nad Pardubicemi 2-1 na zápasy. Čtvrtý duel série na palubovce Východočechů sleduje Otaku Tvirt.
23: Nymburští vstoupili do zápasu hodně aktivně a vypracovali si 9-bodový náskok, ale teď v 5. minutě je rozdíl jen 1 bodu. Pardubice s Nymburkem prohrávají 13-14. Z Pardubic Otaku Tvirt, Radiožurnál.
0: Zelená vlna
2: známe lepší cestu.
3: Zavřená bratislavská dálnice do Brna a kolony v Praze. Dálnice D2 je ve směru z Bratislavy do Brna neprůjezdná za sjezdem na Blučinu. Na 8. kilometru se srazily dva kamiony. Dopravu odklání na 11. kilometru na Židlochovice a před odklonem už se vytvořila dlouhá kolona. Osobním autem lepší sjet už na Hustopeče. Na D1 se pomalu rozjíždějí kolony v Ostravě. V omezení na kilometru 357 překážela nehoda. Už jsou pryč, tak vydržte. Na Pražském okruhu čekejte kolony ve směru z D1 na letiště. Popojíždějí od sjezdu na Vestec až ke sjezdu na Ořech. V té koloně mezi tunely a pak ještě u Ořecha překážejí i nehody. Kolony i na Městském okruhu v Praze. Ve Strahovském tunelu směrem na Troju překážela nehoda. Z tunelu odjeli, kolona se teď bude rozjíždět. Další zelená vlna po debatě za hodinu.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: V noci se zatáhne, kránu může i pršet, teploty klesnou až k 11 stupňům. Zítra čekáme oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22, na východě i 27 a na horách nejčastěji kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. A teď začíná kulatý stůl s moderátorem Tomášem Pancířem.
4: Co si koalice slibuje od navržených změn penzijního spoření? Jak se na ně dívá sněmovní opozice? Může snížení poplatků omezit služby a servis pro klienty, jak tvrdí některé penzijní společnosti? A jak důležité je vlastně dobrovolné spoření pro celý český důchodový systém? O tom všem budeme debatovat dnes u kulatého stolu.
5: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
4: Našimi hosty jsou v abecedním pořadí Marian Jurečka, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL, bývalý ministr práce a sociálních věcí. Dobrý den.
24: Dobrý podvečer.
4: V našem přenosovém voze je první místopředseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO Patrik Nacher. Dobrý den.
25: Pěkný den ze sněmovní ulice.
4: V našem pražském studiu na Vinohradech je poslankyně hnutí STAN, členka sněmovního rozpočtového výboru Lucie Sedmihradská. Dobrý den.
26: Dobrý den.
4: A zvali jsme jako obvykle i čtvrtého hosta, zvali jsme konkrétně zástupce zbývajících koaličních stran, tedy hnutí SPD a motoristů sobě, ale bohužel nikdo z oslovených pozvání nepřijal, tak dnes budeme mít tedy hosty jenom tři. Ministerstvo financí minulý týden představilo návrh změn penzijního spoření, tedy takzvaného třetího pilíře důchodového systému. Ty změny mají zvýšit zájem mladých lidí o penzijní spoření díky zavedení takzvané strategie životního cyklu, kdy se ta investiční strategie mění s tím, jak klient stárne, by měly růst také výnosy. Novela má rovněž snížit poplatky, které si účtují penzijní společnosti. Pane Nachere, co si od té změny slibujete? Proč k ní v rámci koalice přistupujete?
25: No, přistupujeme k ní proto, aby jsme více motivovali lidi, aby si ukládali peníze bokem na stará kolena, doslova. Protože když se podíváte na všechna ta čísla, tak zjistíte, že za posledních 10 let klesl o 700 tisíc počet účastníků v tom penzijním systému. Když se podíváte na další čísla, tak zjistíte, že jakkoliv příspěvky účastníků naopak stouply za těch posledních 10 let o 11 miliard, myslím ročně, z 30, téměř 3 na 43 miliardy loni, tak příspěvek státu naopak o miliardu klesl. Jinými slovy, pokud stát chce jakoby být nějakým motivátorem, tak v průběhu času se ta motivace snižovala a snižovala. Někteří, právě že ne všichni, si přispívají víc a víc, ale tím, že tam je nějaký strop, tak ten příspěvek státu byl limitován. A když k tomu ještě přičteme ty poplatky, přičteme tomu ten konzervativní způsob, takzvaná černá nula, ve kterém zůstává i nadále 1,7 milionu lidí, no tak v té chvíli máme potom nějaký výsledek, s kterým bylo potřeba něco udělat. A já tady ještě podtrhnu tak, aby tam nebyla žádná retroaktivita. To znamená, samé pozitivní změny a i ten vlastně konzervativní způsob těch transformovaných fondů má skončit na konci roku 2036. To znamená, žádné překvapení, žádné překotné věci a samé ty motivační záležitosti, jak asi se k ním postupně dostaneme, vy jste to řekl, pro mladé motivace, strategie životního cyklu, to znamená více, řekněme, ne ne tak konzervativní investování a nižší poplatky, které v tom souhrnu za těch 20-30 let, to musíte představit, tak sežrali a sežerou spoustu prostředků účastníků.
4: My se samozřejmě k těm jednotlivým návrhům dostaneme, ale pro začátek bych zůstal u toho celkového pohledu. Paní Sedmihradská, je na místě měnit třetí pilíř? Rozumíte těm důvodům a jsou ty změny z vašeho pohledu celkově správným směrem?
7: Takhle, tam ta reforma je potřeba. Potřebujeme systém zatraktivnit, potřebujeme, aby lidé si naspořili více, což můžeme dosáhnout, že budou spořit déle a budou ukládat vyšší částky. Takže jakoby ten cíl je jasný, ten pan Nacher popsal velmi přesně. Asi nebudeme úplně ve shodě v tom, jaké cesty k tomu vedou, ale ta změna je nezbytná, ta demografická situace je naprosto jasná a ten není možné nadále nebo především v těch dalších desetiletích plně spoléhat na průběžný systém, protože že ten se bude stávat stále více solidárním a bude chybět ta zásluhovost. To znamená, potřebujeme najít nástroj, aby lidé, kteří jsou schopni si ukládat peníze na stará kolena, jak bylo řečeno, aby si je ukládali způsobem, který je finančně výhodný.
4: Pane Jurečko, uvažovali jste v minulé vládní koalici podobně, zvažovali jste podobné úpravy, s jakými teď přichází současná koalice?
8: Já jsem se o ně za Ministerstvo práce a sociálních věcí, které nesou zodpovědnost především za ten průběžný pilíř, snažil. Udělali jsme některé kroky, které například pomohly zvýšit tu osobní aktivitu lidí v zajištění na stáří, například přes takzvaný DIP, ale bohužel se nepodařilo udělat některé zásadní změny právě tady v oblasti třetího pilíře a já narovno říkám, po těch dlouhých letech jsem rád, že tyto změny tady dneska jsou, že velmi pravděpodobně se podaří projednat, protože je evidentní, že prostě ten průběžný systém není schopen zabezpečit za těch 20-30 let 100% všechny představy o kvalitním aktivním životě ve stáří a proto to doplňkové penzijní připojištění a ten třetí pilíř je důležité posílit. Mě jenom mrzí, že když se tady mluví tolik o atraktivitě toho třetího pilíře, který má být zajištěn, aby to nebylo vykoupeno destrukčními změnami v průběžném systému, které by potom těm lidem vzali více v tom souhrnném účtování veřejných financí, než kolik jim přinesou tyto pozitivní změny v tom třetím pilíři. Takže já bych byl moc rád, kdyby se tady ponechali dobré věci, které byly učiněny za minulé vlády a doplnili dobrými věcmi, které chce případně udělat tato vláda.
4: Možná, jestli to dobře chápu, míříte k tomu, že byste chtěl, aby současná koalice neměnila první pilíř, to znamená nevracela věk pro odchod do důchodu. Chápu to dobře.
8: Mimo jiné, přesně tak, zachovat ty všechny důležité věci, které znamenají stabilitu průběžného pilíře a veřejných financí a doplnění dobrých nástrojů v tom třetím pilíři.
4: Asi necháme rovnou reagovat Patrika Nachera.
25: No, já teďka nevím, na co přesně mám reagovat.
4: Na tu souvislost s prvním pilířem, jestli v podstatě, když to vezmu, že to je hozená rukavice od pana poslance Jurečky, kdy pochválil ty změny a zároveň řekl, že by byl rád, abyste spolu s tím zůstali u toho, co se změnilo v prvním pilíři. Nepředpokládám, že byste teď potvrdil, že to tak zůstane, ale myslím si, že by to mělo zaznít od vás.
25: Já aktuální stav, který připravuje Aleš Juchelka a Ministerstvo práce a sociálních věcí neznám. Já teďka jsem rád, že nám se podařilo vlastně hned na začátku toho volebního období, jak tedy začít s těmi změnami toho třetího pilíře, to je to, o čem se dneska tady máme bavit, tak i to, aby jsme vrátili důvěru lidí v ten systém. O tom se totiž ještě dneska nehovořilo. A to je to, co se už podařilo a to prošlo už v poslanecké sněmovně a podpořili to i opoziční subjekty. To je to otevření těch uzamčených klientů v tom takzvaném penzíku, které tam zamkla ta předchozí koalice bez jakékoliv možnosti reakce. Totiž my tady měníme ten systém, který je na 20, na 30, na 40 let, když se podíváte tady na ty rozpisy, tak je to často i na celý život. Tak v té chvíli ti lidé potřebují mít nějakou elementární důvěru v ten systém. V momentě, kdy se tady za té minulé vlády bohužel dva takovéto dlouhodobé produkty, jako je stavební spoření a penzijní doplňkové spoření nebo penzijní připojištění se změnily, a to i nějakou nepřímou retroaktivitu, to znamená u běžících smluv, no tak v té chvíli samozřejmě pak můžete dělat ty změny, jaké chcete, a ti lidé tomu nebudou věřit, že řeknou, já tam spořím 20 let, najednou mi změníte podmínky, ta smlouva furt běží a vy mi změníte uprostřed toho nějaké podmínky, a to třeba i u vázací doby. To se právě stalo u těch zamčených klientů, kteří pobírali důchod. To znamená,
4: což jste už změnili s dovolením.
25: Ale když se podíváte na ty kroky, tak ty jdou takhle právě postupně. To znamená, my jsme odemkli ty uzamčené klienty, tím se snažíme vrátit důvěru lidí v ty systémy. To znamená, že jsme vláda, budeme doufat, že každá další následující vláda, když bude dělat nějaké změny, tak je nebude dělat retroaktivně, byť nepřímo, nechá dojet minimálně tu vázací dobu, a následují další změny, jako je třeba teďka větší motivace a atraktivita toho třetího pilíře, když se pak dostaneme do těch detailů.
4: K tomu se dostaneme za chvíli.
25: Na debatu o poplatcích,
4: ano,
25: což
4: já se na ní také těším, proto vás teď přeruším, abychom se k ní dostali. Tady zaznělo, že je potřeba vrátit důvěru ve třetí pilíř. Paní poslankyně Sedmihradská, vnímáte to stejně? Máte pocit, že je potřeba vrátit důvěru?
7: Já si myslím, že ta důvěra nebyla tak ohrožena, jak nyní popisuje pan Nacher. Přiznejme si, že spíš je asi omezená víra v to, že ten systém přináší vysoké zhodnocení. Ten systém je nesmírně rigidní a určitě na to ještě narazíme, že i ten nový systém je z roku 2013, což je 13 let, a za tu dobu začal vlastně, je taky nesmírně rigidní. Spustil se ten dlouhodobý investiční produkt, což je poměrně kreativní, odvážné řešení, ale je pro klienty, kteří jsou velmi aktivní, asi spíš pro mladší, takže určitě je to dobrá cesta, ale není pro každého, a my se musíme především snažit, aby ten systém začal být flexibilní, aby už jakoby se nám nestávalo, že lidé jsou různě zamčeni, a teď nemluvím jenom o těch řeknu důchodcích, kterých se týkala ta změna, kterou právě popisoval pan Nacher. Jde o to, aby lidé mohli různě přecházet, měnit ty strategie, aby na jednu stranu bavíme se a budeme se bavit o strategii životního cyklu, ale i tam dává smysl, aby do těch konzervativnějších investičních strategií lidé vstupovali, až se rozhodnou, ne když dosáhnou určitého pevného věku. Takže ta flexibilita je nesmírně důležitá a je potřeba, abychom ji do toho systému dostali. A jedna věc je retroaktivita, tam určitě je potřeba být velmi opatrný. Na druhou stranu je potřeba otevřít ty stávající smlouvy i pro ty jaksi již stávající klienty a nabídnout jim možnost té flexibility, kterou snad ta novela přinese.
4: Pane poslanče Jurečko, je třetí pilíř po těch změnách ve vašem, nebo během doby, kdy vy jste byl ve vládě, je důvěryhodný ten třetí pilíř?
24: Já myslím si, že je důvěryhodný třetí pilíř. Ano, možná upřesním to, o čem mluvil v úvodu Patrik Nacher, je potřeba si také zasadit do kontextu struktury toho třetího pilíře. Pokud jsme přišli o významný počet smluv, které byly vázány na ty staré transformované fondy, tak je to v zásadě vlastně dobře, protože když se podíváme na dynamiku těch produktů v tom třetím pilíři, tak nám tam výrazně narostlo právě to doplňkové penzijní spoření, tedy ten nový účastnický fond, který tady vznikl, a je to vlastně změna, která je žádoucí. A k tomu máme přes 250 tisíc klientů, kteří využívají takzvaný DIP. To znamená, nemůžeme říct, že za těch posledních 10 let ty trendy jsou špatné. Tam je důležitá změna té struktury v tom třetím pilíři a je dobré, když lidé reagují na to, že ukončují ty pro ně neúplně výhodné, já bych řekl narovnou, jsou to nevýhodné smlouvy v těch transponovaných fondech a jdou do produktů, které jim zajistí opravdu mnohem lepší zhodnocení. Takže to je potřeba říct jako za prvé. A za druhé, ano, je potřeba říct, že ty změny, se kterými teď přichází vládní koalice, které představila, tak ty určitě zvýší důvěru, ale především zvýší tu efektivitu pro ty lidi, aby na konci, v okamžiku, kdy budou potřebovat ty finanční prostředky na zajištění ve stáří, tak aby opravdu to byly adekvátní finanční prostředky. Je samozřejmě otázkou, a je to vina všech, minimálně za poslední 12 let, ministryně a ministru financí, že se tyhle změny nepodařilo udělat za naší vlády nebo za první vlády Andreje Babiše, nebo když on byl ministr financí. K tomu se já nechci vracet. Já kvituji to, že tady tyto návrhy jsou. A určitě v tom kontextu toho posílit tu podporu, když člověk vstoupí na pracovní trh, když bude do 30 let na tom pracovním trhu. Hledal bych ještě cesty, jak posilit motivaci i zaměstnavatelů, aby ty účastníky do toho systému přivedli. To jsou určitě kroky, které jdou správným směrem pro ve prospěch občanů této země.
4: Já možná ještě doplním pro naše posluchače, pokud se neorientují ve zkratkách DIP, je dlouhodobý investiční produkt, tak jako to mluvil pan ex-ministr Jurečka. Posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus s našimi dnešními hosty na téma třetí pilíř a jeho změny důchodového systému. Jsou poslanec KDU-ČSL Marian Jurečka, poslanec a místopředseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO Patrik Nacher a také poslankyně hnutí STAN Lucie Sedmihradská.
5: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
0: Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
4: Pojďme teď k těm konkrétním změnám, které navrhuje ministerstvo financí v zásadě v tom, jak má fungovat třetí pilíř penzijního systému. Vezměme to postupně. Hned několik změn míří k tomu, to, co už tady zaznělo, aby bylo penzijní spoření atraktivnější pro mladou generaci. Ministerstvo navrhuje při spoření u dětí snížit hranici minimálního vkladu pro přiznání státního příspěvku z 500 na 100 korun měsíčně. Zároveň pro klienty do 29 let se má zdvojnásobit státní podpora na 40% vložené částky. Spořící také budou moci do 36 let jednorázově vybrat z penzijního spoření třetinu svých úložek, aniž by přišly o státní příspěvky. Jsou tohle dostatečné změny, nebo byste třeba navrhovali ještě něco dalšího, paní poslankyně Sedmihradská?
7: Takhle, jestli to bude dostatečně motivující, ukáže až ta praxe. Myslím si, že těch, já nevím, 25 let zkušeností ukazují, že ta státní podpora rozhodně neřeší všechno. My si myslíme, nebo jakoby v našem programu jsme chtěli spíš podpořit mladé tím, že tam bude významná podpora v prvním roce, nikoliv rozložená tak, jak navrhuje nyní hnutí ANO, nebo vládní koalice, abych byla přesná. Co vidíme jako určitý problém, je tam možnost výběru až jedné třetiny prostředků. My chceme, aby to bylo skutečně zabezpečení na stáří a ne tady nějaký jako alternativní spořící produkt klidně na dovolenou, jak bylo i uvedeno v některých těch výstupech.
4: Pane poslanče Jurečko, vy budete mít nějaké další návrhy v tomto směru, nebo připadá vám to, co navrhuje vládní koalice, jako dostatečné v tom, aby to motivovalo mladé lidi?
24: Já tam vidím ještě některé věci, které určitě bych chtěl za nás, za lidovce, případně navrhnout v té diskuzi. A to jednak ještě zvýšení motivace zaměstnavatelů, aby oni dokázali více těch lidí, kteří nově vstupují na pracovní trh do těch 30 let, získat pro tento třetí pilíř. Protože ten zaměstnavatel a často vlastně ten personalista je klíčový tím, kdo tomu člověku řekne, hele, pojď si tu smlouvu uzavřít, má to pro tebe tyto a tyto benefity. To znamená zapojit do té motivace i ty zaměstnavatele a pak určitě souhlasím s tím, že mně přijde ta výše té částky, kterou si ten člověk může vybrat, aniž by ztratil nárok na státní podporu v situaci, kdy to není omezeno nějakou mimořádnou situaci v té rodině, jako krok, který určitě jako není správný, protože pokud budeme argumentovat tím, že to má třeba možnost ten člověk použít na studium, tak na to tady máme mít jako jiné nástroje. Už tady máme dneska i speciální sociální stipendia, která jsme schválili za naší bývalé vlády, které mají podporovat opravdu, aby mohli mladí lidé studovat a nebyli omezováni příjmem té rodiny sociálních situací a tyto prostředky opravdu mají směřovat primárně na zajištění ve stáří a mají případně být využity v nějakých specifických, opravdu velmi výjimečných situacích, nikoliv například na některé nákupy v rámci třeba té domácnosti a tak dále a tak dále.
4: Pane Nachere, proč jste tam dali, nebo proč navrhujete tuhle tu možnost, aby mladší 36 let mohli po minimálně 10 letech spoření jednorázově vybrat až třetinu vlastních vkladů a jejich zhodnocení bez sankce?
25: Protože to vycházelo z nějakých průzkumů a analýz týkající se atraktivity takového produktu. Vy se na to musíte dívat očima toho mladého člověka. Teď se nebavíme o tom spoření, řekněme do 18 let, kdy to spoří rodiče svým dětem. Teď se bavíme o tom, že ten mladý člověk, který v zásadě jakoby nedovidí do toho svého seniorského věku, tak tam může mít motivaci. Jednak ten dvojnásobek toho státního příspěvku, nikoliv tedy maximálně 20%, ale 40%. A zároveň i možnost si po 10 letech vybrat část na třetinu těch prostředků, jakási řekněme flexibilita. Otázka je, kolik z nich by to využilo, na co by to využilo. Je to i otevřené pro nějakou debatu, možná nezní úplně špatně, že by se to dalo třeba použít pro mimořádné situace, jako tady bych dal paralelu třeba u hypoték, kde hypotéku můžu splatit beztrestně u té banky v momentě, kdy se, já nevím, rozvádím, je tam pojistná událost, úmrtí, něco takového, to znamená nějaká mimořádná situace. Je možné tohleto dát jakoby do těch debat. My prostě jsme chtěli, aby to bylo atraktivní jak z hlediska financí, tak z hlediska, řekněme, nakládání s těmi prostředky. A tam jde také o to, já jsem byl na několika seminářích, mám pocit, že tam byli i kolegové, a tam z těch dlouhých čísel, my se tady nebavíme o spoření na 2-3 roky, tam z těch dlouhých čísel je evidentní, že klíčové jsou úroky, složené úročení a ta výše těch poplatků v těch 20, 30, 40 letech, nikoliv ta samotná výše toho měsíčního příspěvku, což u toho mladého člověka může být na začátku skutečně několik set třeba korun. Takže on to vypadá jako, že to nic není. Ale ono to, ten globál vám potom udělá v těch 30 letech právě ty úroky a to, kolik vám z toho sežerou ty poplatky. To znamená, že v momentě, kdy my vlastně přejdeme na ten systém strategie životního cyklu, to znamená, že na začátku se více riskuje, když to zjednoduším, protože máte před sebou 40 let, takže ty výkyvy v těch měsících a letech nehrají roli. A čím jste starší, tak to jde do konzervativnějšího módu, zatímco dneska ty transformované fondy jsou jenom konzervativní, to je ta černá nula, jak se říká, tak v té chvíli je to další jakoby motivace pro ty mladé lidi, kteří tam vlastně uvidí, že ty prostředky jako reálně rostou. A tím se dostávám, dovolte mi jednu větu, protože bych ukončil to předchozí téma, já jsem tam chtěl reagovat, už jsem pak neměl šanci. Ono, my to právě tyhle věci všechny musíme dělat jako svědomitě a zodpovědně, právě proto, aby se vrátila ta důvěra těch lidí, protože kdyby ta důvěra těch lidí byla v ten systém jako takový větší, neříkám, že není, ale větší, tak by tady ještě po 10, po 15 letech nezůstalo v těch transformovaných fondech 1,7 milionu. A když se dívám do tabulky, tak vlastně poprvé ty účastnické, ty nové fondy překonaly počet lidí v těch transformovaných, to znamená ta černá nula, to konzervativní investování, to znamená, že to moc neroste. Nemůže to jít do mínusu, ale moc to neroste. Tak teprve v roce 2025, to znamená po 10 leté masáži, teprve ten počet lidí se překlopil do toho, řekněme, víc flexibilnějšího systému. To je za mě ten jasný důkaz toho, že ti lidé buď jsou Češi jako extrémně konzervativní, anebo tady není úplně taková ta důvěra v to investovat třeba do akciových fondů a podobně. Takže tohle to všechno dává dohromady nějaký celek. Ale já tím neříkám, že tam se pak nemohou dít nějaké dílčí drobné změny, které budou mít hlavu a patu.
4: To znamená, že připouštíte, že ta možnost vybrat si peníze by mohla být zpřísněna v tom definitivním znění. Chápu to dobře.
25: Jako říkám, je to v této chvíli je to nadizajnované tím způsobem. Líbí se mi, že bych vy tam viděl právě nějakou paralelu s těmi hypotékami, kdy skutečně ten zákon pamatuje na ty klienty, kteří prožijí nějakou mimořádnou situaci a neměl by být poplatky za předčasné splacení hypotéky trestány v momentě, kdy tam k nějaké mimořádné situaci dojde. To si dovedu představit, že by se na tyhle ty situace hodilo, ale říkám, to jsme daleko. Já jsem jenom vysvětloval, proč tam je i tenhle ten moment, protože jsme to chtěli pro ty mladé lidi zatraktivnit. Ono, když je někomu 22 let a vy mu řeknete, spoř si tady 40 let a za 40 let si na to šáhneš, tak v té chvíli se zkuste do toho vžít. To moc atraktivní pro ty lidi a moc jakoby, jako
4: tak
25: dobře.
4: Tak možná cestou taky může být nějaká osvěta a vysvětlování. Možná les, kdo z nás také vstupoval do nějakých takových dlouhodobých systémů a také tuhle tu volbu před sebou měl a nějak se rozhodl. Ale rozumím tomu, co říkáte. Zastavím se ještě u jedné věci, kterou také připomínal Patrik Nacher. Další součástí té motivace má být to, že pro klienty do 29 let má být vyšší státní podpora, 40% z vložené částky na místo 20%. Není to nefér vůči ostatním, pane Jurečko?
24: Já souhlasím s tím, že se máme snažit opravdu motivovat ty lidi, kteří jsou mladí a vstupují na pracovní trh mezi tím 20. a 30. rokem nějakou vyšší podporou ze strany státu. To je podle mě krok správným směrem. Jenom bych k tomu přidal opravdu i tu podporu ze strany zaměstnavatelů, protože já si myslím, že je také vlastně důležité, aby se na ty synergie potkali. Nicméně já se vrátím ještě k jedné věci. Já opravdu bych byl velmi obezřetný v té podmínce jedné třetiny toho výběru do 36 let věku. Protože pokud se bavíme o tom, jak mladým lidem dát možnost investovat finanční prostředky a mít nějaké dobré zhodnocení, od toho jsou tady jiné produkty, které jsou také podporované státem, například v oblasti například daňového zvýhodnění. Ten dlouhodobý investiční produkt je například jedním z nich. To znamená, tady se bavíme o nástroji, který má sloužit opravdu pro zajištění toho člověka jednou v důchodovém věku a má to být doplněk průběžného pilíře. Proto bych byl nerad, aby jsme tady z toho dělali nástroj, který vlastně se stane atraktivním a budou ho využívat v kombinaci s těmi jinými nástroji, ti, kteří mají především finanční prostředky a jsou movití a je to ještě posílí. My tady opravdu máme pamatovat na lidi, kteří třeba mají spíše nižší výdělky a tento nástroj má být určen jim, nikoliv otvírat jako cestu k tomu, jak efektivně velmi rychle v krátké době získávat zajímavé výnosy pro člověka v tomto věku. Takže já bych u tohoto byl velmi obezřetný a za mě musím říct, že ta motivace pro ty jednak lidi před 18. rokem věku, aby tam třeba mohli například spořit prarodiče tou nižší částku, na kterou bude připisována ta státní podpora, to je za mě krok správným směrem, takže v tomhle ohledu já znovu říkám, myslím si, že ty kroky dávají opravdu jako racionální možnost těm lidem zajistit se na stáří. Jenom dám ještě jednu poznámku. Nesouhlasil bych s Patrikem Nacherem v tom, že tady čeští lidé byli nějak extrémně konzervativní. Je potřeba si uvědomit, že tady byl souběh vícero faktorů, že vlastně pro ty penzijní společnosti to bylo jako velmi výhodné. Oni se vlastně nemuseli snažit, přesto měli garantovány velmi slušné finanční výnosy v té své marži, aniž by to nějak významně odlišovalo to, jak s těmi prostředky těch lidí oni hospodaří. To znamená, naprostá většina těch prostředků byla vlastně zhodnocovaná pouze přes státní dluhopisy, což nedávalo úplně adekvátní logiku.
4: Lucie Sedmihradská, poslankyně Hnutí STAN, jak vy se díváte na tu vyšší státní podporu pro mladé do 29 let? Je to fér vůči ostatním?
7: Je to férové rozhodnutí. My rozhodně potřebujeme, aby mladí lidé do toho systému vstoupili a myslím si, že těch nástrojů zase nemáme úplně moc, takže státní podpora je jedním z nich. Další možností je nějaká motivace zaměstnavatelů, klidně ve formě toho, že zaměstnavatel, pokud uzavírá pracovní smlouvu s člověkem do 30 let, automaticky mu nabízí to odvod na to spoření a vlastně aktivně se tomu musí bránit, jako ten člověk podepisující tu smlouvu, takže tady ten jakoby systém opt-out, to určitě má smysl. Tam tím, že se to bude dotýkat pouze nových smluv, tak v tom nevidím žádnou velkou nespravedlnost.
4: Patrik Nacher už v předešlé odpovědi připomněl a dovysvětlil strategii životního cyklu, což je další novinka, která má přibýt do třetího pilíře, tedy do penzijního spoření. Ten princip je tedy takový, že do nějakého věku by měly penzijní společnosti investovat, řekněme, odvážněji nebo trochu rizikovější od nějakého věku, potom to mají být konzervativnější nástroje. To z hlediska vás, paní poslankyně Sedmihradská, je krok správným směrem?
7: Určitě, tam se ukazuje, že ten jako mechanismus životního cyklu dává smysl. Potom to samozřejmě je věcí těch konkrétních penzijních fondů, jak to bude nastavené, jaký poměr akcí, dluhopisů, jaké budou ty věkové hranice. Co pro nás je důležité a co bychom byli rádi, aby ten systém umožňoval skutečně větší aktivitu těch jednotlivých klientů. To znamená, není mi nadiktován jeden ten model, pokud se rozhodnu, pokud jsem zdravá, pokud v 65 letech ještě chci, abych měla ten rizikovější profil, tak si o tom můžu jakoby požádat, měla bych mít tu možnost tohodle toho využít. Speciálně to dává smysl, pokud si chci nechat vyplatit rentu. Tam není potřeba tak rychle se jakoby vracet nebo dostávat do toho konzervativního investování. Co si myslím, že je změna, kterou rozhodně potřebujeme, je, aby lidé začali být aktivnější, ale i ty penzijní fondy. Já tady úplně nesouhlasím s tím, že po desetileté masáži polovina lidí zůstalo ve starých fondech, tam bohužel ta masáž neproběhla. Tam velké množství lidí uzavřelo smlouvu a už se o to vůbec nestaralo. Konec konců klidně si to tady můžeme s panem Jurečkou a s panem Nacherem říci, ano, podepsali jsme smlouvu do starého fondu, pak jsme se překlopili do nového a běží to, ani jak se o to nestarám, a myslím si, že do budoucna je potřeba nějaký aktivnější vztah toho klienta a toho penzijního fondu nebo té společnosti, aby prostě aktivně přistupoval k tomu investování, aby on nečekal, kolik se mu tam nahromadí, ale podle své aktuální situace si buď choval rizikověji nebo naopak konzervativně.
4: Je reálné očekávat, že klienti budou aktivnější, pane Jurečko?
24: Já si myslím, že ano, už to vidíme právě u toho dlouhodobého investičního produktu, kdy ten zájem lidí, aniž by k tomu byla nějaká opravdu jako velká masivní osvěta, tak je vidět, že za těch 2,5 roku ten počet klientů stále narůstá. Já jsem přesvědčen o tom, že především ta středně mladší generace tomu bude věnovat stále větší a větší pozornost. Jenom mi dovolte se vrátit ještě k jedné poznámce. A to je, jak ten návrh případně ještě vylepšovat. Určitě bych ještě volil cestu k tomu upravit případně ten výkonnostní poplatek. A ten bych tam určitě dal jako jasnou motivaci pro ty nejlepší fondy, aby těm klientům měli ambici co nejlépe ty finanční prostředky zhodnocovat. Zavést tam jenom ten základní poplatek, nebo respektive dát na ten základní strop, si myslím, že není úplně ta nejšťastnější varianta.
4: Já se s dovolením k poplatkům vrátím za chvíli, protože to je samozřejmě velké téma, ale ještě zůstanu u toho, jestli budou lidé aktivnější, nebudou aktivnější. Ministryně financí Alena Schillerová při tom představování řekla, že spolu se zavedením strategie životního cyklu odpadne povinnost vyplňovat investiční dotazník. Ten podle ní často zbytečně nutil klienty k volbě příliš konzervativní investiční strategie. Pane Nachere, nepovede to ale k tomu, že část klientů bude mít možná ještě menší představu, jak postupovat, jak být aktivnější, co mohou, co nemohou?
25: Já si myslím, že nikoliv, že ta strategie životního cyklu je celkem jednoduše vysvětlitelná i pro laiky, to znamená v momentě, kdy začínáte a máte 30-40 let do toho důchodového věku, to znamená do té doby výplaty těch nastřádaných prostředků, tak můžete mít rizikovější nějaký fond nebo investici, než v momentě, kdy se překlopíte, řekněme, tady se pracuje s věkem 50 let, kdy už by se postupně to začalo překlápět do konzervativního, řekněme, třeba dluhopisového fondu. Paní kolegyně má pravdu s tím, že samozřejmě potom je to individuálně na každém, pro někoho je to hranice 50 let, pro někoho třeba hranice 60 let, někdo naopak je konzervativní úplně jako od mladého věku. Kdy tam na začátku byl ten investiční dotazník, tak samozřejmě psychologicky každý více inklinuje spíš k tomu být jakoby konzervativnější. To znamená mít jistotu a říct si, radši nechci jít do mínusu jakoby v žádném případě, protože jsou to dlouhodobé prostředky a nemám nad tím úplně zase kontrolu. Tady já bych s kolegy nesouhlasil, aby si to lidé více hlídali. Mě by zajímalo, jak jakoby konkrétně to oni mají jako namyslit. Právě proto se tam platí ty poplatky, kde člověk prostě každý měsíc dává nějakou část svých prostředků a profesionálové se podle nějaké strategie, kterou si buď zvolím já, nebo kterou mi doporučí ta finanční instituce, tak se snaží ty moje prostředky násobeno milionem klientů nějakým způsobem zhodnotit. Jako představa, že tady laici často, kteří nechávají spát svoje peníze na běžných účtech, najednou se z nich jako stanou profesionálové přes investování v řádu jako plánování na 30 let dopředu, to si já neumím představit. Proto jsem rád, že tam na začátku nemusí, tam ne, že když chcete, tak ho můžete vyplnit, jo? Ale když nechcete, tak nemusíte vyplnit ten investiční dotazník, který spíše implikoval k tomu, že z vás vlastně dělal toho konzervativního klienta.
4: Ale neobáváte se tedy, že se tím do jisté míry sníží finanční gramotnost?
25: Ne, vůbec, jako naopak. Naopak. A ta strategie životního cyklu...
4: Když nevyplním ten dotazník, tak budu gramotnější?
25: Ne, tak to s tím dotazníkem, vyplnění jednoho dotazníku přece nehraje roli z hlediska nějaké finanční gramotnosti. K té finanční gramotnosti patří nějaký způsob rozhodování, vůbec to mít, rozhodnout se, v jakém věku právě přejít z toho konzervativního transformovaného fondu do toho účastnického například, ale přece o tom je ta finanční gramotnost, jak vám ty peníze pracují, ne že vám spí na běžných nebo spořících účtech, kde mezi tím třeba klesla úroková sazba a vy si toho nevšímáte. To znamená, o tom to je a s tím vlastně souvisí, že ty transformované fondy by skončily. To jsou ty, které mají tu černou nulu, abych jako vysvětlil, co ty konzervativní.
4: To jsou ty, do kterých už od roku 2013 není možné vstupovat. 13
25: už nelze vstupovat.
4: A podle toho návrhu mají fungovat ještě 10 let, ano.
25: A mají, ano, přesně tak, to znamená, je tam nějaká právě ta doba, nehrozí tam ta ztráta té důvěry ve smyslu, že i přesto mezi námi budou desítky, možná stovky tisíc klientů, kteří nikdy neodejdou z toho konzervativního systému svého investování, ale vědí, že za 10 let vlastně tyhle ty transformované fondy skončí, takže to není ze dne na den, z roku na rok, ale to za 10 let a automaticky budou převedeni do konzervativních fondů toho doplňkového penzijního spoření. To znamená, že se z nich najednou nestanou ty dravci, kdybych to takhle měl jakoby říct. To znamená,
4: Rozumím tomu, já vám do toho skočím, protože plánovaná... se chci dostat ještě k poplatkům. I na tohle, co jste teď řekl, jsem se chtěl zeptat potom nakonec, ale když už vy jste se k tomu dostal, ta desetiletá lhůta je adekvátní, pane poslanče Jurečko?
24: Já myslím si, že je zbytečně moc dlouhá. Prostě to je produkt, který svoji finanční podporu si vlastně objednává stát. A kdybychom řekli, že tu dobu zkrátíme z 10 na 7 nebo na 5 let, tak je to zvládnutelné a především chci tady říct, je to ve prospěch těch klientů. Ve prospěch těch klientů zvládnout se to dá, odkomunikovat se to dá. A tady nesouhlasím s Patrikem Nacherem, aby to bylo automaticky převáděno do toho konzervativního řešení. Tady bych zase odlišil podle věku toho konkrétního člověka doporučit, zdali ho nepřevádět na fond životního cyklu, pokud je mladší, ať tam má větší dynamiku, větší výnos pro něj to bude přinášet. Takže tady bych prosil ještě tyhle věci zvážit, říkají i odborníci, neříkám jenom já. A zároveň potrhuji ještě jednu věc. Ano, u těch konzervativních transformovaných fondů zastropování té marže na těch 0,5% je v pořádku, ale pro tu motivaci, abychom dokázali těm lidem garantovat, že ty jejich správci finančních prostředků se budou snažit, bych opravdu ponechával i nějakou výkonnostní prémii pro ty, kteří budou výrazně nad tím průměrem, nad tím benchmarkem, tak říct prostě, tak, vy můžete dostat ještě nějaké finanční prostředky,
4: rozumím, protože velmi tomu, to jsou ty poplatky, peníze. Ještě než se k ním opravdu dostaneme, tak Lucie Sedmihradská, poslankyně Hnutí STAN, ta desetiletá lhůta pro konec těch takzvaných transformovaných fondů je z vašeho pohledu v pořádku, nebo byste to zkrátila, tak jak teď říkal Marian Jurečka?
7: Takhle já si myslím, že musí udělat všechno pro to, aby za 10 let už tam nikdo nebyl. To znamená, ať už je nějakou aktivní komunikací nebo možná ještě nějakými dalšími nástroji, by je potřeba, aby ty lidi co nejrychleji přešli do nějakých jakoby, těch nových fondů, eventuálně jakoby, odvážnějšího investování. To znamená, jestli definitivně zrušíme za 10 let, už by tam snad neměl nikdo být.
4: Posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty zůstávají poslanec KDU-ČSL Marian Jurečka, první místopředseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO Patrik Nacher a poslankyně hnutí STAN Lucie Sedmihradská.
9: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
10: Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
4: Velkým tématem jsou poplatky. Nedávná studie agentury PAQ Research dospěla k závěru, že v současné podobě při 40-letém penzijním spoření seberou poplatky až polovinu potenciálního majetku. Ten minulý týden představený návrh ministerstva financí ruší poplatky za výkon penzijního spoření a poplatek za správu snižuje na 0,5%. Už jsme dvakrát slyšeli od Mariana Jurečky, že z jeho pohledu by bylo dobré částečně ten poplatek za výkon, když to tak řeknu, zachovat. Pane poslanče Nachere, je to věc k úvaze? Budete o tom uvažovat? Je možné, že třeba v tomto směru ten návrh ještě změníte?
25: Tak nejprve bych na začátku chtěl říct, že je dobře, že se s těmi poplatky, já už potom volám x let, že se s těmi něco udělalo, že ty poplatky, které byly za tu správu na úrovni 1%, 0,8% a tak dále, tak budou všechny 0,5. A pak tam byly vlastně ještě druhé poplatky, řekněme za to zhodnocení. To je to asi, o čem mluví Marián Jurečka. To znamená, pro ty klienty je to bylo nepřehledné, že tam těch poplatků bylo jako víc a ono to skutečně v tom čase, když se podíváte na nějaké jakoby příklady toho klasického spoření v těch českých podmínkách toho průměru, tak vám to za tu dobu bylo schopno sežrat 350-400 tisíc korun, což jako je skoro jako neuvěřitelné. Dovedu si představit debatu, byť já jsem jakoby na ty poplatky velmi citlivý, konec konců mě bankovní poplatky a upozorňování na ně vlastně asi přivedlo do politiky, nějaká forma success fee, když by některé fondy byly nad průměrem toho benchmarku, to znamená nějakého průměru trhu, zhodnocení a nějaká finanční instituce fakt by byla velmi úspěšná a byla vysoce nad tím průměrem, tak z toho mít nějaké success fee, takže by ten člověk vlastně o ty prostředky nepřišel, jenom by se vlastně podělil s tou finanční institucí o úspěšné investování. To mně přijde jako zajímavé, jakoby námět k diskuse. Teďka tam je, ale nula právě proto, že se s tím skutečně za těch 10-15 let moc nehnulo. Ten lobbying v tomhle tom je velmi silný u těch velkých finančních institucí, ať už se bavíme o bankách nebo o pojišťovnách. Já s tím mám fakt zkušenosti od roku 2005, kdy jsem založil ten server bankovní poplatky.com. To znamená, že mě jako výstřel tohle to přijde, ale zase naprosto v pořádku, protože ten výstřel musí jasně říct, tady ten stát říká, pojďme s tím něco dělat, pojďme motivovat mladé lidi, pojďme tomu dát nějakou strategii, která má hlavu a patu a ne, aby někdo konzervativně investoval ve 20, když ty peníze potřebuje v 65 a pojďme se podívat a srovnat, udělat ten benchmark.
4: Pardon, vy říkáte, že to je výstřel, to znamená, že předpokládáte, že ty navržené sazby poplatků se ještě změní, že dojdete k nějakému kompromisu?
25: Ne, myslel jsem jako výstřel ve smyslu, že už v tom výstřelu nemůžete mít něco, co by leckdo jako z klientů mohl považovat za nějaký kompromis nebo ne moc ofenzivní strategii státu. Mně přijde to, že tady jsou minimálně dva druhy poplatků, v součtu ten poplatek, když si to pak rozepíšete, se pohybuje někde kolem, řekněme, 2%, zatímco teď by to bylo 0,5, takže se dostáváme na čtvrtinu toho současného stavu, což v tom dlouhém horizontu časovém je skutečně velké množství peněz, tak to mně přijde, že to je prostě výstřel, kde ten stát říká, my na to opravdu chceme šáhnout a ta změna musí být viditelná, hmatatelná. Jestli pak se někde v nějakém detailu domluvíme, já bych to nazval, říkám, jako success fee, to znamená jako dát nějakou bonus pro někoho, kdo těm klientům vydělal více peněz než zbytek toho trhu, to je zase, to je jakoby, pojďme se o těch věcech bavit, ale nechtějte po mně při tom výstřelu, abych já, bojovník proti bankovním poplatkům, tady zrovna už na začátku přistoupil na to, že se to vlastně bude zase různě jakoby změkčovat, relativizovat, aby jsme pak na konci dnes skončili zase s poplatky nepodobnými, jako byly doposud. To si myslím, že tam ta změna razantní tam být musí.
4: Já po vás nic nechci, já se jenom ptám. Zeptám se také paní poslankyně Sedmihradské, z vašeho pohledu ten návrh poplatků je adekvátní?
7: Shodneme se na tom, že poplatky jsou vysoké a naprosto souhlasím s tím, co bylo právě teď řečeno, že potřebujeme nějakou motivační složku, že určitě dává smysl odměňovat ty, kdo budou spravovat ta portfolia velmi ziskově, takže tohle to tam dává smysl. Já už jsem mluvila o tom, že nám by se líbila jakoby větší flexibilita toho systému, možnost přecházet mezi jednotlivými fondy nebo produkty a potom, pokud tohleto spojíme, tak máme jakousi volbu nohou, to znamená, ty klienti si budou vybírat ty výkonnější fondy a ty by za to měli mít nějakou formu odměny a klidně se bavme o tom, že je tam nějaký strop, to je věc, která určitě je otevřená. Současně druhou věc, kterou si myslím, že budeme potřebovat, je trošku aktivnější práce těch penzijních fondů s klienty, aby ti si vybrali to, co jim zrovna odpovídá. A tady vlastně ta debata proběhla. Není ideální mít investiční dotazník na začátku spoření a pak to, nebo toho spoření a pak to nechat být. Ten situace se mění, všichni jsme to zažili, to znamená, dává smysl pravidelně v nějakých lhutách si to ověřit, jestli mi ten systém vyhovuje, nevyhovuje, jestli chci něco jiného. Takže myslím si, že tu, ať tomu budeme říkat success fee, motivační složka, výkonnostní poplatek, to je věc, která by byla vhodná a bavme se o tom, jak ji nastavit.
4: Penzijní společnosti protestují proti tomu nastavení poplatku, tvrdí, že pokud ten návrh takto projde, tak v důsledku dojde k omezení rozsahu poskytovaných služeb, že to negativně ovlivní kvalitu péče o klienty. Je

0: schopni těm klientům přinášet lepší, ale bez zároveň bezpečná zhodnocení. Ti zároveň rozumně říkají, kdyby tady bylo nějaké ocenění v rámci toho vyššího výnosu nad určitý vhodný benchmark, tak by nám to dávalo logiku. Ono by to vlastně jako rozpohybovalo ty informace mezi klientama, kteří by se logicky začali předávat a měli by jasné výsledky, kolik jim, která společnost přináší tedy na těch produktech toho výnosu. Takže já myslím, že ta určitá výkonová odměna by byla určitě krok správným směrem a i ty společnosti by pochopily, že prostě mají něco změnit v tom svém fungování. Dovolte mi ještě, protože se asi blížíme k závěru, říct jednu poznámku, co mě v tom návrhu ještě chybí a určitě za Lidovce o tom budu chtít vést debatu. Protože já se na to dělám optikou, co máme doručit těm lidem. Dobrý výnos, bezpečný produkt a zároveň dobré zabezpečení na stáří. A mě tam chybí ještě jako nějaké odlišení té motivace, aby si to ti lidi nevybírali potom v okamžiku, kdy dosáhnou důchodového věku jednorázově, ale aby si to vybírali nějaký aspoň delší čas ve formě nějaké renty nebo v nějaké kombinaci, že si vyberou část jednorázově a část v rámci renty. Protože naším cílem jako politiku má být opravdu přispět k tomu kvalitnímu zajištění dobrého života ve stáří. O tom má být ta kultivace toho produktu. Takže to ještě věc, která mi tam v tom návrhu chybí, o které bych se chtěl určitě nějakým způsobem ještě bavit.
1: Tím se dostáváme do posledního bloku, kdy jsem se chtěl vás všech zeptat, jestli tam něco chybí nebo jestli ještě by se něco mělo měnit. Tak Marian Jurečka už sám na to odpověděl, Lucie Sedmihradská, vám tam chybí něco? Budete navrhovat nějaké doplnění?
2: Já myslím, že už jsem většinu toho uvedla. My určitě se chceme bavit o těch možnostech přestupu mezi těmi jednotlivými produkty. Ta flexibilita je pro nás důležitá, vnímáme ji jako poměrně stabilizační prvek celého toho systému, takže to je pro nás důležité. Co ještě bych ráda kvitovala, že ten návrh jde standardním procesem, probíhá mezirezortní připomínkové řízení, bude čas na toto projednat. I ten rozhovor vede směrem, že je tady připravenost se o tom bavit. Jo, ty cíle máme všichni stejné, potřebujeme, aby lidé se zabezpečili na stáří, aby v okamžiku, kdy odchází do toho zaslouženého důchodu, měli balík peněz, ideálně si ho vybrali ve formě renty a byli zabezpečeni na stáří. To je to, co chceme a tohle je nástroj, který se snažíme tak nastavit.
1: Pane místopředsedo Nachere, když slyšíte některé návrhy, jsou pro vás přijatelné například to, co říkal Marian Jurečka, to znamená nějaká větší motivace pro ty, kdo si nevyberou na konci peníze najednou, ale zvolí to, aby je dostávali postupně jako rentu. To je pro vás přijatelné? Je to správná cesta?
3: Tak otázka je, jakým způsobem potom by to takovýhle návrh vypadal. Já zase upřímně nejsem zastáncem toho vychovávat ty lidi. Oni sami dobře vědí, pro jakou strategii na tom konci se rozhodnout, jestli jsou třeba ve věku. My se taky musíme bavit o tom, že se tady prodlužuje průměrný věk dožití, ale my se musíme bavit, že se tady neprodlužuje průměrný věk dožití ve zdraví. Takže spousta lidí se třeba rozhoduje, je mi 65, ve zdraví tady budu ještě 2-3 roky, řekněme, podle nějakého průměru, kdo ví jestli, a v té chvíli já radši vyberu ty prostředky a budu třeba cestovat, než budu mít právě tu rentu. Prostě tam je každé to individuální rozhodnutí je postavené jinak. Tam jako já nechci jakoby ty lidi vychovávat. Chci jim dát možnost, vějíř možností, ale nechci je vychovávat. Pokud jde o tu volbu nohou, jak o tom mluvila kolegyně Sedmihradská, to já jsem principiálně zastáncem volby nohou, jo? Ale teď je otázka, jestli a do jaké míry v tomhle tom systému. My se tady neustále bavíme o tom, že můžete rizikově investovat, protože se vám to nějakým způsobem zhodnotí v tom rámci desítky let. Takže je možné, že třeba v tom prvním roce najednou budete v mínusu. Pokud by byla tady volba nohou, tak pak zase nevyhnutelně můžeme skončit v tom, že ty lidi budou přecházet do těch konzervativních fondů, protože nechtí být v ten první rok v mínusu. Prostě volba nohou u běžného bankovního produktu, jako je běžný účet nebo spořící účet, a volba nohou u produktu, který je koncipován na 30-40 let, je prostě úplně diametrálně rozdílná kategorie finančního produktu. Takže tam
1: rozumím tomu jako a ještě
3: až tak, ale odborně.
1: Tak
3: ale
1: a ještě odborně, vás poprosím o reakci na jeden návrh, který zazněl od Mariana Jurečky, to znamená, aby tam byla větší motivace zaměstnavatelů i u těch mladých zaměstnanců, aby byli víc zaměstnavatelé motivováni přispívat.

0: Je tohle pro vás k úvaze, je to akceptovatelné?
1: Jo, tak to zní jako zajímavý nápad. Já když si podívám na to, kolik vlastně jde ze státního rozpočtu dneska na celý ten třetí pilíř, tak těch 18 miliard ku podivu nejvíce právě jde na daňové zvýhodnění a úlevy na pojistnému u příspěvku zaměstnavatele. Jo? Pozor, to je dvakrát tolik, než na ty přímé státní příspěvky, tak jak je ti lidé znají. Jo? To znamená, že už dneska to tak je, takže můžeme se bavit u těch mladších, to může být třeba další motivace k té samotné výši toho svého platu, za který nastoupí. To znamená,
0: tak,
1: to jsou všechno
0: věci. Já vás přeruším, Patrik Nacher říká, můžeme se bavit, my se o tom určitě budeme dál bavit, protože ten návrh se bude projednávat ještě docela dlouho, ale dnes už je čas pro kulatý stůl u konce. Našimi hosty byli předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL, bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, první místopředseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO Patrik Nacher, poslankyně hnutí STAN, členka sněmovního rozpočtového výboru Lucie Sedmihradská. Připomenu, že jsme zvali také zástupce zbývajících koaličních stran, tedy hnutí SPD a motoristů sobě, ale bohužel nikdo z oslovených pozvání nepřijal. Vám, kteří jste tu byli, nebo jste byli připojeni, díky, na viděnou, naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál nabízí zprávy. O delegaci do NATO rozhodne vláda 22. června. Policie navrhla obžalovat pekárnu z koncernu Agrofert kvůli podezření z dotačního podvodu za 100 milionů korun. Basketbalisté Pardubic hrají s Nymburkem v finále Národní ligy. Středočeši vedou 2-1 na zápasy. Bratislavská dálnice D2 je po nehodě na 8. kilometru směrem do Brna neprůjezdná. Zítra bude oblačno až zataženo, občas s deštěm, teploty do 22, na východě až 27 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda zatím nerozhodla o složení české delegace na summit NATO v Ankaře. Premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že rozhodnutí padne 22. června. Případnou účast prezidenta Petra Pavla nechtěl komentovat. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů by Česko na neformální části summitu měl zastupovat někdo, kdo skutečně rozhoduje o zahraniční a bezpečnostní politice.
4: Je to možná ještě důležitější část toho summitu pro českou zahraniční politiku, pro českou i domácí politiku, kde je možné diskutovat i řadu ostatních jiných agend, které třeba naše země má, nebo které vyplývají z našich programových priorit, naší zahraniční politiky.
2: Účast na neformální večeři nabídl vládě prezident jako kompromisní variantu. Spor o to, jestli na červencový summit poletí, trvá několik měsíců. Po dnešním zasedání vlády Pavel řekl, že připravenou má i kompetenční žalobu. Národní centrála proti organizovanému zločinu navrhla obžalovat společnost pekárna Zelená louka a dvě další osoby kvůli podezření z dotačního podvodu. Zjistil to server i rozhlas. Kauza se týká dotace 100 milionů korun z roku 2018 na inovační linku na toustový chléb. Podle Evropské unie projekt nesplnil dostatečnou míru inovace. Agrofert, pod který pekárna spadá, tvrdí, že postupoval v souladu se zákonem. Návrh policie teď posuzuje úřad Evropského veřejného žalobce. Obviněným hrozí až 10 let vězení. Strana Občanská smlouva arménského premiéra Nikoli Pašiniana vyhrála nedělní parlamentní volby. Oznámila to arménská volební komise. Ve volbách, které potvrdily prozápadní orientaci Arménie, získala necelých 50% hlasů. To jí stačí k sestavení jednobarevné vlády.
5: I expect to have establishment of diplomatic relations with Turkey.
6: Podle Nikoli Pašiniana musí Arménie co nejdříve ratifikovat mírovou smlouvu s Azerbajdžánem. Budoucí vláda chce také navázat diplomatické vztahy s Ankarou a po letech otevřít hranice se sousedním Tureckem. Ze slepé uličky se region stává křižovatkou, uvedl Pašinian. Volebnímu vítězství mu už blahopřála šéfka Evropské komise von der Leyenová nebo prezidenti Francie a Kazachstánu. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.
7: Sport. Za stavu 2-1 na zápasy pro Nymburk hraje středočeský obhájce titulu na palubovce basketbalových Pardubic čtvrté utkání finálové série Národní ligy. Je u toho Otaku Tvirt.
8: Za malou chvíli začne třetí čtvrtina. Pardubice do ní jdou s minimálním náskokem nad Nymburkem. Ve čtvrtém finále vedou 52-51. Z Pardubic Otak Utpěr, Radiožurnál.
7: Fotbalový rozhodčí Omar Abdulkadir Artan nebyl 3 dny před startem mistrovství světa vpuštěn do Spojených států. Na šampionátu se měl představit jako první somálský sudí v historii. Z letiště v Miami se tak vrátil do Istanbulu, kde čeká na vyřešení případu. Důvod odmítnutí není známý. Podle somálského ministerstva sportu ale měl rozhodčí víza v pořádku. Informovala o tom agentura AFP.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená D2 u Blučiny a požár na silnici 35 u Hradce Králové. Dálnice D2 je ve směru z Bratislavy do Brna zavřená po nehodě na 8. kilometru. Srazily se 2 kamiony a na místě stále pracují hasiči. Dopravu odklání na 11. kilometru na Židlochovice a před odklonem se tvoří kolony, hlavně kamionů v pravém pruhu. Silnice 11 z Ostravy do Opavy je neprůjezdná. Na kilometru 271,5 před sjezdem na Velkou Polom havarovalo auto do svodidel. Pozor, možná objížďka po souběžné silnici je před Polomí neprůjezdná kvůli opravě, tak zkuste přes Plesnou. Taky silnice 35 je na příjezdu do Hradce Králové ve směru z Vysokého Mýta zavřená. Zabíští hasiči zasahují u požáru autobusu. Dá se to objet přes Třebechovice anebo po dálnici D35. A na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte kolony. Od sjezdu na Jesenici až ke sjezdu na Ořech a občas musí regulovat vjezdy do tunelů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se zatáhne, k ránu může i pršet, teploty klesnou až k 11 stupňům. Zítra čekáme oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22, na východě i 27 a na horách nejčastěji kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. Teď začíná večerní Radiožurnál s Janem Pokorným.
10: 19 hodin a 6 minut. Když nějaká informace začíná slovy skoro milion dolarů, tak chcete možná dodat vyhrál. Ne, vybral. Tentokrát vybrala. Skoro 100 milion dolarů vybrala Markéta Vorlová na pomoc lidem na Ukrajině. Co k tomu 56-letou právničku, která teď žije ve Spojených státech, přimělo, to řekneme za chvíli.
3: Večerní radiožurnál.

0: i za 100 let.
1: 103 let. Je tady Český rozhlas, posloucháte Radiožurnál. Z Československa utíkala Markéta Vorlová před 40 lety jen s jednou taškou. I proto se teď snaží pomáhat lidem, který válka mění životy. Jenom vloni vybrala doma ve Spojených státech $500,000 na pomoc Ukrajině. Její motivace je prostá. Rodinná zkušenost se socialismem a odpor ke Kremlu. $500,000 to už je pořádný balík peněz, takže Čechoameričanka Markéta tráví hodně času v Evropě a samozřejmě i na Ukrajině.
2: To je hlavně proto, protože jsem vyrostla vlastně v totalitě a rodičům, kteří byli vždycky disidenti, takže jsem víceméně vyrostla s takovou nenávistí proti Rusku a tím pádem, že jsme utekli, tak jsem nikdy víceméně neměla šanci se jí zbavit.
3: Markétě je 56 let a když Rusko napadlo Ukrajinu, hned se jí vrátily vzpomínky na dětství.
2: Tak to asi nějak tak v mě dýmalo a když jsem potom viděla po 40 letech, co dělají v Ukrajině, tak jsem to začala strašně prožívat. Jako kdyby člověk otočil čas nazpět. Prostě jsem neviděla jiný řešení, než do té Ukrajiny jít.
3: Markéta právě vykládá pomoc pro denní stacionář pro děti kousek od Charkova. Před 7 lety ale odjela na Ukrajinu bez plánů a bez kontaktů, jen s touhou pomoct napadené zemi. Rychle ale pochopila, že jako dobrovolník je tu zbytečná, vrátila se do Ameriky a začala lidem vyprávět, co viděla.
2: No já jsem z toho měla takový trošku tráma z toho, co jsem tady všechno viděla, no a najednou mi lidi začínali prostě strkat peníze a začalo to být hodně a prostě říkali, tak ty aspoň víš, kam to poslat, protože tam opravdu u nás je podpora na Ukrajinu, i když podle jednání naší vlády to není asi znát.
3: První rok Markéta vyzbírala $100,000, druhý rok 200,000 a vloni už $500,000. Přestože ze Spojených států často zaznívá, že podpora Ukrajiny slábne, Markéta má jinou zkušenost.
2: Já bych řekla, že teda většina lidí podporuje Ukrajinu a že to docela dobře chápou.
3: Takže budete pokračovat na Ukrajině?
2: No jistě, dokud tady budou Rosáci, tak já půjdu tady taky.
3: Dodává Markéta Vorlová, která se v Americe podepisuje Vorel. Z Ukrajiny Lubomír Smatana, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Posloucháte večerní radiožurnál. V rozhlasovém zpravodajství máme dost důvodů chodit na Pražský hrad. Tak třeba před 700 lety tam ve výšce několika desítek metrů nad zemí řídil stavbu Petr Parléř. Nad nádvořím Pražského hradu začala vyrůstat gotická katedrála svatého Víta. Teď stejné kameny opracovávají studentky střední kamenické školy v Hořicích. Apolena, Adéla a Mariana. Praxe ve druhém ročníku je přivedla do místa, které mezi našimi památkami patří těm nejcennějším.

0: Práci s kamenem se teprve učí, ale i tak už pracují na místě, kde před bezmála 700 lety tvořil proslulý stavitel a kameník Petr Parléř. Studentky střední keramické školy v Hořicích si své první řemeslné dovednosti ověřují na Svatovícké katedrále na Pražském hradě. Právě tam ji zavedla školní praxe.
1: Je to zážitek, určitě. Je to úplně něco jiného, než co prožíváte každý den.
2: Tři slečny musí několikrát denně vystoupat na 30-metrové lešení u jižní strany vnitřku katedrály, kde pracují na opravě jednoho z velkých gotických oken. Příčina oprav je už skoro 300 let stará, popisuje restaurátor Bohumil Pánek. Jehož firma se o práce v katedrále stará už desítky let.
3: Je to vlastně po požáru někdy v roce 1740. Ten kámen degradoval, spálil se a vyloženě jako odpadal. Nedoplnili to do kamene po tom požáru, ale doplnili to do maltových profilů. Jsou to profily, který mají třeba 700 kilo.
2: A Polena, Adéla a Mariana nemanipulují s těžkými kameny. Jejich pracovní náplň je přeci jen o něco jednodušší.
1: Čistíme kružbový zábradlí. My jsme si mysleli původně, že budeme používat i páru, ale nakonec to děláme jenom kartáčema, houbama a tak.
2: I tak se ale studentky dostávají do míst, kam se nedostane nejen běžný návštěvník, ale kam nemůže skoro nikdo. A doslova a do písmene si mohou sáhnout na kus historie. Zážitkem je sama o sobě už jenom práce ve 30 metrech.
4: Nás překvapilo, kolik tady projde denně lidí a taky jak malí vypadají z toho lešení. Závrať na začátku chvíli byla, ale člověk si na to zvykne po čase. Nesmí se moc koukat dolů a soustředit se na tu práci, co dělá.
2: I tak musí být studentky maximálně opatrné, ale to jim nikdo připomínat nemusí. Pracují, ale také se dívají na restaurátorské mistry a učí se od nich. Sportovní terminologií z okresního převodu přeskočili celou řadu vyšších soutěží a dostali se skoro až na restaurátorské olympijské hry.
4: Skoro. Akorát my jsme zatím jenom diváci na těch olympijských hrách.
2: Pro Apolenu, Adélu a Marianu praxe končí, na jejich místo nastoupí další parta z Hořic. A protože oken je celkem 8 a projekt oprav je na několik let, mají se i ti další na co těšit. Z chrámu svatého Víta na Pražském hradě, Tomáš Lérinc, Radiožurnál.

0: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: 19 hodin 30 minut. Pavel Prouza a zprávy.
2: Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla na 4,8%. Podle úřadu práce hledalo zaměstnání skoro 356 tisíc lidí, tedy asi o 5 600 lidí míň než v dubnu. A to hlavně kvůli pokračujícím sezónním pracím a taky oživení ekonomiky. Volných pracovních míst bylo v květnu zhruba 96 tisíc. Nejvyšší nezaměstnanost zůstává v Ústeckém kraji. Řetězec Penny Market musí zaplatit 1 000 000 korun za opakovaný prodej alkoholu nezletilým. Pokutu udělila Česká obchodní inspekce. Její jihomoravský a zlínský inspektorát loni provedl 14 kontrol a v polovině případů se mladistvým figurantům podařilo v řetězci koupit tvrdý alkohol nebo víno. Česká obchodní inspekce za to uložila nejvyšší možnou pokutu. Zpráva Tatranského národního parku vyzvala turisty, aby se nekoupali v tamních horských jezerech. Ochranáři tak reagovali na případ dvou Češek, které se nahé otužovali v jednom z tatranských ples. To je přísně zakázané a na místě za to hrozí pokuta v přepočtu až přes 7 000 korun. Ochranáři upozornili na to, že v jezerech žijí unikátní chladnomilné druhy, které nedokáží čelit rychlým změnám prostředí. Ve Středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum nutný kvůli plánované stavbě dálnice D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Silničáři chtějí začít stavět 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem za 2 roky. Sport. Pardubičtí basketbalisté bojují s Nymburkem ve čtvrtém finále Národní ligy. Středočeši vedou v sérii 2-1 na zápasy. Duel v Pardubicích vidí Otagu Twirt.
3: Po třech čtvrtinách jsou zatím lepší pardubičtí ve čtvrtém finále. Nad Nymburkem vedou o 3 body 77-74. Z Pardubic Otagu Twirt, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená bratislavská dálnice do Brna, neprůjezdná silnice 11 z Ostravy do Opavy. Dálnice D2 je ve směru z Bratislavy, nebo byla ve směru z Bratislavy do Brna zavřená za sjezdem na Blůčinu. Na 8. kilometru likvidují následky nehody dvou kamionů. Teď už to vypadá, že se po dálnici podařilo zprůjezdit alespoň jeden jízdní pruh, jede se odstavným směrem na Brno. Policisté ruší odklon na 11. kilometru. Silnice 11 z Ostravy do Opavy je neprůjezdná. Před sjezdem na Velkou Polom narazilo auto do svodidel. Je to vážná nehoda. Poslední volný sjezd je u Globusu v Ostravě. Pozor, objížďka po souběžné silnici je zavřená kvůli opravě. Na silnici 19 z Kunštátu do Bystřice nad Pernštejnem čekejte komplikace za Rosečí. Na výjezdu z Roseče se převrátilo nákladní auto. Na místo se sjíždějí hasiči a omezí průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Teploty 17 až 22, na východě i 27 a na horách nejčastěji kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje večerní Radiožurnál s Janem Pokorným.
6: A pokračuje ještě jednou informací, která pochází z Moskvy. Nepřátelské vzdušné útoky na energetické firmy způsobily nedostatek pohonných hmot na jihu Ruska. Uvedlo to dnes ruské ministerstvo energetiky, citované státní tiskovou agenturou TAS. Kvůli útokům ukrajinských dronů na hlavní zásobovací trasu vedoucí přes okupovaná ukrajinská území se problémy nejprve projevily na Krymu, který Rusko anektovalo ještě na jaře 2014. Posloucháte Radiožurnál, 19 hodin 34 minuty.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Basketbalisté Nymburka hrají o třetí vítězství nad Pardubicemi ve finále Národní ligy. 20násobný český mistr vede v sérii 2-1 na zápasy a čtvrté utkání vidí v Pardubicích sportovní reportér radiožurnálu Otagu Twirt.
1: Je to hodně dramatický zápas, který tady v Pardubicích sledujeme, to čtvrté finále je hodně útočné a je dost pravděpodobné, že některý z týmů překoná hranici 100 bodů, což ve finále vůbec nebývá zvykem. Nymburk skvěle do zápasu vstoupil, po minutě a půl vedl 9-0, ale Pardubice dokázali ten vývoj otočit a za první čtvrtinu nasázeli Nymburku 30 bodů. To rozhodující 4 minuty a 47 sekund, takový čas zbývá do konce čtvrté čtvrtiny a stav je teď vyrovnaný 88-88, vyrovnával Bryant, nejlepší střelec pardubického celku, který má na svém kontě už 25 bodů a teď ještě bude mít možnost hodit šestku, to znamená zase vrátit to vedení na stranu pardubického celku. Bryant je už těžký, takže Pardubice vedou 89-88, celkově ale sérii prohrávají 1-2 a pokud chtějí vyrovnat stav série před stěhováním zase zpátky do Nymburka, tak dnes potřebují zvítězit. Pardubic, Otagu Twirt, Radiožurnál.

Nutrie, mýval, bolševník nebo pajasan, to jsou jen některé invazní druhy, které v přírodě působí značné škody. Víc si o nich budeme ve vysílání večerního radiožurnálu povídat za chvíli.

0: Nutrie říční je jedním z invazních druhů, který se rychle šíří a působí velké problémy. Například narušuje stabilitu břehů a devastuje pobřežní vegetaci. Pro lidi představuje atrakci, pro ekology leckdy vážný problém. Nejenom na nutrii, ale i další nevítané rostliny a živočichy má upozornit osvětová akce, která se jmenuje Týden invazních druhů.
1: Tady kousek od nás teď zrovna plave nutrie. Ona je velmi podobná našemu původnímu druhu, kterým je bobr evropský, ale od bobra ji můžeme poznat právě tím, že bobr má spolštělý ocas, nutrie ho nemá.
2: S Lenkou Čelobentičovou z Agentury ochrany přírody a krajiny jsme na Střeleckém ostrově v Praze, v místě, kde se nutrie hojně vyskytují.
1: Tady na zemi vidíme i zbytky mrkví, kde je vidět, že lidi sem hodně chodí krmit.
2: Je nějakým způsobem nebezpečná, jsou nějaké incidenty.
1: Právě proto, že lidé krmí, tak oni tím ztrácí svoji plachost. Mohou být agresivní. Máme už několik záznamů, že zautočili na lidi nebo na psy. Do toho nutrie může fungovat jako přenašeč několika onemocnění nebo parazitů.
2: Lidé by je tak podle odborníků rozhodně krmit neměli. Přispívají tím totiž k jejich přemnožení.
1: Do toho u nás nemá žádné přirozené nepřátele. Je to hlodavec, který pochází z Jižní Ameriky, ale tam je třeba loví kajmani, u nás žádného přirozeného predátora nemá.
2: Teď jsme se vydali kousek po břehu.
1: Tak tady stojíme asi upuštěné nory. Ty nory jsou u nutrií právě docela problém, protože oni využívají systém nor, které hloubí až desítky metrů dlouhé a narušují tím břehy.
2: Nutrie se zabydlela v mnoha českých i evropských městech. Do přírody se rozšířila z kožešinových farem. Je jedním z invazních druhů, které škodí nejvíce. Proto nutrii vedle dalších Evropská komise zařadila na takzvaný unijní seznam.
1: Krom toho, že se tyto druhy nesmí chovat nebo pěstovat a množovat, tak je vyvíjen tlak, aby se i nějakým způsobem likvidovali.
2: Pracovníci lesů hlavního města Prahy tak ročně odchytí kolem 200 nutrií. Ve volné přírodě pak uloví tisíce nutrií ročně myslivci. Pomáhají jim v tom i vědci z České zemědělské univerzity. V rámci projektu mohou dostat finanční odměnu za každý ulovený kus.
3: Můžeme říct, že skutečně ta finanční pobídka fungovala. Například na jedné lokalitě na Kolínsku tak se podařilo ulovit více jak 1000 kusů nutrií.
2: Říká Miloš Ježek z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Podle Agentury ochrany přírody a krajiny je u nás 113 invazních živočichů. Třeba ještě želva nádherná, ondatra pyžmová nebo husice nilská. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Teroristka důchodkyně doma měla paruky, zlato a zbraně. Teď ji zřejmě čeká prázdná cela. Fascinující příběh krajně levicového extremismu z Německa. Případ Daniely Kleteové a zločiny frakce Rudé armády.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. A to je čas na zprávy s Pavlem Prouzou.
1: Vláda chce příští rok poslat do zdravotnictví o 24 miliard korun navíc. Peníze mají směřovat hlavně na státní pojištěnce. Projekt evropského bojového letounu FCAS údajně končí. Výrobci z Německa a Francie se nedohodli. Nymburští basketbalisté hrají v Pardubicích čtvrté finále ligy. Zítra bude oblačno až zataženo, občas s deštěm, teploty do 22, na východě až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda schválila navýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun na příští rok. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš z ANO. Vyšší platby mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO pomoci pokrýt rostoucí náklady ve zdravotnictví a doplnit peníze, které chybí v systému. Podle Babiše ale vláda zároveň požaduje po ministerstvu zdravotnictví větší úspory.
3: Zdravotnictví určitě má rezervy hlediska úspor a stejné je to u pojišťoven, kde by se mělo ušetřit aspoň 1% z jejich provozu.
1: Veřejné zdravotní pojištění letos hospodaří s více než 570 miliardami korun. Z toho stát do systému posílá za děti, seniory nebo nezaměstnané asi 160 miliard korun. Německo a Francie zastavují společný projekt bojového letounu příští generace FCAS. S odvoláním na vládní kruhy o tom informují německá média. Projekt zahájili před 9 lety prezident Emmanuel Macron a tehdejší spolková kancléřka Angela Merkelová. Selhal ale na neschodách.
4: Francouzský koncern Dassault a německý Airbus se nakonec nedokázali dohodnout. Zatímco Francouzi tvrdili, že by novou stíhačku postavili klidně sami, tak Němci upozorňovali, že se nenechají upozaďovat. Francie a Německo by teď měli spolupracovat aspoň na zbývajících částech projektu, jako je propojení různých zbraňových systémů, senzorů a platform do jednotného bojového cloudu. Letoun FCAS měl být ale vlajkovým projektem evropské obranné spolupráce a taky měl demonstrovat nezávislost na Spojených státech. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský letos odhalil 2 případy nákazy vinic novou agresivní formou nemoci zlaté žloutnutí. Choroba se objevila v sazenicích, které mířily na tuzemské vinice. Asi 2000 rostlin se dostalo přímo na vinice. Inspektoři je nařídili zlikvidovat. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vinařům doporučuje vinohrady pečlivě sledovat, vysvětluje mluvčí Petra Hrabčáková.
5: Také doporučujeme nenakupovat rozmnožovací materiál z oblastí silného výskytu. Dále se mohou bránit nákupem jen sazenic a roubů opatřených rostlinolékařským pasem. A vinaři se také mohou bránit monitorováním přenašečů a při silném výskytu ošetřovat zejména proti přenašeči křízku révovému.
1: Na podzim chce ústav začít monitorovat vinohrady pomocí snímků z družice.
6: Sport. Pardubičtí basketbalisté vyhráli ve čtvrtém finále Národní ligy nad Nymburkem 101-100 a srovnali stav série na 2-2 na zápasy. Páté utkání série se bude hrát na palubovce Středočechů ve čtvrtek. Tenista Jakub Menšík se díky účasti v semifinále Roland Garros posunul na 17. místo světového žebříčku. Po svém nejlepším grandslamovém výsledku kariéry si polepšil o 10 příček.
7: Ani tak není Menšík nejlepším českým mužem, tím zůstává 12. Jiří Lehečka. Němec Zverev si prvním grandslamovým titulem upevnil třetí pozici. Ta první dál patří Italu Sinnerovi a mezi ženami Bělorusce Sabalenkové. Z českých tenistek je v singlovém pořadí nejvýš 10. Karolína Muchová. V tom deblovém zůstává jedničkou díky vítězství na Roland Garros Kateřina Siňaková. O 600 bodů před svou spoluhráčkou Američankou Townsendovou. Alena Benešová, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D2 před Brnem a zavřená silnice 11 u Ostravy. Dálnice D2 z Břeclavy do Brna po nehodě a u zavírce už průjezdná. Zatím omezeně za sjezdem na Slavko v 8. kilometru je průjezdný odstavní pruh. Je tam hustší provoz, kolona se v místě teď netvoří. Na Pražském okruhu směr Ruzině za sjezdem na Barrandov šetří nehodu. Na 16. kilometru blokuje část připojovacího pruhu na dálnici dálnici. Zřejmě proto ještě před chvílí regulovali vjezdy do tunelů. Silnice 11 na výjezdu z Ostravy do Opavy už přes hodinu neprůjezdná. Za Globusem narazilo osobní auto do svodidel. Obě se to dá přes Plesnou a Velkou Polom, případně Hlučín. Stará silnice do Opavy je u odbočky na Krásné Pole už několik měsíců neprůjezdná. A na silnici 19 z Kunštátu do Bystřice nad Pernštejnem překáží následky nehody. Pozorujte za rozsečí, je tam převrácené nákladní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Teploty 17 až 22, na východě i 27 a na horách nejčastěji kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. A začíná večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Dobrý večer. Už v tomto týdnu začne fotbalové mistrovství světa. Těšíte se? Je to globálně nejsledovanější sportovní událost. Na Radiožurnálu chystáme přímé přenosy všech zápasů národního týmu a budeme taky sledovat zákulisí šampionátu. Třeba zrovna teď se hodně mluví o účasti Íránu. Náš zvláštní zpravodaj si ještě před turnajem zahrál s týmem iránských Američanů a mluvil s nimi taky o konfliktu mezi oběma zeměmi. Za chvíli nabídneme reportáž.
2: Večerní Radiožurnál
0: a Zuzana Burešová.

0: Poprvé v histórii sa mistrovství sveta ve futbale koná v zemi, ktorá je ve válce s jedním z účastnických států. Iránci kvôli tomu mají nakonec tréninkovú základnu v Mexiku, ale zápasy musí odehrát na americké půdě. Je kolem toho mnoho otázníků a samozrejme i emocí. Jisté je, že fanoušci z Iránu mají do USA vstup zakázaný. Ovšem ve Spojených státech žije 750 000 emigrantů z Iránu a veľmi aktivne sledují nejen súčasný konflikt, ale i fotbal a sami ho vážne vyhrají.
1: Jan, who is in the Shaheen Hall of Fame. He is here from Czechoslovakia, Czech Republic.
2: Hráči ve žlutých a červených dresech vytvořili hlouček ve středovém kruhu. Slovo si bere nejdřív Američan Justin a představuje mě těm, se kterými se neznám.
3: So have fun, enjoy. This is 2-3 hours you get away from all problems in life.
2: Pak ještě promlouvá Farud, který zápasy této skupiny rekreačních fotbalistů tady v Bethesdě u Washingtonu už 20 let organizuje. Do Ameriky kdysi přišel z rodného Iránu a tým, kde najdete plno iránských Američanů a který se tu schází každou sobotu ráno k zápasům 11:11, pojmenoval Shaheen AC.
4: Shaheen znamená v perštině sokol a je to i název klubu, který před více než 80 lety vznikl v Teheránu. Dnes se jmenuje Persepolis. Existuje hodně týmů s názvem Shaheen i tady v Americe. V tom našem tady v Bethesdě v Marylandu se potkává spousta různých kultur.
2: V té iránské má vášeň pro fotbal své pevné místo a i díky Shaheenu si Farud přinesl do Ameriky kus Iránu.
3: Football is... is a game of life.
4: Pro mě a spoustu lidí tady fotbal znamená život, spojuje generace, pomáhá prolamovat bariéry mezi kulturami, vznikají díky němu kamarádství na spoustu let. Za ty roky naším Shaheenem prošlo více než 900 hráčů, skoro ze 40 zemí světa. Fotbal nám pomáhá žít lepší život, jsme díky němu zdravější a obklopení spoustou přátel.
2: Totéž slyším i od jiných, další hráč původem z Iránu se jmenuje Ašk.
5: Hraju s touhle partou 20 let a fotbal je život. Je to radost, štěstí, vzrušení, kamarádství, všechno.
6: Nedaleko hřiště najdeme bar, kam hráči Shaheenu chodí třeba sledovat zápasy mistrovství světa.
5: Letos bych byl radši, kdyby Irán zůstal doma. Lidi v Iránu obrovsky trpí a pokud se iránské reprezentaci bude dařit, pomůže to tamnímu režimu. Ovšem, když se jí dařit nebude, bude to ostuda. A lidi v Iránu potřebují dobré zprávy. V poslední době zažívají jen krveprolití, válku, chudobu a hlad. Nevíme taky, jak se budou hráči chovat. Při minulém šampionátu to bylo celkem dobré, ale jsou pod obrovským tlakem.
2: Vypráví mi Ašk, který má v Iránu stále kamarády. Mluvíme i o zprávě, že Irán nechal doma svého elitního útočníka Sardara Azmuna kvůli možné nedostatečné loajalitě vůči vládě.
5: Čím jsem si 100% jistý, že lidi z iránské diaspory, kteří žijí v Los Angeles, tam půjdou na zápas Iránu a budou zpívat protirežimní písně. Hodně mladých lidí v Iránu to potěší.
2: První zápas odehraje Irán právě v Kalifornii příští týden v pondělí. Americká víza už výprava má, ale stále není jisté, jestli se na zápas dostane přes hranici do USA bez problémů.
4: Tahle situace neměla vůbec nastat. Tohle je chvíle, kdy se celý svět schází na jedné akci. Tak bychom měli zkusit přestat schováním, které lidi, země a komunity rozděluje.
2: Říká Farud, jeden z mnoha iránských Američanů s vášní pro fotbal. Fandit prý bude oběma reprezentacím. Z Bethesdy u Washingtonu, Jan Kaliba, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: A co dnes si řekla ve vysílání Radiožurnálu zpěvačka Eva Farná, která oslaví 20 let na scéně sérií koncertů v pražském Edenu? Tak třeba tohle. Někdy si myslím, že jsem taková naokosilná a že vlastně všechno zvládnu. A zvládla jsem a jsem spokojená na šťastném místě. Tak to taková malá ochutnávka. Celý rozhovor si v repríze můžete poslechnout krátce po 21. hodině. A teď hned pro vás máme pozvánku na výstavu o životě významného sochaře 20. století Olbrama Zoubka. Ten by letos oslavil 100 let. Snímky jeho tvorby nebo setkání s přáteli si můžete přijít prohlédnout do archivu výtvarného umění v pražském DOXu. A tady už je připravená reportáž.
1: Já prý tam někde jsem, ale já nevím kde.
2: Prohlíží si fotografie v hloučku známých i žena architekta Jindřicha Malátka, který se Zoubkem spolupracoval.
1: Hele, nevíš, kdo to je? Sergej Machonin.
2: Snímky nás vrací až do 60. let, proto je většina z nich černobílá. Část z nich zachycuje Zoubka při práci v ateliéru, třeba v pražské Salmovské ulici.
3: Za oce to bylo zvlášť výrazný, tam byla vůně těch sochařských materiálů a já mám jako dítě z toho jejich prvního společného ateliéru rodičů vlastně všechno to spojené dokonce i s chutěm, protože jsme to všechno ochutnávali s bratrem, že jo.
2: Vzpomíná autorka výstavy Polana Bregantová na to, jaké bylo mít za rodiče sochaře Olbrama Zoubka a Evu Kmentovou.
3: Nejlepší byla Sádra vždycky, to si pamatuju.
2: Bregantová vyrůstala obklopená sochami, desítky z nich pak stály na dvorku a Zoubek je občas na schvál přemysťoval. Viděl smysl i v tom, když se jedna koukala do oken nebo byla k druhé otočená zády.
3: To bylo na tom právě hezký, že ty vztahy mezi těma sochama se pořád trošku proměňovaly. Ty nebylo to jako, že by byly pořád na stejném místě. To se mi líbilo tehdy vždycky. Mělo takový pohyb určitý.
2: Olbrama Zoubka známe také jako toho, který sejmul posmrtnou masku Jana Palacha nebo vytvořil pomník obětem komunismu na pražském Újezdě. Součástí výstavy je i malá ukázka jeho tvorby, která je typická protáhlými postavami s neuhlazeným povrchem.
3: Tohle to je trojice soch, takzvaný trojsoší s máchovskou inspirací, která se jmenuje Hinku, vykřičník Viléme, vykřičník Jarmilo.
2: Velká část fotografií je z druhé poloviny 80. let. Tehdy se po jeho výstavách konaly večírky, kde se hodně kouřilo a povídalo.
3: Ani přitom nemuseli, jak vidíme, sedět. Všechno se to taky hodně odehrávalo ve stoje, protože nebylo dost židlí, aby si všichni sedli.
2: Ukazuje Polana Bregantová na lidi, kteří mezi nahými sochami popíjeli víno. Ducha doby popisuje její manžel a šéf Národního filmového archivu Michal Bregant.
4: Těm lidem, kteří sem chodili, tak těm se opravdu nechtělo se angažovat v té době, která byla prostě zkažená do morku kostí.
2: Zoubek měl za přátele intelektuály jako Ludvíka Vaculíka nebo Jiřinu Šiklovou.
4: Ta politika byla významným tématem i těch povernisážových setkání, kde se pozoruhodným způsobem potkávali lidi z různých částí disentu s lidmi, kteří žili normálními občanskými životy nebo v té šedé zóně.
2: Na fotkách nechybí ani ty z autobusu. Parta přátel spolu ráda jezdila na výstavy do Chebu nebo Letohrádku v Ostrově nad Ohří. Na českého sochaře Olbrama Zoubka si můžete přijít zavzpomínat do pražského centra současného umění DOX až do 4. října. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: host radiožurnálu.
1: Herečka Barbora Váchová působí v Ústeckém činoherním klubu, teď se ale představila ve filmové roli Gerty Schnirch. Jak se připravovala na postavu, která je sice fiktivní, ale nese tíhu poválečného odsunu a kolektivní viny? A jak se mladá herečka vyrovnává s pozorností, kterou jí role Gerty přinesla? Barbora Váchová bude hostem radiožurnálu.
0: Host radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízení semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru předtím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: A radiožurnál je s vámi i v půl deváté. A taky Pavel Prouza se zprávami.
5: Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede na červencový summit Severoatlantické aliance. Jednání se kvůli složení delegace účastnil i prezident Petr Pavel. Finální rozhodnutí by mělo padnout 22. června. Ministři dnes ale schválili, že Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění Organizace spojených národů, které bude v září v New Yorku. Přebytek českého zahraničního obchodu v dubnu meziročně klesl o 11,5 miliardy korun. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Bilance mezi dovozem a vývozem skončila za čtvrtý měsíc v přebytku 6 miliard a 800 milionů korun. Pozitivně se do toho promítl obchod se stroji a taky s ropou a zemním plynem. Počet obětí po silném zemětřesení na Filipínách vzrostl na nejméně 32, informují o tom místní úřady. Záchranné akce dál pokračují. Otřesy o síle 7,8 stupně zasáhly ostrov Mindanao. Ve městě General Santos je poškozená řada budov a klíčový most. Okresní soud v Olomouci dnes rehabilitoval někdejšího olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu. V letech 1950 až 1961 ho státní bezpečnost nezákonně internovala v rezidenci arcibiskupství, a to až do jeho smrti. Důvodem byly jeho údajné protisocialistické a protikomunistické postoje.
2: Sport.
5: Pardubičtí basketbalisté srovnali stav finálové série Národní ligy proti Nymburku na 2-2 na zápasy. V utkání na východě Čech museli otáčet a o svém vítězství 101-100 rozhodli v poslední sekundě. Pátý zápas série je na programu ve čtvrtek na palubovce Nymburka. Staronovým trenérem fotbalistů Táborska se stal Miloslav Brožek. U jihočeského týmu, který neuspěl v baráži s Baníkem Ostrava a zůstal ve druhé lize, nahradí Radka Kronďáka. Brožek působil v Táborsku už v letech 2019 až 2021.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D2 před Brnem a silnici 19 na Blanensku. Na dálnici D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov odklízí následky srážky několika nákladních aut. Na 8. kilometru je průjezdný jen odstavní pruh, i přesto je tam jen hustší provoz. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova za sjezdem na Rousínov stojí osobní auto s defektem. 217. kilometr. Opatrně kolem jsou kusy pneumatiky. Na pražském okruhu ve směru na Ruzyni za sjezdem na Barrandov šetří nehodu. Na kilometru 16,5 blokují část připojovacího pruhu na dálnici. Silnice 11 na výjezdu z Ostravy do Opavy po nehodě a uzavírce už průjezdná a na silnici 19 z Kunštátu do Bystřice nad Pernštejnem překáží následky nehody. Pozor, dejte za Rosečí, je tam, to vozidlo je převrácené, objíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22, na východě i 27, na horách nejčastěji kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. A teď začíná dnešní vydání podcastu Vinohradská 12.
7: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. 13 let by měla ve vězení strávit Daniela Klepeová.
4: Bývalá členka teroristické organizace frakce Rudé armády.
8: To je na gesamtfreiheitsstrafe von 13 Jahren verurteilt.
9: Rozhodl zemský soud v Dolním Sasku.
10: Při akcích měli pomáhat dva komplicové.
11: Ernst Volker Staub und Burkhard Gavich.
12: Kvůli možnému podílu na třech útocích před rokem 1993 hrozí Kleteové další proces.
13: Teroristka důchodkyně, doma měla paruky, zlato a zbraně. Teď ji zřejmě čeká prázdná cela. Desítky let ji policie nemohla dopadnout. Nakonec spadla klec. Fascinující příběh krajně levicového extremismu z Německa vypráví Tomáš Havlín, náš berlínský zpravodaj. Dnes je pondělí 8. června. Ahoj Tomáši, zdravíme tě do Berlína a díky, že jsi našel chvíli na Vinohradskou 12.
14: Ahoj Matěj, děkuju za pozvání a zdravím tebe i všechny posluchačky a posluchače.
13: Tak 13 let dostala krajně levicová teroristka Daniela Kleteová. Jak ten rozsudek dolnosaského soudu přijala?
14: Mohlo to být 15, nakonec je to 13. Píše se o tom v médiích, že zachovala dekorum, vážná tvář, žádná velká scéna. Ani potom nevydávala žádné prohlášení, jenom v té právní rovině, to znamená, její právní zástupce podal odvolání. Ten rozsudek ještě není pravomocný. Samozřejmě 13 let dlouhá doba, jí je 67 let, čili měla by zůstat ve vězení do 80. A odvolání to bude těžké. Takže osobně může to pro ní být náročné, ale myslím si, že v jejím případě stojí odhlídnout trochu od těch osobních aspektů. Ona celý proces interpretovala politicky jako určitou formu státní represe a jako snahu státu postihnout určitou kapitolu svých vlastních dějin. A z tohoto hlediska si myslím, že ten rozsudek a ten trest i ta jeho výše může být něco, co si ona dokáže vysvětlit, co jí může dávat smysl z hlediska analýzy, jak ona analyzuje současný stav světa, německé politiky a podobně.
13: Takže teroristka důchodkyně, zároveň já jsem viděl některé fotografie, ona se i usmívala, takže to asi bere s nějakým nadhledem přeci jenom ve svém věku. Na druhou stranu, ty jsi říkal, že to taky vnímá jako snahu státu postihnout určitou etapu své vlastní minulosti. Daniela Kleteová byla dlouholetou členkou krajně levicové extremistické skupiny teroristické frakce Rudé armády. Za co přesně si odsedí těch 13 let? Co přesně všechno měla spáchat?
14: Ještě bych se zastavil u toho, byla členkou teroristické organizace frakce Rudé armády, protože ano, jsou tady v Německu média, která to takto řeknou, naplná ústa, teroristka, některá jsou opatrnější, říkají údajná teroristka. Mm-hmm. To členství, to bych řekl asi, že je taky jakoby věčný problém, v každém případě je to trestný čin, ale v tuto chvíli už by byl promlčený a jestli byla nebo nebyla členkou, to nebylo součástí dokazování teď u toho soudu v Dolním Sasku ve Verdenu. A ona se k tomu členství během toho procesu žádným způsobem nevyjádřila. Za co ale byla odsouzena, byla série loupežných přepadení, ke kterým došlo zejména na severu, na severovýchodě Německa v letech 1999 až 2016, čili už po rozpuštění organizace frakce Rudé armády. Byla to přepadení supermarketů a dodávek, které slouží k převozu peněz a trojice údajných členů frakce Rudé armády vedle Daniele Kleteové ještě Burkhard Garweg a Volker Staub si tak měli přijít v přepočtu na necelé 3 miliony eur, kterými financovali svůj život v ilegalitě, mimo ten občanský život, samozřejmě v situaci, kdy neměli možnost nějakého běžného nebo regulérního výdělku.
13: A ty jsi říkal, že mohla dostat až 15 let, nebo tolik jí asi bylo navrženo. Obhájci naopak žádali zproštění viny, což je docela kontrast teda oproti tomu konečnému trestu.
15: Es verkennt damit die Aufgabe der Justiz.
13: Čím to obhajovali a jak to, že jim teda soud nakonec nevyšel vstříc, respektive proč se nakonec přiklonil na opačnou stranu?
14: Oni obhajovali to zproštění tím, že vlastně proti Daniele Kleteové nebyly žádné přímé důkazy, to znamená během celého toho soudu, který trval rok, tak nevystoupil žádný svědek, který by řekl, ano, tu jsem tam viděl, ta tam byla, ta měla třeba zbraň nebo prostě byla u toho loupežného přepadení. Nic takového se nestalo proti Daniele Kleteové a to ostatně i připouštěl státní zástupce, mluvila především takový nepřímý řetězec důkazů. To, co se našlo u ní doma, když byla zadržena nakonec po více než 30 letech v ilegalitě v únoru 2024 v berlínském čtvrti v Kreuzbergu. Tam bylo zlato, byla tam hotovost, byly tam nějaké, později se ukázalo, atrapy granátů a granátometu, taky tam měly být části poznávacích značek aut, které ta trojice, o které jsem mluvil, používala k útěku. Takže toto byly předměty, toto byly věci, které nakonec soud uznal jako dostatečné pro odsouzení Daniely Kletové ke 13 letům vězení. A proč to nebylo 15 let? Protože soud nepřistoupil na to, že by byla vina pokusu o vraždu. U posledního z těch loupežných přepadení, ze kterých byla obviněna, to bylo u Brem ve Štúru, došlo ke střelbě. Tam byla prostě dodávka a byli v ní dva zaměstnanci a dveře se automaticky zablokovaly, oni je nechtěli otevřít a jeden z pachatelů ze vzdálenosti asi půl metru, myslím, že dvakrát vystřelil proti čelnímu sklu a tam státní zástupce žádal, aby se to kvalifikovalo jako pokus o vraždu, čemuž soud nevyhověl. Ostatně nebylo prokázáno, že by to byla právě Kletová, která by tu zbraň držela.
13: Ty jsi říkal, že po ní policie pátrala kolik, 3 dekády?
14: Říká se, že ona tedy odešla do ilegality někdy na začátku 90. let a to z toho důvodu, že byla podezřela ze série trestných činů, které byly přičítány takzvané třetí generaci frakce Rudé armády na přelomu 80. 90. let. Takže zhruba, řekněme od toho 93. roku, mohla být tedy v ilegalitě.
13: Já jsem se díval, že v západních médiích oni píšou nebo psali jako o nejhledanější Němce, že prostě dlouhou dobu policisté nemohli zjistit, kde se nachází. Jak je to možné? Jak je možné, že ji tak dlouho nemohli vypátrat?
14: No, byly tam i některé bizarní případy, mám pocit, několik let dozadu, asi před 7 lety, to byla nizozemská policie, která vzala stečí jeden venkovský domek na pobřeží, tedy v Nizozemsku, protože jí kdosi dal tip, že jsou tam 3 lidé, kteří připomínají tu trojici Kletová, Garvek, Štaub, tedy ty poslední teroristy z RAF, kteří jsou stále na útěku. Samozřejmě to nebyli oni, policie s použitím vrtulníků ozbrojená tam tehdy udělala razy a zatkla trojici Němců, kteří nebyli to. A takové případy se opakovaly, když možná ne tak spektakulární, ale v individuálních případech, to znamená, policie dostala tip, někoho zadržela. Ale jakým způsobem se dařilo tak dlouho se skrývat, vlastně asi k tomu nebylo možná potřeba tolik. Daniela Kletová měla falešnou identitu, falešné doklady, které jí zřejmě vyrobil Burkhard Garvek, který taky žil docela dlouho v Berlíně, dokonce na dohled od centrály německé kriminální policie. Byla to doba, kdy ještě nebyly sociální sítě. I to jí vlastně umožňovalo žít do značné míry soukromý život a samozřejmě musela mít určitou podporu okolí.
13: No a taky musela něco dělat, ne? To neznamená, že nemohla chodit na veřejnosti, že asi musela pracovat taky, tak co dělala vůbec celou tu dobu?
14: Já vím, popravdě řešeno nějaké jako dobrovolnické činnosti. Vím, že byla ve svém okolí poměrně oblíbená, protože doučovala děti matematiku, taky se účastnila a časem, myslím, pořádala nějaké kurzy capoeiry, brazilského bojového umění, potom taky na ten falešný doklad odletěla do Brazílie, takže byla trochu cestovat. Ale pokud jde o tu obživu, tak tam je možné, tedy, a teď už je to asi tedy zřejmě, no, můžeme to považovat za prokázané, tak tam byly zdrojem ta loupežná přepadení, přičemž v tom období, kdy je měla páchat, tak údajně svým známým v okolí Daniela Kletová říkala, že má nějakou práci v pečovatelském odvětví v jižním Německu, za kterou musí odjíždět a s touto legendou se vždycky na čas jak si odjela z Berlína, aby se zase po nějaké době vrátila zpátky.
13: A před těmi 2 lety někdo prásknul, že na ní přišli?
14: Tam to není tak úplně vyjasněné, ale třeba ten její kolega a možná nějak svého času partner Burkhard Garvek, když se v prosinci před 2 lety přihlásil takovým dopisem z ilegality, tak on tam vlastně velmi kritizoval novináře ARD, kteří vytváří takový podcast o dlouhodobě hledaných osobách a ti se svého času spojili s jedním reportérem nebo žurnalistou z projektu Bellingcat a použili software na rozeznávání tváří a aplikovali ho na sociální sítě za účelem hledání osob, po kterých je už dlouhou dobu vyhlášené pátrání. A je fakt, že se nemuselo vědět, jak Daniela Kletová vypadala, protože policie měla snad jednu její fotografii z 80. let. A Tento tým vlastně slavil úspěchy a Danielu Kletovou poměrně snadno našli. Ona byla na Facebooku, měla tam nějaké svoje fotky, jak jsem mluvil o té kapoeře, tak u příležitosti pořádání jednoho kurzu v Berlíně ona se dokonce objevila na plakátech vedle nějakého instruktora, takže byla i jako ve veřejném prostoru takhle vidět. Ale jestli tato investigativa tedy novinářů z ARD skutečně vedla k jejímu dopadení, to oficiálně potvrzené není. Garvek, tedy další člen RAF, který zůstává na útěku, si to myslí, policie to nepotvrdila. Mluvila o nějakém typu z řad veřejnosti, ale nekonkretizovala ho. Mm-hmm. Víme jenom, že ten, kdo jí ten typ dal, tak si odnesl odměnu. Bylo to, myslím, v přepočtu asi 500 000 korun.
13: No, ty jsi říkal, že ona je spojovaná teda se třetí generací frakce Rudé armády. Chápu, že tam byla teda i druhá a první, ale proč se to rozděluje?
14: No, je to takové neformální rozdělení. Jsou to různé skupiny, které na sebe více či méně navazovaly od přelomu 60. a 70. let až po začátek 90. let a nakonec to rozpuštění v roce 1998. Zatímco ta první generace spojená s jmény jako Andreas Bader nebo Ulrike Meinhof nebo Gudrun Enslinová, tak vlastně měla mít na svědomí bombové útoky, zejména na objekty spojené s americkou armádou v Německu, a členové této generace potom dodnes to není vyjasněné, měli spáchat sebevraždy při věznění ve Stuttgartu, tak ta druhá generace byla zaměřená na to, snažila se osvobodit tu první generaci. V existenci té druhé generace do značné míry vyvolala ta první a uvěznění členů té první generace. A o té třetí, která vznikla někdy v 80. letech, v polovině 80. let a měla být aktivní, tak do toho roku 93 se toho vlastně moc neví. Není úplně jasné, kolik měla členů. 10 vražd se jí přičítá, ale vlastně nejsou známí jejich pachatelé. Důvodem, proč to tak je, má být to, že vlastně postupem času se z generace na generaci frakce Rudé armády čím dál tím víc konspirovala. Částečně se oddělovala, izolovala od širšího levicového hnutí, ale možná vlastně i ztrácela jeho podporu, čili o té třetí generaci toho tolik známého není. Policie vlastně ani neví, kdo v té třetí generaci tak úplně měl být.
13: Mm-hmm. No, ty jsi zmiňoval tu první generaci a ta jména, která v rámci té první generace působila, totiž podle nich se taky frakci Rudé armády přezdívá, respektive je to jiný její název, Bader-Meinhof Gang.
14: Jsou to lidé z té první generace, které jsou vlastně, když si to tak vezmeme, tak jsou o generaci starší než Daniela Kletová. Ona vyrůstala v Karlsruhe, tam chodila na nějaké dívčí gymnázium, dospívala na tom přelomu těch 60. 70. let. Ve chvíli, kdy byly Bader a Meinhofová dopadená, tak jí bylo 14 let. A chodila tehdy na střední školu, na dívčí gymnázium, začínala navštěvovat politické vězně. A v tu chvíli, jak řekla u soudu teď v květnu v závěrečné řeči od té doby, taky policie začala poměrně intenzivně sledovat a začala si vlastně všímat z různých plakátů toho, že něco jako frakce Rudé armády existuje a přišlo jí to sympatické, protože z jejího pohledu to znamenalo a představovalo nějakou zásadní opozici vůči systému, který jí přišel jako nepřátelský a utlačující.
13: A propadla teda tomu revolučnímu boji proti západnímu Německu a proti kapitalismu?
14: Ona tvrdí, že snila o lepším světě a to, že je potřeba ho chránit a i prosazovat násilím, takže to si uvědomila někdy právě na tom začátku 70. let. Hmm. V té závěrečné řeči specificky zmiňovala Pinochetův puč v Chile, že to byl moment, kdy si uvědomila, že proti té nespravedlnosti a útlaku je potřeba mít nějaké zbraně v ruce, protože kdo je nemá, tak ten zajde.
13: Když se řekne v Německu frakce Rudé armády, tak na co teďka lidé nejčastěji vzpomínají, když je to poměrně dost bolavé jméno v německé historii?
14: Já si myslím, že v tuto chvíli je už to vnímané spíš jako relikt. Jo? Ani se spíš...
13: Žádní nástupci?
14: Myslím, že se objevil se nějaký žhářský útok u Hamburku, jestli se nepletu. To znamená, tak jak se to teď v Německu nějakou dobu děje, že schoří někde nějaká transformační stanice a vypadne proud nebo něco podobného. Myslím, že něco takového se, tak izolovaný případ se po zadržení Daniely Kletové objevil, ale že by v tuto chvíli někdo, řekněme, unášel letadla nebo nějaké exponenty světa politiky nebo hospodářství pro to, aby vymohl osvobození Daniely Kletové, to se asi čekat nedá. A ono je to dané prostě i nějakou reflexí. Myslím si, že obecně i v těch kruzích, které by RAF mohly podporovat nebo by jim mohli romantizovat, tak jsou si vědomi toho, že se změnil asi v něčem dějný kontext, že neexistuje, a to bylo vlastně důvodem pro rozpuštění RAF samotné, že neexistuje nějaké širší sociální hnutí, to znamená, že ty členové té skupiny fungují do značné míry izolovaně a že za takových podmínek nedává to politické násilí žádný smysl.
13: Mm-hmm. To znamená, že tu jsou krajně levicové skupiny v Německu, my už jsme o nich spolu ostatně mluvili. Dřív Angry Birds, Vulkan Gruppe, to byl ten blackout v Berlíně, že jo, pak různé sabotáže na železnici, poškozování kabelů a tak dále. Ale že by někdo z nich následoval přesně to, co dělala frakce Rudé armády před těmi 20, 30, 50 lety, ty teroristické útoky, ty vraždy, to tam aktuálně nevidíš. Nicméně dva další členové, a ty už si je zmiňoval, ty jsou stále na útěku. Pátrá po nich německá policie, po těch dvou, Burkhard Garweg a Ernst Volker Staub, pokud se nemýlím, to jsou ta jména těch dvou.
14: Určitě po nich policie pátrá, nebo je po nich dál vyhlášeno pátrání. Myslím si, že tím zadržením Daniely Kleteové se to ještě celé trochu jaksi podpořilo. Určitě policie, když, a to i Daniela Kleteová zmiňovala během soudu, že její zadržení policie využila k tomu, aby znova jaksi rozčeřila vody, znovu si pozvala bývalé členy RAF k výslechu i třeba pod nějakou pohrůžkou pokut. Takže byl to takový jako pro policii příležitost znovu jaksi prohledat nějaké prostředí, její třeba se podívat, jestli v něm nemůžou být nějaké nové důkazy nebo se nezjistí něco jiného, ale že by to k něčemu vedlo vyloženě, to zatím nevíme. Vede to k tomu, že ten Burkhard Garweg se častěji ozývá. On už v zimě před 2 lety po zadržení Daniely Kleteové zveřejnil dopis, vydal otevřený dopis, takový jako dopis z ilegality, ve kterém se vyjadřuje k celému tomu procesu a vlastně odmítá to, jakým způsobem jsou zobrazováni v médiích. A následně se vlastně přihlásil ještě několikrát, protože on začal vést takovou otevřenou veřejnou debatu s Caroline von Braunmühlovou, což je německá socioložka, ale zároveň je to dcera jedné z pozdních obětí RAF, Gerolda von Braunmühla, který byl úředníkem na ministerstvu zahraničí. A vlastně s ní vede otevřenou debatu. Oba už si vzájemně vyměnili několik dopisů. Ten poslední z nich je, myslím, z letošního ledna, kdy to rozvržení je zhruba takové, že Garweg vlastně argumentuje, protože ta cesta toho politického násilí, kterým se RAF vydala, tak že byla chybná. Zatímco ta Caroline von Braunmühl říká, že sice truchlila za svým otcem, ale zároveň, že si uvědomuje, že frakce Rudé armády měla širší obecné cíle jako dosažení nějaké obecné sociální a politické spravedlnosti.
13: Každopádně, že by teď existovaly nějaké stopy navíc nad rámec toho, o čem i my jsme ve Vinohradské 12 před 2 lety mluvili, nejsou. Neexistuje teď, kromě těch dopisů té diskuze, nic, co by ukazovalo na to, kde ti dva se teď mohou nacházet.
14: Já jsem jenom zaznamenal v médiích něco v tom smyslu, že Garweg už mi možná zase se nějakou dobu zdržoval v Hamburku podle tamních kriminální policie, ale to jsou jenom takové štěky, které se občas objeví v médiích. Rozhodně to není tak, že policie by někam přišla a tam dohoříval oheň před 5 minutami, tam někdo byl, že by někomu byl na horké stopě, tak to není, a nebo nevíme o tom.
13: Hrozilo by jim možná to stejné, co teď bylo a je přičítáno Daniele Kleteové, za co byla odsouzena?
14: Nepochybně by byli souzeni za stejné trestné činy, přičemž teď Daniele Kleteové hrozí ještě další proces. O tom, jestli bude, se rozhodne u Vrchního zemského soudu, myslím v Hesensku ve Frankfurtu. Žalobu tam podalo Vrchní státní zastupitelství v Karlsruhe a tam jde o sérii útoků frakce Rudé armády ze začátku 90. let, o střelbu na americké velvyslanectví v Bonnu a jeden nezdařený a jeden zdařený bombový útok, ten nezdařený na Deutsche Bank a zdařený na jednu věznici čerstvě postavenou na západě Německa. To jsou zločiny, které Vrchní státní zastupitelství Daniele Kleteové přičítá, za které by ji ještě rádo stíhalo, a jestli se to tedy podaří a jestli to bude možné, tak o tom rozhodne ten soud ve Frankfurtu, na to se ještě čeká.
13: A ty jsi současně říkal, že ona se může ještě odvolat proti tomu rozsudku, který teď padl před pár dny, to znamená, že těch 13 let nemusí být finální verdikt, není to pravomocný rozsudek. Nesmíme zapomenout taky na to, že Kleteová má mezi lidmi stále své příznivce. Mimochodem, protože konec konců u toho

pravomocně poslal na 13 let za mříže. Tenhle díl dali dohromady moji šikovní kolegové Kristýna Vašíčková, Téa Veseláková a Jaroslav Pokorný. Pomohli taky Tereza Velebilová a Hana Řeháková. Díky za to. Hlavně ale děkuju vám, že nás posloucháte. Jsme každý den s vámi, rádi a nejinak tomu bude i celý tenhle týden. Naslyšenou zítra.

Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radio.

0: přijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. Zprávy připravil Pavel Prouza.
2: Írán oznámil ukončení vojenských operací proti Izraeli. Český astronaut Aleš Svoboda by mohl do vesmíru letět příští léto. Pardubičtí basketbalisté srovnali finále Národní ligy s Nymburkem na 2-2 na zápasy. Zítra bude oblačno až zataženo, občas s deštěm, teploty do 22, na východě až 27 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Íránské ozbrojené síly oznámily ukončení vojenských operací proti Izraeli. Teherán nicméně pohrozil ještě drtivějšími útoky, pokud bude Izrael pokračovat v úderech na Libanon. Informuje o tom agentura Reuters. Vzájemné ostřelování začalo po včerejších raketových útocích. Írán je provedl právě v odvetě za pokračující izraelské údery na Libanon. Izrael v noci na dnešek odpověděl útoky na cíle v Íránu. Zasáhl například petrochemický komplex na jihozápadě země. Výbuchy se ozývaly i z Teheránu a dalších měst. Stíhací pilot a člen záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury Aleš Svoboda poletí na mezinárodní kosmickou stanici ISS nejspíš příští léto. Novinářům to dnes oznámili zástupci vlády. Evropská kosmická agentura se společností VAST podepsala dohodu. Zajišťuje roli pilota mise, jednu z klíčových pozic celé posádky, potvrzuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
4: Je to samozřejmě důležitý milník, ale je to jenom milník. Není to cíl, ještě spousta práce čeká. Mě čeká na několika měsíční výcvik, přímo na ten daný let. Běží zároveň příprava 13 českých projektů, které mají být součástí naší mise na ISS. Takže je to důležitý milník, ale ještě nejsme úplně na konci, takže ještě spousta práce čeká.
2: Lidé v Česku si uvědomují rizika financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Zrušení poplatků si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění nebo závislost. Většina respondentů vnímá média veřejné služby jako klíčový zdroj informací v krizových situacích, pokračuje ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
5: Samozřejmě, že nás těší, že i lidé vnímají spojitost mezi změnou financování a možným ohrožením nezávislosti médií veřejné služby. Ve všech zemích, kde k takovéto změně v nedávné době došlo, byla média veřejné služby navíc vystavena i zmrazení rozpočtu nebo jeho snížení.
2: Průzkumu se v květnu zúčastnilo přes 2000 dospělých. Středočeský kraj rozšíří od srpna nastupování všemi dveřmi na dalších autobusových linkách. Shodli se na tom krajští zastupitelé. Lidé už teď můžou využívat k nástupu všechny dveře, například v autobusech mířících do Prahy. Rozšíření se nově dotkne 51 linek, říká radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z Hnutí STAN.
6: Například jde o spoje mezi Prahou a Příbramí, Dobříší, Benešovem, Vlašimí nebo Brandýsem nad Labem Starou Boleslaví, anebo třeba mezi Brandýsem, Úvaly a Říčany. Ten systém se rozšiřuje také v oblastech, jako je Milovicko, Nymbursko, Mladoboleslavsko, ale taky Mělnicko nebo na trasách mezi Kladnem, Unhoští a Berounem.
7: Sport. Basketbalisté Pardubic vyhráli čtvrté finále Národní ligy nad obhájci titulu z Nymburka 101-100 a srovnali sérii na 2-2 na zápasy. O vítězství rozhodli východočeši v poslední sekundě duelu. Páté utkání série se bude hrát ve čtvrtek v Nymburku. Bývalý slovenský fotbalový reprezentant Juraj Kucka ukončil v 39 letech kariéru. V uplynulé sezóně nastupoval ve třetí lize za Baník Prievidza, kde s fotbalem začínal. Své rozhodnutí oznámil někdejší záložník pražské Sparty, AC Milan nebo v FC Janov na klubových sociálních sítích.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D2 před Brnem a neprůjezdná silnice na Vyškovsku. Na dálnici D2 z Břeclavy do Brna pokračuje odklízení následků nehody několika aut. Za sjezdem na Slavkov 8. kilometru se jede jen odstavným pruhem. Aktuálně bez dalšího zdržení je tam jen hustší provoz. Na Pražském okruhu u sjezdu na Barrandov jsou dvě omezení. Směr Ruzyně na kilometru 16,5 blokuje část připojovacího pruhu na dálnici šetření nehody. Na 17. kilometru opačně směr D1 stojí nákladní auto. 17. kilometr z krajnice zasahuje do pravého pruhu. Na Vyškovsku je neprůjezdná silnice z Rousínova do Královopolských Vážan. Na železničním přejezdu se srazilo osobní auto s vlakem na místě. Záchranáři, uzavírka se dá objet přes Viničné Šumice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Teploty 17 až 22, na východě až 27 a na horách kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
1: Dobrý večer, nabízíme další téma. Konec kombinované výuky, tedy střídání školy a domácí online výuky, se dotkl některých dětí a jejich rodičů. A právě ti teď řeší, jak bude školní docházka od září vůbec vypadat. Do věci se vložil i dětský ombudsman. Proč chce rozhodnutí ministerstva školství prošetřit, odpovíme už za malou chvíli. Dobrý poslech.
3: Večerní radiožurnál
9: a Zuzana Burešová.

0: Dětský ombudsman se začal zabývat rozhodnutím ministerstva školství ukončit pokusné ověřování kombinované výuky. Někteří studenti se učí střídavě doma online a ve škole, nebo například v terénu, kde pracují na projektech. Teď ale rodiny řeší, co bude dál, jak bude vzdělávání od září vypadat a kam děti případně přestoupí.
1: Ta škola je pro mě strašně moc. Mám tam svoji komunitu, mám tam jako prostor projevovat se tak, jak se projevovat potřebuju.
2: Říká osmačka Anna z expediční základní SCIO školy. Doteď se učila kombinovaně, takže částečně doma online a částečně prezenčně na školních expedicích a výletech. Od září už to ale nepůjde.
1: Mě to ještě těžší tím, že já přejíždím mezi Prahou a Zlínem, protože mám rodiče rozvedené.
2: Kombinovaná výuka vznikla v době covidu v roce 2021 v rámci pokusného ověřování. A i když mělo podle letošní aktualizace pokračovat ještě další dva roky u základních a základních uměleckých škol, ministerstvo školství ho v květnu ukončilo. Pokračuje členka vedení školy Martina Lichtenbergová.
3: Brzdí mě vlastně na tom to, že se nikdo moc jako nezajímal o to, jaké to má opravdu dopady a jestli to těm dětem prospívá, že vlastně my jsme akorát odevzdávali často jenom takové jako technické jako údaje, vyplňovali jsme tabulky, ale vlastně nikdo se moc nezajímal o to, jestli ta jako prospěchu.
2: Škola o testovacím režimu žáky i rodiče informovala. Nečekala ale, že jeho ukončení bude tak náhlé. Podala proto správní žalobu k městskému soudu v Praze. Důvodem ministerstva je nízký počet zapojených škol a nedostatečný vzorek pro systémové závěry. K letošnímu únoru kombinovanou výuku ověřovalo 21 škol, z toho 16 základních, ve kterých se učí 418 žáků. Nicméně podle ministra Roberta Plagy hnutí ANO přišlo oznámení včas.
4: Já samozřejmě vnímám tu situaci těch dětí, ale jestli někdo vyvolal v těch rodičích a dětech pocit, že to není pokusné ověřování a přistupoval k tomu jako řádné škole s tím, že to vlastně nemůže být nikdy přerušeno, tak to byla SCIO škola.
2: Žáci a rodiče, kterých se ukončení kombinované výuky dotklo, se obrátili i na dětského ombudsmana Martina Beneše. Ten postup ministerstva prověří.
5: Zároveň by mě zajímalo, jakým způsobem ministerstvo toto své rozhodnutí komunikovalo s dotčenými školami a zda nebylo možné nějakým vhodnějším způsobem naplánovat časově tak, aby děti a jejich rodiče měli lepší možnost hledání nějakého vhodného řešení.
2: Beneš zatím rozhodnutí ministerstva nechce hodnotit, nicméně by chtěl, aby krok ještě zvážilo a srozumitelně ho komunikovalo. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D55 z Bzence do Uherského Hradiště. Nebezpečná překážka. Na 60. kilometru je v levém jízdním pruhu trubka. Ještě jednou D55 u Bzence, směr Uherské Hradiště Zlín. Překážka v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Pardubičtí basketbalisté srovnali finálovou sérii Národní ligy na 2-2 na zápasy. Ve čtvrtém utkání série rozhodlo o výhře 101-100 Luboškovář střelou v poslední sekundě duelu. Další zápas finále je na programu v Nymburku ve čtvrtek. A další sportovní novinky máte teď hned v pravidelném přehledu Tadeáš Skalický ze sportovní redakce. Dobrý večer.
1: Pěkný večer. Sport. Tenistka Kateřina Siňaková zůstala po deblovém titulu z Roland Garros světovou jedničkou ženské čtyřhry. Jakub Menšík díky účasti v semifinále dvouhry poskočil na 17. místo. Nejlepšími Čechy v singlovém žebříčku jsou 12. Jiří Lehečka a 10. Karolína Muchová. Tenistka Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezóny. V prvním kole turnaje v Queen's Clubu zdolala Američanku Kesslerovou 6-7, 6-3 a 6-4. Fotbalový rozhodčí Omar Abdulkadir Artan nebyl 3 dny před startem mistrovství světa vpuštěn do Spojených států. Na šampionátu se měl představit jako první somálský sudí v historii.
2: Z letiště v Miami se tak Artan vrátil do Istanbulu, kde čeká na vyřešení případu. Důvod odmítnutí není známý, podle somálského ministerstva sportu ale měl rozhodčí víza v pořádku, informovala o tom agentura AFP. Somálsko je jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země. Artan je na listině rozhodčích Mezinárodní fotbalové federace od roku 2018 a loni byl zvolen nejlepším africkým sudím. Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Dánského fotbalového reprezentanta Christiana Eriksena, který v neděli při přípravném utkání s Ukrajinou podruhé v kariéře skolaboval, propustili lékaři z nemocnice. 34-letý záložník o tom informoval na sociálních sítích. Eriksen ve víkendovém zápase skolaboval 5 let poté, co při utkání s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani prodělal zástavu srdce. Záložník Wolfsburgu v neděli v 65. minutě utkání krátce ztratil vědomí a po ošetření pak trávník opustil sám. Zápas rozhodčí předčasně ukončili. A čeští hokejisté odehrají skupinu světového šampionátu v příštím roce v Düsseldorfu. Podle původních plánů Mezinárodní hokejové federace měl přitom národní tým absolvovat základní část turnaje ve druhém pořadatelském městě Mannheimu.
3: Federace se na změně programu dohodla s německými pořadateli. Česko zůstává ve skupině B s Kanadou, Spojenými státy, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Světový šampionát se v roce 2027 uskuteční od 14. do 30. května. Semifinálové zápasy a utkání o medaile jsou na programu v Düsseldorfu. Karel Schamberger, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu.
2: Češi se na fotbalové mistrovství světa vrátí po 20 letech soubojem s Jižní Koreou. Kromě asijských soupeřů můžou bojovat i s vysokou nadmořskou výškou. Stadion v Guadalajaře je skoro v 16 metrech. Jak to tým trenéra Koubka v Mexiku zvládne, to uslyšíte v pátek od 4 hodin ráno českého času v našem přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 9:30. Přehled zpráv a Pavel Prouza.
1: Národní centrála proti organizovanému zločinu navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a dvě další osoby kvůli podezření z dotačního podvodu. Zjistil to server i rozhlas. Kauza se týká dotace 100 milionů korun z roku 2018 na inovační linku na toustový chléb. Podle Evropské unie projekt nesplnil dostatečnou míru inovace. Agrofert, pod který Pekárna spadá, tvrdí, že postupoval v souladu se zákonem. Zrušením pokusného ověřování kombinované výuky se na podnět dětí i jejich rodičů zabývá dětský ombudsman. Do testování, ve kterém žáci střídali školu a online výuku, bylo zapojeno 16 základních škol s více než 400 žáky. Projekt měl pokračovat ještě 2 roky, jenže ho ministerstvo školství na konci května ukončilo. Vzorek podle něj není dostatečný pro systémové závěry. Město Český Dub na Liberecku spustilo druhé kolo elektronické aukce stavebních pozemků. Na téměř 10 hektarech v lokalitě Na Zhůrách je 55 parcel pro stavbu rodinných domů. V prvním kole v březnu město většinu prodalo, zbylých 19 teď nabízí dalším zájemcům. Vyvolávací cena pozemků se pohybuje od 2,2 do 6,5 milionu korun podle velikosti parcely. Potápěčům v sicilském průlivu se podařilo natočit bílého žraloka. Stalo se to v době, kdy tam pracovníci z organizace Healthy Seas likvidovali staré rybářské sítě. Lidé bílého žraloka v oblasti Středozemního moře v minulosti pozorovali už několikrát. Podle ochranářů se ho teď poprvé podařilo taky natočit. Sport. V týmu českých basketbalových šampionek USK Praha končí zahraniční opory Briona Jonesová a Emese Hofová. Obě hráčky, které klubu v loni pomohly k titulu v Evropské lize, následují v odchodu z mistrovského celku další hvězdy Ajajovou nebo Carltonovou. USK o tom informoval na svém webu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D2 před Brnem a taky na Pražském okruhu. Nejprve dobrá zpráva z dálnice D55 z Bzence do Uherského Hradiště. Na 60. kilometru už odklidili z jízdního pruhu překážku, byla tam trubka. Na D2 z Břeclavy do Brna se za sjezdem na Slavkov objíždí následky nehody několika nákladních aut. Na 8. kilometru je, vypadá to stále průjezdný, jen odstavný pruh. V místě nehody je jen nárazově hustší provoz. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 za sjezdem na Ořech stojí nákladní auto. 17. kilometr na krajnici a silničáři v místě zavřeli i pravý pruh. Kolem se jezdí plynule. A na silnici 11 mezi Vamberkem a Kostelcem nad Orlicí je rozlitý olej. Kluský úsek čekejte na kruhovém objezdu u odbočky na Ústí nad Orlicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Teploty 17 až 22, na východě až 27 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: A ještě taky chvíli budu mluvit o počasí. Právě dnes vyvrcholil v Česku příliv teplého vzduchu s teplotami až 28 stupňů Celsia, po kterém, jak už jste slyšeli od Pavla Prouzy, po kterém se v úterý ochladí a bude pršet. Ve středu se nejvyšší teploty budou držet do 19 stupňů, ve druhé polovině týdne se mírně oteplí. Denní teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. A my o tom píšeme na našem zpravodajském serveru i rozhlas, tak si článek přečtěte a podle něj si můžete naplánovat i program v následujících dnech.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

teď zpráva, která se týká většiny z nás. Zubaři nebudou moci od července až na odůvodněné výjimky používat amalgámové výplně. Podrobnosti nám ve vysílání večerního radiožurnálu za chvíli poví Ondřej Procházka, předseda oblastní stomatologické komory Olomouc. Tak si ho prosím za chvíli poslechněte.

0: Začátek července přinese zásadní novinku v péči o zuby. Začne platit zákaz používání amalgámových plomb. Zubaři je budou moci dělat už jen ve specifických a lékařsky odůvodněných případech. V Evropské unii zákaz amalgámu platí už od ledna roku 2025. Česko mělo dosud pro jeho používání vyjednanou výjimku.
1: Toto je třepačka, ve které se dají připravit jak kapsle amalgámu, tak kapsle jiných materiálů.
2: Přípravu zubní výplně mi ve své ordinaci ukazuje zubař a předseda Olomoucké oblastní stomatologické komory Ondřej Procházka.
1: Bych procentuálně řekl, že zhotovení neamalgámové výplně je o čtvrtinu, někdy až polovinu delší než zhotovení amalgámové.
2: Dodává Procházka. Do jeho ordinace mezitím přišel na preventivní prohlídku pan Ladislav. O blížícím se omezení amalgámu už slyšel.
3: Asi je to dobrá věc, že prostě už ty blomby budou v barvě zubu, že? Je to vidět, že?
1: Já si vás položím.
2: Amalgámové výplně ale červencem zcela neskončí. Zubaři je budou moci dál používat, ovšem pouze v odůvodněných případech. Například u pacientů s alergií, dodává Ondřej Procházka.
1: V tom případě ten amalgám bude alternativou, tak aby pacientovi bylo možno výplň zhotovit.
2: Už od letošního ledna taky v Česku platí změny v úhradě zubních výplní, ošetření zubních kanálků a dalších výkonů. Upřesňuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
4: Na straně zdravotní pojišťovny sebou změna nese samozřejmě zvýšené výdaje za péči, která dosud z veřejného zdravotního pojištění hrazena nebyla. V případě VZP se předpokládá růst nákladů v segmentu o necelé 3 miliardy korun.
2: Zákaz používání amalgámu je podle ministerstva zdravotnictví v souladu s mezinárodní Minamatskou úmluvou na ochranu zdraví a životního prostředí. Z Olomouce Josef Čermák, Radiožurnál.

teď taky zpráva pro vás, kteří se chystáte na Slovensko. Cesta se vám trochu zkomplikuje u Zašové. Na Vsetínsku silničáři přestavují křižovatku, auta jezdí kvadlově a řídí je semafory. Opravy potrvají do srpna.

0: Láska hory přenáší. V případě světového rekordmana ve skoku o tyči Armana Duplantiseho ale na mítinku ve Stockholmu nepřenesla přes potřebnou výšku. Naopak po 3 letech poprvé prohrál. Může za to prý právě láska a taky přípravy na svatbu.
1: Oh, he's done it! I can't believe it! Beaten Duplantis on his home soil.
2: Nemohl uvěřit komentátor tomu, že Duplantis byl překonán. Jeho hegemonie trvala 40 závodů. Ve Stockholmu ho porazil výkonem 590 cm Australan Curtis Marshall a Švéd před ním s pokorou sklonil.
3: I feel quite bad, quite shitty.
4: Cítím se pod psa, prostě špatně. Nejsem šťastný, ale samozřejmě klobouk dolů před Curtisem. Porazil mě poctivě a čestně. Nemám žádné výmluvy, cítil jsem se fyzicky dobře. To se někdy stane, prostě jsem neskákal dost dobře. Udělal jsem špatná rozhodnutí, byl jsem extrémně nekonzistentní. Všechno bylo špatně.
2: Říkal hned po zlatém skoku Marshalla Duplantis. Švéd po zdolání 580 cm hranice šel hned na laťku na rovných 6 metrech, dvakrát selhal a následně neuspěl ani na 605 cm.
4: Pokud mám být úplně upřímný, tak si myslím, že jsem byl prostě myšlenkami jinde. Za týden mě čeká svatba a zaměstnalo mě to v hlavě natolik, že jsem na stadionu neměl čisto v myšlenkách.
3: We have a saying in Swedish, actually, that goes along the lines of you're either lucky in games or you're lucky in love.
4: Máme ve švédštině rčení, buď máte štěstí ve hře nebo v lásce, a já si myslím, že je tady možná nějaká větší síla, která to teď takto chtěla.
2: Vyprávěl Duplantis, ačkoliv oficiálně už od března tvoří s modelkou Desiree Englanderovou manželský pár, tak svatební oslavy mají v plánu v příštích dnech na jihu Francie. Dvojnásobný olympijský vítěz ale věří, že si neštěstí ve hře a naopak štěstí v lásce v uvozovkách vybral právě o uplynulém víkendu a nebude to tak navždy.
5: Takže od příštího týdne žádné další vítězství.
2: Ptal se reportér.
4: To by bylo fakt na houby. Ne, neznám úplně přesně význam toho rčení, ale myslím, že se to váže jen k jedné velké prohře. Myslím tím to, že jsem prohrál tady na svém domácím stadionu ve Stockholmu. Měl jsem tady rodinu a kamarády. Ta prohra je to nejhorší, co se mi mohlo stát, takže věřím, že tahle nešťastná porážka mi zajistí lásku nadlouho dopředu, snad navždy.
2: Říkal světový rekordman ve skoku o tyči Švéd Armand Duplantis po stříbru na diamantové lize ve Stockholmu. Karel Schamberger, Radio.

0: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. Zprávy připravil Pavel Prouza.
3: Složení české delegace na summit NATO není ani po dnešním jednání vlády s prezidentem jasné. Ukrajinské síly od počátku roku osvobodily 600 km

0: okupovaných území. Basketbalisté Pardubice srovnali finále ligy na 2-2 na zápasy. Nymburk porazili o jediný bod. Zítra bude oblačno až zataženo, občas s deštěm, teploty do 22, na východě až 27 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Prezident Petr Pavel se ani dnes s vládou neshodl, kdo bude reprezentovat Česko na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Finální složení delegace oznámí vláda Andreje Babiše z hnutí ANO za 2 týdny. Premiér spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů dlouhodobě odmítají, aby se prezident summitu účastnil. Podle Pavla tím kabinet narušuje zaběhlé zvyky a přišel proto o věci jednat na schůzi vlády. Ta dopoledne ale schválila prezidentovu účast na zářijovém valném shromáždění OSN v New Yorku.
2: Ocenil jsem, že přijala rozhodnutí o vedoucím delegace na valné shromáždění OSN a požádal jsem vládu, aby stejně civilizovaně přistoupila i k našemu zastupování na summitu NATO.
0: Pokud vláda prezidenta do delegace nezařadí, je připravený podat kompetenční žalobu. Ukrajinské armádě se na některých úsecích fronty daří vytlačovat ruského protivníka. Hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrský na sociálních sítích oznámil, že Ukrajinci od začátku roku osvobodili přes 600 kilometrů čtverečních okupovaných území.
3: Generál Oleksandr Syrský na sociální síti Facebook napsal, že situace na frontě zůstává složitá a dynamická. Nejintenzivnější boje se vedou u Pokrovsku, Oleksandrivky a Hurajpole na východě a jihovýchodě země. Ukrajinským vojákům se přesto daří ruské síly zadržovat a vytlačovat. Jen za květen osvobodili přes 100 kilometrů čtverečních obsazených území a zneškodnili více než 30 tisíc okupantů, uvedl Syrský. Moskva ani Kyjev celkové ztráty nezveřejňují. Územní zisky ale potvrzují i mapy analytického projektu Deep State. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Řetězec Penny Market musí zaplatit 1 000 000 korun za opakovaný prodej alkoholu nezletilým. Pokutu udělila Česká obchodní inspekce. Její jihomoravský a zlínský inspektorát loni provedl 14 kontrol a v polovině případů se mladistvým figurantům podařilo v řetězci koupit tvrdý alkohol nebo víno. Česká obchodní inspekce za to uložila nejvyšší možnou pokutu, vysvětluje mluvčí František Kotrba.
4: Při stanovení výše pokuty zohlednila zejména to, že se jednalo o opakované protiprávní jednání, o vysokou míru kontrol se zjištěním, krátké časové období, ve kterém byla porušení zákona zjištěna, i způsob spáchání spočívající v ignorování kontroly věku.
0: Mluvčí řetězce Markéta Smutná uvedla, že prodej alkoholu nezletilým považuje Penny Market za nepřijatelný a učiní kroky, které povedou k posílení kontroly věku.
1: Sport.
0: Pardubičtí basketbalisté vyrovnali stav finálové série Národní ligy s Nymburkem na 2-2 na zápasy. Na svém hřišti zvítězili 101-100 střelou v poslední sekundě duelu. Páté utkání je na programu ve čtvrtek na polubovce středočeských obhájců titulu. Tenistka Karolína Plíšková vyhrála v prvním kole turnaje v Queen's Clubu nad Američankou Kesslerovou 2-1 na sety. Na londýnské trávě ji čeká v dalším kole 9. hráčka světového žebříčku, Kanaďanka Mboková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D2 před Brnem a nebezpečí v Rosicích. Na dálnici D2 z Břeclavy do Brna stále pozorněji za sjezdem na Slavkov. Na 8. kilometru se objíždí následky střetů několika nákladních aut. Jede se vpravo, pomaleji, ale plynule. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 za sjezdem na Ořech je průjezdný jen levý pruh. Na 17. kilometru stojí porouchané nákladní auto a šipka a kužely blokují pravý pruh. Kolona se v místě netvoří. Na Brněnsku v Rosicích nebezpečí. V Brněnské ulici hlavním tahu přes město se pohybuje neosvětlený cyklista. Naposledy byl poblíž obchodu Lidl. Na silnici 35 z Liberce do Turnova je hlášené odstavené auto. U odbočky na Jeřmanice 29. kilometru. Podle kamery je tam zavřený pravý pruh. A na silnici 19 z Kunštátu do Bystřice nad Pernštejnem se stále objíždí následky nehody nákladního auta. Za Rosečí se jede k Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Teploty 17 až 22, na východě i 27 a na horách nejčastěji kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. A teď začíná repríza rozhovoru s hostem Libora Boučka.
6: Letos oslavuje 20 let na scéně a za ty dvě dekády toho stihl neskutečně. Za to ve Slavíkovi několikrát, několik andělů, úspěchy na nesrovnatelně konkurenčnější polské scéně, vyprodané koncerty v největších halách a desítky nejhranějších a nejoblíbenějších singlů. Pro mě je ale ještě významnější, že nestratila nadhled, optimismus a hlavně, že k tomu všemu výjimečnou mámou. Eva Farná je hostem Radiožurnálu. Já si toho nesmírně vážím, protože troufám si tvrdit, že asi jen jeden jediný člověk si umí představit, co teď prožívá. A to je ten, co absolvoval třikrát za sebou, Eden. A co už si dneska stihla?
7: Dobré ráno. Já jsem stávala dneska v pět, nějak jsem stihla se... My holky do toho rádia, to byly doby, viď, rádio bez audiovizuálního přenosu, kde se můžeš soustředit jenom na ten hlas.
6: Úplně v pohodě, přesně tak.
7: Kde se musíme namalovat, víš co, nalíčit. Tak to jsem stihla, odvezla, pak jsem ještě měla jeden přímý vstup do televize a pak jsem, odvezla jsem auto do servisu ráno, to se mi povedlo, to jsem ráda, že jsem stihla.
6: No, kde je vlastně ten život té rock'n'rollové hvězdy, protože jako tam si člověk říká, že člověk chodí spát prostě ve dvě, vstává v 10 hodin, to už taky zmizelo, ne? No, jakoby... Je to úplná řehole se živit tou muzikou.
7: Ono, někdy chodíš spát ve dvě, ale protože sedíš u mailu, že jo? Prostě, když uspíš děti třeba v 8, tak pak ještě musíš dohrat ten čas, když jsi byl s nima, tak třeba někdy jako se mi stalo teďka posledních týdny, že jsem seděla tam do jedný jako a ťukala nějaký maily, ale jakoby není to ta vstávačka v 10, no, je to ta vstávačka v 6 s těma dětma. Takže je to docela rock'n'roll vlastně, no. Ale já si myslím, že si dám rock'n'roll po tom posledním koncertě. Jako tam zase, jo, já jsem nepila rok a půl a myslím si, že to to změní.
6: To znamená, jako všichni ti, kteří počítají s tím, že 17. června uvidí Evu Farnou, by mohli pomalu, ale jistě začít přesouvat ty schůzky. Ne, já si myslím, že ani to nedokážeš.
7: Možná ne, viď, já odpadnu.
6: Já si to vůbec neumím představit. My se budeme bavit o té dávce těch koncertů, protože je to fakt, já jsem to říkal před chvílí, že jak je člověk současník tvůj a jak to sleduje, tak podle mě nemá ten odstup a nedokáže vlastně úplně přesně docenit to, co si dokázala.
7: A fakt? Já to nějak taky nevím zvenku.
6: A ty taky ne.
7: Ne.
6: Tak budeme doceňovat a já jsem nadšen, že skutečně pár hodin předtím, než dobyde Eden, Eva Farná hostem Radiožurnálu.
8: Host Radiožurnálu.

0: Společné dílo Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si úvodní skladba, která se dotýká dnešního hosta, kterým je Eva Farná. Znovu připomenu, že v sobotu to začne série 3 koncertů, sobota, neděle a úterý. Co se v tobě teď odehrává? Je to nervozita, je to očekávání, je to součet těch věcí, které se ještě musí stihnout? Já si to fakt neumím představit a myslím si, že to je asi to, co všechny musí zajímat. Jo, prostě já ti nebudu říkat, kolik je to dní nebo kolik hodin bych dokázal vypočítat i minut, ale to ti nebudu říkat.
1: Jako určitě tam je směsice stresu, té zodpovědnosti nějaké a takového vlastně nějakého vnitřního tlaku na to si to užít ještě v tom všem. Víš, jako že já jsem hrozně taková, když jsem v práci, jak jsem docela úkolová, jako taková tudučková, tomu říkám, jo, takže teď musím dělat toto, stihnout tady přesně, jako by mám to nalajnovaný, abych to všechno stihla, aby stihla zjednou pak děti ve škole, toto. A já vlastně v ten moment jeden musím přepnout do té emoční Evy, do té zpěvačky, která tam, já se beru jako vlastně distributor emocí, jo, pro mě to je něco, kdy na lidi přeliju vlastně radost, nebo smutek, nebo naštvání, nebo jako ať si můžu vyřvat, vytančit, nebo vybrečet. A vlastně tohle všechno potřebuje tu emoční rovinu a já se do ní musím přepnout. A když se ty produkční věci táhnou až úplně do konce, tak vlastně mě stresuje to, že abych se do ní přepla. Jako z té roviny té zpěvačky. A pak je tady ještě ta rovina lidská, když to prostě chci užít jako člověk, že se tady děje něco, jako, co se úplně nemusí nikdo opakovat.
0: No právě a tu lidskou rovinu zmiňuješ vlastně až na závěr, protože já to chápu, že jsi nástroj. Nejprve ten nástroj chystáš, to je ta to-do fáze, pak ten nástroj používáš přímo na tom pódiu tak, aby to poselství nebo ten obsah šel co nejlepším způsobem. A teprve potom je fakt ta Eva, která přijela do Prahy představit svůj první single a najednou bude stát venom, kdy si myslíš, že to tak jako může přijít? Bude to až ten třetí koncert?
1: Se stane na pódiu. Vždycky se to stane na pódiu. Jako já už, když vím, že jdu na scénu, já se většinou rozbrečím dost, hodně. Jako, že třeba na mě 2 hodiny tady někdo maká na make-upu a já to celý rozbrečím. A těsně předtím mi to dojde a když začne třeba intro toho koncertu, tak já mám úplně nepopsatelný jako pocity, motýl v břiše, tak bys byl úplně poprvé zamilovaný třeba, nebo jako by něco tak nádherného vlastně. A už vím, že se nic nezmění. A už vím, že tam jenom musím přijít a jenom si to užít a v ten moment si to užijou i ty lidi. A to mi tak jako dojde, pak si hodně taky pobrčím během koncertu, předpokládám. Já jsem taková, jako, že to ventilu tím pláčem všechno. Tak i to dojetí, že ti vlastně dojde, že tam je tolik lidí jako fakt na tvůj koncert. A kdy to poprvé mě došlo jako člověku, bylo teďka 5., kdy jsem byla poprvé na stadionu, tam už se to 3 dny chystalo, od 2. tam jsme nastěhovaný a vlastně už tam pokládali všechny ty věci mimo toho trávníku a já jsem si říkala, tak tady ty lidi fakt jako pracují ne na festivalu, kde já vystupuju a jsem jedna z mnoha interpretů a tak dále, ale že
0: kde
1: fakt
0: si člověk může říct, tak když mě to nevíde, tak pak bude dobrá kapela.
1: Jo, třeba přesně, nebo oni přišli na tu po mně, víš, jako nebo něco. Ale tady jako fakt prostě to dělá jako pro ten můj koncert. A si říkám, jestli jsem dostatečně připravená, jestli jako dobrý, strašně pořád přemýšlím, jestli to je dostatečně dobrý vlastně. A pak si pustím to, že ta moje představa v hlavě tu nikdo nezná a já tam dám 100% toho, co jsme stihli a zvládli připravit. A doufám, že to bude, jako, že lidi budou s tím spokojení. No a doufám, že ano.
0: Myslím si, že posluchačky i posluchači měli možnost vidět v mnoha prostředích, když se člověk dostane k analogicky tomu podobně velkému, tak je to O2 Arena. Mm-hmm. Co bylo na O2 Areně unikátní je, že i přes tu velikost, i přes ten počet těch diváků, to bylo pořád nesmírně osobní. Mm-hmm. Jak se to dá udělat v Edenu?
1: Tyjo, to jsem ráda, že to říkáš. Pro mě je hrozně ta osobní rovina důležitá.
0: No a chápu, že to muselo stát spoustu času uvažování, jak tam nechat tu osobní myšlenku pro skutečně, já nevím kolik, jo. 15 tisíc plus minus lidí. No ale najednou je to ještě násobek.
1: No, já to vlastně pořád asi připravuju stejně, jako dramaturgicky nad tím dost přemýšlím, aby to dávalo smysl to, jak ty písničky jsou poskládané, jak jsou zaranžované, co tam je navíc. A jediné, co se nechávám fakt na poslední chvíli, to je, co já budu říkat mezi těma písničkama, co těm lidem jako řeknu, kdy je pozdravím, kdy, já nevím, prostě prostor pro improvizaci vlastně. Protože když máš jako, hele, je to asi první koncert, který je tak strašně nalajnovaný, protože, což myslím v dobrém slova smyslu, protože tam je tolik těch složek, které spolu musí
0: jinak
1: fungovat. Je to jakoby, ale úplně jakoby, podle mě fakt ve světovém měřítku v tom, jak technologicky na tom pracujeme a vlastně já mám fakt jako v jistých momentech v uších, v odposlechu jdi doprava teď. Jo, nebo takhle, protože tam už na mě čeká světlo a kamera a tak dále. Takže je to opravdu jakoby v písničkách, kde jsou třeba choreografie, to je jako daný. Ale pak jsou písničky, kde samozřejmě jenom hrajem a já tam jenom jsem a vlaju ve větru a můžu dělat, co chci. A v těch písničkách nemám nic připravený a chci, aby to bylo to momentum, aby to bylo o té situaci, o tom, jakože bude pršet, tak komentuju, že prší a když bude krásně, tak komentuju, že se všichni tady potíme strašně.
0: A skládá se takhle i ten seznam těch skladeb, že vlastně jdeš kámen po kameni, že víš, že tohle je ta jistota, tady se dá předpokládat, že lidi se mnou budou zpívat referent, tady to budou zpívat celý, že máš tam jakoby... Že jo, jenom ten playlist, jestli se skládá přesně podle těch základních kamenů, že tohle je jistota, tohle je stadionovka, když přeženu ten termín.
1: Těch hledisk je hrozně moc. Jedna je dramaturgická v tom, nebo pro mě, aby to mělo spát nějaký, co se týká jako náboje, takže pomalý písničky, rychlý písničky, tohohle typu jako charakteristika těch věcí. Pak je tam pro mě nějaká příběhová linka, takže vlastně... která se občas pokrývá s tou chronologickou, že je to trošku jako starší písničky, malá Eva, tady se změnila v ženu, víš, jako je to tam prostě protkaný v těch písničkách, takže to musí dávat pro mě jako smysl v tomhle a nějaký vývoj toho příběhu vlastně, protože ten koncert je příběh pro mě. A pak samozřejmě i nějaké kameny, že tady si řeknu, jako tak, tady jsou 4 písničky, které jsou takové řadovky z desky, to nebyl žádný single, to lidi moc neznají, tak tam taky jako nad tím přemýšlím. Ale nám se stalo třeba, jelikož ten playlist se dával dohromady třeba rok zpátky, tak se nám stalo, že teďka zrovna tady na Radiožurnálu hrála písnička Vzpomeneš si s Mirajem, který jsme nevěděli, jak jakoby zafunguje. Nebo respektive jsme tam přidávali v lednu, když
0: vlastně letošní, ano, v lednu.
1: Přesně tak. Pak jsem řekla kapela před 3/4 rokem, jsem řekla, jako, tak děláme ten playlist, ale ono tam jako přibudou nový písničky. Já něco píšu ve studiu, takže tady ještě s Mirajem, tady Perpetuum Mobile, třeba aktuální single, takže některé věci se jako dotvářily, ale nevěděli jsme, jaký budou mít reakce a třeba Perpetuum Mobile zafungovalo absolutně úžasně a vůbec jsem nečekala takovou odezvu jako ze světa internetu, takže tam najednou máme stavební kámen ještě, kde jsme ho nečekali třeba.
0: No ale za to si můžeš sama. Že píšeš pořád tak dobře. To je všechno tvoje chyba. Tak si nestěžuj. Eva Farná.
1: Super.
0: Já jsem Radiožurnálu.

0: Vlastně asi nejžavější novinka v podání Evy Farné a ano. Další, řekl bych, kazič toho playlistu, protože tohle je píseň Big Mac, myslím si, že vyšla vlastně teď, teď 1. června, shodou okolností. Tak i tohle vstoupí do playlistu.
1: Ano. I tohle. Taky tam bude.
0: Jak to vzniklo? Protože já mám pocit, že málo kdo umí, nebo málo kdy jsem slyšel takhle trefenou tu letní náladu.
1: Fakt jo.
0: No vážně, mně to přijde jako fakt typický prostě letní single, ale to je jenom můj pocit.
1: Typický, mně to přijde takový právě nerádiový, takže děkuju tady Českému rozhlasu, že to zařadil dneska, protože no, je to jako stylově odvážnější, zároveň si tam umím hrozně představit to zahrání tohodle živě s kapelou na tom stadionu, že to bude prostě monstrózní, jo, a to já ráda velký věci, jak zpívám ty písnice, jo, že mám všechno velký, prostě včetně plánů a tohle to, takže napsala, si pamatuju, jsem měla vlastně ten text jsem napsala ještě před tou písničkou, nebo námět na to, když jsem měla poprvé na svoji samostatnou dovolenou ve 30 letech. Jela jsem vlakem do Vídně a napsala jsem ve vlaku, prostě mě jak bavilo si rád s tou myšlenkou, že mám všechno velký, zase to bude působit, že Eva zpívá o těle, hahaha. A pak jsem to vlastně jako přetočila na to velký srdce, velký plíce, ať rozdechám, co kdo o mě píše a velký plán je, že se chystá ten Eden. A vlastně mi to přišlo hezký, že žijem pro malý velký chvíle, ale je to jako velký, no, když to máš s kým sdílet.
0: Když řekla, že to velký a ten stereotyp a zase Eva zpívá o těle, hahaha. Neštve tě ten stereotyp trošku? Mně někdy jakoby, jo, že vlastně ty buky jako skříň jsou prostě pořád připomínaný, když člověk prochází ty tvoje rozhovory, tak že zbytečně se k tomu lidi
1: vrací. No. Jo, to je pravda. Jako buky už trošku pak šly stranou s písničkem Tělo.
0: No.
1: S písničkou Tělo, která je zase víc jako opěvováním toho, než schazováním sebe.
0: No.
1: To bylo pro mě taková změna, jako možná i pro mě osobně. Ale to jako ta tělesnost nebo to fyzično je vlastně pro mě stejně pořád téma. Jako pro mě to téma je životně, myslím, že pro spoustu holek je to nějaký prostě boj míň a víc spravedlivý pro různý lidi, ale je to téma, který řeším vlastně pořád aktuálně, takže mě to zase tak jako netrápí, ale rozhodně se neberu jako jako nějak, protože já se o svý zdraví právě naopak velmi, velmi starám, takže to jako vnímám jako něco hezkýho a ne jako, že se sobě směju nebo schazuju, že jsem nějak jako...
0: Já to myslel tak, že existuje spousta témat, která by člověk s tebou rád probíral, ke kterým se dostaneme, ale že často to sklouzne k tomuhle. Když se dostanou k těm single, ať už to byl Big Mac, anebo duet s Mirajem, tak jak vlastně ty poznáš, že čas uzrál na desku, protože pochopitelně ta poslední řadová, tak to jsou 4 roky.
1: Hele, já prostě...
0: A teď najednou přichází série strašně kvalitních singlů, ale nepřichází Tereska.
1: Hele, já jsem v takovým stádiu, že já vlastně jsem si říkala, já jsem fakt byla před 2 rokama na kafi se svýma kamarádama, se kterým jsem dělala hudbu. A ten jeden nejbližší, se kterým jsem dělala album, mami mi řekl, řekl mi to asi před měsícem, co jsme vydali nějak to, nebo... Jo, Perpetuum to bylo, ano. Perpetuum mobile jsme vydali, tak říkal, hele, já tu písničku mám tak rád, připomíná mi to Tělo, vlastně, my jsme spolu napsali i Tělo, tou důležitostí vlastně, mi to připomíná Tělo, akorát je to stav jako ne těla, ale duše, ty přepracovanosti a toho věčného krysího závodu, nebo vlastně běhu furt někam. Ale musím ti říct, že jsem tě viděl před rokem, tak jsem myslel, že už s tebou nikdy nic nenapíšu. Že jsem byla v takovém stavu, že jsem jako, myslel, že už nic nenapíšeš, že jsi byla úplně rozložená. A já jsem prostě nějak nemohla psát, no. Byla jsem tak přehlcená vším a pak jsem naopak to pojala tak, že ta hudba je vlastně formou terapie a jak se z toho jako, jak se těch témat zbavit, jak jako o nich mluvit, jak se toho zbavit ze svý hlavy, prostě vypustit to na ten papír a vlastně jsem tak nějak pomaličku začala psát a vůbec s myšlenkou o tom, že by to třeba ani mělo vyjít. On je jako skvělý, ten můj kamarád Honza Vávra, že on mi říká, tak to nevyjde. Nestresuj se, prostě tak tráv čas tím, že budeš psát, protože máš ráda. A protože takhle ze sebe dostáváš věci. Když to bude dobrý, jak to vydáš?
0: No on to viděl na tobě a řekl ti to, ale jak jsi to prožívala třeba ty to oblíbně najednou, že fakt sedneš a nejde to?
1: Já jsem ani neskoušela psát. Já jsem jenom viděla, já jsem cítila ten tlak, že už to jsou asi zase nějaký 4 roky od poslední desky a že už to jako zase přichází to, kdy bude deska, kdy bude deska. A já vlastně jsem vůbec nebyla ve stádiu, že bych myslela na nějaký pracovní zase rozvoje, jako byla jsem taková, že jsem řešila prostě přesně děti a byla jsem po těch O2 arenách a měla jsem pocit, že nechci zase hned zpátky prostě do nějakého jako no, do nějakého Mordoru prostě pracovního. A on mi z toho udělal takovou spíš vlastně terapeutickou sešnu a že to je vlastně hezký, že to nemusím brát tak úkolově, ale že to je vlastně ta platforma, kde se můžu uvolnit a pouštět ze sebe věci. A úplně mi to změnilo v té hlavě vlastně a to mi pomohlo.
0: Je psát. Nějaké prostředí nebo podmínky, které potřebuješ k tomu, aby si začala psát?
1: Ne, jako...
0: Hele, že zmínila si vlak do Vídně. Zní až romanticky, že vlak do Vídně je to místo, kde prostě se dá psát.
1: Hele, a Perpetuum mobile, víš, jak jsme napsali Perpetuum mobile?
0: Ne.
1: My jsme jeli, já jsem potřebovala jít do Varšavy na nějaké focení a hrála jsem tam koncert. A my jsme si s tímhletím kamarádem Honzou Vávrou a Ronnym Janečkem, se kterým dělám tady ty věci, co jsme vypustili, tak jsme si řekli, tak tam pojedeme vlakem. Jeli jsme 9 hodin vlakem z Prahy do Varšavy. Koupili jsme si kupečko pro 4. Udělali jsme tam studio. A napsali jsme tu písničku. A vedle ještě jeli nějaký studenti prostě do Varšavy z Karlovy univerzity, tak mi tam vzali na nějaký rozhovor, že ty Poláci budou nadšený, když tam... Tak jsem se mluvil o nějaký historii prostě vedle v kupečku. Pak tam přišel pan, který oznášel tu vodu, to byl nějaký student z Bratislavy, tak ten mě vůbec neznal, tomu bylo tak 18. A říkal... A vy robíte hudbu? Hej, já taky robím hudbu. A začal jsem pouštět nějaké úplně rapové věci, co dělá doma. Bylo to strašně zábavné, ta cesta. No a prostě jsme po té cestě napsali Perpetuum mobile.
0: Tak jsou-li mezi posluchači a posluchačkami radiožurnálu ti, kteří touží potom něco napsat, tak zřejmě jsme prostě ukázali tu cestu. Je to železnice a možná ten pravidelný rytmus těch kolejí, protože tam vznikly výjimečné singly. Co se týká Perpetuum mobile, tedy písně Vyfarné, dostaneme se k ní hned po zprávách, posloucháte Radiožurnál a těším se na to, že ještě další aspekty koncertu v Edenu, které čekají Evu, od soboty rozebereme v našem vysílání.

0: Posloucháte Radiožurnál, je půl jedenácté. Zprávy připravil Martin Matějka.
1: Evropská komise zamítla stížnost na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany a podle závěru přezkumu nejsou žádné důkazy o porušení unijních pravidel. A Brusel tak potvrdil, že uzavřel předběžné závěry, které se týkaly zahraničních subvencí pro jihokorejskou společnost KHNP. A ta má dva nové bloky v Dukovanech postavit. Český armádní pilot Aleš Svoboda nejspíš poletí do vesmíru. Evropská kosmická agentura o tom podepsala dohodu se společností VAST. Svoboda by měl pilotovat misi, která poletí na mezinárodní kosmickou stanici, a to nejspíš v roce 2027. Jeho zařazení do posádky musí ještě schválit panel všech pěti mezinárodních partnerů ISS. Plán vládní koalice na převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění, závislost a daně. Vyplývá to z průzkumu agentury Resolution pro Českou televizi a Český rozhlas. Slovo úspora použili lidé v souvislosti s vládním plánem na pátém místě. Průzkumu se letos v květnu zúčastnilo přes 2000 dospělých. A Ústecký kraj uspěl s připomínkami k návrhu tzv. Akceleračních zón pro rychlejší výstavbu větrných elektráren. Ministerstvo pro místní rozvoj vypustilo ze svého návrhu dvě lokality v Ústeckém kraji, konkrétně plochu na dohled od hory Hříb a Krištofovy Hamry na Chomutovsku. Sport. Trenérka Renáta Štrbíková po 3,5 letech končí u ženské reprezentace ve stolním tenisu. Ve funkci od 1. července nahradí Francouz Hugo Berger. Česká asociace stolního tenisu to uvedla na svém webu. Berger strávil poslední 2 roky u italské reprezentace žen. Jeho první velkou akcí s českým týmem bude říjnové mistrovství Evropy v Lublani.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zvěř u D10 za Prahou a nehoda na dálnici D2 u sjezdu na Slavkov. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova se u sjezdu na Brandýs nad Labem pohybuje zvěř. Zhruba 10. kilometr zatím mimo pruhy.
4: Se blízkosti dálnice pohybuje strna.
3: Na dálnici D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov se jede jedním pruhem. Na 8. kilometru levou část dálnice blokují následky nehody, odklízení srážky několika nákladních aut. Místem se teď projíždí plynule. Na Pražském okruhu ve směru k D1 za sjezdem na Ořech auta vybočují vlevo. Na 17. kilometru stojí na krajnici nákladní auto. Značení kolem vozidla blokuje pravý pruh. A na Vyškovsku stále neprůjezdná silnice z Rousínova do Královopolských Vážan. Na železničním přejezdu se večer srazilo osobní auto s vlakem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno i zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Nejvyšší úterní teploty 17 až 22 stupňů, na východě naměří i 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza rozhovoru s hostem Radiožurnálu Libora Boučka.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Nesmírně podstatná píseň Evy Farnmé Perpetuum mobile zazněla na Radiožurnálu. Bavíme se o tom, co čeká Evu v sobotu, v neděli a následně v úterý. Dobrá zpráva pro faninky, fanoušky, že ještě zbývá pár těch lístků, protože logicky díky těm přesunům, mám pocit, že i díky těm přesunům a přeskupení, tak se občas objeví tu a tam i na sobotu a na neděli. To znamená,
1: jo.
0: Což je naprosto legitimní, je to vyprodané, ale pochopitelně, jak se mění scéna, tak se objeví jednotlivé kusy, tak kdyby někdo měl zájem, pořád ještě je šance.
1: Přesuneš kameru někde, tak se tam uvolní místa nebo takhle. Takže já jsem strašně ráda, že lidi mají, že lidi často mě oslovují s tím, jo, víme, že máte ty koncerty, ale tam už to vyprodané, tam se nikdo nedostane. Ne, říkám, no ne, ne, přijďte. Takže přijďte. Napřímo vám to řeknu.
0: Ne, ten imperativ je úplně na místě. Já se vrátím k tomu, co pochopitelně je tež zmiňováno zcela po zásluze, protože získala si Slavíka i absolutního v tom loňském roce. Ale co bylo podle mě nejkrásnější a nejsilnější, byla ta děkovná řeč.
1: Kde fakt
0: jsi,
1: jo.
0: No, kde jsi zmínila tu křehkost a zranitelnost, to, co najednou je v tom kontrastu toho perfektně jedoucího večera, kdy vlastně všechno úplně funguje a přijde ten stop time. Jak často se na to zapomíná, že za vámi, za těmi umělci je přesně ta možnost té zranitelnosti, ty pochyby a ta křehkost.
1: Já si myslím, že úplně krásně vlastně tematicky navazuješ i na to perpetuum mobile, no, protože právě. Si myslím, že se to netýká jenom těch umělců, ale fakt nás všech, jak často zapomínáme na to, že jsme jako křehký, zranitelný, že všechny jako vztahy, že je fajn o ně pečovat, o sebe je potřeba pečovat, že to není pořád jenom ten hon za tou prací vlastně, což je tak samozřejmě absurdní, že to říkám já v téhle situaci, ale je to přesně o nějaký sebereflexi a často ty písničky píšu proto, abych jako to zpívám vlastně sobě hodně často. A jo, je to, myslím, že na to zapomínáme, na nějakou jako dovolovat si slabost, nebát se to ukázat, křehkost, ono jako já to strašně ráda přiznávám, jo, a když mám na pódium prostě obrovskou hřívu a ty holky tam stojí a říkají si třeba, že bych taky chtěla mít takovýhle vlasy, tak jim prostě řeknu, že jsem si koupila v Indii a nejsou moje, že jo, prostě mi to přidůležitý, jako prostě říct, že ty vlasy mám jako přidělaný a nejsou moje a takhle to nevypadá, to je jakoby svět, kde na mě pracuje prostě nejlepší kadeřník jako 2 hodiny. A vlastně přiznat to, že tohle není nějak realita, že to je teďka jako stageovaná záležitost a vlastně dovolit si tu křehkost a zároveň nějakou upřímnost tomu, že pak ty lidi vědí, že ta obyčejnost a opravdovost všedního dne jako vypadá jinak, že nikdo není dokonalý, že nikdo není perfektní, ať už vizuálně nebo právě činama.
0: No ale tak. Ty Edeny jsou vlastně odměna i za ty 2 dekády, protože je to oslava těch 20 let na scéně. A myslím si, že za těch 20 let si musela zažít i to, že to očekávání Evy Farné je vždycky očekávání perfektní Evy Farné. Jako jak se s tímhle bojuje ve 13, v 15, v 17, protože obzvlášť, když člověk už se dostane nějakou tu pozici, tak tam už se nepřipouští, že by přišla neperfektní Eva Farná. Jak se s tím pere holka? Nemyslím ve srovnání s klukem, ale holka spíš věkově.
1: Jo, rozumím. Myslím si, že až teď mi zpětně dochází, jak to pro ní muselo být těžký, pro tu Evu. A někdy si myslím, že jsem taková jako na oko jako silná a že vlastně všechno zvládnu. A zvládla jsem a myslím si, že jsem jako ve spokojeném a šťastném místě. Ale vlastně muselo to být jako náročný pro tu mladou Evu, pro tu 12-letou Evu. A myslím si, že i všechno, co dělám já jako 32-letá Eva, i v té hudbě, i v tom, jak se projevuju, ať už na Slavících nebo někde jinde, to všechno vlastně je nějakým projevem touhy po odpuštění těch chyb, po tom, abychom my nečekali ten ideál, po tom, abychom my netlačili na to, že teďka, jako nevím, Eva prostě bude další 20 let vyhrávat Slavíka, jakoby. Já taky, já říkám, to může příští rok zase vyhrát někdo jiný úplně. A neznamená to, že je něco špatně, že už tak já už jdu do kopru. Jako, no. Vůbec ne. A stejně tak můžu udělat chyby, nebo někdy nemusím být dokonalá, nebo někdy, když si dokoupit vodu na pumpě, tak prostě se třeba neusmívám, protože zrovna mi není dobře. Jo, a vlastně to očekávání toho, že jsme jako vždycky ideální, si myslím, že všechno, co teďka jako tak nějak tvořím, tak vlastně chce bourat tyhle ty hranice a očekávání toho, že to tak dokonalý a krásný pořád je.
0: My jsme nezažili tu předcházející dobu, na mysli mám 60. let, 70. let a ty jsi nezažila spoustu ještě další doby, kterou už já, jo. Ale jako čistě teoreticky, není tahle doba i díky sociálním sítím, díky rychlosti, daleko víc nekompromisnější. Že ve chvíli, kdybys, a teď budu teoretizovat, nevyhrála toho Slavíka, tak vážně najednou v té rychlosti, aha, tak je hotovo. Není v tomhle to nebezpečí té doby?
1: Myslím si, že právě jo. Jako děsí mě to určitě. Určitě mě to děsí a vlastně, jak proti tomu bojovat, no? Víš, to je jenom prostě to...
0: Upozornit na to.
1: Jenom na to upozornit, mluvit o tom, zpívat o tom. A já si myslím, že, hele, jako dokonalost je nudná, ne? Mě to přijde nudný hrozně. Jako sterilní.
0: Ta dokonalost neexistuje.
1: A navíc neexistuje.
0: Ta dokonalost neexistuje, ale je snadné prostřednictvím filtrů, úhlů pohledu, komunikace, kterou řídíš, tak je snadné vytvořit tu iluzi. A v tom je možná to nebezpečí.
1: Je to tak a myslím si, že ty sítě taky už trošičku jako se snaží být takový opravdovější a ještě navíc s přicházejícím AI a tím, co vlastně jako někdy se zatírá hranice toho, že už ani nepoznáš, že to video je opravdu natočené nebo ne, tak i ta mladší generace, mám pocit, že ten TikTok třeba celý, který byl tak jako, je to taky zvláštní místo, co si budem, tak ale tam je nějaký, mě přijde celá jako boj proti tomu, že tam vlastně se ukazují takové ty raw, jak se říká videa, takové ty syrové, takové ty jako neupravené, chvilkové, někdy až vlastně naschvál nelichotivé nebo nic takového a je to takový zase odboj proti tomu, té touze po té dokonalosti, takže já si myslím, že se na to vlastně upozorňuje, ale možná jsem jenom v takové bublině já, protože si ji prostě obklopuju.
0: Jak je to se vztahy, které jsou pevné a které jsou vztahy s tou Evou z televize? Protože si umím představit, že taky za tu dobu, za těch 20 let, minimálně určitě za těch 15, spousta vztahů muselo být pro tebe i vztahy, které tě zklamaly. Protože to nebyl vztah s tou Evou z Vendrině, ale s Evou z televize.
1: Hele, já mám pocit, že opravdu se tak snažím být stejnou osobou na tom pódiu, že mně se to dost jako protíná. Zrovna si mi chytnul takové fáze, že jako nad tím dost přemýšlím, no. Že já mám spoustu kamarádů, kteří jsou mý spolupracovníci. A zároveň věřím, že mě mají jako, já jsem naivní, že mě mají rádi lidsky, protože i to, co dělají v té práci, je jako občas za hranice všeho komfortu nebo toho, co by museli udělat a udělají to, protože pro ten projekt jako, že vidí, jak mě na tom záleží a mají mě rádi vlastně, tak jako taky dělají maximum, že to není čistě pracovně, je to prostě osobní rovina, ta hudba, jako to se to prolíná, prostě ta kapela, kdybychom se neměli úplně rádi, nebo byli bychom kamarádi jenom jako, který se znají z faktur, tak prostě jako to nevytvoříš na pódium to, co tam musí být pro mě, takže je to zajímavá, těžká hranice pro mě, ohledávám jí, ale myslím si, že mám hrozně štěstí na lidi a mám skvělý lidi kolem sebe a jsem za to obrovsky vděčná, protože to není úplně samozřejmý. A někdy mi to i sami řeknou, že přijdou, hele, tady v tom projektu se mi fakt dobře dělá, protože jako jsou tady hrozně fajn lidi.
0: Ale předpokládám, že tu atmosféru vytváříš i cíleně, že o to se snažíš. A to není kalkul, ten naprosto správný, je to jako conditio sine qua non, prostě podmínka, bez který to asi nejde.
1: Asi jo, nevím, nakolik je to zdravé, ale jo. Ale teďka se i soustředím na jako vztahy, nebo chci se soustředit, víš, tak ty děti, to je prostě hlavní věc, kde svoje léto si představuju prostě s nima hodně a chci si i najít takové ty časy, že třeba půjdu jenom se svojí mámou a dětma někam, nebo svojí nejlepší kamarádkou, máme na dovolenou po Edenu, to se těším, na 4 dny jdem k Polskému moři a to se těším strašně, jedem s dětma a prostě včera jsem bukla hotel, tak se to fakt děje. Víš, a jakože dávat si čas, každý toho má hodně a dávat si opět čas na práci na těch vztazích, no. To je jako, to je výzva a je to potřeba.
0: Říká Eva Farná, která je hostem Radiožurnálu.

0: Eva Farná a Vlny píseně, která vznikla pro snímek Jiřího Mádla a má úzkou souvislost s vlnami, které posloucháte, tedy s vlnami Českého rozhlasu. Tebe se vlastně věk může říkat, je to veřejně dostupná informace, ještě tam nejsou Kristova léta, ta přijdu až co by Lvice budeš oslavovat. Jak složité a nebo jednoduché pro tebe je sledovat ty trendy a tu hudbu, která se vyvíjí třeba úplně jiným směrem než směrem mainstreamových médií, směrem, co je dostupné. A člověk by si řekl, ve chvíli, kdy máš ty úspěchy, které máš, neodiskutovatelně 20letá cesta, tak já už prostě pojedu jenom to, co je zaběhlý.
1: Ne, to mě děsí.
0: No, ale mohla bys to zvolit. Řekla bys, ne, já už přece mám recept na úspěch a jedu. Ale ty jsi právě ten opak, což jsme slyšeli, můžeme připomenout i Atěklid, co jsi dělal s Kalinem a další věci. Prostě fakt tu scénu tak jakoby pořád sleduješ. Jak je to důležitý pro tebe?
1: Pro mě to je důležitý, protože já jsem jako zvídavá ty hudby a hrozně mě baví sledovat, jak to noví lidi v kultuře obecně, jako nejenom v hudbě, mají vlastně s tou hudbou, jak k ní přistupujou, zajímá mě práce s nima ve studiu. Teďka třeba jsem se potkala jako ve studiu i s úplně tou mladou generací a třeba jenom píšeme písničky jako pro mě. To nejsou duety, ale prostě je poznám autorsky vlastně.
0: Na to jsem narážel, protože jestli něco letí v téhle scéně, nebo co tak slyšel kmet v mém podání od nich, tak jsou nadšený z těch songwriting camps, když to pojmenuji anglicky, ale jsou to ta místa, kde vlastně můžete společně psát.
1: No to je nejlepší, jako a tam poznat, jak ty lidi přemýšlí a i to řekl jednou Meky Žbirka a to si myslím, že je strašná pravda, že hudba je jedna z, nevím, jestli z mála odvětví, je možná asi jo, kde je fajn jako naslouchat těm mladým vlastně, těm mladším, že většinou se vzlíží těm autoritám samozřejmě, které už v té branži jsou dlouho a takhle, ale v té hudbě si myslím, že je super jako pouštět tam tu mladou krev, ty nadšený lidi, ty, kteří mají třeba čas sedět v té nové hudbě nebo sledují světové trendy nebo jsou třeba odvážnější, protože ty taky jako můžeš zajít do takových těch kolejí, to o čem jsme se bavili před chvilkou, že vlastně máš takový tlak na tu dokonalost, že se bojíš cokoliv udělat a vykročit z toho, ježiš, tohle funguje, tak v tom teda pojedu. No a to já úplně, to já jsem v tom rebelka, to já se nechám spoutat, já úplně, jako v tomhle jsem taková, tohle se ode mě čeká, tak to neudělám. Hmm. Jako až možná moc, ale pro mě to je jako prostor pro chyby, pro hraní si, pro mě to jako hřiště, pro mě je to vlastně to neodžitá puberta nebo dětství do jistého míry. Ta hudba. Takže já tam jako zlobím. A tam se nenechávám spoutat.
0: A jak to fyzicky vypadá? Ty je pozveš na nějaké místo a tam se děje co?
1: Do studia, nebo jsme třeba jeli do takového penzionu, jedeme třeba, máme na 3-4 dny pronajatý, tam uděláme nějaký 3-4 místnosti.
0: A zveš prostě kluky a holky o několik let mladších, až pojď se mnou do penzionu.
1: Ne, to různě, jako jsou tam, jsou tam i lidi starší.
0: Tady Eva, pojď do penzionu. Jsou tam
1: Poláci, Češi, holky, kluci. Ale jako většinou se to děje, ještě ten můj kamarád organizuje jakoby oficiální songwriting kempy, který je zaštícený osou. Já dělám, teďka jsem dělala jako i kempy přímo pro můj repertoár, ale tam se prostě scházíš třeba, jseš jako v jedné místnosti 3-4 lidi a vlastně jdeš psát písničku. Já třeba přicházím s nějakým tématem, mám zapsaný témata pořád u sebe v telefonu, říkám, dneska bych chtěla psát rychlou písničku o tom, mám tady 3 věty, pojďme zkusit. A vlastně píšeme, no. A tak se tvoří demíčka a ty pak rozpracováváš dál vlastně.
0: Byla nějaká reakce z řad těch účastníků, která tě překvapila? Jak vnímají někoho, kdo by prodá 3 Edeny? Je tam nějaký... Já vím, že těžko se to popisuje, ale je tam nějaký respekt, který tě třeba překvapil, že fakt jsou nadšený z toho, že pozvala Eva Farná.
1: No, já jsem byla taková nervózní, spíš, že si vůbec se mnou budou chtít dělat, že já jsem jako takový jako... Přeci jenom jako v pořád jsem věkově relativně blízko, je mi 32, je mi třeba 26 některým, ale jako jsem takový jako dinosaurus na té scéně trošku, že to není jako, že jsem tady úplně, jsem tady 20 let, takže jako má k tomu nějaký respekt a je to vlastně takový hezký.
0: Ty o sobě ty říkáš, že jsi dinosaurus, co ti, kteří jsou tady třeba 25 nebo 30 let, tak to už jsou skamenili.
1: Ale víš, co myslím, je to takový rozumím, hezký, ano. Když ty lidi prostě mají pocit, že... A já si vlastně spíš myslím, že oni vůbec nebudou chtít, že jako já jsem, nevím, příliš komerční nebo něco a oni vlastně jsou takový jako, jo, to je super, tak pojďme něco napsat. A vlastně mě to překvapuje, jak jsou tomu otevřený a jsem za to strašně ráda. A naopak jsem řekla, zavolala jsem nejmenované autorce a říkám, hele, mě by hrozně bavilo, kdybychom spolu něco udělali. Máš někdy čas, ona? Tak já přijdu za hodinu třeba. A já opět, jo, takhle. No tak, jo, super. Já jsem nevěděla, že se tomu takhle přizpůsobíš. Jako. Takže je to strašně inspirativní, hezký a poznáváš ty lidi nejen, jak píšou písničky, ale jak přemýšlí nad životem, protože tam prostě zpracováváš témata. Takže to krásná
0: zároveň zážitek. To funguje opačně, že najednou otvíráš jim ten svět, což je strašně cenné. A ono to bude pokračovat i institucionálně, dá-li se to tak říct, protože od podzimu budeš znovu v porotě Superstar.
1: Těším se.
0: Jaký to bude rozdíl ve srovnání s tím, když tam byla poprvé?
1: Před 13 lety jsem byla v porotě, chápeš to? No, je to, strašně se těším na to, jaký tady vyrostl nové podhoubí hudební, kdo tam chce přijít, jak bude vystupovat. A na sebe jsem taky zvědavá, protože já jsem byla docela taková prořízla huba. A teďka přece už jsem máma a tak to jako vnímám mnohem víc empaticky ty lidi a vím, že to je někoho dítě a má nějaký pocity. A zároveň si myslím, že musím být zodpovědná vůči svému hudebnímu svědomí. A když to někdo fakt jako ne, tak řeknu ne, no.
0: Když jsi zmínila to, že jsi máma, tak čistě z hlediska táty, mě to tak zajímá, jak děti vnímají tu tvoji práci a kolikrát se vydají do Edenu.
1: Jestli já doufám, že je to třeba, že po první neřeknu, víš, jako, tak tam už nejdu. Teďka mají v plánu na všechny, včetně zkoušek. Jo, oni jsou hrozně roztobilí a Elinka moje, ta zpívá Perpetu mobile furt, že když nedojedem do cíle, jo, to jako, je to strašně extrémně roztomilý období. A no, je to zajímá. Jako minule, když byli v Autuaraně na koncertě, tak moje máma se to moc neužila. Ta říkala, že v první dvou písničkách ztratili autíčko pod sedačkama. A naši 3/4 hodiny
0: to je ovšem
1: hledali
0: katastrofa.
1: Autíčko. Jo?
0: To snad víme,
1: jo,
0: oba dva.
1: Jo, přesně tak. A pak tam byly nějaký ohně na pódium, tak prostě se dítě zajímalo o to, jak tam jsou ty ohně, jak je to možný a máma je moc nezajímala. Ale pak jako zpětně z toho samozřejmě týden žili. Jako. Takže já doufám, že si jim to bude líbit.

0: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Zprávy a Martin Matějka.
3: Prezident Pavel ocenil dohodu o delegaci na OSN o summitu NATO v Ankaře. Vláda rozhodne až 22. června. Italská prokuratura vyšetřuje izraelského ministra Ben-Gvira, který vyzýval k násilí vůči zajatým lidskoprávním aktivistům. Pardubičtí basketbalisté srovnali stav finálové série s Nymburkem na 2-2 na zápasy. A zítra bude oblačno až zataženo, občas s deštěm, teploty do 22, na východě naměří až 27 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Vláda rozhodne o složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře až 22. června. Rozhodnutí dnes nepadlo po jednání kabinetu, to řekl prezident Petr Pavel, který se dnešní schůze zúčastnil. Podle prezidenta spor o zastoupení Česka neprospívá.

0: důvěryhodnosti země v zahraničí. Hrad zároveň informoval, že Pavel ocenil schválení svého vedení delegace na zářijové valné shromáždění OSN v New Yorku. Věří, že dohoda vznikne i ohledně summitu NATO. Do jednání vlády proto nepodá připravenou kompetenční žalobu. David Dušek z Hnutí STAN neplánuje rezignovat ze správní rady knihovny Václava Havla. Reaguje tak na dopis bývalých zaměstnanců knihovny, kteří navrhují Dagmar Havlové stažení svých výpovědí a spolupráci na dalším směřování instituce bez současného ředitele Tomáše Sedláčka. Právě jeho vize a vedení vedly k odchodu klíčových sponzorů Havlové i všech členů správní rady, kromě Duška.
1: Za sebe bych chtěl říct jedinou věc, a to, že kromě výzvy zaměstnanců bych byl odvolán, což v tuto chvíli podle mého ani není právně možné, zároveň nepočítám s tím, že bych v nejbližších dnech rezignoval.
0: Autoři dopisu určeného pouze zakladatelce knihovny Václava Havla Dagmara Havlové se k situaci v knihovně odmítají vyjadřovat a upozorňují na to, že svůj dopis adresovali jen Havlové. Také Dagmar Havlová už minulý týden uvedla, že situaci v knihovně komentovat nebude a na tom stále trvá. Italská prokuratura začala vyšetřovat izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira. Úřady se budou zabývat chováním krajně pravicového politika k lidskoprávním aktivistům. Ti se s humanitární flotilou plavili do pásma Gazy, posádku ale v mezinárodních vodách zadržela izraelská armáda. Aktivisté uvedli, že v izraelském zajetí čelili fyzickému, psychickému i sexualizovanému násilí. K napadání aktivistů přímo na místě vyzýval i Ben-Gvir. Dokazuje to video, které politik zveřejnil na svých sociálních sítích. Izraelské úřady kvůli možným válečným zločinům a mučení vyšetřuje i francouzská protiteroristická prokuratura. Na mnoha menších tocích v Plzeňském kraji se zmenší plocha aktivních záplavových oblastí. Hydrologové aktualizují data na základě novějších srážkových modelů. Dotkne se to třeba 25 km břehů podél Manětínského potoka na severním Plzeňsku. Tam se bude nově moct stavět na více než polovině pozemků, kde to bylo doteď zakázáno. Redukci aktivní záplavové oblasti projednávají taky v Dolních Sekyřanech u Vejprdnického potoka na Plzeňsku. Pokračuje vedoucí odboru životní prostředí krajského úřadu Martin Plíhal.
2: Jsou lepší metodiky výpočtu aktivní zóny záplavového území. Předtím to byly data od roku 1930 až do roku 1980, to byly spíš takový mokřejší léta a teď se pracuje s daty od roku 1980 do současnosti. Srážkové úhrny jsou za ta léta menší a proto vlastně i ta záplavová území se vymezují v menším rozsahu, než to bylo dřív.
0: Sport. Basketbalisté Pardubic vyhráli i druhé utkání finálové série nejvyšší české ligy. Východočeši porazili Nymburk 101-100 a srovnali stav série na 2-2 na zápasy. Pardubičtí přitom ještě půl sekundy před koncem prohrávali o 2 body. Rozhodující tříbodovou střelu vyslal těsně před klaksonem pardubický pivot Luboš Kovář, kterému se přitom v průběhu zápasu střelecky vůbec nedařilo.
3: Já sám nevím. Neuvěřitelný. Za prvý ta akce takhle vůbec neměla být, což je vlastně o to ještě vtipnější. Já celý zápas nic a nakonec dám takhle vítěznou střelu, takže samozřejmě štěstí, ale neuvěřitelný pocit.
0: Série bude pokračovat ve čtvrtek utkáním na palubovce Nymburka. Středočeši získali titul 20krát z posledních 22 sezon. Pardubice hrají finále nejvyšší české ligy poprvé.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na 13. na Českolipsku a neprůjezdná silnice 19 na Blanensku. Na silnici 13 z Nového Boru do Kamenického Šenova se pohybují lidé, chodci, opatrně za okrouhlou. Na D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov trvá omezení po nehodě. Na 8. kilometru je zavřená levá část dálnice a místem se teď projíždí plynule. Silnice 19 z Kunštátu do Bystřice nad Pernštejnem neprůjezdná. Uzavírka je za Rozsečí. V podvečer tam havarovalo nákladní auto. Je převrácené, možné objízdné trasy vedou přes Olešnici, případně Tasovice a obec Hluboké. A v Praze na městském okruhu začínají noční uzavírky. Neprůjezdný bude do rána Strahovský tunel, směr Barandovský most a část tunelového komplexu Blanka. Obousměrně mezi sjezdy na Patočkovou ulici a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se zatáhne kránu, může i pršet, uchladí se až k 11 stupňům. A přes den pak čekáme oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. A nejvyšší úterní teploty 17 až 22 stupňů, na východě naměří i 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi večerní radiožurnál a Zuzana Budešová.
6: Dobrý večer, který pokračuje taky dobrou zprávou. Český armádní pilot Aleš Svoboda poletí příští rok do vesmíru. Už v květnu dokončil základní výcvik pro misi na Mezinárodní vesmírné stanici. Předtím uspěl při výběru astronautů v konkurenci téměř 23 tisíc lidí. Detaily přidáme za chvíli.
4: Večerní radiožurnál
7: a Zuzana Burešová.

0: Česko je o něco blíž k cestě do vesmíru. Evropská kosmická agentura podepsala smlouvu se společností VAST, která počítá s účastí českého astronauta Aleše Svobody na komerční misi Mezinárodní vesmírné stanici v létě příštího roku. Dohoda navíc zajišťuje roli pilota mise, jednu z klíčových pozic celé posádky.
1: To, že Česká republika bude mít v posádce roli pilota, je naprosto zásadní. Pilotů návratového modulu Crew Dragon jsou na světě asi jen 20 a z toho z Evropy, pokud vím, jenom 2.
2: Aleš Svoboda by tak neměl být jen člen posádky, ale přímo pilotem mise. Ten se podílí na řízení kosmické lodi, bezpečnosti letu i řešení případných mimořádných situací. A to taky podle Svobody vyžaduje mnohem rozsáhlejší výcvik.
3: Bude to probíhat především ve Spojených státech, je to spojené s přípravou ve SpaceX a v NASA a u dalších partnerských organizací ve SpaceX proto, protože oni jsou dodavatelem návratového modulu Crew Dragon a nosné rakety Falcon 9. Takže tam velká část výcviku bude probíhat u nich a v NASA proto, že vlastně v Houstonu, v Texasu, tak je výcvikové středisko NASA, kde se vlastně astronauti cvičí na jednotlivé moduly ISS.
2: Dohoda mezi Evropskou kosmickou agenturou a společností VAST je podle Aleše Svobody jeden z největších milníků celé mise. Vše ještě musí schválit mezinárodní partneři stanice, tedy NASA, ESA, Roskosmos, Japonská agentura pro výzkum vesmíru a Kanadská kosmická agentura.
3: Ta posádka je čtyřčlenná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
2: Posádka by měla odstartovat příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžnou dráhu je vynese kosmická loď Dragon, která dopraví astronauty na mezinárodní vesmírnou stanici, říká ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek.
4: Ten přesný termín sice nějak zazněl, ale realita je taková, že tyto projekty mají většinou velké odklady v řádu týdnu a někdy i měsíců. Takže skutečně lze říci, že to bude v létě příštího roku, ale dost možná to může být až na podzim.
2: Česká vláda i Evropská kosmická agentura zdůrazňují, že hlavním přínosem této cesty do vesmíru mají být hlavně vědecké a technologické projekty. Na mezinárodní vesmírnou stanici by se tak mělo podle Jiřího Duška dostat 13 českých experimentů.
4: Jsou to experimenty zaměřené především na biologii, třeba na lidské tělo, je to experiment třeba o výzkumu lidského stresu nebo o jakýchsi modelech AI chování lidského těla. Jsou tam ale i technologické experimenty typu výzkumu jakýchsi nanorobotů, jejich chování v kosmickém prostředí anebo výzkum rakoviny.
2: Právě prostředí bez tíže umožňuje zkoumat některé procesy úplně jinak než na Zemi. Vědci tak můžou získat poznatky využitelné třeba ve zdravotnictví při vývoji nových materiálů nebo pokročilých technologií. Pokud vše půjde podle plánu, Aleš Svoboda by měl být naším druhým astronautem v historii po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS.
5: Já bych chtěl popřát, aby samozřejmě splnili nebo měli šanci splnit veškerý program, který si jaksi naplánují nebo bude naplánován, aby se také v pořádku vrátili. A na tu cestu, když to vezme sebou, jsem si dovolil mu přinést znak, který jsme měli my, nebo já na skafandru, před těmi téměř 50 lety, kdyby si to náhodou vzal sebou nahoru, tak já budu mít pocit, že jsem se tam podíval ještě jednou.
2: Popřál Aleši Svobodovi první český kosmonaut Vladimír Remek, který se do vesmíru podíval před téměř 50 lety. Karolína Burdová, Radio.

Už se ve večerním radiožurnálu chystá skupina Queen, takže ještě předtím vám řeknu, že se za chvíli budeme věnovat plánované dálnici D3, která spojí Prahu s jeho českým krajem.

0: Ve Středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum kvůli plánované stavbě dálnice D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Ředitelství silnic a dálnic chce začít stavět 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem za 2 roky.
1: Jsme na poli, kousek od nás je obec Minartice. Vy máte v ruce detektor kovů.
2: Ano, tady zjišťujeme zejména, jestli tady není munice.
1: Pyrotechnik Jiří Chládek z firmy Borgata. Zjišťujeme, že pod námi něco je.
2: Když takhle tu zem odkryjeme, tak v tomhle konkrétním případě jsme zjistili, že se jedná o součástku ze zemědělského stroje.
1: Co se dá tady očekávat?
2: Tak jsme v bývalém prostoru vojsk SS, kde bylo několik dělostřeleckých škol, takže primárně tady můžeme najít dělostřeleckou munici.
1: Kolem nás jede další pán, který táhne za sebou takový vozík.
2: To je magnetometr, který zaznamenává magnetické pole země a z toho pomocí speciálního softwaru zjistíme přítomnost železných a ocelových předmětů v zemi.
1: Po válce tady bylo spoustu munice.
2: Jeden z pamětníků uváděl, že při orání se stávalo, že traktor nebo pluh najeli na protitankovou minu, došlo k výbuchu.
3: Voláme podporu hloubkových lesů. Voláme obyvatelstvo, aby na silnici Benešov Praha postavilo dostatečné překážky.
1: Cvičiště vojsk SS vzniklo v roce 1942. V archivu Českého rozhlasu je i nahrávka, která připomíná začátek květnového povstání v Praze. Rozhlas v ní také žádá o zastavení německých vojáků jedoucích do Prahy právě z výcvikové plochy.
4: Od Horana Benešova do Prahy postupňují germánské tanky.
1: Pyrotechnický průzkum vyjde na 125 milionů korun. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl připomíná, kdy chtějí silnici začít stavět.
5: Chceme začít v roce 28.
1: Stát za novou dálnici zaplatí asi 70 miliard korun. Z Benešovska Radek Duchoň, Radiožurnál.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znovu.

0: teď aspoň znova tak dobře, moje milá.
1: Vinohradská 12.
2: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Vinohradská 12.
2: Každý všední den jedno aktuální téma podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
2: Od 6 hodin ráno na webu můjrozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je s vámi v 12:30. A taky Martin Matějka se zprávami.
1: Maximální cena benzínu klesne zítra na 41,50 haléřů za litr. Je to o 14 haléřů méně než dnes. Na webu o tom informuje ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 40 korun a 5 haléřů. Cena se oproti víkendu změnila o 1 haléř. Odvolací soud v Pardubicích pravomocně zamítl žalobu příslušníků rodu Lichtensteinu, kteří se domáhali vlastnického práva k pozemkům v katastru Cotkytle na Orlickou Stecku a potvrdil tak předchozí rozhodnutí okresního soudu v Ústí nad Orlicí. Podle soudu žalobci své vlastnictví neprokázali a nároky nelze po více než 70 letech uplatňovat mimo rámec restitučních zákonů. Dětský ombudsman se zabývá ukončením pokusného ověřování kombinované výuky na základních a uměleckých školách. Do programu bylo zapojeno 21 škol a přes 400 žáků, kteří střídali online výuku, školu i práci v terénu. Ministerstvo školství projekt ukončilo s tím, že vzorek není dostatečně reprezentativní pro další závěry. Ombudsman Martin Beneš chce, aby úřad rozhodnutí ještě zvážil. A začal týden invazních druhů, akce, která má upozornit na zavlečené druhy do české krajiny. Jsou to třeba nutrie říční, želva nádherná nebo bolševník velkolepý. Agentura ochrany přírody a krajiny spolu s dalšími organizacemi na tento týden naplánovala po celé republice sérii přednášek, workshopů nebo exkurzí.
2: Sport.
1: Fotbalisté Francie porazili doma v generálce na mistrovství světa Severní Irsko 3-1. Všechny góly vítězů nastřílel na stadionu vlil křídelník Bayernu Mnichov Michael Olize. Závěrečnou přípravu zvládlo i Nizozemsko, které vyhrálo v New Yorku nad Uzbekistánem 2-1. Nizozemce čeká úvodní zápas skupiny 14. června proti Japonsku. Vicemistři světa Francouzi vstoupí do šampionátu o 2 dny později proti Senegalu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná silnice 19 na Blanensku a nehoda v Ostravě. Na dálnici D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov odklizeno. Na 8. kilometru jsou po nehodě několika nákladních aut průjezdné znovu všechny pruhy. Dálnice teď volné, silnice 19 z Kunštátu do Bystřice nad Pernštejnem neprůjezdná. Uzavírka je za Rosečí, trvat by měla ještě půl hodiny. Odklízí tam následky podvečerní nehody nákladního auta. Bylo převrácené, možné objízdné trasy vedou buď přes Olešnici nebo Tasovice a obec Hluboké. A v Ostravě Porubě v ulici 17. listopadu havarovalo osobní auto. Nehoda bez dalších podrobností je na kruhovém objezdu u obchodu Lidl a místo s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno a zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. A později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší úterní teploty 17 až 22 stupňů, na východě naměří i 27 a na horách nejčastěji kolem 14. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Zuzanou Budešovou.
0: Už máme pro vás téměř hotové půlnoční zprávy. Budeme v nich například mluvit o tom, že česká fotbalová reprezentace se v Texasu připravuje na úvodní zápas mistrovství světa. Hrát bude proti Jižní Koreji v mexické Guadalajaře, která leží v nadmořské výšce přes 1500 metrů. V takových podmínkách se jinak chová míč a právě o tom bude mluvit brankář národního týmu Lukáš Horníček.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi. With one light.

Za chvíli budeme mluvit o chorobě, která dokáže zničit celé vinohrady. Jmenuje se zlaté žloutnutí. V Evropě se loni začala šířit její nová, agresivnější forma. Jak se projevuje a jak zabránit jejímu šíření, odpovíme za chvíli. Jen musíte dál poslouchat vysílání večerního radiožurnálu.

0: Malý hmyz, který dokáže zničit celé vinohrady, tak to je křísek révový, přenašeč nemoci vinné révy zvané zlaté žloutnutí. Loni se Evropou začala výrazně šířit její nová, agresivní forma. Velké škody způsobuje zejména na Slovensku, v Maďarsku nebo taky ve Slovinsku. A první případy v sazenicích zachytili a taky zlikvidovali experti i v Česku.
1: No je to obrovský strašák, já si to snažím nepřipouštět, ale je to v podstatě za kopcem. Na Slovensku je to jakoby v některých případech až fatální.
2: Sdílí své obavy vinař Roman Fabik. Zlaté žloutnutí se sice v Česku objevuje už několik let, loni se ale Evropou začala šířit jeho agresivnější forma. Upozorňuje inspektor Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, zkráceně UKSUS, Jan Šamánek.
3: Pokud se někde objeví, tak velice rychle se může přenést na okolní keře.
2: UKSUS proto začal namátkově testovat dovážené sazenice révy, které jim vinaři hlásí. Ve dvou případech nákazu testy v laboratoři potvrdili.
3: V jednom případě šlo o 4800 sazenic, které ještě nebyly vysázeny, takže byly vráceny dodavateli. A druhá zásilka, to bylo do asi 2000 rostlin, která už byla vysázena, se musela vytáhat a zlikvidovat.
2: Zlaté žloutnutí přenáší drobný hmyz křísek révový. Choroba se projevuje, jak název napovídá, barevnými změnami na listech révy.
3: Listy bílých odrůd jsou žlutozeleně zbarvené a červených odrůd červeně až červenofilově.
2: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský proto na vinaře apeluje, aby vinice před přenašečem křískem révovým ošetřovali a dovoz sazenic ze zahraničí včas hlásili. Pokračuje mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
4: Také doporučujeme nenakupovat materiál z oblastí silného výskytu. Dále se mohou bránit sledováním zdravotního stavu vlastního vinohradu.
2: Aby se případné šíření nemoci dalo včas zastavit, chce UKSUS začít letos využívat k monitoringu vinic snímky z družin. Podrobné informace o zlatém žloutnutí i ochraně proti křískovi révovému podle Hrabčákové vinaři najdou na rostlinolékařském portále. Šimon Franc, Radiožurnál.

Předávám také jednu zajímavost. Sázející z Česka, který na konci května ve hře Eurojackpot získal téměř 3 miliardy korun, už má peníze na svém herním účtu. Po odečtení 15% daně mu přišlo zhruba 2,5 miliardy korun. Může s nimi nakládat postupně či najednou, je to jen na jeho uvážení. No a my si jen tak cvičně můžeme říct, co bychom s těmi penězmi udělali, kdyby se objevili na našem účtu.

0: Čeští fotbalisté se musí před mistrovstvím světa vyrovnávat s časovým posunem, horkem a zároveň se připravovat na utkání ve vyšší nadmořské výšce. Ze základny v nížině kolem Dallasu se totiž vydají do víc než 1500 metrů v mexické Guadalajáře. Právě tam je bude čekat na úvod šampionátu ze čtvrtka na pátek středoevropského času Jižní Korea.
1: To, že jsme tady, tak nám to jako v konečném důsledku vlastně může pomoct.
2: Popisuje jeden z doktorů fotbalové reprezentace Petr Čechal.
1: Adaptace na horko a na to klima, které je tady, tak je vlastně pozitivní skříženou reakcí na adaptaci na nadmořskou výšku.
2: Už před odletem do USA se na základě dohody větší skupiny odborníků dělali hráčům krevní testy, sledovaly se individuální hodnoty železa a podle nich se pak dál postupovalo. Petr Čechal teď vysvětloval, na čem doktoři pracují na základně reprezentace nedaleko Dallasu.
1: Se snažíme zefektivnit kardiovaskulární systém, snížit teplotní jádro, snažíme se zlepšit termoregulaci perspirací.
2: Laicky pocením. Ve vyšších nadmořských výškách je nižší atmosférický tlak. Petr Čechal mluvil třeba o dechovém stresu, jednoduše zadýchávání. Organismus může být rychleji unavený a nevydrží na obvyklé výkonnosti po celou dobu, i když reakce jednotlivých hráčů asi budou individuální.
1: Ty nároky na plíce, potažmo na pracující svaly, tak to si jde proti sobě a proto ta adaptace na to, aby byla opravdu jako dotažená, tak na to vlastně nemáme čas.
2: Říká doktor Petr Čechal, který musel hledat s kolegy jiné cesty, jak se pokud možno co nejvíc vyhnout potížím s nadmořskou výškou. A jednou z nich je strávit v Guadalajáře co nejméně času.
1: Takové ty největší změny v organismu, kdy člověk začne vnímat, že je v jiné nadmořské výšce, tak se pohybují mezi druhým, třetím dnem.
2: A tou dobou už by měli Češi cestovat zpátky z Guadalajáry na svoji základnu pro světový šampionát, nedaleko Dallasu. Z Texasu, Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál a hlavní zprávy.
1: Pilot Aleš Svoboda poletí jako první Čech na mezinárodní vesmírnou stanici zřejmě už příští léto. Evropská komise nenašla důkazy o porušení unijních pravidel v tendru na dostavbu elektrárny Dukovany. Národní tým se v Texasu připravuje na úvodní zápas mistrovství světa ve fotbale. Dnes bude oblačno a zataženo, občas s deštěm, teploty do 22, na východě naměří až 27 stupňů. Je úterý 9. června, hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ani po pondělním jednání vlády s prezidentem není jasné, jaké bude složení české delegace na summitu NATO v Ankaře. Prezident a vláda se o tuto cestu dlouhodobě přou. A vláda včera naopak schválila, že prezident povede delegaci na zářijové valné shromáždění OSN.
3: Prezident při odchodu ze Strakovy akademie řekl, že už 2 měsíce čeká na odpověď vlády na svou kompromisní nabídku, že by se účastnil neformální části summitu.
4: Pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude o složení delegace rozhodovat kabinet ve sboru.
5: Předtím ještě zasedne Bezpečnostní rada státu, aby jsme představili ten plán, jakým způsobem budeme posilovat naši obrany schopnost.
3: Vláda jednala taky o zvýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Platby státu tvoří třetinu příjmu zdravotních pojištěnců.

0: pojišťoven. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Český armádní pilot Aleš Svoboda by měl příští rok v létě odletět na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Evropská kosmická agentura podepsala dohodu, která Česku zajišťuje místo pilota na připravované komerční misi.
2: Posádku musí ještě schválit panel všech pěti mezinárodních partnerů ISS, popisuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
3: Ta posádka je čtyřčlenná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
2: Aleš Svoboda by se měl stát prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Pokud vše půjde podle plánu, posádka odstartuje příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Karolína Burdová, Radiožurnál.
1: Írán i Izrael souhlasili se zastavením palby. Obě země se vzájemně ostřelovaly od noci z neděle na pondělí. K zastavení obnovených útoků opakovaně vyzýval americký prezident Donald Trump, který tvrdí, že se navzdory nejnovější eskalaci konfliktu přibližuje dohoda o cestě k míru. Izrael a Írán ale souhlase s příměřím podmiňují vývojem v Libanonu.
4: Velitelství íránských ozbrojených sil varovalo, že údery na Izrael obnoví v plné síle, pokud bude pokračovat bombardování Libanonu. Právě tím odůvodnil Írán vyslání první salvy balistických raket. Izrael tvrdí, že jeho ofenziva tam míří na militantní skupinu Hizballáh. K útokům na Izrael se na straně Íránu připojili i jemenští povstalci Husíové, kteří pohrozili blokádou průjezdu izraelských lodí v Rudém moři. Odvetné izraelské údery podle armády poškodily petrochemický komplex na jihozápadě Íránu i obranné systémy v dalších íránských městech. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Silné zemětřesení na Filipínách má už nejméně 35 obětí, přes 200 dalších lidí je zraněných. Podle filipínských úřadů dál pokračují záchranné akce a počet mrtvých může ještě narůst. Zemi zasáhly otřesy o síle 7,8 stupně. Zemětřesení vyvolalo taky asi metr vysokou vlnu tsunami. Před tou varovaly i úřady v Indonésii nebo Malajsii.
5: Zemětřesení mělo podle úřadů epicentrum v moři, nedaleko filipínského ostrova Mindanao. Škody hlásí mimo jiné téměř 700-tisícové pobřežní město General Santos. Většina obětí tam přišla o život pod troskami zřícených budov a taky při sesuvech půdy. Do odklízení trosek a záchranných akcí se už zapojila taky filipínská armáda. Jihoasijskou zemi sužují zemětřesení nebo sopečné erupce pravidelně. Souostroví totiž leží na takzvaném ohnivém kruhu. To je geologicky velmi aktivní oblast, kde se stýkají tektonické desky. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Dukovanský projekt může pokračovat. Evropská komise nenašla důkazy o porušení unijních pravidel v tendru na dostavbu jaderné elektrárny. Vyplývá to ze záběrů předběžného vyšetřování. Soutěž vyhrála jihokorejská společnost KHNP.
6: Vyšetřování KHNP loni v květnu inicioval místopředseda Evropské komise Stefan Sejourné, a to kvůli podezření, že státní subvence pro korejskou firmu mohou narušit vnitřní trh Evropské unie. Unijní exekutiva nyní vyšetřování uzavřela. Podle mluvčí Siobhan McGarryové neodhalila žádné důkazy, že by KHNP v tendru unijní pravidla porušila. Jihokorejská firma zvítězila v největším tendru v novodobé historii Česka v roce 2024. Kdy porazila francouzskou EDF. Začátek výstavby dvou nových bloků je v plánu na rok 2029. Evropská komise však nadále prověřuje český plán financování projektu. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Lidé v Česku si uvědomují rizika převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Ukázal to průzkum, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Zrušení poplatků si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění, závislost a daně.
7: 45% dotazovaných by mělo pochopení i pro stávku zaměstnanců. Průzkumu se v květnu zúčastnilo přes 2000 dospělých, říká mluvčí České televize Michal Pleskot.
8: Pro Českou televizi jsou výsledky průzkumu velmi pozbudivé. Potvrzují, že veřejnost dobře chápe význam a roli médií veřejné služby.
7: Zrušení poplatků má vládní koalice v programovém prohlášení a na plánu nic nezmění ani to, že pod stůl spadla mediální reforma ministerstva kultury, řekl už dřív premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
9: Všechno zůstává, jenom ty peníze od lidí, aby je neplatili, a od firem půjde z rozpočtu.
7: O změnách ve financování bude jednat s řediteli obou médií dnes ráno. Lucie Machartová, Radiožurnál.
1: Na Karlovarský festival přijede hollywoodská dvojice herců Jesse Eisenberg a Maggie Gyllenhaalová. Ta si zahrála třeba v pokračování série Batman s názvem Temný rytíř. Americká herečka uspěla také jako režisérka. Za svůj debut Temná dcera získala 3 Oscarové nominace.
10: Příběh o matce, která opustila své dcery, aby se mohla věnovat kariéře, natočila Maggie Gyllenhaalová podle knihy autorky Eleny Ferrante. Americká herečka převezme na Karlovarském festivalu cenu prezidenta hned na zahájení 60. ročníku a uvede svůj nový snímek Nevěsta, ve kterém adaptuje příběh o Frankensteinovi. Ocenění převezme i americký herec, scénárista a režisér Jesse Eisenberg. Ten stvárnil například roli zakladatele společnosti Facebook Marka Zuckerberga ve filmu Sociální síť. Karlovarský festival začne 3. července. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Sport. Česká fotbalová reprezentace se v Texasu připravuje na úvodní zápas mistrovství světa. Hrát bude proti Jižní Koreji v mexické Guadalajaře, která leží v nadmořské výšce 1566 metrů. V takových podmínkách se jinak chová míč, o kterém víc mluví brankář národního týmu Lukáš Horníček.
11: Dobře se chytá, když je větší vlhkost nebo víc prší, tak samozřejmě takový víc nevyzpytatelný, ale na něm vidět, že dobře lítá, kdykoliv ho trefíme jako přímo na artem nebo cokoliv, tak jako je možný, že vážně poletí daleko. Do toho ty střely určitě jsou i budou rychlejší ještě s tou vyšší nadmořskou výškou.
1: Utkání Česko-Jižní Korea se odehraje v pátek ráno a na této stanici vám z ní nabídneme přímý přenos. Basketbalisté Pardubic vyhráli 4. zápas v ligovém finále nad Nymburkem 101-100 a vyrovnali stav série na 2-2 na zápasy. Vítěznou trojku dal společně se závěrečným klaxonem pardubický pivot Luboš Kovář.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Omezení na D1 u Šmejkalky a nehoda na silnici 6 u Karlových Varů. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady je hlášeno porouchané auto. V omezení u Šmejkalky na kilometru 24,5 jsou tam 2 zúžené pruhy, zřejmě stojí mimo ně, kolona se v místě netvoří. Na silnici 6 na Karlovarsku z Karlových Varů do Prahy srazilo osobní auto Divoké prase. Překážky na vozovce taky odstavené auto čekejte poblíž odboček na Horní Tašovice a Stružnou. A v Praze jsou na městském okruhu noční uzavírky, neprůjezdný je kvůli mytí, Strahovský tunel, směr Barandovský most a taky část komplexu Blanka, obousměrně mezi sjezdy na Patočkovu a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme oblačno i zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami a nejvyšší teploty 17 až 27 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
14: Podle čeho vybírali poslanci nové členy Rady České televize? Čím si zasloužili další mandát Luboš Ksaver Veselý nebo Jiří Šlégr? Daří se kultivovat vztahy mezi současnou koalicí a parlamentní opozicí? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je poslanec hnutí ANO Martin Kolovratník. Zdravím vás do pardubického studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
15: Dobrý pondělní podvečer. Zdravím vás i posluchače a moc děkuji za pozvání.
14: Jsem rád, že jste ho přijal, jenom upřesním, že rozhovor natáčíme po 14. hodině. V pátek jste do Rady České televize zvolili opět její bývalé členy Luboše Ksavera Veselého a Jiřího Šlégra. Oba přitom během předchozího mandátu hlasovali pro odvolání členů dozorčí rady, což jak potvrdili soudy, bylo nezákonné a televize za to odvolaným členům platí odškodné. To pro vás je dobrá kvalifikace pro výkon radního České televize?
15: Neberte to prosím zle, ale tohle přeci není otázka zrovna této v uvozovkách kauzy, otázka jejich kvalifikace nebo ne. My a včetně mě tedy vládní koalice jsme pro ně hlasovali z jiných důvodů, z důvodu jejich působení, názorů, kritických názorů k fungování, k efektivitě veřejnoprávního média a tak dále. Takže, a znovu opakuju, nemyslím to nějak impertinentně nebo zle, určitě to není jako důvod toto je kvalifikace, že jsou v nějakém sporu nebo mají problém s nějakým sporem. To ad jedna. A ad dva, rychle dodám to PS. Víte, já sám teď působím ve správní radě správy železnic v jiném orgánu státním a pracujeme se stejným modelem, že ten řídící kontrolní orgán si volí nějaký tým, který mu pomáhá, dělá expertízu a podobně. A já třeba dnes opravdu, věřte mi, jsem přesvědčen o tom, že to tehdejší odvolání, kdy ta tehdejší rada řekla, ale my tomuto týmu už nevěříme a chceme mít nějaké své lidi, kterým důvěřujeme, ke kterým máme důvěru, že to zkrátka tehdy bylo v pořádku.
14: A takže to soudní rozhodnutí.
15: Ne, nedovolil bych si samozřejmě nikdy veřejně zpochybnit soudní rozhodnutí, ale pokud jim tak pánové se brání dále, odvolali se a ten proces ještě, nebo tento téma není uzavřené a uvidíme, jak dopadne. Může to být samozřejmě judikát do budoucna, ale abych tu reakci zkrátil, myslím si, že a teď korektně, že to není důvod k tomu, aby ten minulý týden nebyli znovu zvoleni.
14: Podle vás není pan Veselý v prokazatelném střetu zájmu kvůli své práci v televizi XTV?
15: To je dobrá otázka. Opozice na ní poměrně otevřeně ve sněmovně poukazovala a teď budu mluvit sám za sebe a budu velmi upřímný. Myslím si, že se občas nachází trochu na hraně. Asi řada posluchačů si ty jeho pořady pustila, viděla je nebo nějaký záznam viděla a kdyby bylo na mě osobně, tak třeba být jím, tak asi, teď nechci použít slovo uberu, ale velmi, velmi zvážím, jestli tu hranu trošku nepusunout ve smyslu toho vysílání a toho vlastního působení. Na druhou stranu může to ukazovat i na to, že možná máme zastaralou legislativu, že, a teď opět to nemyslím nějak ironicky, kdokoliv z vás, z nás, vy, já, si může založit nějaký server a tam si vysílat, co chce. A tak nějak jsme pak na hraně toho, těch mediálních zákonů, té mediální legislativy, co je to vysílání, co je to komerční provozování a co ještě není. Na druhou stranu, ještě doplním tu svoji odpověď, pro mě osobně to působení nebo obsah XTV, jak jsem upřímně řekl, možná se té hraně blíží, ale rozhodně není za hranou, aby to třeba pro mě byl důvod nevolit a říct, to je střet zájmu, tak toto zatím necítím.
14: No, například předseda starostů Vít Rakušan na adresu pana Veselého prohlásil, pan Veselý je nominantem, který rozhodně nepředvedl výkon, který by odpovídal etickému kodexu člena Rady České televize. S tím tady nesouhlasíte?
15: Určitě ne. Od pana Rakušana je to legitimní názor opozice. Já bych podobně mohl mluvit třeba o panu Šarapatkovi, který už z mého pohledu naštěstí tím radním televizním není a veřejně dlouhodobě se vyjadřuje vůči svým oponentům, takže používá sprostá slova, hanlivé urážky, nadávky a tehdejší vláda ho tam také v té radě nechala.
14: No ale jak říkáte, tak to už není radní, tak asi...
15: Už není.
14: Pojďme dál.
15: A pan Rakušan
14: se o nově zvoleném panu Veselém. Tušíte, z čeho tady vycházel ministr zahraničí Petr Macinka za motoristy, když naopak tvrdil, že Veselý je suverénně nejlepším radním?
15: Tak já dlouhodobě a opět jsem upřímný a budu celý tento rozhovor.
14: Děkuju.
15: Vnímám motoristy, takže někdy trochu záměrně jdou na hranu, trochu záměrně provokují, takže v podobném duchu jsem cítil i to vyjádření pana Macinky. On k panu Veselému chodí poměrně často, třeba na rozdíl ode mě, já jsem tam byl za poslední roky jednou, možná dvakrát. Tak zkrátka chtěl trochu zaprovokovat, proč ne, má na to právo a to je asi tak všechno, co k tomu povím.
14: Sněmovní mediální výbor 28. dubna vyzval bývalé i současné členy Rady České televize, kteří televizi způsobili škodu odvoláním její dozorčí komise, aby ji uhradili. Vy jste na jednání nebyl, hlasoval byste pro?
15: Já bych se zdržel toho hlasování, protože, a to není žádný alibismus, ale tak když si přečteme zákony, jak tedy ty naše mediální, tak jednací řád sněmovny, tak v případě těchto mediálních rad, tedy televizní i rozhlasové, mají poslanci kontrolovat, dohlížet, v případě porušení zájmu, teď jste se mě na něj ptal před chvílí, radní odvolat nebo nějakého jiného důvodu. Tady připomenu, že třeba sněmovna odvolala kdysi paní Lipovskou, takže nebyl by to precedent, už se to stalo, ale někoho vyzývat, ať v nějakém sporu něco uhradí, to přeci každý soudný člověk ví, že je nesmysl, že je to blbost, že je to politická proklamace a že pokud je tam spor nebo byla, soud prokázal nebo až finálně všechny soudy prokážou, tak pak asi to bude televize po nich vymáhat a je to mezi televizi jako institucí a těmi, kteří tu škodu způsobili, ale rozhodně přeci k tomuhle nemohou vyzývat poslanci. To je nesmysl.
14: Ještě jednou se vás zeptám, není tedy zvláštní, že jste potvrdili mandát členům rady, kteří poškodili Českou televizi a je na nich vymáhaná škoda?
15: No vy se, a nezlobte se na mě, vy se stále vozíte po jednom nebo dvou jménech.
14: No protože mám pocit, že jste mi na to neodpověděl.
15: Já si myslím, že jsem odpověděl. Dobře.
14: Takže je to v pořádku.
15: Dobře, není to zvláštní.
14: Není to zvláštní.
15: Zaprvé ten spor ještě může probíhat dál, takže není finálně potvrzeno, že tu škodu způsobili. Je pak otázka, jestli zákon je nastaven správně. Už jsem to dnes řekl. Já osobně, kdybych měl mít nějaký poradní orgán nebo tým, s kterým nejsem spokojen, že jsem třeba podědil po svých předchůdcích, no tak ho také budu chtít přeci vyměnit. Třeba tam bylo pochybení jenom procesní. A těch kladů, těch důvodů, proč jsme tyto pány volili, bylo mnohem více.
14: Už a mohl byste říci příklad?
15: Už jsem je naznačil a samozřejmě rád je povím dál, ale ještě než to...
14: Vy jste nebyl konkrétní.
15: Tak já chci ještě doplnit jednu věc, připomenout našim posluchačům. Televizní rada není o dvou lidech, těch lidech je, lidí je tam mnohem více. Víte, že jsme ji rozšířili v tom minulém volebním období, že tam část radních volí i Senát, takže bavíme se o dvou z mnohem většího množství. No a k těm konkrétním důvodům, proč ano, tak dlouhodobě oni vystupují k televizi kriticky, dívali se nejenom na, řekněme, ta tvrdá fakta, ale i na, řekněme, jako je to zabarvení zpravodajství, měli řadu připomínek k výročním zprávám, ptali se na efektivitu hospodaření. To si myslím, že jsou kritické hlasy, které ani nic vezlem, ale zkrátka mají zaznívat a v tom mixu všech radních, které tam dnes máme, i od minulé volební, nebo minulé koalice, pardon, minulé vlády a od Senátu, že to je správně, že to zkrátka tak má být namixováno.
14: V páteční volbě do rady ČT neuspěli bývalý radní Pavel Matucha, Roman Bradáč. Proč?
15: To je pro mě divný příběh. Víme, že je s nimi spojena ta v uvozovkách kauza, těch, té nějaké nahrávky nebo odposlechu. Abych to vysvětlil posluchačům, tak opozice vyvolala ve sněmovně velký ohromný tlak a říkala, pokud ti to pánové, no, pokud budete chtít takto volit, dát je do té volby, posunout je, tak my budeme obstruovat, budeme blokovat. Já to nekritizuji, uznávám, že opozice na to právo má. No a nakonec v té sněmovně došlo, řeknu, k gentlemanské dohodě a buďme za ní rádi mezi opozicí a koalicí, že v tomto kole, než se ta kauza vyjasní, že zkrátka tito dva pánové tedy zvoleni nebudou, proto se i přistoupilo k té veřejné volbě aklamací, aby se oba tábory nepřekvapily nebo aby ten zájemný slib splnili. Ale jestli mohu velmi stručně, ano, dodám k tomuto B, pro mě je ta kauza velmi divná, protože na jednu stranu putují po sněmovně nějaké posudky expertů na umělou inteligenci a podobně, šíří hlavně Piráti, které tvrdí, že ta nahrávka je autentická. Ovšem, když se podíváme na obsah těch posudků, tak jsou upřímně velmi amatérské. Jsou to jednostránkové textíky někoho, kdo asi pracuje s tou technikou.
14: Dobře, ale přesně, já se zeptám s dovolením, neměli byste se opravdu vážně zabývat tím podezřením z jejich možného korupčního jednání, které má dokládat ta nahrávka rozhovoru? No,
15: to jsme si říkali před chvílí, má sněmovna všechno vyšetřovat, tak to bychom ale pak museli asi zřídit vyšetřovací komisi. Jako dozimetru, například. Já si myslím, že ne, a pokud je tady to podezření zveřejněné v médiích, připomenu, že pánové, a sledují to z dálky, opravdu se nevěnují do detailu, že pánové ti dotčení naopak mají svůj nějaký expertní posudek, kde se brání a podali na novináře, který to zveřejnil, trestní oznámení, tak a jestli se tam hraje teda o úplatek, nebo je tam debata o úplatku, tak je to přeci věc primárně policie, dobře, a ne poslanců.
14: Předseda sněmovny, šéf SPD Tomio Okamura prohlásil, že není dobře, že volba tentokrát nebyla tajná. Proč by ale měla být? Co si o tom myslíte jako předseda volební komise sněmovny?
15: Já jsem v tom konzistentní, jsem tím předsedou, považte už čtvrté volební období, takže už to je dlouhá doba a možná teď někdo řekne, že jsem staromilec nebo konzervativní, ale prostě každá personální nominace podle mého názoru, a to se teď netýká jenom televize, má být tajná, protože právě ta tajná volba zajišťuje každému poslanci, každému z nás tu svobodu jeho rozhodnutí a toho čistého svědomí, ale vlastně toho slibu, který dával, když ten mandát poslance získal. Kdežto, pokud je volba veřejná, a tady připomenu, prosadila si to i ta současná opozice v minulém období, když byla jako vládní koalice a nevěřili si ty strany mezi sebou, tak na sílu také se to týkalo České televize, prosadili veřejnou volbu. No a tam vlastně už pak z pohledu té stranické morálky máte veřejnou kontrolu každého poslance, jestli dodržel to, co bylo někde na stranickém sekretariátu nařízeno. Já toho příznivce nejsem.
14: Hostem 20 minut Radiožurnálu je poslanec ANO Martin Kolovratník. Česká televize i Český rozhlas trvají na stávajícím systému financování z poplatků a na současné výši rozpočtu. Vy máte dlouholetou zkušenost s vedením pardubického studia Českého rozhlasu. Rozumíte argumentům zástupců médií veřejné služby?
15: No, rozumím do jisté míry a ten rozhovor, jestli mi to dovolíte, malinko odlehčíme. Odlehčím, teď vysíláme, nejen tedy přetáčíme, ale vysíláme na dálku. A já v tom studiu, které jsem osobně spolu vytvářel s tehdejším týmem, teď sedím, natáčím z něj, takže pro mě je to, se přiznám, velmi osobní. A víte, někdy, a teď už se omlouvám, jestli to byly roky 2008-2009, mnoho let zpátky, s tím nápadem zrušit koncesionářské poplatky přišla tehdy ODS. Byl to pan Kožušník, když byl europoslancem, a já v té době jako ředitel regionálního studia jsem také byl proti. Přiznávám upřímně a veřejně, dnes si ten názor posouvám, opravuji, a byť managementu médií do jisté míry rozumím, tak na druhou stranu dodávám to odborné vysvětlení. Jestliže dnes se bavíme, tak jak je to dneska nastavené o výši koncesionářského poplatku, tak je dán zákonem, je pevně napsán v zákoně. A přeci pokud stejným způsobem pevně do zákona napíšeme nějakou částku, a teď nechci předjímat jakou, jak pro televizi, tak pro rozhlas, tak ta jistota té nezávislosti je stejná. S čím bych měl osobně problém, a to se nebojím říct nahlas a budu si zatím stát, kdyby ta změna směřovala k tomu, že to je nějaký řádek, nějaká položka ve státním rozpočtu, třeba na kapitole Ministerstva kultury, která by se každý rok měla měnit, nebo by byla nejistota. To bych fakt byl osobně proti.
14: Když ale pokud to bude pevně zákonem... Že vám skáči, do řeči, zítra se generální ředitelé obou médií dozvědí, o kolik se sníží rozpočtu těch institucí a proč vlastně uprostřed roku. Jenom připomnu, že to, co tady zaznělo, jste bývalý ředitel Krajského rozhlasového studia. Kdyby vám někdo uprostřed roku seškrtal rozpočet, to byste neprotestoval?
15: Protestoval. A protestoval bych i teď jako poslanec. Sám čekám, co zítra z toho jednání, jaký výstup bude. A kdybyste si dohledali to veřejně dostupné, jedno z mých vyjádření z mediálního výboru zhruba měsíc zpátky, když tam byl ministr Klempíř, tak i tam jsem veřejně říkal, že si dovedu představit změnu nebo debatu o těch změnách. Řekl jsem to před chvílí, kdyby to byla třeba pevná částka, ale že naprosto chápu ředitele obou médií, že to nesmí být ze dne na den v půlce roku, možná ne ani od příštího roku ty rozpočty se a ty plány se vytvářejí hodně dopředu, takže to je můj konzistentní názor, že třeba pokud by to bylo jinak, tak sám za sebe jako Martin Kolovratník budu působit na své kolegy, na další poslance, a teď mě prosím neberte za slovo, ať už formou pozměňovacího návrhu nebo nějakou jinou, aby pokud k nějaké změně dojde, tak aby to bylo s dostatečným časovým předstihem, to tady můžu slíbit.
14: Podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala je ohroženo mimo jiné zejména regionální vysílání, pokud tedy dojde k tomu snížení rozpočtu. Tohle vás neznaklidňuje?
15: Zneklidňuje a věřím, že se pan Zavoral, můj bývalý kolega tehdejší, že se mýlí a že rozhodně tak zlé to není a nebude, nic takového nehrozí.
14: Ten dosavadní systém poplatků podle vás, tedy člena sněmovního mediálního výboru, je nefunkční?
15: Je funkční, taky připomenu, že je to procentuálně celkem rovnoměrně rozděleno v rámci Evropy, že někde funguje, někde už od něj ustoupili.
14: Já se ptám na to, jak je to funkční u nás.
15: Je funkční, ale podle mě zbytečně drahý. Mě samotného zaujalo, když jsem se díval do výročních zpráv, jak České televize, tak Českého rozhlasu, kolik vlastně celou společnost stojí náklady na výběr těch poplatků a v součtu za televizi i za rozhlas jsou to opravdu stovky milionů korun. Druhá věc je, že třeba teď jdou teda poště, že to je nějaký příjem České pošty, ale to si myslím, že jsou zbytečně vynaložené peníze. A to je jeden třeba pro mě osobně jako hlavní argument, které bychom třeba mohli nechat právě v rozpočtu televize i rozhlasu na jejich rozvoj a třeba i na ta regionální studia.
14: Ten Klempířův návrh zákona o médiích veřejné služby je, pokud vím, definitivně pod stolem. Máte vysvětlení pro to, že předloha byla tak mizerná, že ji rozsupovalo hned několik ministerstev?
15: Pro mě je to těžký příběh, nerozumím tomu, co a proč a jak to ti kolegové na ministerstvu kultury připravili. Víte, já jsem byl poslední období, na to minulé období, členem stínové vlády, tam jsme byli nastaveni s Karlem Havlíčkem na ostré, opravdu velké pracovní tempo, každou věc jsme museli mít připravenou, vyargumentovanou včas a netajím se tím, to s čím přišel pan Klempíř, byl takový jakoby divný výstřel, nebyl ani nějak vyargumentovaný, takže opravdu to byla nekvalitní věc a nebudu se tady tím, já jsem rád, nebo kvituji pozitivně, že to v uvozovkách spadlo pod stůl a že ta další debata, která bude, by měla být o novelách těch stávajících dnes existujících zákonů, to mi přijde rozumné.
14: Je tedy proveditelné to, co oznamuje premiér Babiš, tedy že se zákony o České televizi a Českém rozhlase ponechají, jak jsou. Jen se změní způsob financování a vlastně na hlasy vaší koalice, které ohlašovaly přepracování mediální legislativy, se zapomene?
15: Možná je to umění možného k dnešku, musíme se taky realisticky dívat na čas, ono vždycky je to hrozně těžké vysvětlit našim posluchačům, mým známým lidem v mém okolí, že ty procesy legislativní ve sněmovně jsou extrémně dlouhé, náročné, víte, že máme několik čtení výborů, je pochopitelné, že opozice bude obstruovat, že ty debaty budou velmi dlouhé, pak do toho zasahuje Senát, takže tady se bavíme opravdu o řádech měsíců a pokud chceme tedy fungovat v nějakém rozumném horizontu a víc, co jsem řekl před pár minutami a chceme také mít nějaký rozumný odklad, aby třeba na tu úpravu, na tu změnu se mohla televize i rozhlas připravit, tak je to takové umění možného vlastně podívat se a novelizovat ty stávající zákony. Ony jsou velmi staré, ale na druhou stranu musím říct, že vůbec nejsou špatné, že byly tehdy napsány docela rozumně, docela dobře. Pokud tu novelu otevřeme, tak samozřejmě se naskytuje řada, my poslanci tomu říkáme nosič. To znamená, že řada příležitostí pro to připravit další pozměňovací návrhy. Já třeba dlouhodobě jsem byl vždycky příznivcem toho, aby si jak rozhlas, tak televize mohli v uvozovkách přivydělat formou sponzoringu, časomíry, sportovních událostí a podobně, aby si zkrátka určitou část svých příjmů zajistili, tak jako to dělají komerční média, i z těch soukromých zdrojů a o tom můžeme vést debatu a určitě to bude rychlejší, než tedy vytvářet celou legislativu novou. Pardon, poslední PS. Ano. Viděl jsem to u stavebního zákona, to, co máme teď ve sněmovně v druhém čtení, tak to jsme pro boha začali chystat už loni někdy v září, říjnu, to jsou dlouhé procesy.
14: Martin Kolovratník, poslanec hnutí ANO, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Novou ombudsmankou se stává právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. Nezaráží vás, že uspěla kandidátka, která v doporučeních hodnotící komise skončila na sdíleném posledním místě?
15: Tak to se mi komentuje trochu hůře, protože já jsem primárně, kromě médií, expertem na dopravu, ne na veřejnoprávní agendu a teď to nechci nějak zlehčovat. Na druhou stranu, a prosím, ať to nikdo nebere ve zlém, prostě sněmovna je suverén. Samozřejmě, že volby a vůbec hlasování jsou politickým rozhodnutím a ve vší úctě, byť jsme tu tedy měli nějakou doporučující komisi, tak sněmovna není vázána, nemusí se tím řídit. Je to opravdu jenom doporučení, takže já s tím problém nemám. Paní novou ombudsmanku osobně neznám, ale dal jsem na doporučení svých kolegů.
14: A je pravda, že paní Kostolanské pomohly dobré vztahy s vaší místopředsedkyní Alenou Schillerovou?
15: To popírám a teď opravdu upřímně, když jsme vedli tu debatu na poslaneckém klubu, koho volit, tak Alena Schillerová všem poslancům, a víte, že náš klub je největší, velmi otevřeně, velmi upřímně řekla, že se spolu znají, že může dát, řeknu, takovéto osobní doporučení nebo referenci, ale v žádném případě nijak nelobovala nebo nepřemlouvala poslanecký klub, konec konců je primárně ministryní financí, takže také má na starost jinou agendu. A třeba v mém případě mnohem větší váhu, větší slovo u tohoto rozhodování měly kolegyně paní profesorka Válková, Helena Válková, která se tomu této problematice dlouhodobě věnuje a stejně tak předsedkyně poslaneckého klubu Táňa Malá. Takže tyto dvě dámy, hlavně pro mě osobně, a myslím, že i pro ostatní kolegy, byly těmi garantkami.
14: Zvolením Barbory Urbanové za STAN místo předsedkyní sněmovny je vedení dolní komory konečně kompletní. Proč se to tak vleklo?
15: Tak zaprvé je to dobře, že jsme paní Urbanovou zvolili. Já osobně, kdo mě zná, osobně to o mě ví, já nejsem příznivcem nějakých válek, příkopů a přetlačování se, takže jsem rád, že máme v tuto chvíli sněmovnu kompletní. No, byly zatím ty personální nominace, to není žádné tajemství, zkrátka my jsme na jednu stranu ctili, respektovali tu politickou dohodu, to je každé volební období, že jedno z těch míst připadá opozici, v tomto případě, nebo je to druhé opoziční místo hnutí STAN po ODS, která tam má pana Skopečka, ale přeci jenom to ctění nebo ta dohoda má určité hranice. Nominace pana Rakušana zkrátka pro nás byla za tou hranicí, to nezastíráme. A poslanci, celý náš poslanecký klub, jsme si nedovedli představit, že bychom mu tu důvěru dali. Není také tajemstvím, že bychom možná měli i jinou preferenci, nebo že by se nám lépe hlasovalo například pro Věru Kovářovou. A tady zase budu otevřený, slíbil jsem to na začátku. Věra Kovářová historicky byla velmi kritická, byla rekordmankou v psaní interpelací a podobně, ale vždycky byla korektní, nezneužívala třeba sociální sítě k nějakým posměškům, urážkám. Vzpomeňme na pana Rakušana s těmi jeho kalendáři a s nápisy Andreji, už je čas a podobně. Ale hnutí STAN si vybralo paní Urbanovou. Já osobně s tím problém neměl, také jsem pro ní hlasoval a jsem rád, že je to kompletní a věřím, že budeme fungovat, že to možná přispěje těm vztahům ve sněmovně.
14: No, některé volby jsou opravdu na dlouho dozdrhnou. Třeba Vlastimil Válek z TOP 09 byl do správní rady VZP zvolen na popáté. Rozumím, ale co nám to říká o vašich vztazích s opozicí? Sám jste prohlásil, že nejste příznivec těch Válek v úzovkách.
15: Mluvíte, říkáte, byl bývalý ministr Válek a já nejsem příznivcem Válek.
14: Ano, abych to zrýmoval.
15: No víte, já jsem vlastně na to malý pán, nejsem v předsednictvu našeho klubu poslaneckého, byť jsem členem předsednictva Hnutí, ano, takže můj hlas je jeden z vícera. Já vždycky, když jsem sám legislativu ve sněmovně prosazoval, ilustračně liniový zákon, velmi úspěšný, který pomohl dálnicím, výstavbě silnic, když jsem prosazoval stavební zákon v roce 21, tak jsem se vždycky snažil tu pozici oslovit, najít nějaký kompromis. Bohužel, a budu férový, je to z obou stran, ty vztahy po těch podzimních volbách jsou velmi, velmi vyhrocené. Je asi těžké najít, řekněme, jestli to je víc nalevo nebo víc napravo, kde to celé začalo, ale zkrátka jsou špatné a mnohdy bohužel i po té lidské stránce. Budu optimista, věřím, že po tom minulém pátku to mnohé napraví, mnohému pomůže a že ta sněmovna začne fungovat trochu lépe.
14: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus. S poslancem Hnutí ANO Martinem Kolovratníkem do Pardubic přeju klidný den. Naschledanou.
15: Ještě jednou díky za pozvání, hezké pondělí.
14: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
4: A teď už je úterý, taková byla repríza 20 minut Radiožurnálu. Posloucháte nás na začátku 9. června, 3 minuty po půl jedné. Zprávy a Martin Matějka.
1: Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa porušila zákon, když navýšila poplatky za víza pro kvalifikované zahraniční pracovníky. Rozhodl o tom federální soud v Bostonu, podle kterého jde o nelegální daň, kterou neschválil kongres. Trump nechal zaměstnavatelem hrazený poplatek zvýšit na v přepočtu 2 miliony korun. Víza, která byla určená taky pro pracovníky s pokročilým vysokoškolským vzděláním, přitom předtím nestála víc než v přepočtu 105 tisíc korun. Programu v minulosti využívali například technologické firmy. Jde o opatření, kterým chtěl Trump zmírnit legální migraci do Spojených států. Za oklamání 80 klientů cestovní agentury Ambiera půjde Renáta Jelínková na 6 let do vězení. Trest jí vyměřil krajský soud v Ostravě, podle kterého podvedla zákazníky, kterým naslibovala exotické zájezdy v Karibiku nebo luxusní plavby. Obžalovaná si verdikt vyslechla prostřednictvím videokonference a okamžitě se odvolala. A Ústecký kraj uspěl s připomínkami k návrhu tzv. Akceleračních zón pro rychlejší výstavbu větrných elektráren. Ministerstvo pro místní rozvoj vypustilo ze svého návrhu dvě lokality v Ústeckém kraji, konkrétně plochu na dohled od hory Říp a Krištofovy Hamry na Chomutovsku. Sport. Dánského reprezentačního fotbalistu Christiana Eriksena, který v neděli skolaboval při přípravném utkání s Ukrajinou, propustili lékaři z nemocnice. 34-letý záložník o tom informoval na svém Instagramu. Eriksen skolaboval na hřišti v kariéře už podruhé. Naposledy se mu to stalo před 5 lety při utkání mistrovství Evropy proti Finsku, kdy prodělal zástavu srdce. Záložník Wolfsburgu v neděli v 65. minutě krátce ztratil vědomí a po ošetření sám opustil trávník. Rozhodčí zápas předčas ukončil.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na silnici 6 u Karlových Varů, další v Ostrově na Karlovarsku. Na dálnicích teď nehody hlášeny nejsou. Na silnici 6 za Karlovými Vary na cestě do Prahy srazilo osobní auto Divoké prase. Omezený průjezd čekejte poblíž odboček na Horní Tašovice a Stružnou. V V Ostrově na Karlovarsku zasahují u nehody záchranáři. V Severní ulici se srazila dvě osobní auta a následky omezují a podle policie mohou i zcela blokovat průjezd poblíž odbočky k nemocnici. Po silnici 16 z Hřevničova do Velvar jede nadměrný náklad s doprovodem. U Nové Vsi najedou na exit 18 na D8 směr Praha v Praze, pak přejedou na dálnici D11 do Hradce Králové. Je to 230 tun a 4,5 metru na šířku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se obloha zataluje, kránu může i pršet, ochlazuje se až k 11 stupňům. A přes den čekáme oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. A později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší úterní teploty 17 až 22 stupňů, na východě naměří i 27 a na horách nejčastěji kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
16: Informace z Česka i ze zahraničí, aktuální zelená vlna, kdykoliv, kdy to bude potřeba, třeba taky telefonická soutěž o novou knihu Vlastimila Vondrušky. Tohle všechno, dnešní noční radiožurnál až do páté hodiny. Na úvod Mekyš Birka, Magda Šalamounová, zdravím vás.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu. Karlovarský kraj, kam se právě teď v reportáži vydáme, podpoří likvidaci invazivních rostlin dotačním programem. Naváže tak na ukončené evropské programy. Podporu získají hlavní města a obce na Sokolovsku, kde musí odstraňovat netýkavku žláznatou, křídlatky nebo bolševník velkolepý. Právě bolševník patří k největším problémům regionu a na Mariánsko-Lázeňsku se šíří od 19. století. Rostlina vytlačuje původní druhy a při kontaktu může lidem způsobit vyrážky, puchýře i další kožní potíže.
1: Právě tady sekáme bolševníky, snažíme se o jeho likvidaci ručně za pomoci mačety.
2: Říká Martin Klimša, na sobě má bílou kombinézu, brýle a ochranou kuklu.
1: Je mi horko, je to namáhavý, většinou tohle provádíme tam, kde mechanizace nesmí nebo nemůže.
2: Na likvidaci bolševníků dohlíží soukromý zemědělec Petr Potůček. Stojíme sice na čerstvě posekané louce, ale přímo pod nohama máme světle zelený výhonek bolševníku.
3: Bolševník má tu schopnost velmi rychle obrážet a to, co tady kluci porazí, tak většinou nestačí. To se musí nejmín dvakrát v roce.
2: Jediná rostlina bolševníku dokáže vyprodukovat až desítky tisíc semen. Podle Petra Potůčka je proto důležitá spolupráce všech vlastníků pozemků.
3: To znamená povodí, silnice, kolem lesních cest.
2: Vám na tu likvidaci přispívá Karlovarský kraj.
3: Za to si myslím, že mu patří díky. Nicméně je problém vůbec sehnat ty pracovníky, takže peníze vám nejsou moc platný, když nemáte lidi, kteří to udělají.
2: Původně byl dotační program na likvidaci invazivních rostlin financován z Evropské unie. Pokračuje radní Karlovarského kraje Jan Vrba z hnutí ANO.
4: Protože ten dotační program skončil, tak to nyní musel převzít kraj ve svém dotačním programu. Jedná se o bolševník, netýkavku a křídlatku. Ti, kteří se přihlásí do toho programu, tak musí dodat 50% vlastních prostředků. Dáváme korunu 50 na metr čtvereční a samozřejmě se kontroluje ten postup.
2: Karlovarský kraj rozdělil necelé 4 miliony korun mezi 34 žadatelů. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je 300 000 korun. Z Karlovarského kraje Václav Malý, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Herečka Barbora Váchová působí v Ústeckém činoherním klubu, teď se ale představila ve filmové roli Gerty Schnirch. Jak se připravovala na postavu, která je sice fiktivní, ale nese tíhu poválečného odsunu a kolektivní viny? A jak se mladá herečka vyrovnává s pozorností, kterou jí role Gerty přinesla? Barbora Váchová bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Jedna hodina v noci. Zprávy připravil a čte Martin Matějka.
4: Policie navrhla obžalovat pekárnu z koncernu Agrofert kvůli podezření z dotačního podvodu za 100 milionů korun. Během izraelského úderu na libanonský Sur zemřelo minimálně 14 lidí. Pardubičtí basketbalisté porazili Nymburk 101-100 a srovnali stav finále na 2-2 na zápasy. A dnes bude oblačno i zataženo, občas s deštěm, teploty do 22, na východě naměří až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Národní centrála proti organizovanému zločinu navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a dvě další osoby kvůli podezření z dotačního podvodu. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas. Kauza se týká dotace 100 milionů korun z roku 2018 na inovační linku na toustový chléb. Podle Evropské unie projekt nesplnil dostatečnou míru inovace. Agrofert, pod který Pekárna spadá, tvrdí, že postupoval v souladu se zákonem. Návrh policie teď posuzuje Úřad evropského veřejného žalobce. Obviněným hrozí až 10 let vězení. Český zahraniční obchod byl v dubnu v přebytku necelých 7 miliard korun. Meziročně se tak snížilo o 11,5 miliardy. Informoval o tom Český statistický úřad a podle něj se do výsledků pozitivně promítl obchod se stroji a taky s ropou a zemním plynem. Naopak negativní dopad měl obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty. Pokračuje za statistiky Miluše Kavěnová.
5: Jelikož v dubnu vzrostla meziroční hodnota dovozu více než u vývozu, přebytek obchodní bilance se snížil. Meziročně jsme zaznamenali nejvyšší nárůsty hodnoty dovozu u koksu a rafinovaných ropných produktů o 6,9 miliard korun a počítačů elektronických a optických přístrojů o 5,1 miliardy korun.
4: Za první čtyři měsíce letošního roku přebytek zahraničního obchodu dosáhl celkově na více než 77 miliard korun. Meziročně tak klesl o skoro 17,5 miliardy. Izraelský úder na jihu Libanonu má nejméně 14 obětí a 20 zraněných. Mezi mrtvými jsou i záchranáři Červeného kříže. S odvoláním na libanonské ministerstvo zdravotnictví to oznámí.

0: Agentura AFP. Izraelská armáda už v neděli vyzvala k evakuaci města Sur a přilehlých oblastí. Přestože se Izrael a Irán v pondělí dohodli na zastavení vzájemných útoků, Tel Aviv zdůraznil, že v ofenzivě proti hnutí Hizballáh v Libanonu bude pokračovat. Pro Irán je ale neútočení na Libanon jednou z podmínek příměří se Spojenými státy. Na klidu zbraní mezi Izraelem a Libanonem se země dohodly v dubnu. Izraelská armáda ale i od té doby provádí pravidelné údery v různých částech země. Ve dvou várkách sazenic vinné révy směřujících na české vinice se letos poprvé objevila nová agresivní forma nemoci vinic zvaná zlaté žloutnutí. Šířit se začala loni na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku. Nákazu odhalili inspektoři ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského laboratorními testy dovážených sazenic.
1: V jednom případě šlo o 4800 sazenic, které byly vráceny dodavateli, a druhá zásilka asi 2000 rostlin, která už byla vysázena, tak ta se musela zlikvidovat.
2: Popisuje inspektor Jan Šamánek. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský na vinaře apeluje, aby vinice ošetřovaly proti hmyzímu přenašeči křísku révovému a dovoz sazenic hlásili. Pokračuje mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
3: Také doporučujeme nenakupovat materiál z oblastí silného výskytu. Dále se mohou bránit sledováním stavu vlastního vinohradu.
2: K včasnému odhalení případného šíření nákazy chtějí podle Hrabčákové letos začít využívat snímky z družice. Šimon Franz, Radiožurnál.
0: Sport. Basketbalisté Pardubic vyhráli ve čtvrtém utkání finálové série České ligy nad Nymburkem 101-100. Stav série tak pardubičtí srovnali na 2-2 na zápasy. Na zakončení posledního útoku měli přitom půl sekundy, v tu chvíli prohrávali o 2 body. Úspěšným hodem za 3 body nakonec souboj rozhodl střelou z otočky pardubický pivot Luboš Kovář.
4: To se podle mě přesně říkal Nymbur tohleto, že se to nedá prohrát. Celkově ta akce měla jít na dvojku, chtěl jsem to vyrovnat a jít do prodloužení, ale někdy to k tomu patří, k tomu sportu, takovýhle šťastný střely.
0: Finálová série nejvyšší české basketbalové ligy bude pokračovat ve čtvrtek, kdy se Pardubice představí na palubovce Nymburka.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 na Vysočině a nehoda na silnici 6 na Karlovarsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna u Velkého Meziříčí stojí nákladní auto. Mezi dvěma sjezdy do města na kilometru 145 auto blokuje konec připojovacího pruhu z čerpací stanice MOL. Je jen na blikačích a vypadá to, že posádka zasvodidly. Na silnici 6 za Karlovými Vary na cestě do Prahy omezují průjezd následky nehody. Půl odboček na Horní Tašovice a Stružnou srazilo osobní auto Divoké prase. Auto nebo zvěř zasahují do jízdního pruhu. A na silnici 56 z Beskyd do Frýdku Místku se v levém pruhu pohybuje údržba. Najeli u Frýdlantů nad Ostravicí, uklízí odpadky, čistí vozovku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teď v noci se oblaha zatahuje, kránu může i pršet, ochlazuje se až k 11 stupňům. Přes den čekáme oblačno i zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháníkami a ojediněle i bouřkami. Nejvyšší úterní teploty 17 až 22 stupňů. Na východě naměří i 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční Radiožurnál a Jiří Štefl.
7: 1:06, úterý 9. června. Podvodníci po telefonu pořád způsobují 100 milionové škody, vydávají se za falešné bankéře, policisty nebo úředníky. Na co si dát pozor, aby neobrali vás nebo vaše blízké? Uslyšíte za chvíli v našem pravidelném pořadu Antivirus.
8: Noční Radiožurnál
5: a Jiří Štefl.

0: Antivirus.
1: Teď budeme ve vysílání nočního radiožurnálu varovat. Falešný bankéř obral oběť o 100 tisíce nebo dokonce miliony. Takové případy jsou v Česku na denním pořádku. Policie jich eviduje více jak stovku měsíčně. Celkové škody jdou do stovek milionů. Proč se nedaří podvodníky zastavit a na co si dát pozor? To je téma pořadu Antivirus. S Janou Magdoňovou a Honzou Cibulkou si povídal moderátor Jiří Chuma.
2: Začněme tím, jak takový podvod vůbec odstartovává. Falešného bankéře asi nepotkám v bance.
3: Falešní bankéři úřadují po telefonu, volají obětem a vydávají se za pracovníka banky nebo třeba za policisty a to s promyšlenou historkou se snaží oběť přesvědčit, aby jim předala úspory. My jsme aktuálně mluvili s právníkem, který takový případ nedávno řešil.
4: V tomhle konkrétním případě podvod začal tím, že oběť vyplnila na internetu formulář s nabídkou investic. Registraci nedokončila, ale touhle cestou pravděpodobně pachatele získali její číslo a jméno. Na telefonní počase zavolal pachatel a představil se jako policista. Oběť hned zpočátku vystrašil. Tvrdil, že vyšetřuje případ krádeží peněz z bankovních účtů a teď narazil na podvodníka, který se pomocí ověřené plné moci snaží dostat k jejím penězům. Tenhle příběh byl samozřejmě smyšlený, podvodníkem byl právě volající falešný policista.
3: Pachatelé jsou v přesvědčování velmi zdatní a zvládnou často obelhat i člověka, který je nedůvěřivý. Nabízí, že pošlou fotografie služebního průkazu a další dokumenty. Ty té oběti opravdu během chvíle přijdou. Ty dokumenty jsou pochopitelně falešné, nicméně vytvořit fotografii dokumentů je v době umělé inteligence poměrně snadné.
4: A podvodníci také bývají dobře připraveni. Zneužívají jména skutečných policistů, notářů, úředníků.
2: Dobrá, tak tedy podvodník zavolá, člověka vystraší, co dál?
3: Falešný policista svůj výstup skončí doporučením a člověk postupuje podle pokynů od Národní banky. A to se stalo i v tomto případě. Opravdu po chvíli zavolal někdo, kdo se za bankovního pracovníka vydával. Oběti se postupně vyptal na další informace o jejich bankovních účtech a také o tom, jaké má příjmy.
4: Nakonec se jí pokusil přesvědčit, že by si měla vzít úvěr, čímž by onoho vymyšleného pachatele zastavila. V tomhle případě už oběť po desítkách minut telefonování zbystřila a obrátila se pro pomoc na právníka, se kterým jsme mluvili. Ten jí vysvětlil, že jde o podvod, poradili, aby hovor s pachateli ukončila a pro jistotu rovnou zablokovala všechny své účty v bance. O žádné peníze tak naštěstí nepřišla.
2: Kdyby tahle pomoc ale nepřišla?
3: No, z jiných případů víme, že v téhle fázi už pachatelé začnou organizovat samotnou krádež. Oběti tvrdí, že aby své peníze ochránila, tak je musí poslat na speciální údajně bezpečný účet. A objevují se dokonce případy, kdy požádají o předání peněz v hotovosti kolegovi, který na tu oběť počká na ulici.
4: A pokud se oběť zdráhá, pachatelé začnou vyhrožovat, třeba tím, že odmítnutí spolupráce může znamenat ztrátu peněz, nebo dokonce obvinění ze spolupachatelství na zločinu. Tím často odpor oběti zlomí a následně připraví o peníze. A nejen o úspory. Oběti přesvědčují, aby si vzali půjčku a předali jim i tyhle peníze.
2: Můžeme poradit nějakou obranu, co proti tomu dělat?
3: V tomhle případě zafungovala pomoc od dalších lidí, ale v první řadě platí, že pokud vám někdo zavolá, tak mu zkrátka nemůžete věřit, že je tím, za koho se vydává. Podvrhnout telefonní číslo je snadné, jméno a další informace o vás už pachatelé mohli získat jinde, třeba ze sociálních sítí.
4: Proto platí, že jakýkoliv hovor od údajného policisty či bankéře zkrátka bez dalšího zavěste. Pokud máte pochybnosti, zda nebyl policista skutečný, zavolejte na linku 158 a zeptejte se. V případě banky pak její telefonní číslo najdete na webu nebo zezadu na platební kartě. V call centru vám potom pomohou prověřit, o co šlo a případně doporučí další kroky. Třeba zablokování účtu nebo výměnu platebních karet.
3: A dodáváme, že obětí se stane spíš člověk, který o takovém podvodu ještě neslyšel. Proto pomůže, pokud si o podobných případech promluvíte i s dalšími členy rodiny nebo kamarády. Třeba i s radou, aby se na vás v podobné situaci obrátili. Je pak větší šance, že se útočníky podaří odrazit.
0: Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.

0: Michael Jackson z hudby ve vysílání nočního radiu žurnálu. Za chvíli bude půl druhé. Jsou tři, Apolena, Adéla a Mariana, studentky střední kamenické školy v Hořicích. A teď mají praxi snů. Pracují na místě, kde před bezmála 700 lety tvořil proslulý stavitel a kameník Petr Parléř. Teď za nimi vystoupáme na lešení svatovícké katedrály na Pražském hradě.
1: Je to zážitek, určitě. Je to úplně něco jiného, než co prožíváte každý den.
2: Tři slečny musí několikrát denně vystoupat na 30-metrové lešení u jižní strany vnitřku katedrály, kde pracují na opravě jednoho z velkých gotických oken. Příčina oprav je už skoro 300 let stará, popisuje restaurátor Bohumil Pánek. Jehož firma se o práce v katedrále stará už desítky let.
3: Je to vlastně po požáru někdy v roce 1740. Ten kámen degradoval, spálil se a vyloženě jako odpadal. Nedoplnili to do kamene po tom požáru, ale doplnili to do maltových profilů. Jsou to profily, který mají třeba 700 kilo.
2: Apolena, Adéla a Mariana nemanipulují s těžkými kameny. Jejich pracovní náplně je přeci jen o něco jednodušší.
1: Čistíme kružbový zábradlí. My jsme si mysleli původně, že budeme používat i páru, ale nakonec to děláme jenom kartáčema, houbama a tak.
2: I tak se ale studentky dostávají do míst, kam se nedostane nejen běžný návštěvník, ale kam nemůže skoro nikdo. A doslova a do písmene si mohou sáhnout na kus historie. Zážitkem je sama o sobě už jenom práce ve 30 metrech.
4: Nás překvapilo, kolik tady projde denně lidí a taky jak malí vypadají z toho lešení. Závrať na začátku chvíli byla, ale člověk si na to zvykne po čase. Nesmí se moc koukat dolů a soustředit se na tu práci, co dělá.
2: I tak musí být studentky maximálně opatrné, ale to jim nikdo připomínat nemusí. Pracují, ale také se dívají na restaurátorské mistry a učí se od nich. Sportovní terminologií z okresního převodu přeskočili celou řadu vyšších soutěží a dostali se skoro až na restaurátorské olympijské hry.
4: Skoro. Akorát my jsme zatím jenom diváci na těch olympijských hrách.
2: Pro Apolenu, Adélu a Marianu praxe končí, na jejich místo nastoupí další parta z Hořic. A protože oken je celkem 8 a projekt oprav je na několik let, mají se i ti další na co těšit. Z chrámu svatého Víta na Pražském hradě, Tomáš Lédek, Radiožurnál.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu aktuálně ze Selnic a Milan Glista.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A je to z Prahy, Pražský okruh, směr Hruzině za sjezdem na Strakonice. Teď stojí uzavírka, je u tunelu na kilometru 11,5, zřejmě kvůli nadrozměrnému vozidlu. Tvoří se kolona, začíná na 10. kilometru, ještě jednou neprůjezdný Pražský okruh, směr Hruzině, u tunelu na kilometru 11,5. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 1:30. Zprávy a Martin Matějka.
1: Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla na 4,8% a podle úřadu práce hledalo zaměstnání skoro 356 tisíc lidí, tedy asi o 5600 lidí méně než v dubnu. A to hlavně kvůli pokračujícím sezónním pracím a taky oživení ekonomiky. A volných pracovních míst bylo v květnu zhruba 96 tisíc. Nejvyšší nezaměstnanost zůstává v Ústeckém kraji. Řetězec Penny Market musí zaplatit 1 000 000 korun za opakovaný prodej alkoholu nezletilým, pokud to udělala Česká obchodní inspekce. Její humoravský a zlínský inspektorát loni provedl 14 kontrol a v polovině případů se mladistvým figurantům podařilo v řetězci koupit tvrdý alkohol nebo víno. Česká obchodní inspekce za to uložila nejvyšší možnou pokutu. Správa Tatranského národního parku vyzvala turisty, aby se nekoupali v tamních horských jezerech. Ochranáři tak reagovali na případ dvou Češek, které se nahé otužovaly v jednom z tatranských ples. To je přísně zakázané a na místě za to hrozí pokuta v přepočtu až přes 7000 korun. Ochranáři upozornili na to, že v jezerech žijí unikátní chladnomilné druhy, které nedokáží čelit rychlým změnám prostředí. A ve Středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum nutný kvůli plánované stavbě dálnice D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Silničáři chtějí začít stavět 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem za 2 roky.
2: Sport.
1: Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka ukončil fotbalovou kariéru. V uplynulé sezóně nastupoval 39-letý záložník ve třetí lize za Baník Prievidza, kde se fotbalem začínal. Kucka získal s AC Milan italský superpohár, vyhrál Českou ligu se Spartou Praha a 3x slovenský titul se Slovanem Bratislava. Zahrál si také na mistrovství světa 2010 v Jihoafrické republice a 3x se účastnil evropského šampionátu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Prahy a neprůjezdný pražský okruh. Na dálnici D1 na vjezdu do Prahy z Brna je hlášená sražená zvěř. Pozor, dejte u sjezdu na průhonice mezi kilometry 7 až 6. Auto, kterého srazilo, na kamerách vidět není. Pražský okruh ve směru na Ruzini za sjezdem na Strakonice stále stojí. Uzavírka je u tunelu na kilometru 11,5. Průjezd zřejmě zavřelo nadrozměrné vozidlo. Tvoří se kolona, dojíždějte pozorně, teď začíná zhruba na 10. kilometru, prodlužuje se. Na silnici 40 u Mikulova zasahují u nehody záchranáři. Je to na cestě do Valtic, na výjezdu z Mikulova auto je mimo vozovku. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se obloha zatahuje, kránu může i pršet, ochlazuje se až k 11 stupňům. Přes den čekáme oblačno až zataženo. Zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm a teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štefelem.
4: No a pokračuje filmovou hudbou. Tohle je titulní píseň z filmu Hudbu složil, slova napsal.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Bon Jovi ve vysílání pondělně úterního nočního radiožurnálu. Za 4 minuty bude 3/4 na 2 aktuálně z Pražského okruhu Zelená vlna a Milan Glista.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na Pražském okruhu směr Hruzině změna. Za sjezdem na Strakonice je už průjezdný. Uzavírka u tunelu na kilometru 11,5 skončila. Nadrozměrné vozidlo, kvůli kterému tunel stál, stojí teď v levém pruhu, v prostředním vedle policie, jede se jen pravým. Ta kolona je dlouhá, začíná už před tunelem u Cholupic, zhruba na 7. kilometru se vepředu pomalu rozjíždí. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: DIBG, to je jeden z nejagresivnějších nádorů mozku. Lékaři tohle onemocnění diagnostikují v jednom až dvou případech na milion dětí. Uvádí to nadační fond NINA, který podporuje výzkum léčby dětských mozkových nádorů a pomáhá rodinám, které se s diagnózou potkali. Celkově šíří osvětu. Teď o víkendu se za tímhle účelem už po třetí roztočil na pražské Letné kolotoč pro NINU.
1: Tak jo, tak pojedeme.
2: Diagnozu DIPG v neděli na pražské Letné připomněl i historický kolotoč s koňmi. Charitativní akci pořádal nadační fond NINA už po třetí. Na místo dorazily i některé rodiny, jejichž děti s touto nemocí bojovaly. Nedávno se ale bohužel jich dotkla statistika, na kterou právě upozorňují zakladatelé nadace Kristýna a Martin Chovancovi. Totiž, že 90% dětí z DIPG do dvou let od stanovení diagnózy zemře.
3: My nemáme v České republice vlastně ukotvenou legislativu pro něco, čemu se říká rozšířený přístup nebo možnost vlastně léčby ze soucitu. Ta druhá věc je samozřejmě jako ochota třeba toho výrobce sem ten lék dodávat a třetí je samozřejmě ochota s tím lékem pracovat.
2: Vysvětluje Martin Chovanec, který je zároveň lékař a vědec, proč se za experimentálním lékem ONC-201 jezdí do zahraničí, asi nejčastěji do Francie. Kristýna Chovancová pak dodává následující.
4: Taky děláme kroky pro to, aby to bylo jinak.
2: A to byla moje otázka, jestli se v tomhle směru něco děje.
4: Myslím, že všechny tyhle věci jsou tak trochu jako běh na dlouhou trať, ale já to vnímám pozitivně, myslím si, že ty taky, tak uvidíme.
3: Samozřejmě jen říct, že to není všelék, je to lék, který může mít nějaký přínos pro jen konkrétní pacienty s touhletou diagnózou.
2: V minulém roce začala nadace spolupracovat s Vysokou školou chemicko-technologickou, a to na vývoji léčiv.
5: So we starting from scratch.
2: A jak říká profesor Andrea Brancale, začínají od nuly, od základního výzkumu, aby získali know-how a znalosti, které by je k účinné léčbě dovedly. Bude to prý dlouhá cesta, ale je prý důležité s ní vůbec začít.
5: That's the key role of the foundation.
2: Pro rodiny dětí s diagnózou DIPG je důležitá i psychologická pomoc. A proto právě s psychologi nadační fond NINA navázal bližší spolupráci letos.
6: S tou závažnou diagnózou toho dítěte se může narušit celý ten rodinný systém. To není nějaké stigma, jako říci o pomoc psychologickou.
2: Říká Alena Javůrková, vedoucí oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
6: Velmi často může ta nemoc ovlivnit, když je v nějakém centru, to dítě přestane mluvit, může přestat rozpoznávat nějaké věci, nepoznávají třeba oblečej maminky nebo sourozenců. Ty děti nemusí zvládat emoce, vztek.
2: A to všechno můžou lékaři pomoct rodinám poznat, pochopit a zvládnout. Na první kroky, které by nakonec vedly k možnosti léčby DIPG i v Česku, jsme se ptali i ministerstva zdravotnictví. Na vyjádření čekáme. Kristýna Vašíčková, Radio.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál jsou 2 hodiny. Zprávy pro nás má Martin Matějka.
3: O delegaci do NATO rozhodne vláda 22. června. Potápěčům ve Středozemním moři se poprvé podařilo natočit žraloka bílého. Somálského fotbalového rozhodčího Artana nepustili před mistrovstvím světa do Spojených států. A dnes bude oblačno až zataženo, občas s deštěm. Teploty do 22 na východě naměří až 27 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Vláda zatím nerozhodla o složení české delegace na summit NATO v Ankaře a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že rozhodnutí padne 22. června. A případnou účast prezidenta Petra Pavla nechtěl komentovat. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů by Česko na neformální části summitu měl zastupovat někdo, kdo skutečně rozhoduje o zahraniční a bezpečnostní politice.
4: Je to možná ještě důležitější část toho summitu pro českou zahraniční politiku, pro českou i domácí politiku, kde je možné diskutovat i řadu ostatních jiných agend, které třeba naše země má, nebo které vyplývají z našich programových priorit, našich zahraniční politiky.
3: Účast na neformální večeři nabídl vládě prezident jako kompromisní variantu. Spor o to, jestli na červencový summit poletí, trvá několik měsíců. Po zasedání vlády Pavel řekl, že připravenou má i kompetenční žalobu. Víc lidí bude mít nově nárok na odškodnění, pokud jim vakcína proti covidu poškodila zdraví, rozhodl o tom Nejvyšší soud. Doteď měli na peníze nárok jen lidé, kteří se kvůli očkování ocitli v ohrožení života nebo kteří kvůli němu ztratili soběstačnost. Podle soudu ale má být rozhodující, jestli očkování dotyčnému způsobilo prokazatelně újmu, která dlouhodobě ovlivňuje jeho život, tedy jestli má třeba omezenou schopnost pracovat, sníženou kvalitu života nebo narušené každodenní fungování. Takové případy podle soudu vyžadují odborné znalecké posudky a důkladné dokazování. Potápečům v sicilském průlivu se podařilo natočit bílého žraloka. Stalo se to v době, kdy tam pracovníci z organizace Healthy Seas likvidovali staré rybářské sítě. Lidé bílého žraloka v oblasti Středozemního moře v minulosti pozorovali už několikrát a podle ochranářů se ho teď poprvé podařilo taky natočit. Tvora nejspíš přilákali mršiny zvířat, které uvízly a uhynuly v opuštěných sítích. Stalo se to v oblasti, která je silně ovlivněná průmyslovým rybolovem. Ten má negativní dopad na oceány po celém světě. Okresní soud v Olomouci rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu. V letech 1950 až 1961